zavřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kde nepřekvapí,

nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kde se málem utopím, ať se na huconský šík najmout dám. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já.

škrtnou třeba zítra. Komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucom spíš jí ty najmou dá.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

Mohelnický folkfest a jeho sedmý ročník se rychle blíží, ale my se v pořadu Na cestě vrátíme ještě na loňský ročník, protože nám zbývá spousta muziky, kterou tady zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Budeme poslouchat folk team a Věru Šustekovou s jejími hosty, kteří vystoupili na scéně velké. A vypravíme se i na Morava scénu, odkud nám zahrají kapely Do větru a FT s tebou. Klidný poslech přeje Jarka Nosková. A začneme folk týmem.

Folk Team vystoupil na Mohelnickém folkfestu na Morava scéně v sobotu odpoledne a přivezl osvědčené folkrockové hity, jako byla třeba úvodní písnička Ještě jsme neumřeli. Tahle ta brněnská kapela hraje už více než 50 let a stále skvěle. A tak dostanou prostor i teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

Folkfest se konává tradičně poslední prázdninový víkend v Mohelnických sadech a v kempu Morava. Loni se konal už šestý ročník a my teď společně posloucháme záznam vystoupení folk týmu z velké scény v sobotu odpoledne.

pořadu Na cestě se z velké scény Mohelnického folkfestu, kde dohrál folktým, přesuneme do kempu, kde funguje scéna Morava, a taky tady Český rozhlas Olomouc zaznamenal vystoupení dalších muzikantů. Pokračovat bude kapela s názvem Do větru, která přijela ze Svitav. Hraje muziku folkovou s prvky rocku, funky i latina.

Následující písničku Léto věnovala kapela Do větru Štajglovým a celé kapele Madalen, což jsou kromě toho, že jsou muzikanti, taky pořadatelé mohelnického folkfestu, který navazuje na tradici dostavníků. A Léto si poslechneme teď taky v pořadu Na cestě.

Pokud vás písničky kapely Do větru zaujaly, můžete si celý záznam najít na internetu, protože všechna vystoupení na Morava scéně Mohelnického folkfestu se streamovala na YouTube. Najdete tam tedy i další kapelu, která se jmenuje FT s tebou.

To byla písnička jarní v podání brněnské kapely FT s tebou, která měla za sebou celonoční hraní u pátečního osadního ohně, což je pěkná tradice, která navázala na dostavníky a stále pokračuje. Ovšem na vystoupení muzikantů prospívaná noc nezanechala následky.

kapelou FT s tebou se rozloučíme symbolicky písničkou Domů. A bude to pro dnešek i poslední písnička zaznamenaná Českým rozhlasem Olomouc na Morava scéně Mohelnického folkfestu. Ale potom se ještě jednou vrátíme na scénu velkou.

Jak už jsem uvedla, teď nás čeká v pořadu Na cestě návrat na velkou scénu, kde vystoupila slovenská zpěvačka Věra Šusteková a její hosté.

Věra Šusteková je nejenom zpěvačka a muzikantka, ale i moderátorka, skladatelka a herečka. Ti hosté v názvu jsou skvělí muzikanti. Ve vokálech Věru doplňuje Laura Tománková, na elektrickou kytaru hraje Petr Kavický, dobro Henrich Novák, bicí Marian Kašaj a basa Adam Huděc. A vystoupení Věra Šusteková a hostia v nahrávce Českého rozhlasu Olomouc z Mohelnického folkfestu bude pokračovat.

Pořad Na cestě dospěl ke svému závěru. Věra Šusteková nám zaspívá poslední písničku. Pro dnešek se s loňským 6. ročníkem Mohelnického folkfestu loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jitka Němcová. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, tak nevím, jestli se budu bavit, protože tady se na mě svítí a já jsem jako u výslechu, takže můžete pokládat otázky, ale nemám ještě pouta. Všechny světla tady, reflektory na mě svítí, nechápu proč. Vůbec nic nevidím, takže nevidím tady ani na toho Kučeru, který se na mě usmívá.
1: Tak to svítí pan režisér, aby ti dobře nakameroval.
2: A výborně, děkuji.
1: Už praotec Čech věděl nahoře říp, že s úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Katko, buď od té dobroty a řekni nám, co děláš v těchto horkých dnech?
1: V těchto horkých dnech právě jsem natáčená v rádiu, to znamená, že jsem za hvězdu, filmovou hvězdu dokonce. Teď se cítím jako režisérka, která je vždycky za kamerou, tak se cítím jako herečka.
0: A jaký je to pocit být na druhé straně?
1: Já musím říct, že to je velmi já jsem nervózní, ale je to dobře, protože aspoň vím, že to nemají ty herci lehký, že jo?
0: No, a aspoň podáš maximální výkon.
1: A podám maximální výkon. No. Já už ho podávám celý týden, abych chtěl něco vědět.
0: A v čem a kde a proč?
1: No, protože někdo v klidu má nohy. Teď nikdo nevycházejte, takže vlastně nás všichni poslouchají, co by dělali venku v tom vedru.
0: Vyhlašuješ zákaz vycházení?
1: Já ne, ještě, ale já na to nemám
0: ještě
1: právo.
0: Ještě k bazénu by se mohlo.
1: Do bazénu by se mohlo, no. Ale od pondělka to mám po hodinách, jsem se nezastavila. Po hodinách. Jedna věc za druhou.
0: Nebudu
1: pracovní. Vás... Pracovní.
0: Tak jedna to je dobře. Věc...
1: Výborně, ale já mám taky už trošku nalítáno, že jo?
0: No to určitě, jako, teda ne, to vidíš, jak mě svádíš k tomu říct něco, co bych ani říci jindy
1: samozřejmě.
0: Nechtěl. Tak prosím tě, no. Mezi tím jsme rádi v té tvé velké činnosti, že jsi na nás udělala čas a že nám teď vybereš první výstup. Kdo to bude?
1: Já bych si prosila do této situace, já to řeknu, když jsem na kameru, tak to řeknu hezky, Jaroslava Štercla.
0: Výborně.
2: Dobrý večer. Tak jsem tady. Rád každému ochotně sdělím, zda Čunčulák je eroticky zdatný mládenec habešského původu, či značka ovčího síra z Moravy, vyznamenaná zlatým Merkurem. Ano, takhle jsem dopadl díky televizi. Kde jsou ty doby, kdy jsme si spolu na Silvestra vyprávěli rošťárničky? Třeba o tom, jak manželovi utekla manželka. Třetí den někdo zvoní. Služebná jde otevřít a je překvapená. Je to s tebou milost, paní? A kdo pak by to měl být? Ptá se paní přísně. No já myslela, že to je zase nějaký další gratulant. Nebo to o tom, jak sousedka povídá sousedce, jestli není nemocná. Proč myslíte? Už třetí ráno jsem si všimla, že od vás odcházel doktor. Ta druhá se na ní snivě podívá. Poslyšte, ptám se já vás, jestli bude válka, když vidím, jak od vás každý ráno odchází nějaký důstojník. Ano, kde jsou ty doby? Ještě v loni jsem se s vámi zanášel sexem. Ale od vysílání souboje s pamětí, jako když utne. Moc lidí zajímalo, proč právě mě si do toho vybrali. Souboj s pamětí je, to bylo vždycky moje. Hnedka po svatbě to začalo. Co to bylo za tu ordinární blondýnku, co si táhnul včera do toho činžáku v Michli? Blondýna? Bojuju s pamětí? Ale drahoušku, to byl náměstek Venkrbec. Trošku jsme to natáhnuli. Aha, a kdo pak tě to kousnul? Kousnul? Bojuju s pamětí. Ale drahoušku, co pak si neslyšela, jaký je Venkrbec na lidi pes? A protože jsem věděl, že Ararat je hora, ne burský voříšky. Už mi u nás v ulici říkají, náš druhej palackej. A nejen to, začal jsem dostávat i korespondenci. Vážen pane Štercl, vážím si vašich vědomostí, napsal mě pan Jukajda z Osoblahy. Rád bych s váma uzavřel sázku, jestli víte, co je to pididuk. Napište, vyhrál jste stovku. Když nevíte, prohrál jste, pošlete stovku, napíšu vám, co je to pididuk. Pátral jsem po pididukovi dva dny. Nic. Poslal jsem teda stovku a obratem jsem obdržel odpověď. Vážen pan Štercl, už si tolik nevážím vašich vědomostí. Pididuk je trouba, který se kvůli každý pitomosti nechá připravit o stovku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik souboj s pamětí a Jaroslav Štercl zůstává na Ačku, na Bčko nastupuje František Nepil, tak si vyberte humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900 a teď nám zaspívá Petra Janů.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, dnešní posádka Jitka Němcová a Pavel Kučera. Náš tým dnes nastoupil v bledě modré, to musíme říct posluchačům, ať mají představu.
4: Ano, já mám, tu modrou hezčí.
3: Dobře si, že ne, já to uznávám. Nebudu se s tebou dohadovat. Dobře. Ty máš dneska hádavou, tak dobrý, necháme to tak. Přátelé, vyhádejte si, koho chcete dál. Jaroslava Štercla nebo Františka Nepila. Ptáme se vás na telefonu, přidáváme hlasy. Dobrý den.
5: Jaroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý
5: a
3: den.
5: Pokračování.
3: Děkujeme. Děkujeme pěkně, hezký den. Zůstaňte svěží, o to tady běží, jak říkáme ve vedrech. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
6: Ano, já zdravím zdravotního Patrika a šaramáčnou paní Němcovou.
4: Mm-hmm. Dobrý den.
3: Dobře, děkujeme. Já taky zdravím galantního Patrika, tady Pavlík, a jdeme na další telefonát. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, já vás moc zdravím. Moji oblíbenkyně speciálně paní Němcovou.
3: No prosím.
7: A jestli můžu poprosit pana Nepila.
3: Prosím, já vás taky nemusíte.
4: Já vás taky moc zdravím, děkuji.
3: A děkujeme.
7: Děkuji. Naslyšenou.
3: Nápodobně, díky moc. Dobré odpoledne, kdo je tady?
8: No dobrý den, tady je posluchač z Vysočiny. Oba vás pozdravuju. Mm-hmm. Chtěl bych dvojku pana Nepila.
3: Mm-hmm.
8: A můžu jednu vzpomínku k paní Němcový?
4: Určitě, pokud nebude...
3: Těším se na to.
4: Pokud nebude choulostivé.
8: Ne, je to asi tak 5 let, byli jsme s příbuznýma, s malýma dětma v Praze na výletě a šli jsme do zemědělského muzea. A šli jsme po letných, po letenských sadech.
4: Ano.
8: A protože jsme nevěděli kudy kam, tak jsme se zeptali nějakých dvou dám, který venčili psa. Dostali jsme radu a pak, když jsme odešli dál, tak mě moji příbuzní říkali, že kdo to byl? No to byla přece Němcová od Vávy.
4: Výborně. A všimnul jste si i pejska?
8: Všimnul jsem si i pejska, nevím, jestli máte pořád toho stejného.
4: Mám českýho fouska pořád.
8: Ano.
4: Dobře.
3: Tak to souhlasí, to tak to byla ona.
4: Ano.
3: Paní režisérka. A vaše křestní jméno ještě, ať máme k této historce?
8: Aleš.
3: Aleš.
4: Tak ahoj, tak. Aleši. A děkuji za vzpomínku.
3: Děkujeme.
8: Pozdravuju.
3: Děkujeme. Tak Jitka ve volném čase ještě dělá průvodkyně po Letné.
4: No protože já tam bydlím, víš.
3: No já vím, mě no, to došlo.
4: Došlo ti to, děkuju. No. Já tě dneska fakt napadám.
3: Ne.
4: Dobře.
3: Mě napadají taky věci, ale jo. O tom potom. Tak přátelé, Jarda Štercl nám to vyhrál, v tuto chvíli bude pokračovat.
9: Už od malinka jsem byl povaha zvídavá. Už tenkrát snažil jsem se odpovědět popravdě na všechny kladené otázky. Už jako dítě jsem jednou porazil jednu paní na kole. Když jsme vstali, dala mi pár facek a otázala se. To nemůžeš zvonit? Zvonit jo, odvětil jsem, ale jezdit ne. Pamatuju se, jak jsem již ve druhé třídě základní obecné školy otřásl autoritou pana učitele před celou třídou, když jsem ho upozornil, že kecal není jenom dohazovač prodaný nevěstě, ale kvatemálská měnová jednotka. Ve třetí třídě jsem udivil pedagoga, že Lahore není pouze indické knížectví, ale také slovenský country song. Vstávaj, milá hore, už se rozednívá. A že široko není jenom příslovečné určení místa, ale hlavně horký vítr v oblasti Středozemního moře. Všichni spolužáci tenkrát věděli, že je Puč populární střelec Slávěv. Ale nikdo netušil, že to taky ozbrojený převrat a zvolání v nouzi nejvyšší. I spolužáci, kteří se v životě dopracovali daleko významnějších postavení než já, ještě dnes si pletou poligámy z Polynézií. Snad proto, že Polynézii tolik neužijou. Mnohokrát jsem se nedočkal vděku za správnou odpověď. Pamatuju, když jsem se s ředitelem Kucbabou vrátil ze služební cesty a celý zničený říká manželce, tak mě, Věruško, někdo v trokadéru vytáhl portmonku. Jaká byla ta, že se zděšeně manželka? Taková vysoká blondýna. Řekl jsem popravdě, ale víckrát mě na služební cestu už sebou nevzal. Ani tenkrát jsem se nezavděčil, když ten pán v nádražní restauraci se ptal vrchního: pane vrchní, proč je ten řízek tak malej? Já mu řekl, to aby vám neujel vlak, dětino. Ale se zadosti učiní musím přiznat, že ve třetí třídě dostala paní učitelka nervový šok, když jsem jí upozornil, že kusimansa není japonský hudební nástroj, ale pucholovitá šelma a veselá kopa, že je 60 komiků na druhém kanálu. Ale jinak přicházím do zajímavých situací. Tudy, když podzim klepal na okno, zastavila mě v modřanech dívenka. No takovýhle oči. Velká rozkošná. Nádherně vyvinutá mládež. A prej, pane Šterc, vy všecko znáte. Vy všecko umíte, culila se jako Mataháry. A hnedka do lesíčka. Když jsme došli k mítince, nad kterou by Karel Hynek Mácha zajásal, dívenka se zapířila, zvedla ty kukadla a špitla. Vy všecko víte, pane Šterc, kde tady rostou Václavky. Ovšem nejhorší je, když pražská informační služba má obsazený telefon, lidi mě volají domů. Moc zajímavý dotazy mě dávají. Včera jsem šla po Karlově mostě. Jsou to tam všecky sochy pravý, nebo jedna z nich je můj úplně tvrdý starý? Jana Ňosf mě telefonovala, že její manžel si jen tak z legrace začal na zahrádce v Nuslích kopat soukromou podzemní dráhu. A že se dostal dál než oficiální instituce.
2: Humoriáda.

0: Marek Ztracený, zastav mě. Tak my se zastavíme v tuto chvíli u momentu, kdy vyhlašujeme soutěž humoriádnickou. Hrajeme o knihy z edice Humoriády a ještě o šanci v pátečním losování získat digitální rádio. 731 800 900 jsme připraveni, tak kdo pak se dovolá na naše číslo v tuto chvíli. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ano, kdo volá, odkud?
1: Jana z Pardubic.
0: Janu z Pardubic zdravíme. Otázka se týká Jitky Němcové, našeho dnešního hosta, paní režisérku tu máme. No a ta nám režírovala hodně věcí, ale také mimo jiné seriál Přejděte na druhou stranu, kde hrála hlavní roli za A. Jiřina Bohdalová, za B. Jiřina Jirásková.
1: Je, tak tohle nevím. Jiřina Jirásková.
0: Tak bohužel, byla to ta druhá Jiřina. Tak jo, mějte se hezky přesto. Naschledanou, děkujeme za účast. Tak, Jiřina Bohdalová v hlavní roli seriálu Přejděte na druhou stranu. Byl to satirický seriál o práci jednoho pražského obvodního podniku bytového hospodářství, takzvané OPBH. Tak co nám k tomu Jitka řekne jako režisérka?
2: Jako režisérka k tomu řeknu, že to byla moc hezká práce. Bohužel ten seriál měl 13 dílů, ale oni to stopli po 6.
0: Byl moc kritický?
2: Moc neunesli. Zaprvé skvělý herecký obsazení. Byl Čepek, přeučil
0: všechny
2: absolutně skvělý herecký obsazení, protože jsme se bavili.
0: A byl to rok 88, abychom to doplnili?
2: Byl to rok 88 a ještě navíc jsme to trošku přehnali, že jsme opravdu udělali to OPBH, jak je to zoufalý. Přeučil sedí přece na hlavní třídě na WC, protože sehnal záchod před Vánocem a prostě všichni se ptají, co tady děláte, že jo?
0: Jak se tehdy říkalo, kritizovat se smí, ale ne moc.
2: Ale ne moc. Ani ta Jiřina to nezachránila. To se stoplo a šli jsme od válu.
0: No, přesto se to leckde opakuje na různých kanálech televizních, takže přejděte jasný. Na druhou stranu,
2: no, ale
0: můžete vidět.
2: To mohlo mít ještě pokračování, ale nemohlo, takže mě oznámili, že takhle nesou, družko.
0: Tak dobře, tak to stopneme, tuhletou událost. Nevyhráli jsme, nevadí, jedeme dál.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A takhle, jo, milá paní režisérko, koho vybereme dál? Posluchačům?
2: Já, no. Protože zase další můj oblíbenec, ale tak když už jsme v té vzpomínce, no tak dáme samozřejmě Vladimíra Menšíka, ne?
0: Ano, s Lubomírem Kostelkou, teda, to byli velcí kamarádi, že?
2: Oni ale teda byli, protože si chodili spolu na víno.
0: A pili na další věc.
2: A pili ho.
4: Jenomže, Jenzo, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
5: No a co?
4: No co?
5: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, kdy mě taky pozná.
5: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
5: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen, zkusí to.
4: Ne, zkusí to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
5: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
5: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
5: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat Jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
5: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
5: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. Jsou jelení bobky a praví.
5: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmolí, tady to musím být. No, to staví.
4: Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
5: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No, kamaráde,
5: včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
4: No počkej. Počkej, na jedno si zapomněl. Že nemám parohy, kamaráde.
6: To si myslíš, papejta?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak přátelé, pojďme pokračovat. Zveme k dalšímu hlasovacímu kolu. Vladimír Menšík by tady byl, tentokrát s Jiřinou Bohdalovou, výše jmenovanou, budou odcházet do opery, anebo Miloš Kopecký s dalšími kolegy. Můžete si vybrat SMS-kou Humor Mezera a Humor Mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda je v plném proudu, stejně jako hlasování. V tuto chvíli Vladimír Menšík nebo Miloš Kopecký je otázka i na naše posluchače na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké, i když horké odpoledne, přeji vám, Pavle.
2: Děkuji.
3: Pačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Jitku.
4: Děkuji.
3: Jste správná žena. A kromě zdraví vám přeji hodně úspěchů ve vaší plodné práci.
4: Já vám děkuji.
3: A vybírám Pavle Ačko.
2: Mějte máme zapsáno. Děkujeme správné posluchačce. Díky moc. Tak správná žena ve studiu, to jsem netušil, koho tu dneska máme.
4: Nech si toho.
2: Máš to zpátky. Tak dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František, ale úplně zutavou, zdravím.
2: Zdravíme.
5: Paní Němcovou hlavně, poněvadž úžasná empatická dáma.
4: Já vám děkuji.
5: Tam přijete častěji, Pavle. A jinak bych vám přál všem zdravíčko a hlavně dejte tu jedničku.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: A ještě vám musím říct, že jsme se shodli s mnoha lidma, že máte hlas jako Pavel prezident.
2: Ne.
5: Podobný hlas.
2: No, ne. Navíc Petr a Pavel budeme slavit v pondělí svátek. No, výborně. Tak třeba ještě.
5: No vidíte, ale tak vám přeji stále zdraví, díky.
2: Děkuji.
4: Děkujem.
2: Tak, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Karel Bojkovi, zdraví vás, Pavle, i vaši, já jsem zapomněl tomu.
2: Milou paní ve studiu, Jitka Němcová, já vám pomůžu, pohodě.
6: Milou paní Němcovou a já bych si přál pokračovat, Menšíka.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou, dobrý den celý den.
7: Dobrý den celý den, Honza Slukavý, zdravím vás, Pavle, i paní Němcovou.
4: Dobrý den.
2: My vás.
7: A já bych též hlasoval pro pana Menšíka.
2: Děkujeme pěkně. Ano, díky moc. Naslyšenou. Hezký den. Tak přátelé, přičteme všechny hlasy, které dorazily SMS-kami a tak dále a výsledek zní. Odchod do opery, scénka ze Silvestra 1977, Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
8: Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám.
9: Budu sám.
8: Ty jsi tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
9: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z tvých vedoucích nedělá do parašutismu, jinak bych byl už na placku.
8: Nazvedni, oj.
9: Co? Co je?
8: Otevři pusu. Já mám klíče.
9: Ale...
8: A už já buchniče, jak to?
9: No tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a zpíváme si doma, no.
8: Prosím, nevyrožuj, buď tak laskavá.
9: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba.
8: Jak já můžu ztratit?
9: Já vám třeba.
8: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit klíče.
9: Určitě.
8: Ale já ne.
9: Já všechno.
8: Protože já mám systém, 10 klíč. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesík, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na operu má. Lístky, já musel mít ty klíče v ruce. Pak si mi dal do kapsičky, kde jsem nepatrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
9: No a ten lístek tam máš?
8: A ten lístek tam taky nemám.
9: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
8: Ale tam byl ten lístek.
9: Ten lístek mám totiž já. Víš?
8: To znamená, že máš taky moje klíče, tak mě...
9: No to taky.
8: Povídat nejví ty moje pěšné.
9: Ani mě nenapadne, nejprv mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělal náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, a je to.
8: To nemyslíš vážně.
9: No to myslím vážně.
8: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhuláka?
9: No,
8: parkováš
9: to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
8: Jsem zaparkoval z úhradu.
9: No.
8: A chtěl jsem ti ten hrad, Ježíšku, koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebyl překvapení, ty. Hloupá.
9: Jseš podvodník.
8: Boženko, kontroluj se.
9: Neříkej mi, Boženo, pro vás otruvo jsem už zas jen slečna biskupová.
8: Miláčko, posaď se. Já ti to říkám, ty máš něco buď s Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat, kde chci, nebo ne? Já si tě budu přát, nebo co?
9: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
8: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, se šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
9: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídal někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nevím. Ale trebe.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik odchod do opery a taky šachisti v Kobylisích. Tak přátelé, na to všechno nemá Jitka Němcová určitě čas, protože na něčem pracuje. Teď nám prozradí, na čem, na co se můžeme těšit.
2: Jakože nemám čas chodit do opery, že jo?
1: Nikam.
2: No nikam vlastně.
1: Protože píšeš.
2: Protože píšu, no píšu paměti, píšu to s paní Lucí Weissovou, taky pracovala v Českém rozhlase, takže na tom děláme, ale už na tom děláme dlouho, ale teď jsme řekli, že to musíme dodělat. Jsou to paměti Jitky Němcové, jmenuju se Nic si nepamatuju. Jo, paměti
1: tak
2: Jitky Němcové,
1: jmenuju se kniha?
2: Nic
1: ne.
2: si nepamatuju.
1: To je jenom jakože.
2: Je to pracovní název.
1: Ano.
2: A vlastně to začíná tím, že jsem po té hrůze toho covidu, jak jsem byla ve špitále celý rok, a když mě teda nakopali a probrali mě z umělého spánku, tak se mě sestřička, když mě zrovna cévkovala, zeptala, jaký to bylo s tím panem režisérem Otakarem Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No s tím Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No vy jste žila přece s režisérem Otakarem. Jo, to si děláte srandu s takovým starým pánem. No to nepřichází úvahu, takže nic si nepamatuju.
1: Mm-hmm.
2: To jsou ty paměti, mají už asi 180
1: ale
2: stránek.
1: Ale už si změněná, už si pamatuješ, už se ti to no, překlopilo, abychom nepostrašili posluchače.
2: Ne, neboj, mně se to tam vrátilo, ale jo. Ono se to postupně, já ho odkryvám v té hlavě.
1: Mm-hmm.
2: Takže je to zajímavý docela.
1: Dobře. Jo. Tak piš. Až to bude, tak si to tady všechno povíme.
2: Dobře,
1: budeme se těšit. Přátelé, na co se můžete těšit vy v Humoriádě? František Nepil, vracíme ho do hry, anebo Miloš Kopecký by tu byl. Vyberte si SMS-kou, připomenu opět spojení 90 011 04, SMS ve tvaru humor, mezera A nebo B, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli vybíráte, připomenu, Františka Nepila nebo Miloše Kopeckého. Tak Jitka už má také sluchátka, sluší velmi a může vás poslouchat na našem telefonu. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady Antonín Pospíšil z Bedioště a prosil bych pana Františka Nepila.
1: Děkujeme za váš hlas, pane.
3: Děkujeme.
1: Mějte se pěkně.
2: Naschle.
1: Naslyšenou, naschledanou. Kdo pak se nám hlásí dál? Dobrý den.
4: Tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Pavle, i paní Jitku.
3: Dobrý den.
4: Přeju jí hodně sil na dopsání těch pamětí a pak třeba zase na nový film nějaký to, námět pěkný.
3: To máme. Děkujeme.
4: A hlasuju za Bčko.
1: Miloš Kopecký má váš hlas a my děkujeme, hezký den. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady Petr ze Štětí.
1: Slumíme rádio, Petře, trošku, tak.
5: Zdravím vás i paní Němcovou.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A chtěl bych Františka Nepila.
1: My ho nemusíme pouštět, vy nám ho uděláte tady naživo. Tak dobře, děkujeme pěkně. Tak naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Jana a já bych si dala Františka Nepila.
1: Jo, taky, tak jo. A dodržujte pitný režim, když jsme u toho samozřejmě. Nepil, ale my pijeme. Nealko samozřejmě.
3: Dobře.
1: Dneska má čistou vodu, já taky. A vy si dejte.
6: Paní Němcovou, mějte se.
1: No, děkuju. Ona vás slyší, takže je pozdravena přímo od vás.
3: Já vás slyším.
1: Bezva. Tak, a koho máme dál? Dobrý den. Připojujeme.
7: Jo, ano. Mhm. Dobrý den, já vás zdravím a oba dva. A prosím pěkně paní Němcové, chci poděkovat za celoživotní její práci.
3: Děkuju.
7: A do další hodně zdraví.
1: Ano,
3: jdeme do toho. Práce
7: hromadu, ano. A přála bych si Ačko.
1: Dobře,
7: pana...
1: Nepila.
7: Nepila, ano, děkuju pěkně.
1: Děkujeme.
7: Mějte se hezky, naschle.
1: Děkujeme krásně.
3: Hezký den.
1: Tak to bylo hezké přání, hezké vyznání. A teď bude hezký František Nepil na téma vlasy.
8: Vlasy, to je taková krása. Vy si jich neumíte dost vážit, ale já, když přišel na vojnu, tak nám ostříhali hlavu na bleskovku. Měli jsme ji jako koleno. Podíval jsem se do zrcadla a pochopil jsem, že člověk to někdy nezní hrdě, že člověkem je možno pohrdat. To je takové zvláštní. Lidé přece mají pleš také normálním, tedy chronologickým pochodem. A to vám je něco úplně jiného. Ona je tou pleší obdařena vždycky hlava, nějak esteticky tvarovaná, kulturně tvarovaná a jí absence vlasového porostu naopak prospívá. Jenže to mluvím o vlasech mužů. Vlasy jsou u muže s jakoukoliv hlavou nakonec něčím zbytným. Ale vlasy žen, to je ta taková krása. Jsou o nich celé legendy, ale spíše než legenda mě od malička fascinovala představa posledních dnů Kartága, jak se město připravovalo k nerovnému boji s Římany a jak si Kartáginianky stříhali své krásné vlasy a pletli z nich pevné tětivy pro luky bojovníků. Když jsem si však vzpomněl na tu svou ostříhanou hlavu, říkal jsem si, ty museli chodinky vypadat. Když je Kartáginané spatřili, to jim asi klesla bojová morálka. Kdo ví, jestli by to s Kartágem nedopadlo úplně jinak, kdyby Kartáginianky šly místo toho raději k holiči a před zahájením útoku obešly načesané hradby, aby obránci viděli, za co, či lépe za koho budou bojovat. No nevím, to víte, já jsem taky jako každý jiný, co po bitvě bývá generálem. Jenže já jenom v Kartágu.
1: Tak tolik František Nepil, jsme v závěru dnešní humoriády. Jitka Němcová byla milým hostem, děkujeme.
3: Já taky děkuju, opatrujte se. A co je důležitý, všechny starosti hoďte za hlavu a užijte si leta.
1: A on to pak někdo uklidí, tu
3: on
1: hromadu
3: někdo
1: starostí.
3: Uklidí, jo. Zamete.
1: No, dobrá, přátelé, hezké léto přejeme Jitce Němcové. Pavel Kučera se loučí, přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: našem vysílání. Pět hodin. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Pražští celníci objevili sklad s desítkami tisíc nelegálních léčiv. Inspekce našla v kuřecích řízcích stezka bakterie způsobující salmonelózu. Sucho ohrožuje úrodu drobného ovoce. Dnešní teploty vystoupí k 35 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jitro. Celníci objevili sklad v Praze, ve kterém bylo přes 45 tisíc balení nelegálních léčiv. Šlo o léky na podporu potence, spánku nebo o přípravky, které bývají užívané jako rekreační drogy. Celníci teď zjišťují, čí léky jsou a jak se do skladu dostali.
2: Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň varuje, že u nelegálních léčiv uživatelé neví nic o jejich původu ani skutečném složení.
3: Zdánlivě tím benefitem je dostat se k léčivu, které bych jinak dostal na předpis, anebo dostat se k léčivu levněji, ale ta rizika jsou samozřejmě daleko, daleko vyšší a mohou způsobit skutečně až přímé ohrožení života.
2: Některé léky našli celníci rozdělené v obálkách, připravené k distribuci, a to nejen po České republice, říká Oldřich Bárta z pražského celního úřadu.
4: Podle těch příjemců, kteří tam byli na těch obálkách, tak se jednalo o příjemce v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku.
2: Za nelegální nakládání s léčivy hrozí až 20-milionová pokuta. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Inspektoři našli v kuřecích řízcích stezka bakterie způsobující salmonelózu. Jednalo se o chlazená prsa z Polska s datem spotřeby do 25. května, informoval o tom mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Kuřecí řízky odebrali inspektoři v jedné z brněnských poboček řetězce Tesco. Maso už v prodejnách není, zákazníci ho ale můžou mít doma v mrazáku. Inspekce proto lidem doporučuje, aby maso nejedli. S prodávajícím zahájí inspekce správní řízení. 47-letý cyklista zemřel ve čtvrtek popolední při střetu s osobním autem u Řepice na Strakonicku. Nehoda se stala na silnici první třídy. Podle policistů muž při odbočování zřejmě přejel do protisměru, kde ho srazilo auto. Záchranáři na místo nehody povolali vrtulník, popisuje jejich mluvčí Vojtěch Míra.
5: 47-letý muž utrpěl zranění neslučitelné se životem a zemřel ještě před příjezdem posádek na místo. Lékař po příjezdu pouze konstatoval jeho úmrtí. Vrtulník letecké záchranné služby byl během letu na základě informací z místa odvolán zpět na základnu.
1: Suché a horké počasí dělá problémy drobným farmářům a ovocnářům. Na Vysočině ohrožuje nedostatek vláhy taky kanadské borůvky. Ty budou brzy dozrávat a bez masivního zalévání se neobejdou, popisuje pěstitel František Papež ze Samšína na Pelhřimovsku.
6: Byli by malí a v těch vedrech, kdy týden neprší, tak si myslím, že by i borůvky vadly. Že by možná to ohrožovalo i ty keře samotný. Nejen sklizeň, ale i samotný keře. Vodu scháníme, kde se dá. Když už zaprší, tak nic moc, jo, to máme všechny okapy stažený do studny. Jo, studnu máme vyloženě jenom na farmu. Sport.
1: Fotbalista Patrik Schick ukončil reprezentační kariéru. Po vyřazení Česka na mistrovství světa o tom informoval na svém Instagramu. V národním dresu si připsal 56 startů a dal 26 gólů. Na aktuálním šampionátu se ale neprosadil.
0: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, teploty vystoupí na 32 až 35 stupňů Celsia, na horách ke 30. Fouká jen slabý proměnlivý vítr a biozátěž je vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: S omezením dnes počítejte na silnici 23 za Jarošovem nad Nežárkou směrem na Strmilov. Plánují tam řezat stromy a keře, tak opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pět hodin k tomu 4 minuty a v tento brzký čas začíná na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Buďte vítáni při jeho poslechu. Průvodci vám budou například Karel Zich, Jennifer Rush, zazní Valdemar Matuška a už za chvíli Miroš Birka, který svou píseň nazval Denisa. Ta ovšem dnes svátek nemá. Kdo ano, kdo slaví narozeniny a jaká historická výročí si právě dnes v pátek 6.

0: Dobré ráno, dnes je pátek 26. června. V pražském Klementinu byla historicky k tomuto datu naměřena nejvyšší teplota v roce 2019, a to 37,5 stupně Celsia. Nejchladněji bylo roku 1799, kdy teploměr ukázal pouhých 7,1 stupně. Dnes slaví svátek Adriana. Je to jméno latinského původu, je ženskou obdobou mužského jména Adrian nebo také Hadrián a znamená od moře nebo z města Hadrie. K jeho známým nositelkám patří například slovenská modelka Adriana Sklenaříková nebo tenistka Adriana Gerši. Katolický kalendář dnes připomíná svatého Jana a svatého Pavla, raně křesťanské mučedníky. A také přidáme několik událostí, které se staly právě 26. června v minulosti. V roce 1848 byl během pražského povstání rozpuštěn Národní výbor. Někteří jeho členové se totiž zapojili do bojů proti rakouskému vojsku. Roku 1968 došlo k důležitému milníku pražského jara. Byla zrušena cenzura. Ve světě si připomínáme například rok 1741, kdy byla Marie Terezie korunována uherskou královnou. Rok 1906 přinesl premiéru první automobilové Grand Prix ve francouzském Le Mans. Jezdci museli během 2 dnů absolvovat 6 kol po 103 kilometrech. 26. června 1945 byla v San Francisku přijata Charta Organizace spojených národů. V roce 1974 byl poprvé v praxi použit čárový kód na balení žvíkaček v Wrigley's v americkém supermarketu. A v roce 1977 odehrál svůj poslední koncert král rock'n'rollu Elvis Presley. Bylo to v aréně Market Square v Indianapolis. A ještě přidáme několik dnešních jubilantů. 26. června se narodil publicista a spisovatel Ondřej Neff, britský kytarista a zpěvák Mick Jones, trojnásobný vítěz Tour de France Greg LeMond nebo bývalý finský jezdec rally Tommy Mäkinen. I vy, pokud něco slavíte, užijte si svůj den. Je 26. června 2026. Ano, samé dvojky, samé šestky, tak snad to bude šťastný den. Hlavně pro školáky, kteří dnes dostávají aspoň povětšinou vysvědčení. Tak ať je to krásný den a za každou známku samozřejmě velkou pochvalu, protože děti se po celý školní rok zajisté snažili. Teď už nás čeká Valdemar Matuška a za chvíli počasí, věřím, i s vaší účastí. 90 011 03 je číslo naší SMS brány a zprávy pište ve tvaru CB, mezera podsasy, mezera text.
1: Český rozhlas České Budějovice, písni

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, máme krátce po 17:15, za námi je Jennifer Rush a před námi předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Jakýže tedy bude ten pátek s datem 26. června? Převážně jasný, odpoledne přechodně až polojasný. 32 až 35 stupňů Celsia, to jsou přislíbená tropická maxima pro dnešní den. Na horách bude také horko, 27 až 30 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý, o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Ráno bude i klidno. Dnes pršet nebude, srážky tedy na nule a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré. A také už nám přišly dvě SMSky, Kamenice nad Lipou, jasno 17 stupňů, pátek pohodáček a pohodový víkend přeje Věra. Jasná obloha nad Duchovicemi 17 stupňů, bez větří, klidný den všem přeje Josef. Děkujeme.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Zemědělci vyjeli do polí s kombajny a to znamená jediné, začínají žně. Na Znojemsku už sklidili třeba pole s jetelem. Více za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Teď se podíváme do naší ulice, třeba té českobudějovické, zpívá Voxel. Dobré ráno.

0: Lucy.
1: Zemědělcům v Česku začínají žně. Jejich hlavní část, tedy sklizeň obilí, začne naplno příští týden. Už teď je ale možné zahlédnout kombajny, jak na polích sečou třeba vojtěšku nebo jetel. Do polí zemědělci vyjíždějí například na Znojemsku.
2: Do polí u Oleksovic na Znojemsku dnes kombajn vyjel sklízet travní semena. Nedaleké pole s jetelem už má posečené.
3: S agronomem místního zemědělského družstva Michalem Reiterem jsme se přesunuli na pole s ozimou pšenicí. Tu bude kombajn sklízet příští týden.
4: Čekáme, až se nám utvoří vlastně zrno, si můžeme jít podívat, že už vlastně je hotové. Ale ještě se dá rozmáčknout, takže ještě to bude nějaký čas chtít.
2: Žněbrzy čekají taky o zimní hrách na vedlejším poli. Ten už je na první pohled skoro celý žlutý.
4: Tam se budeme pohybovat, teďka nás čekají úmorné teploty, takže tam se budeme pohybovat taky asi v příštím týdnu, koncem příštího týdne by se dal sklízet asi.
2: Michal Reiter letos počítá spíš s podprůměrnými výnosy z plodin. Poznamenalo je totiž nebývale suché jaro.
4: Loni touhle dobou jsme měli asi 200 mm srážek za půl rok, letos jsme na nějakých 160, takže tam pokles o nějakých 40-50 mm a hlavně to rozložení srážek. Letos to prostě spadlo v květnu 40 mm, teďka nám spadlo 10. června asi 15 a to rozložení srážek je nepřívětivé pro nás.
2: Plodiny se podle Michala Reitera díky nedávným dešťům trochu vzpamatovaly, nedostatek vláhy z předchozích měsíců se ale úplně nevykompenzovaly.
4: Nemyslím si, že by to měl být úplný propadák, ale budeme se bavit o srovnání třeba s minulýma rokama, že budeme asi o tunu, o půl tuny níž na výnosech u těch obilovin.
2: To, že kvůli suchu by letošní výnosy mohly být nižší, potvrzuje i mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
5: Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit. Zemědělci už nyní upozorní, že v některých regionech mohou být letošní výnosy nižší než obvykle.
2: Termín začátku žní je podle Pánkové podobný jako v předchozích letech. Zemědělci se teď kromě ozimé pšenice chystají na sklizeň ječmene, na řadu pak přijdou další plodiny, například řepka. Na celkové hodnocení sklizně je podle Pánkové pořád ještě brzy. Šimon Franz, Český rozhlas.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Pojišťovny lidem za minulý rok vyplatily víc než miliardu korun za zahraniční dovolené, uvádí to Česká asociace pojišťoven. Nejčastěji řeší úrazy a další zdravotní problémy. Škody průměrně dosahují asi 13,5 tisíce korun. Podle asociace by se lidé neměli spoléhat na evropské kartičky pojišťovny. Oproti cestovnímu pojištění totiž pokrývají jen nezbytné lékařské zákroky. Do polí vyjeli kombajny, začaly žně, v prvních dnech sklízely hlavně plodiny, jako je vojtěžka nebo jetel. Teď výjíždějí i do polí s ječmenem nebo pšenicí. Podle mluvčí agrární komory České republiky Barbory Pánkové letošní výnosy zřejmě ovlivní suché jaro. Řidiči na silnicích u polí můžou častěji potkávat zemědělskou techniku. České dráhy na první víkend prázdnin posílí kapacity vlaků. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc. Posílené budou hlavně spoje mezi Prahou a Moravou, ale i do Českých Budějovic a na západ Čech nebo do východočeského regionu. Na kratší vzdálenosti by ale podle Českých drah měli lidé kvůli vytížení některých tras využít regionální spoje. Blatná na Strakonicku právě září tisíci květy růží. Hlavním symbolem letošního ročníku výstavy růží a art festivalu je tmavě růžová pnoucí růže Blatenská královna. Vyšlechtil ji Jan Bém v roce 1934 a má dvoubarevné květy. Výstavu růží můžete navštívit ode dneška do neděle. V Prachaticích začínají slavnosti solné zlaté stezky. Dnes vyjde historický soumarský pochod z libínského sedla. Sraz účastníků bude ve 13 hodin a půjde se do Prachatic k dívčímu internátu a poté dál k městské bráně. Na Velkém náměstí pak v 17 hodin uvede celé slavnosti. Dnešní slunečný tropický den doprovodí teploty až u 35 stupňů, na horách naměří i 30. Fouká slabý proměnlivý vítr a biozátěž je vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V souvislosti s prachatickými slavnostmi solné zlaté stezky budou uzavřené ulice v centru města. Sledujte dopravní značení a dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dýchne tam na vás historie i vůně mastí. Slavná Fragnerova lékárna v Praze si připravuje vlastní léky. Obnovila třeba recepturu kdysi populární pražské domácí masti. A více o tom tady u nás na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice hned po Janu Kalouskovi.

0: Přeneseně řečeno, v těchto dnech bude takové horko, že snad i ta řeka by mohla být i v plamenech, jak zpíval Jan Kalousek ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Tak hlavně, milí posluchači, nezapomeňte na dodržování pitného režimu. Chrání rány a zmírní zánět i bolest. Před 160 lety vznikla ve Fragnerově lékárně u Černého Orla tehdy velmi populární pražská domácí mast. Měla takový úspěch, že se pak už v továrně vyráběla ještě po druhé světové válce. A slavná mast znovu ožila. V nejstarší fungující lékárně v Praze ji začali znovu připravovat.
1: Vítejte v Fragnerově lékárně. Funguje od roku 1488, to znamená, že je nejstarší fungující lékárna v Praze.
2: Se současným majitelem Branislavem Fulierem jsme vstoupili do lékárny u Černého Orla na Malé Straně, kde se dochoval i historický interiér.
1: Po vitrince můžete vidět asi 20 našich specialit.
2: Lékárna se stala slavnou právě tím, že Benjamin Fragner tu v druhé polovině 19. století začal vyrábět legendární speciality, například pražskou domácí mast.
1: Byla to v podstatě zjednodušeně povedané mastička na všechno, na jakýkoliv kožný problém.
2: Velkou popularitu si mast udržela celých 80 let. Pak její slávu před více než 10 lety znovu obnovil kalenický specialista Zbyněk Sklenář.
3: Takže nejprve si připravíme ten masťový základ. Stává se z mandlového oleje a bílého vosku. Po rozpuštění vlastně vymícháme do vychladnutí.
2: A když máme ten základ masti hotový, tak co dál?
3: Budeme do něj právě inkorporovat ostatní komponenty.
2: Takže tu máme několik skleněných lahviček.
3: Ten přípravek má vlastně účinky protizánětlivé, hojivé a tomu odpovídají i obsažené komponenty, jakými je například hojivý vitamin E, protizánětlivě působící kyselina salicylová, peruánský balzám, ichtamol a nesmíme zapomenout ani na terpentinovou slici.
2: I když Zbyněk Sklenář navázal na původní recepturu, složení je dnes jiné než kdysi.
3: Byla tam pryskyřice, byla tam unguentum alté, byl tam lůj, byl tam japonský vosk. To jsou vlastně suroviny, které jsou dneska naprosto nedostupné.
2: Ve Fragnerově lékárně se ale zrodily i další legendární léky. Třeba sirup proti kašli Timomel nebo antiperle k dezinfekci úst. A i ty se dnes v lékárně znovu dají koupit. Výrazně.
3: Rychlé osvěžení.
2: Mentolová chuť.
3: Dechu, přesně tak.
2: Cukrová kulička a jsou v tom přidané nějaké látky.
3: Silice, mátová, mentol, timol.
2: Fragnerova lékárna na Malé Straně si stále zachovává svou tradici a nabízí mnoho dalších přípravků podle vlastních receptur. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas. Český rozhlas České Budějovice.

0: Tato písnička je o cestě domů. Já si myslím, že dnes, až děti přinesou svá vysvědčení, tak už možná vyrazíte někam směr prázdniny nebo minimálně na víkend. Tak si to užijte. A jsem velmi ráda, že jste si za svého společníka vybrali Český rozhlas České Budějovice.
1: Počasí.
0: Je tady pátek s datem 26. června a bude převážně jasný, odpoledne přechodně až polojasný a hlavně tropický. 32 až 35 stupňů Celsia jsou dnešní avizovaná nejvyšší maxima. 27 až 30 naměříte na horách, povane slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno. Předpokládané množství srážek samozřejmě na nule a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé a během dne už dobré.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Kde se dnes sejdou myslivci a všichni příznivci myslivosti, či kde se dnes můžete nechat unášet komorní hudbou a jaký dárek si připravili v Jindřichově Hradci pro děti, které dnes čeká vysvědčení. O tom všem už za chvíli v tipech pro volný čas v rámci Jihočeského rána. Řík.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pokud dnes přemýšlíte kam po práci, po vysvědčení nebo jen tak za letním večerem, máme pro vás několik tipů z jižních Čech. V Prachaticích v 17 hodin začnou městské slavnosti. Slavnosti solné zlaté stezky. Historické průvody, hudba, řemesla i připomínka času, kdy městem putovala vzácná sůl, oživí velké náměstí, parkán i okolní parky. Na pár hodin se tak můžete vrátit o několik století zpátky. Také na Hluboké, respektive v Hluboké nad Vltavou, začne v 17 hodin slavnostní víkend. Národní myslivecké slavnosti nabídnou v areálu Národního zemědělského muzea na ohradě ukázky tradic, program pro rodiny i setkání s přírodou, která se vejde mezi zámecké zdi i okolní lesy. V Českém Krumlově začíná festival komorní hudby. V 19 hodin ho otevře večerní šlechtická slavnost s německou zpěvohrou, plnou čar a kouzel barokní noc na zámku Český Krumlov. A když už budete v Krumlově, můžete se vypravit třeba i na večerní představení. Otáčivé hlediště ve 20 hodin a 30 minut uvede Ztracený svět. Zámecká zahrada se promění v dobrodružnou scénu, kterou žádné divadelní kulisy nenahradí. Děti s čerstvým vysvědčením zamíří v Jindřichově Hradci od 15 hodin a 30 minut do hvězdárny Františka Nušla. Čeká je projekce i pohled do vesmíru a jako malý dárek za školní rok také vstup zdarma. V Dačicích začne v 17 hodin v kině Beseda rodinné odpoledne s animovaným filmem Mimoni a Monstra. Ideální příležitost, jak oslavit začátek prázdnin v pohodlí kina. A večer můžete zakončit v Bělčicích pouťové dny. Tam v 21 hodin a 15 minut otevře letní kino na školním hřišti s komedií Někdo to rád v Plzni. Film pod hvězdami má ostatně svoje kouzlo, které žádný televizor doma nenabídne. Ať už si tedy dnes vyberete hudbu, divadlo, historii, hvězdy nad hlavou nebo obyčejně neobyčejný letní večer, přejeme vám, aby začátek prázdnin zkrátka stál za to.

je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819.

0: Česko vyšle do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, oznámila to mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná. Jihoamerickou zemi v noci na včerejšek zasáhla dvě silná zemětřesení. Potvrzených obětí je 235 a víc než 4000 lidí je zraněných. Venezuela nabídku pomoci od Česka přijala včera odpoledne. Kdy český USAR tým odletí, zatím podle Posekané není jasné.
1: Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa. Nabídku České republiky akceptovala v 16 hodin. Další informace budeme postupně zveřejňovat.
0: Policistu, který v květnu opakovaně udeřil a kopal muže při zákroku v Českých Budějovicích, trestně stíhá Generální inspekce bezpečnostních sborů. Informoval o tom její mluvčí Jakub Augusta. Policejní hlídka v Mladém zasahovala proti dvěma mladíkům ve věku 19 a 23 let. Oba porušovali noční klid. Při jejich útěku stíhaný policista dopadl jednoho z mužů.
2: V době, kdy se muž zastavil a s rukama nad hlavou zřetelně dával najevo, že nebude klást žádný odpor, policista užil své pravomoci mimo rámec zákonného oprávnění. Z rozhodnutí služebního funkcionáře zůstává ve služebním poměru a do ukončení vyšetřování se bude věnovat administrativě. Eva Rubská Petrová, Český rozhlas.
0: Paliva v Česku v uplynulém týdnu znovu zlevnila. Litr benzínu se u jihočeských čerpacích stanic prodává v průměru za 38 korun 90 haléřů. Před týdnem byl o 40 haléřů dražší. Nafta zlevnila o víc než korunu 60. Řidiči teď za litr dieslu dají průměrně 35 korun 40 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv dlouhodobě sleduje. Nejlevnější benzín v kraji teď prodávají na Českobudějovicku, nejméně za naftu platí motoristi na Českokrumlovsku. V Česku včera padly teplotní rekordy na polovině meteorologických stanic. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu. V neděli by teploty mohly překonat absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna 2012, říká meteorolog Miloš Dvořák.
3: Extrémní teploty kolem 40 stupňů by pravděpodobně v tu neděli byly někde v oblasti Polabí, Poohří a možná na jižní Moravě. Samozřejmě jsou to teploty ve stínu, máme čidla na našich dálnicích, silnicích a i v současné době se ty teploty na těchto rozpálených površích pohybují až k 60 stupňům Celsia. Sport.
0: Cyklista Matyáš Vacek vyhrál po třetí v řadě mistrovství republiky v časovce. Taky třetí triumf za sebou si mezi ženami v Uničově připsala Julia Kopecký. Počasí. Bude jasno až polojasno, teploty vystoupí na 32 až 35 stupňů Celsia, na horách ke 30. Fouká jen slabý proměnlivý vítr a biozátěž je vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní nehody v tuto chvíli hlášené z jihočeských silnic nemáme. Silničáři opravují stoupací pruhy u Strakonic směrem na Vodňany. Na semaforech se řidiči zdrží až do 8. července. Počítejte tam přes den stále s kolonami. Dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Šest hodin k tomu 4 minuty. Je tady pátek s datem 26.6. roku 2026. A vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice, jeho české ráno. S vámi zůstává u mikrofonu Adéla Jirkalová. Ano, tak školní rok utekl jako voda. Dnes jdou školáci pro vysvědčení a třeba takový zmrzlinový pohár za odměnu si myslím vzhledem k tomu počasí je naprosto vhodnou volbou. Kdybyste, a to už mířím k tématu, které nás čeká na našich vlnách v nejbližších minutách, ke kosmické sondě připojili sluchátka, slyšeli byste plazma v okolí planet. Výzkum vesmíru pomocí zvuků vám přiblížíme už za chvíli, tak si na to počkejte a dobré jitro.

0: Vesmírné děje umí vědci nejenom pozorovat, ale i poslouchat. V kosmickém prostoru se sice zvuk nešíří, za to jsou tam různé vlny, které se na zvuk dají snadno převést a dobře se poslouchají. Vědci je proto rádi předvádějí na populárně naučných akcích, ovšem pomáhají jim i při skutečném zkoumání vesmíru.
1: Chorus trošku připodobní k štěbetání ptáků. Signály, které vznikají většinou na hraně takzvaných Van Allenových radiačních pásů.
2: David Píša z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd komentuje záznamy, které pořídili kosmické sondy v okolí Země.
1: Něco, co normálně slyšitelné není, protože ve vesmíru se nesíří zvuk, tak jak ho můžeme slyšet. Nicméně pořád něco v tom kosmickém prostoru je. Elektromagnetické vlny, tak jak plazma, různě kolotá, a my je, když je převedeme na zvuk, tak ten zvuk nějak zní.
2: Jako kdybychom měli před sebou sice zapnuté rádio, ale bez reproduktoru a bez sluchátek. Elektřina v něm proudí, ale abychom něco slyšeli, je potřeba krok navíc.
1: Tím trikem, že to přehrajeme do sluchátek, tak vám umožníme to slyšet.
2: Co jsou třeba ty hvizdy?
1: Hvizdy se šíří v té vnitřní zemské magnetosféře. Svůj zdroj mají v klasických pozemských bouřkách.
2: Další slyšitelné záznamy vědcům signalizují, co dělá kosmické plazma v magnetickém poli Země a jak s ním hýbou třeba částice ze Slunce. Takhle zní měření nad rovníkem a takto nad zemskými magnetickými póly.
1: Aurorální sykot v oblasti, kde vstupují částice do zemské atmosféry, které dají vzniknout polárním zářím.
2: Šum a sykot je měřitelný nepřetržitě, ale třeba při slunečních erupcích se různě mění. Jednotlivé zvuky z vesmíru mají své přesné názvy, které vědci stanovili už před desítkami let.
1: Ty první kosmické měření probíhaly analogově, tak se to dalo poslechnout. Vědci, když to slyšeli, tak samozřejmě připodobnili to, takže tomu dali takhle názvy, které se ale používají v té vědecké komunitě stále.
2: Poslouchatelné záznamy vědci pořizují i u jiných planet. Sluneční soustavou právě putuje sonda JUICE, vybavená přístrojem z Ústavu fyziky atmosféry, který má na starosti Ondřej Santolík.
3: Magnetické i elektrické antény tam máme a tyto vlny s téměř jistotou, pokud nám všechno bude fungovat na té sondě, naměříme. Byly objeveny předchozími sondami u Jupiteru.
2: Za několik let si tak snad poslechneme i sykot, šum a další záznamy z okolí Jupiterových měsíců. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, písně.

ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem.

tváři, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básně.

0: počasí.
1: Čtvrt na sedm, nějaké ty SMSky od vás, trochu oblačno, plus 15, trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu, přeje a zdraví Bože. V nové peci je jasno a příjemných 13 stupňů. Přeji pohodový den, Dagmar. Větrní 18 stupňů, jasno, zdraví Zuzka, Honza a dva pejsci. Děkuju za vaše SMSky, co říká Český hydrometeorologický ústav. Dnes bude jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na horách 27 až 30, vítr do 4 metrů za sekundu a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už dobré.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 6 hodin k tomu 21 minut. Posloucháte Jihočeské ráno, Český rozhlas České Budějovice a dnes odpoledne po 13. hodině opět otevřeme, protože je pátek, naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Oba teď zdravím a samozřejmě se ptám, jaké téma si na nás připravili tentokrát.
1: Hezký páteční den přejeme vám oba.
2: Budeme mluvit o vložkách do bot.
1: Jak vybrat ty správné, jak poznat, jestli je potřebujete i kam pro ně zajít.
2: Před časem jsme si o tom povídali a vy jste nás zavalili spoustou dodatečných dotazů a tak na ně chceme odpovědět a přidat další nové informace.
1: Poradíme babičkám a maminkám, jaké boty zvolit pro ty nejmenší.
2: Seniorům zase, jaké vložky pro ně budou nejvhodnější a proč by si je měli pořídit.
1: Dozvíte se, kde jsou vaše nohy na chodidlech nejzranitelnější a jak o ně správně pečovat.
2: To vše v pořadu Vesele a zdravě už dnes odpoledne po 13. hodině.
1: Naši poradnu samozřejmě najdete i na webu veseleazdravie.cz a můžete se stát také našimi fanoušky na Facebooku Vesele a zdravě.
2: Aspoň vám nic neunikne a budete vědět i o všech tématech dopředu a přečtete si rady na každý den.
1: Těšíme se na vás.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

zpracovat.

0: Už 35 let prázdniny začínají v Třeboni. Od 26. června do 6. července vystoupí na festivalu Okolo Třeboně divadlo Járy Cimrmana, Nezmaři, Asonance, Epidemie, Pavel Šporcl, Luboš Pospíšil, Ivo Jahelka, Bárka, velký narozeninový koncert Bárny a přátelé plný překvapení, nejspíš i pro nás. Festival Okolo Třeboně. Okolotřeboně.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas České Budějovice.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Víc než 1,5 milionu žáků a studentů dnes dostane vysvědčení a ukončí tak školní rok. Některé školy je hodnotí pomocí známek, jiné udělují slovní hodnocení. Učitelé doporučují, aby rodiče k hodnocení přistupovali s nadhledem a řešili ho s dětmi v klidu. Do lavic se školáci znovu vrátí v úterý 1. září. Návrhem nového zákona o státních zaměstnancích se dnes znovu budou zabývat poslanci. Sněmovna ani ve středu nestihla o návrhu hlasovat. Podle předkladatelů vládní koalice by mohla pravidla zaměstnávání fungovat podobně jako v komerční sféře. Slibují si od změny větší flexibilitu státní správy. Opozice ale zákon kritizuje. Obává se, že by mohla vést k její politizaci. Do Lomnice nad Lužnicí na Jindřichohradecku zamíří lidé o tomto víkendu na Lomnickou pouť. Součástí programu je i sraz rodáků. Vše vypukne už dnes večer v 18 hodin v kostele svatého Jana Křtitele. S koncertem vystoupí smíšený pěvecký sbor Viva Muzika, který tam oslaví svou desetiletou existenci. Nasledovat bude od 8 hodin diskotéka na Farské louce. Lovecký zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku má novou expozici o sokolnictví. Autoři ji představí při dnešní vernisáži, kterou v 17 hodin začínají ohradské národní myslivecké slavnosti. Jejich jubilejní 25. ročník nabízí už dnes taky koncert lovecké hudby. Bohatý program přednášek, koncertů, ukázek dravců, mysliveckého vybavení, ale i specialit ze zvěřiny a ryb bude následovat po celou sobotu. Dnešní sluneční tropický den doprovodí na jihu Čech teploty mezi 33 až 36 stupni Celsia, na horách naměří i 30. Fouká slabý proměnlivý vítr a biozátěž je vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na Jindřichohradecku se odpoledne a večer pojede radouňská rally s omezeními a taky uzavírkami, proto počítejte v okolí Kamenice nad Lipou a Strmilova. Dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zdali pak víte, že se v Třeboni v roce 1934 procházela lochneská obluda. V jeho české vlastivědě si dnes připomeneme masopustní úterý, kdy 15-metrová zubatá potvora zamířila do města, nechala se skrotit pivovarskými chasníky, ochutnala několik litrů třeboňského piva a doputovala až do dobového tisku. Dnešní díl připravili archivář Aleš František Plávek a redaktor Zdeněk Zajíček. A dočkáte se ho u nás už za pár minut. Dnes i

0: Třeboni mají nejenom celý svět, ale v roce 1934 se tam procházela i lochneská obluda. Vysvětlíme v jeho české vlastivědě. Pojem pivovar neznamená vždy jeden a ten samý objekt k vaření oblíbeného nápoje. Často jich bylo několik ve městě a nebo se jejich provoz stěhoval. K roku 1379 se váží i počátky pivovaru v Třeboni, který stál původně u náměstí a teprve později získal současné místo pod hrází světa. A že v něm bylo veselo a že býval světový, když už je tedy pod tím světem, o tom svědčí i událost ze 13. února 1934. Tehdy totiž chodila dům od domu městem lochneská obluda. Na délku měla 15 metrů, na šířku 1 a pivovarští chastníci byli jedni z mála, kteří se jí nezalekli. Zubatou potvoru s ploutvemi skrotili, přitáhli do pivovaru a nalili do ní několik litrů třeboňského moku. Nechala se s nimi vyfotografovat a pak ji vyvedli v průvodu ven na obhlídku všech pamětihodností. A ty se jí tak líbily, že ve městě zůstala až do konce týdne. Zní to podivně? Vůbec ne. Toho dne totiž bylo masopustní úterý a třeboňští tak měli o zábavu postaráno. Lochneska sice nepatří mezi tradiční masopustní postavy, o to snáze však pronikla i do zpráv dobového tisku.
1: Český rozhlas České

0: Řekla bych, že píseň, která zní už lehce v prázdninovém módu, protože prázdniny dnes v podstatě dopoledne odstartují všem školákům, kteří se třeba právě teď chystají do školy pro svá vysvědčení. A jaké počasí k tomu dnes budeme mít?
1: Počasí.
0: O tom už si budu povídat s meteorologem Petrem Friebauerem, kterého vítám ve vysílání a zároveň se ptám, jaké máme aktuálně počasí na jihu Čech. Dobré jitro.
2: Dobré ráno. Na jihu Čech máme jasno a beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje rozsáhlá oblast vyššího tlaku vzduchu. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 16 až 20 stupně Celsia a na Šumavě místy kolem 10 stupňů Celsia. A nejnižší teplotu dnes naměřila opět Kvelda Perla, a to 3,8 stupně Celsia. V Českých Budějovicích je aktuální teplota 18,7 stupně Celsia. Vítr fouká slabý, jeho východní 1 metr za sekundu a tlak přepočtení na hladinu moře je 1020 hektopaskalů a aktuálně stoupá. Churáňov, ten má teplotu 19,6 stupně Celsia a vítr slabý, jeho západní 2 metry za sekundu.
0: A stoupá nejen tlak, stoupat nám budou i teploty. Do jakých výšin dnes odpoledne?
2: Dneska se dočkáme zase tropu. Ty maxima se budou pohybovat mezi 33 až 36 stupni Celsia, na horách kolem 30 stupňů Celsia. Bude převážně jasno, místy přechodně až polojasno. Vítr bude foukat pouze slabý, zejména východních směrů do 3 metrů za sekundu. A biopředpověď vzhledem k vysokým teplotám dneska na trojce, tedy vysoká zátěž.
0: Sluníčko dnes bude mít opravdu velkou sílu, ale já se zeptám, v kolik vyšlo a v kolik zapadne?
2: Slunce dnes vyšlo ve 4 hodiny a 59 minut a zapadat bude ve 21 hodin a 10 minut.
0: A jde o to, jestli také budeme dnes lámat teplotní rekordy. Jaké jsou ty historické?
2: To maximum bychom dneska překonat mohli nebo se k němu aspoň přiblížit. Nejvyšší teplota byla naměřena v Českých Budějovicích v roce 2019, a to 35,1 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom v roce 1949, a to 4,2 stupně Celsia.
0: Dnes bude horko, horký víkend také asi před námi. Jaká bude dnešní noc?
2: V noci bude jasno. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 19 až 16 stupni Celsia a v údolích se potom mohou pohybovat kolem 14 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, převážně východních, postupně jižních směrů do 3 metrů za sekundu, anebo bude bez větří.
0: A poslední otázka pro tuto chvíli, jaká tedy bude sobota?
2: Zítra bude tedy stále jasno, až skoro jasno. Ty teploty budou ještě vyšší, takže takové tropy nás čekají o víkendu. 35 až 38 stupňů Celsia, na horách kolem 33 stupňů Celsia. Vítr stále slabý, jihovýchodní až východní, 1 až 4 metry za sekundu a biopředpověď stále na trojce, tedy vysoká zátěž.
0: A dále předpověď rozvineme zase za hodinu. Byl s námi meteorolog Petr Friebauer, děkuji za váš čas. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Dvě studny nestačí, vodu schání, kde se dá. Pěstitel borůvek z Vysočiny je jedním z těch, kteří teď bojují s úmornými vedry. Hrozí mu, že plody nevyrostou, nebo hůř, keře uschnou. Jak si poradit se zaléváním farmy nebo zahrádky? A jestli můžete použít vodu z řeky či rybníka, to uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Do té doby Janek Ledecký.

0: Suché a extrémně horké počasí dělá starosti i zahrádkářům nebo drobným farmářům. Rostliny rychle vadnou a vody není nadbytek. Dvě studny nestíhají například ani borůvkové farmě v Samšíně na Pelhřimovsku.
1: Ještě zelené, no. Až tak v půlce července, 10. nejdřív.
2: My s Františkem Papežem stojíme na plantáži borůvkové farmy v Samšíně na Pelhřimovsku.
1: Lidi volají, kdy se můžou objednat na samozbě, říkám, zavolejte začátkem července, budu vědět víc, to už začnou modrat.
2: A takhle, když se člověk podívá na ty keříky, tak vypadá, že tam toho bude dost.
1: Jo, jsou litý, akorát je potíž s vodou. Čím víc vody teď, tím víc větší budou borůvky.
2: A ta zatím moc není.
1: No, vodu scháníme, kde se dá. V obě dvě studny využíváme a už jsme museli trochu z řadu šáhnout. Je to potíž, no. Když už zaprší, tak nic moc, jo, to máme všechny okapy stažený do studny. Jo, studnu máme vyloženě jenom na farmu.
2: Teď, kdyby se vlastně nezalévalo ještě, tak bylo by jich sice dostal, byly by malé.
1: Přesně tak, byly by malý a v těch vedrech, kdy týden neprší, tak si myslím, že by i borůvky vadly. Že by možná to ohrožovalo i ty keře samotný. Nejen sklizeň, ale i samotný keře.
2: Tady na Vysočině se aktuálně kromě borůvek zalévají například i brambory, česnek nebo dokonce vodní melouny. Zalévají nejenom farmáři, ale i drobní pěstitelé a zahrádkáři. Ti si často vypomůžou i nějakou tou povrchovou vodou, zvláště mají-li zahrádku na břehu řeky nebo rybníka. To samo o sobě zakázané není, i když zákon člověk může porušit velmi snadno, jak mi řekla mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl.
3: Vodní zákon umožňuje každému na vlastní nebezpečí bez povolení odebírat povrchové vody, není-li k tomu třeba zvláštního technického zařízení, například čerpadla.
2: To znamená, že zahrádkář si může nabírat vodu maximálně do konve nebo k belíku. Pokud by ale extrémní sucha pokračovaly, je možné zakázat i to.
3: Ve veřejném zájmu může vodoprávní úřad tato nakládání omezit anebo i zakázat.
2: Tady v kraji Vysočina ale zatím žádné takové opatření neplatí. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: A teď už pokračuje jeho české ráno. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a pouhých 6 minut zbývá do 7 hodiny. Krásný pátek s datem 26.6.2026.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Obyvatelé Českých Budějovic diskutovali o nové podobě územního plánu. Železniční dopravci se začátkem letních prázdnin posilují kapacity vlaků. Někteří pořadatelé na jihu Čech ruší nebo omezují víkendové akce kvůli horku. Dnešní teploty vystoupí k 36 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno.

0: dvě dcery s rodinama a já s bydlením.
1: Náměstek primátorky Lubomír Bureš z hnutí Naše Česko místním přislíbil, že se pokusí najít jinou trasu koridoru. Část dotazů mířila i na nově vymezené výškové hladiny budov. Ty podle spoluautora plánu Jana Šímy ze studia MAP počítají v některých lokalitách až s 15-patrovými budovami. Obyvatelé města můžou posílat připomínky k návrhu územního plánu do 10. července. Na pražském Žižkově v Biskupcově ulici hořel dnes nad ránem byt. Hasiči z domu zachránili 15 lidí, 45 jich evakuovali. Čtyři lidi předali do péče záchranářů. Pro evakuované lidi přestavili hasičský autobus, napsali to na sociální síti X. K požáru bytu hasiči vyjeli krátce po 3 hodině ráno. Vyhlásili druhý stupeň poplachu, oheň už je uhašený. Vláda by měla v pondělí rozhodnout o tom, kdo povede českou delegaci na summitu NATO v Ankaře. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj bude kabinet zároveň řešit roli prezidenta Petra Pavla v delegaci. O jeho účasti rozhodl ústavní soud v předběžném nařízení. Pavel už řekl, že by měl jako prezident delegaci na summit vést on sám. S tím ale nesouhlasí motoristé. Podle nich by to měl být premiér Babiš. Ten zároveň řekl, že spor ohledně delegace na summit NATO poškodí pověst Česka v zahraničí. České dráhy posilují na začátku letních prázdnin kapacity vlaků. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc. Hlavně na spojích z Prahy na Moravu, ale i z hlavního města do Českých Budějovic, na západ Čech nebo do východočeského regionu. Na kratší vzdálenosti doporučuje národní dopravce využívat regionální spoje, a to kvůli vytížení jednotlivých spojů. Další rady přidává mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
2: Doporučujeme cestujícím včasnou rezervaci místa a využívat spoje mimo přepravní špičku a sledovat aktuální informace o provozu například v aplikaci Můj vlak.
1: Dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta na víkend žádná speciální opatření nechystá. Kapacity vlaků posiluje na vnitrostátních i mezinárodních linkách už od května. Kvůli očekávaným vysokým teplotám pořadatelé na jihu Čech ruší nebo omezují některé víkendové akce. České dráhy ruší setkání parních lokomotiv v Jindřichově Hradci a související jízdy v okolí. Jindřichohradecká úzkokolejka poté omezuje program festivalu Bystřička. Třebunští rybáři zrušili oslavy Světového dne rybářství. Ve Strakonicích odložili koncert Marie Rotrové a zrušený je taky hudební výlet po 4 kostelích při festivalu Hvězdy nad Vltavou. Vyplývá to z nejnovějších informací. ČTK.
3: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1020 hektopaskalů. Na jihu Čech bude jasno až polojasno, teploty vystoupí na 33 až 630 stupňů Celsia, na horách k 31. Fouká jen slabý proměnlivý vítr, biozátěž je vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Opatrní buďte na dálnici D3 z Mezna do Tábora. Na kilometru 76 stojí tam odstavené osobní auto. Dobře dojďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: I nadále posloucháte Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Je přesně 7 hodin a k tomu 5 minut. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová a za chvíli už na nás čeká rozhlasový sloupek. Včera měl svátek a dnes si pro nás právě svůj rozhlasový sloupek připravil a řeč není o nikom jiném než o kolegovi Ivanu Musovi. Tak si na něj počkejte a do té doby Lenka Filipová a Leny. Samotní nejsme nic. Další z písniček, které nestárnou. Dobré ráno.

0: A je to tady konec školního roku. Právě dnes dostávají žáci a studenti vysvědčení. A to je teprve 26. června. Ale přejme jim těch pár dnů prázdnin navíc. I o tom je dnešní rozhlasový sloupek Ivana Mlse.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Opět nastává čas, kdy rodiče či prarodiče mají jednu zásadní starost navíc. Jak ocenit potomka za vysvědčení, které přinese na konci školního roku domů, aby to bylo výchovné, motivační a hlavně přiměřené. Někde si už předem stanovili jasnou finanční stupnici za dosažené výsledky a mají to vyřešeno. Jinde volí raději věcný dárek, někde nabídnou zajímavý zážitek, návštěvou nějaké atrakce počínaje a třeba obědem v Mekáči konče. I když na druhou stranu letos by se vlastně rodiče a prarodiče nemuseli nad oceněním za dobré, průměrné, popřípadě i špatné vysvědčení vůbec stresovat. O dárek školákům se postarali jiní. Dostanou ho všechny děti bez rozdílu a vědí o něm už od konce března. Právě tehdy totiž ministr školství oznámil, že letošní školní rok skončí už 26. června. Někomu tím možná naboural prázdninové plány, jiným naopak nahrál do noty, protože tak jako tak odjíždějí s dětmi na letní dovolenou už před koncem školního roku. Myslím, že 4 dny prázdnin navíc nikdo ze školáků určitě neodmítne a ocení je víc než nějaké věcné dárky za vysvědčení. Děti prostě mají pochopení pro takováto někdy nečekaná opatření, na rozdíl od dospělých. Mluvím z vlastní pamětnické zkušenosti. Pokud si dobře pamatuji, když nám v lednu 1979 kvůli vlně mrazů nečekaně nastaly dlouhé uhelné prázdniny, nikdo z mých tehdejších spolužáků neprotestoval ani náhodou. Přeji hezký den.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Milé děti, milí rodičové, pakliže jste právě na cestě do školy, tak samozřejmě přejeme pěkný poslední den v rámci tohoto školního roku. Jsme rádi, že jste si za svého společníka vybrali Český rozhlas České Budějovice. Hezké vysvědčení a kdyby se náhodou nezadařilo, nevadí. Hlavně s úsměvem.
1: Počasí.
0: Počasí, to se dnes vydaří, aspoň milovníci léta a koupání a melounů si užijí. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno, 18 stupňů, pohodu po celý páteční den přeje Marie. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, slabý vítr a teplota je plus 19 stupňů. Hezký den přeje Marie, dávejte v tom horku na sebe pozor. Ano, tak to je další věc, která je důležitá, aby byla zmíněna. Samozřejmě pitný režim je třeba dodržovat, myslete na to. Dnes bude převážně jasno, odpoledne místy přechodně až polojasno. 33 až 36 stupňů Celsia, to jsou nejvyšší dnešní maxima. Nejvyšší teploty na horách 28 až 31. Vítr povane slabý, proměnlivý o rychlosti do 3 metrů za sekundu. Samozřejmě srážky dnes na nule a rozptylové podmínky. Ráno mírně nepříznivé, během dne dobré.
2: Letní prázdniny se nezadržitelně blíží a spolu s nimi taky tradičně období letních brigád. Podle odborníků ovšem brigády už přestávají být sezónní epizodou a stávají se novou standardní součástí trhu práce. Kolik si brigádníci v průměru vydělají a proč se nevyplácí práce na černo a co všechno by měla zahrnovat smlouva, zeptáme se Iva Sochovského, manažera pobočky Manpower Group v Českých Budějovicích. Nalaďte si nás v pátek 26. června po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Průzračná voda a písčité břehy lákají ke koupání. V pískovně CEP 2 u Třeboně je ale vstup do vody zakázaný. Jednak kvůli těžbě písku a také proto, že odtud vodárna bere pitnou vodu pro velkou část Třeboňska. Přesto tam lidé dál míří. Detaily v Jihočeském ránu ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil.

0: Vypadá jako přírodní koupaliště, ale vstup do vody je tam zakázaný. Pískovna CEP 2 u Třeboně zásobuje vodárnu, která vyrábí pitnou vodu pro velkou část Třeboňska. Přesto tam lidé dál chodí plavat, venčit psy nebo rybařit.
1: Zdeněk Král ze společnosti Čevak odemyká závoru, která je na cestě podél pískovny CEP. Vedle ní vidím ceduly pozor dobývací prostor, zákaz koupání, nebezpečí úrazu. To není jediný důvod, proč by lidé neměli tady chodit do vody.
2: Když překročíme tady tu závoru, tak se dostaneme k milánské studni, která zásobuje úpravnu vody Hamr, kde vyrábíme pitnou vodu pro převážnou část Třeboňska.
1: Kolem jezdí cyklisti, někteří jsou i v plavkách.
2: Koupou se, berou sebou psy, lodičky, rybáři krmení pro ryby, všechny opalovací krémy a všechny repelenty a všechny látky se potom vyluhují do té vody v jezeře.
1: To není úplně představa vody, na kterou bych měla chuť.
2: Když si představíte, že se doma vykoupete ve vaně, přijdete zvenku, ze zahrady, jste špinaví, použijete šampon, mýdlo a tak dál a tak dál. A když pak vypouštíte tu vodu, tak na té vaně zůstane kolem dokola taková ta hnědošedá linka. Tak to jsou v podstatě všechny ty látky, které zůstávají v té vodě.
1: To, že je pískovna využívána i k rekreačním účelům, k čemuž není určená, tak staví před vodu hospodáře nové výzvy, protože ve vodě se nacházejí látky, které se tam dřív vlastně nedostaly.
2: Pro některé ty látky ještě do posud legislativy nejsou stanoveny meze, které nesmí překračovat.
1: Z pískovny CEP a úpravny vody Hamr bere pitnou vodu například městy Chlum u Třeboně. Znečišťování vody tady potom působí problémy, říká nezávislá starostka Jitka Bednářová.
3: Zatím se nám daří přes úpravnu vody tuto vodu upravovat tak, aby opravdu z kohoutků tekla kvalitní pitná voda. Nicméně rozbory, které už jsou dlouhodobé, tak ukazují, že skutečně koupání v CEPu má velký vliv.
1: Jsme na břehu pískovny a ta voda opravdu úplně láká. Je krásně průhledná, je vidět na dno.
2: Určitě, voda je jako vysoce průhledná. Stojíme tady v kořenech takové rozložité borovice a tady vedle nás jsou vidět jako vyležená a vyšlapaná místa. Vidíme plechovku od piva a papírky od sušenek. To znamená, místo je určitě hodně navštěvováno a před námi je vidět v písku to vyšlapané místo do nádrže.
1: Tím, že pískovna CEP 2 není určena k rekreačním účelům, také není v okolí žádné zařízení pro rekreanty jako veřejné záchody a podobně.
2: Na základě analýz víme, že v té surové vodě je zvýšené množství fosforu, o kterém si můžeme myslet, že vlastně pochází z moči.
1: A problémem jsou také auta. Za parkování v chráněné oblasti může policie udělit pokutu až 1500 korun. Koupání na zakázaných místech hlásí policie báňskému úřadu, který to řeší jako přestupek. Z Třeboňska Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr se dnes sejde na neveřejném jednání. Členové si budou volit místopředsedu a sestavovat plán vyšetřování. Komise vedená poslancem za SPD Jindřichem Reichlem má za úkol prověřit okolnosti korupce mimo jiné v pražském dopravním podniku. Úder ukrajinských dronů v Novomoskovsku v ruské Tulské oblasti jižně od Moskvy poškodil průmyslový závod, uvedl to tamní gubernátor Dmitrij Miljajev. Nepřiblížil ale už, o jaký šlo podnik. V oblasti je ale několik velkých chemických firem. Ukrajinské bezpilotní letouny v noci mířily taky na ruské hlavní město. Podle zpravodajské stanice BBC je kvůli tomu stále omezený provoz na třech moskevských letištích. Vzácnostem, hrozbám i ochraně druhové rozmanitosti rostlin se bude věnovat dnešní program v Horní Plané na Českokrumlovsku. Přednáška Milana Štěcha bude doplněná vycházkou. Lidé se seznámí s nejzajímavějšími rostlinami česko-horno-rakouského příhraničí. Dozvědí se o příčinách jejich ohrožení a možnostech jejich ochrany. Sraz bude v 17 hodin v kavárně u Tříkoček na náměstí a jak se píše na webu města, akce je zdarma. Blatná na Strakonicku právě září tisíci květy růží. Hlavním symbolem letošního ročníku výstavy a art festivalu je tmavě růžová pnoucí růže Blatenská královna. Vyšlechtil ji Jan Bém v roce 1934 a má dvoubarevné květy. Výstavu růží můžete navštívit ode dneška do neděle. Tenistka Karolína Muchová postoupila v německém Bad Homburgu do semifinále. Na travnatém turnaji porazila Dánku Townsonovou 2-1 na sety. Její další soupeřkou bude dnes Belgičanka Rousseauová. Dnešní slunečný tropický den doprovodí teploty mezi 33 a 36 stupni Celsia. Na horách naměří i 31. Fouká slabý proměnlivý vítr a biozátěž je vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Záchranáři zasahují na silnici z Milevska do Chyšek, na silnici třetí třídy na úrovni obce Zhoř. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A pokračuje vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Za námi jsou zprávy. Aktuální čas 7 hodin k tomu 32 minut. Čeští odborníci vyvíjejí systém rozšířené reality pro záchranáře. Včas odhalí nebezpečí a ohlásí to celému zasahujícímu týmu. Více o něm už za malou chvíli. Do té doby stín katedrál, tak se hodí připomenout dnešek strávit nejlépe snad někde ve stínu. Ať je dobře. Pro vás Petr Muk. Dobré jitro, příjemný poslech.

0: Malý displej na přilbě upozorní zasahujícího záchranáře na nebezpečí a zároveň ukáže, kde se pohybují jeho kolegové. Tak by měla vypadat rozšířená realita pro záchranné složky. Pracují na ní odborníci z ČVUT, Univerzity obrany a technologických firem.
1: Tři vrstvy zásobový oděv, dýchací přístroj, a ještě na obličeji takovou masku.
2: Hana Horka z chemické jednotky hasičského záchranného sboru ukazuje příklady technologií, které hasiči využívají v nebezpečném prostředí.
1: Ta žlutá krabička je detekční přístroj, měří nějaké druhy plynu.
2: Nepřetržitě nasává vzduch okolo nás.
1: Přístroj máme osazený pěti čidly, kyslík, pak tady je vlastně oxid uhelnatý.
2: Ve chvíli, kdy je potřeba uhasit požár, ovšem není čas podrobně sledovat přístroje. Životně důležité informace by hasiči, záchranáři nebo vojáci měli dostávat jednodušším způsobem, ukazuje Miroslav Bureš z Fakulty elektrotechnické ČVUT.
3: Takhle jsme schopni si to naštolovat.
2: Na běžnou hasičskou přilbu jednoduše připevňuje takzvaný vizor rozšířené reality.
4: Prakticky je to průhledný displej, který nějak nezastínuje výhled, zobrazují se v něm nutné informace.
2: Vypadá to jako jedno sklo z brýlí, nad tím držák nějaká elektronika.
4: Koukněte do toho, jo.
2: Číslice.
4: Simulaci pozice a stavu ostatních členů jednotky.
2: To jsou tady kolečka.
4: Tímhletím směrem někde přes neprůhledný terén je člen té jednotky.
2: Zelená, žlutá, červená.
4: Ten stav barevně na tom semaforu znamená, jestli je v pohodě zelená nebo jestli nějakým způsobem zraněný.
2: Systém totiž zároveň snímá i co se děje kolem lidského těla.
4: My to dokážeme z těch senzorů vitálních funkcí, to je tady ten pás.
2: Je to tenký asi jako normální opasek, jenom je to vyrobené z umělé hmoty.
4: Tady jsou na tom jsou právě elektrody na EKG a jsou na tom další senzory. Dohromady dokážeme odvozovat, co se může dít s tím členem jednotky.
2: Systém tak může vyhodnotit nebezpečí ještě dřív, než si ho člověk uvědomí. Když je hasič při zásahu ve stresu, nevnímá totiž tolik bolest.
4: Třeba vyčerpání, to ten systém dokáže varovat v řádu desítek vteřin dopředu, někdy třeba i minuty. Na opasku je řídící jednotka.
2: Řídící mikropočítač musí vyhodnotit nejrůznější data o člověku a jeho okolí a přeložit je do jednoduchých signálů jako na semaforu.
4: Ta pointa je, že ho můžete vidět skrz zeď. Prostor třeba je plný kouře. Když se stane situace, že někdo potřebuje pomoc, tak vidíte rychle kam jít.
2: Rozšířenou realitu by měli využívat hasiči a další složky záchranného systému, ale také vojáci při misích v nepřehledné a nebezpečné situaci. Martin Srb, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České

0: letošní rok doslova sprintuje do svého finále. Už máme 7:45, za chvíli zvoní. Je tady poslední školní den a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde si prozradíme, jaký ten dnešek i dny příští budou.
1: Počasí.
0: Začneme aktuálně, jak máme na jihu Čech. Na to už se ptám meteorologa Petra Fribauera. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Na jihu Čech a vlastně i ve zbytku republiky máme jasno a beze strážek. Počasí u nás ovlivňuje rozsáhlá oblast vyššího tlaku vzduchu. Teploty rychle stoupají a na jihu Čech se pohybují nejčastěji mezi 19 až 24 stupně Celsia. V Českých Budějovicích je aktuální teplota 20,9 stupně Celsia. Fouká slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1020 hektopaskalů a aktuálně stoupá. Churáňov hlásí teplotu 23,5 stupně Celsia a vítr slabý severovýchodní 1 metr za sekundu.
0: Jakého počasí se dočkáme dnes odpoledne? Asi tušíme ovšem.
2: Bude vedro. Ty teploty se budou pohybovat mezi 33 až 36 stupni Celsia. Bude převážně jasno, místy přechodně až polojasno. Na horách se teploty budou pohybovat kolem 30 stupňů Celsia. Vítr bude pouze slabý, zejména východních směrů do 3 metrů za sekundu. A biopředpověď dneska na Trojce vysoká zátěž vzhledem k vysokým teplotám.
0: Podíváme se také na stav vody v jihočeských řekách.
2: Vltava, Soumarský most, tam je sjíždění zakázáno. Výška hladiny je pouhých 44 cm. Ve vyšším Brodě je výška hladiny 60 cm, průtok 6,4 metrů krychlových za sekundu, tedy na hranici sjízdnosti. Lužnice, jak stanice Pilař, tak stanice Bechyně jsou nesízné a stejně tak Otava, Katovice, kde je výška hladiny pouhých 35 cm. Teplota vody v řekách se pohybuje nejčastěji mezi 21 až 25 stupně Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 23,4 stupně Celsia.
0: Jaká bude dnešní noc a sobotní den?
2: Od jihozápadu k nám bude i nadále proudit tropický vzduch. V noci a zítra bude tedy jasno až skoro jasno. Minima se budou pohybovat mezi 19 až 16 stupni Celsia a maxima potom budou ještě vyšší než dnes mezi 35 až 38 stupni Celsia, na horách kolem 33 stupňů. Vítr bude slabý, východních nebo jižních směrů do 4 metrů za sekundu a v noci a ráno může být i bez větří, aby opředpověď stále na Trojce, vysoká zátěž.
0: Bude obdobně horká také neděle.
2: V neděli bude stále horko. Ty teploty se budou pohybovat, tedy ty maximální kolem 38 stupňů Celsia a v nižších polohách mohou dosáhnout až ke 40 stupňům Celsia. Minimální teploty budou kolem 18 stupňů. V první polovině nebude jasno, odpoledne potom oblačnosti začne přibývat a k večeru bude již polojasno a místy se budou vyskytovat přehánky nebo i bouřky. Vítr bude v neděli slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a v přehánkách a bouřkách může přechodně zesílit.
0: Tolik Petr Fribauer s aktuální horkou předpovědí počasí. Děkujeme a prozatím naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: S rubrikou Co v učebnicích nebylo se dnes vydáme do Českého středohoří. Martin Písařík vás tam zavede k jedné dýmající hoře. Tak si na to počkejte. 7:48, to je aktuální čas a tady už je kapela Mirai.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém Středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem, probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí, nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a úpaty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Srama, co ty na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice vystřídá ho Lukáš Pelikán s čerstvými zprávami.
1: 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Pojišťovny kvůli problémům na cestách vyplácejí Čechům každoročně víc než miliardu korun. Na obchvatu Pelhřimova se nakonec začne pracovat až na podzim. Valentin Horba vystavuje své obrazy na tvrzi Velnářích. Na horách dnes budou mít slabě přes 30 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Studentům ze středních a základních škol dnes začínají prázdniny. Přebírají si vysvědčení a někdy i slovní hodnocení jejich celoroční práce. Učitelé upozorňují, že je vhodné výsledky s dětmi řešit v klidu a přistupovat k nim s nadhledem. Taky ale připomínají, že někteří žáci by měli procvičovat i o prázdninách. Za zahraniční dovolené vyplatili loni pojišťovny Čechům zhruba 1,25 miliardy korun na pojistném plnění. Nejčastěji řeší úrazy a další zdravotní problémy. Vyplývá to z údajů České asociace pojišťoven. Průměrná výše škody byla přes 13,5 tisíce korun. Podle Petra Koblíška z asociace pojišťoven je dobré mít klasické cestovní pojištění.

0: Zástupci Českých drah reagují na varování meteorologů před extrémními teplotami. Podstatná část vlaků je vybavená klimatizací. Ta se ale v důsledku dlouhodobých tropických teplot může přetížit, upozorňuje mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
1: Pokud mohou, aby využívali také spoje na okraj dne, kdy nejsou tak vysoké teploty. Doporučujeme také sledovat aktuální informace o provozu na železnici, například na našem webu nebo v aplikaci Můj vlak, kde jsou k dispozici průběžné zprávy o opatřeních v případě omezení dopravy, ke kterému by v důsledku extrémních teplot mohlo dojít.
0: Začátek stavby Pelhřimovského obchvatu se o několik týdnů opozdí. Ředitelství silnic a dálnic původně mluvilo o zahájení ještě v prvním pololetí letošního roku. Teď ale podle svého vyjádření musí dořešit komplikované výkupy pozemků a přeložky inženýrských sítí. Práce začnou ještě letos, ujišťuje za ředitelství Petra Drkulová.
2: Zahájení stavby obchvatu Pelhřimova plánujeme na čtvrtý kvartál letošního roku. Přesný termín v tuto chvíli projednáváme se zhotovitelem. Stavba je v plánu na 2 roky a její součástí bude 10 mostních objektů, 2 nadjezdy a 1 mimoúrovňová křižovatka.
0: Malíř Valentin Horba, rodák z Radomyšle u Strakonic, má novou výstavu v Elnářích. S názvem Maličkosti ji osobně otevře vernisáží v 17 hodin v galerii a infocentru sídlící v Tvrzin vedle Elnářského zámku. O hudební doprovod se postará skupina N3. Jak informuje obec na svých internetových stránkách, výstava potrvá do konce srpna a lidé ji můžou navštívit každý den kromě pondělí. Sport. Fotbalista Patrik Schick ukončil reprezentační kariéru. Po vyřazení Česka na mistrovství světa o tom informoval na svém Instagramu. V národním dresu si připsal 56 startů a dal 26 gólů. Na aktuálním šampionátu se ale neprosadil. Počasí. Bude jasno až polojasno, teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách k 31. Fouká slabý proměnlivý vítr, biozátěž je vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na Písecku na silnici 121 z Milevska do Chyšek na úrovni obce Zhoř sjelo auto do příkopu. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jihočeské ráno pokračuje dále i po 8. hodině. Aktuálně máme 8 hodin a k tomu 4,5 minuty. A s vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Dnes slaví svátek Adriany. Přejeme samozřejmě jen to nejlepší a velice se mi líbí to datum, které při pátku máme 26.6.2026. Tisíce kvetoucích růží, přednášky, tvůrčí dílny a koncerty zaplní Blatnou na Strakonicku. Začíná tam další ročník výstavy růží Art Festival. Co při něm návštěvníci zažijí, probereme už za chvilku. A z písniček, které nestárnou, dorazí jedno Eldorádo v podání Valdemara Matušky. Příjemný poslech.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Tisíce růžových květů provoní poslední červnový víkend historické centrum Blatné na Strakonicku. Letošní ročník výstavy růží Art Festival začne dnešní komentovanou prohlídkou floristických expozic od 21 hodin. Jaký další program přinese, už proberu s ředitelkou kulturní plantáže Blatná Janou Ďurčovou, se kterou jsme ve spojení, a přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Hlavním symbolem letošní výstavy se stala pnoucí růže Blatenská královna. Můžete ji představit?
1: Určitě. Blatenská královna je pnoucí růže, kterou vyšlechtil Jan Bem v roce 1934. Má obrovské dvoubarevné květy, které jsou ze spodní části tmavě sytě růžové a uvnitř pak světle růžové. Tvoří až 2,5 metru dlouhé mohutné výhony se 3 až 6 poupaty a kvete bohatě od jara až do podzimu. Je to nádherná růže, která se hodí k pnutí pergol nebo pro vysokokmeny.
0: Zájemci si prohlédnou růže například v kostele Na Nebevzetí Panny Marie. Kterých dalších míst ve městě se festival týká?
1: Týká se vlastně skoro celé Blatné, ale důležité je zmínit, že floristické expozice oživí místa, kam se veřejnost po většinu roku nedostane. Návštěvníci se budou moci podívat do farní zahrady, kostelního ambitu nebo do kobek v budově muzea a knihovny. Hlavní sobotní program pak bude probíhat v ulici Na Příkopech. A dalším místem, které stojí za zmínku, je rozárium Jana Béma, které se v sobotu slavnostně otevře a lidé se k němu dostanou po stezce Blatenských královen. Vlastně po celé Blatné pokvete hrozně moc růžových keřů.
0: Návštěvníci výstavy se můžou účastnit tvůrčích dílen nebo si poslechnout také hudebníky. Co z programu by si neměli nechat ujít?
1: Tak kromě sobotních tvůrčích dílen, kde si budou moci vyrobit například květinovou čelenku, růžové koření či květinový zápisník, by si určitě neměli nechat ujít taneční vystoupení nebo sérii odborných přednášek nejen o růžích, ale například o přírodních zahradách nebo o tajemství trvalkových záhonů. Dále v sobotu proběhne premiéra dokumentárního filmu Jan Bem, král růží. Jsou připravená divadelní představení pro nejmenší. Z hudebních vystoupení můžu zmínit například Sestrioli, Soul Sisters nebo koncert skladatele a klavíristy Václava Chalupského. Sobotní program vyvrcholí koncertem skupiny Vesna. V neděli pak budou k vidění floristické expozice, výstava Mezi řádky a lístky růží a návštěvníci se budou moci projít po růžových stezkách. Program je velmi rozsáhlý a věřím, že si každý najde to své.
0: Na výstavu růží Art Festival nás do Blatné pozvala ředitelka kulturní plantáže Blatná Jana Ďurčová. Děkuji za milé povídání, mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Také děkuji.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Aktuálně od vás ve Velešině jasno 17 stupňů. Všem krásný den přeje Andulka. Den to bude vskutku krásný, tedy pakliže se budete pohybovat někde ve stínu nebo u vody a nebo s nohama někde v chladivé vodě, nejlépe v bazénu, to bych vám samozřejmě přála. Do té doby pusťte klimatizaci a zkuste to například v práci vydržet společně s námi v uších. Dnešní maxima jsou opravdu tropická, 33 až 36 stupňů Celsia bude odpoledne. Na horách naměříte 28 až 31. Čeká nás převážně jasný odpoledne, místy přechodně až polojasný den. Vítr povane proměnlivý o rychlosti do 3 metrů za sekundu a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Nový městský park a také víc zeleně, s tím počítá nový územní plán Českých Budějovic. Zástupci města a projektantů ho představili lidem včera v Domě kultury Slávie. Místní se autorů ptali hlavně na řešení dopravy. Více uslyšíte v reportáži už za malou chvíli. Dobré ráno.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: První veřejné projednání má za sebou návrh nového územního plánu Českých Budějovic. Na představení a následnou debatu přišlo včera odpoledne do Domu kultury Slávie přes 200 obyvatel města. Závěrečná diskuze se protáhla na více než 3 hodiny. Část připomínek místních mířila přímo na konkrétní lokality.
1: To řešení je v přímém rozporu se všemi proklamovanými zásadami.
2: Jsou tam 2 vily v mém vlastnictví, no je to takový jediný urbánní prostor do 5 domů.
3: Na jednání přišel i obyvatel Vodní ulice Luboš Bartl. Přítomné architekty a zástupce radnice upozornil na podobu dopravního koridoru, který se protíná s jeho domy.
2: Na to jde středem našich domů, který chtějí zbourat, nechají tam teda zřejmě to ale a udělají tam opravdu cestu. A ještě tam mám teda zázemí zahraniční firmy. Takže 2 dcery s rodinama a já s bydlením.
3: Nově vymezenou silnici hájil na jednání náměstek primátorky Lubomír Bureš z Hnutí naše Česko. Místním nicméně přislíbil, že se pokusí najít jinou trasu.
4: Budeme hledat to řešení, protože na jednu stranu zejména suchovrbeňáci potřebují k tomu, aby mohli mít plynulý příjezd a odjezd z tunelu. A na druhou stranu rozhodně není naším cílem někomu brát majetky, dělit rodiny. To nebylo naším cílem, takže bude se tím opravdu vážně zabývat.
3: Část dotazů mířila i na nově vymezené výškové hladiny budov. Ty podle spoluautora plánu Jana Šimy ze studia MAP počítají v některých lokalitách až s 15-patrovými budovami.
5: Náš cíl byl se soustředit vlastně na zahušťování té zástavby a omezovat rozpínání toho města do volné krajiny. Proto jsme zvolili ty 4 výškové hladiny. Myslím si, že budeme muset pracovat s tím ještě více a třeba tu výškovou hladinu doplnit nebo nějakým způsobem upravit.
3: Autoři návrhu navíc vedle stromovky počítají s vytvořením dalšího velkého městského parku v Husově kolonii. Jak potvrzuje Jan Šíma, s většími zelenými plochami v lokalitě počítá už současný územní plán.
5: Navíc nám to ještě váže na tu soustavu rybníků a na ty potoky, které vlastně v lokalitě jsou. Tam bude potřeba uzavření nějaké plánovací smlouvy s těma investorama, domluvit se s městem, kdo co za jakých podmínek by měl realizovat. Takže v nějaké kooperaci investor město by ten park mohl vzniknout.
3: Vedení radnice je podle náměstka Lubomíra Bureše s celkovým konceptem rozvoje města spokojené. Ten si chválí právě důraz na zeleň a její zachování.
4: Silnou stránkou je umožnění rozvoje toho města, které není ovšem na úkor nezastavěných ploch, nestavíme někde na polích, na loukách, ale vlastně transformuje to město v těch místech, kde vlastně už neslouží ke svému účelu, ať jsou to různé průmyslové areály, které nejsou využité.
3: Obyvatelé města můžou posílat připomínky k návrhu územního plánu do 10. července. Ty už na magistrát v posledních dnech chodí ve velkém, říká náměstek.
4: Budeme k ním přistupovat určitě poctivě. To jsme si řekli, ať už sami ve zpracovatelskému týmu i na radnici a říkám to i těm lidem, kteří za mnou chodí, že ať tu připomínku dají a že opravdu jednotlivě detailně budeme zkoumat možnosti, jak s tou připomínkou pracovat.
3: Tým projektantů bude mít 3 měsíce na jejich zapracování do další verze plánu. Tu zástupci města představí na dalším projednání příští rok na jaře. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést a František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Láska nebo zákon? Katrin Denévová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Záchranáři mají kvůli horkému počasí nadprůměrný počet výjezdů. V posledních dnech se pohybuje okolo 350 za den. Často ošetřují lidi po kolapsech, nevolnostech nebo třeba s úpalem a úžehem. Postarat se musí i o seniory, kteří jsou sice doma, ale ve vyhřátém bytě málo pijí a jsou dehydratovaní. Mluvčí záchranářů Michaela Botová proto apeluje na lidi, aby pili dostatečné množství tekutin. Poslanci se dnes znovu vrátí k návrhu zákona o státních zaměstnancích. Ve středu se k hlasování o něm nedostali. Norma má nahradit dosavadní služební zákon. Opozice plánovanou změnu kritizuje. Obává se, že by mohla vést k politizaci státní správy. Podle předkladatelů z vládní koalice ale nový zákon zajistí větší flexibilitu. Propouštění i zaměstnávání státních úředníků by totiž bylo jednodušší, podobně jako je to v komerční sféře. Začíná festival Okolo Třeboně. 11denní akce nabídne na různých místech města na Jindřichohradecku koncerty a divadelní představení. Vystoupí Nezmaři, Luboš Pospíšil, Pavel Šporcl nebo soubor divadla Járy Cimrmana. 35. výročí festivalu připomene výstava v domě Štěpánka Netolického. Dnešní vernisáž tam začíná v 18 hodin. Do Lomnice nad Lužnicí zamíří lidé o tomto víkendu na Lomnickou pouť. Součástí programu je i sraz rodáků. Vše vypukne už dnes večer v 18 hodin v kostele svatého Jana Křtitele. S koncertem vystoupí smíšený pěvecký sbor Viva Muzika, který tam oslaví svou desetiletou existenci. Nasledovat bude od 8 hodin diskotéka na Farské louce. Dnešní slunečný tropický den doprovodí teploty k mezi 33 a 36 stupně Celsia, na horách naměří i 31. Fouká slabý proměnlivý vítr a biozátěž je vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Opatrní dnes buďte na silnici 23 za Jarošovem nad Nežárkou směrem na Strmilov. Plánují tam řezat stromy a keře. A taky na silnici 20 se pracuje mezi Sedlicí a Novou Hospodou na Písecku. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Děti se dnes loučí se školou a začínají jim 2 měsíce letních prázdnin. Právě teď přebírají od svých učitelů vysvědčení. My se za chvilku spojíme s naším reportérem, který je v jedné menší základní škole na Českobudějovicku. Konkrétně se spojíme s regionálním stopařem Petrem Kubátem. Tak si na něj počkejte. Dobré ráno.
3: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: 8.36, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde nás v tomto horku potěšila Celine Dion a my míříme za naším regionálním stopařem.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Víc než 90 tisíc žáků jihočeských základních i středních škol si právě teď přebírá vysvědčení a nás čeká ve vysílání rozhovor s Petrem Kubátem, který je v malotřídní škole v Hosíně na Českobudějovicku. Dobré ráno.
2: Krásné ráno. Jak slyšíte, tak tady už je předávání vysvědčení v plném proudu. Teď zrovna si ho převzali prvňáčci a teď přicházejí druháčci, ale mají to tady velmi netradiční a zábavnou formou. To vysvědčení jim úplně na úvod všem předal postupně nezávislý starosta Jan Řičánek, ale na tom by nebylo zase tak nic neobvyklého, ale děti dostali dokument rozstříhaný na malé části a museli si ho slepit. A teprve až teď dostávají to originální vysvědčení. Tady ještě je zajímavé, že v místní malotřídní škole, kde panuje takové rodinné přátelské prostředí, děti navíc teď po tom, co obdrží to vysvědčení, dostávají i hodnocení nějakého svého úspěchu nebo nějaké své silné vlastnosti. A to nejenom od paní učitelek, ale i od svých spolužáků, kteří je hodnotí. Teď třeba dostává hodnocení Nikolka ze druhé třídy a děti tady přejí třeba hezké prázdniny nebo co by mohla zlepšit. Takže to tu mají i takovou příjemnou přátelskou formou.
0: Petře, v malotřídce na Hosíně to prý během celého školního roku dost žije. Co tam všechno pořádají za akce?
2: No, já musím říct, že tady v téhle venkovské malé škole, že se z ní stala v posledních letech docela vyhledávaná rodinná škola pro první stupeň. Mají tady 3 třídy, školku, družinu i jídelnu a v posledních letech taky rozšířili kapacitu, zakládají si tu na individuálním přístupu, učí tady venku, podporují čtenářskou gramotnost i zdravý životní styl. Jak jsem zjistil, mají takové svoje motto, jsme malá škola s velkým srdcem. No a jak to tady přes rok vypadá a co tady pořádají za akce, to se teď tady zeptám v rychlosti paní ředitelky Magdaleny Marašové.
3: Dobrý den. My pořádáme spoustu společných akcí společně se školkou, protože nám přijde důležité se propojovat i vlastně s těmi našimi budoucími školáky, kteří pak se nebojí přijít k nám, protože zajištění bezpečného prostředí u nás ve škole je pro nás velmi důležité a hodně na tom pracujeme společně s dětmi. A jenom k těm akcím, které pořádáme, bych chtěla říct, že se na spoustě z nich účastní právě naše děti, které je dokáží naplánovat, dokáží si rozdělit kompetence, dokáží celou akci připravit a vlastně i zrealizovat.
2: A já na závěr doplním jen trochu statistiky, že letos na jihu Čech si jde pro vysvědčení přes 60 tisíc žáků na základních školách a přes 32 tisíc studentů na středních školách. A tady se dětí na závěr zeptám, jak se vám líbilo to předávání netradiční, to rozlepené vysvědčení? Co?
4: Dobře.
5: A těšíte se na prázdniny?
6: Jo!
2: Takže děti z Hosínské školy se s vámi takto rozloučili.
0: A s nimi to byl i regionální stopař Petr Kubát z Hosína, protože i tam se dnes rozdává vysvědčení. Petře, děkujeme a naslyšenou.
2: Krásný den.
1: Regionální stopař.

0: Není den, kdy nezaprší na mou duši. I o tom zpívala Věra Špinarová ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. No, příliš to nekoresponduje se stávající předpovědí počasí. Zdali pak bude a nebude pršet, o tom uslyšíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice hned v zápětí.
1: Počasí.
0: V tuhle chvíli už vítám na telefonu meteorologa Petra Fribauera, kterého se táži, jak máme aktuálně na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Máme jasno a bez strážek. Počasí u nás ovlivňuje rozsáhlá oblast vyššího tlaku vzduchu. Teploty rychle stoupají a nejčastěji se na jihu Čech pohybují mezi 23 až 26 stupni Celsia. V Českých Budějovicích je aktuální teplota 24,3 stupně Celsia. Vítr fouká slabý, jihovýchodní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1020 hektopaskalů. Huráňov hlásí také jasno, teplotu 23,8 stupně Celsia a vítr slabý severovýchodní 4 metry za sekundu.
0: Jakých teplot se dočkáme dnes odpoledne?
2: Budeme mít zase tropické odpoledne. Maxima vyšplhají na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách kolem 30 stupňů Celsia. Bude převážně jasno, místy přechodně až polojasno. Vítr bude pouze slabý, zejména východních směrů do 3 metrů za sekundu. A biopředpověď vzhledem k vysokým teplotám je dneska na trojce, tedy vysoká zátěž.
0: Jaká po dnešním tropickém dni bude noc na sobotu a tedy i zítřejší den?
2: V noci i zítra bude jasno až skoro jasno. Od jihozápadu k nám bude i nadále proudit tropický vzduch. Minimální teploty budou mezi 19 až 16 stupně Celsia a maxima budou ještě vyšší než dnes mezi 35 až 38 stupně Celsia, na horách kolem 33 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, východních nebo jižních směrů do 4 metrů za sekundu a v noci a ráno může být i bezvětří a biopředpověď stále na trojce, vysoká zátěž.
0: Bude podobně tropická i neděle.
2: Neděle bude také tropická. Ty maxima budou kolem 38 stupňů Celsia a v nejnižších polohách mohou dosahovat až ke 40 stupňům Celsia. Minima potom kolem 18 stupňů. V první polovině dne bude jasno, odpoledne oblačnosti začne přibývat a k večeru bude již polojasno a místy se budou vyskytovat přehánky nebo i bouřky. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a v přehánkách a bouřkách může přechodně zesílit.
0: Každé období někdy končí, tak se ptám, zdali se v pondělí, co se týče horka, něco změní.
2: Čeká nás ochlazení, začne nás ovlivňovat rozpadající se studená fronta od západu. Ty teploty budou ale stále poměrně vysoké, minima kolem 20, maxima kolem 31 stupňů Celsia. V první polovině dne bude polojasno, místy s přehánkami nebo občasným deštěm. Odpoledne bude od západu oblačnosti i srážek přibývat a místy se navíc mohou tvořit bouřky. Vítr bude slabý, odpoledne mírný, převážně západní směru 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí.
0: S námi byl ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a já mu za to děkuji, meteorolog Petr Fribauer. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jihočeské ráno směřuje ke svému konci a štafetu, aspoň pomyslnou, předávám Hance Šoberové. Vítám tě ve vysílání, ahoj.
1: Hezké dopoledne, Adélko. Já se tady rozplývám, když jsem přijížděla do rozhlasu, tak už se pomaličku začínaly scházet děti tady před školou, před Dukelskou. A já se musím přiznat, že mě to hrozně dojalo. Vzpomněla jsem si nějak na ta školní léta. My jsme chodívali s jednou růžičkou a s deskami. Nevím, jak to bylo za vás. A dneska děti nosily pugety, desky měly v ruce taky, ale třeba několik dárkových taštiček.
0: Musím říci, že naše skupina na WhatsAppu rodičovská byla velice kreativní, kde jsme se rozhodli, že paní učitelce, teď už to snad mohu prozradit, nezařídíme zahradnictví dnes, ale složili jsme se na dárek a jednu kytičku. A je pravda, že jsme si pak psali, že naše děti ráno byly nervózní, že jdou s prázdnou, protože předávat samozřejmě bude za všechny jedno dítě a bylo to takové nezvyklé, ale za mě v pořádku.
1: Hezké, jak jsou rodiče kreativní. Je to fajn, je to milé a dětem přejeme prázdniny samozřejmě. Už jim odstartovali, myslím, že
0: i rodičům přejeme.
1: A rodičům stejně tak, že si oddychnu, ale zase maminky budou muset trošku víc vařit, protože přece jenom, když chodí ty děti do školní jídelny, tak máme obstrané takové to jedno teplé jídlo denně poctivé, ale
0: přesně
1: tak už přibývá práce, ono všechno má své. No nicméně, proč já tady sedím, abychom nalákali naše posluchače na jihočeské dopoledne. Budeme mluvit, no teď už ne úplně o konci školního roku, ale o cestovním pojištění, to se bude hodit teď před prázdninami. No a pokud vyrazíte na cesty, tak taky povíme, jak se připravit a kde se vyhnout různým opravám a uzavírkám silnic, což by mohlo to cestování trošičku znepříjemnit. Přidáme tip na výlet a nebo poslední díl seriálu o vícerčatech, tentokrát věnovaný dospělým trojčatům.
0: Jihočeské dopoledne jest před vámi, milí posluchači, tak si ho užijte i s Hankou Šoberovou. Adéla Jirkalová se loučí a docela si užijte ještě Michala Davida. Naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Do Venezuely míří po zemětřesení mezinárodní pomoc. Česko vyšle USAR tým. Na silnicích bude hlídkovat víc policistů. Začínají letní prázdniny. Plánované jízdy parních vlaků v jižních Čechách se o víkendu neuskuteční kvůli počasí. Máme před sebou další tropický den. Teploty na jihu Čech budou stoupat až na 630 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Dvě zemětřesení na severozápadě Venezuely nepřežilo 235 lidí, zraněných je nejmín 4300. Záchranné týmy dál hledají lidi uvězněné pod sutinami budov. Stát vyhlásil stav nouze. Podle předsedy Národního shromáždění Jorgeho Rodrígueze míří do Venezuely záchranné týmy ze zahraničí.
2: Svá letadla vyslali Spojené státy, Mexiko, Španělsko, Katar a skupina záchranných expertů OSN.
3: Venezuela přijala pomoc i od českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Veřejné sbírky na pomoc jihoamerické zemi spustily například humanitární organizace Člověk v tísni, Charita Česká republika, Červený kříž a ADRA. Lidé zasažení zemětřesením mají taky na měsíc získat bezplatné internetové služby společnosti Starlink amerického podnikatele Elona Muska. Uvolnění prostředků pro humanitární pomoc podle agentury Reuters povolilo i americké ministerstvo financí, které jinak vůči Venezuele uplatňuje sankce. Karolína Lásková, Český rozhlas.
0: Českobudějovičtí kriminalisti žádají o pomoc při pátrání po 12-leté Charlotě Tónové z Českých Budějovic, informuje o tom policejní mluvčí Miroslav.

0: kde chceme to svou přítomností přispět nejen k bezpečnosti, ale také k plynulosti silničního provozu, pokud už dojde k nějaké mimořádné události, dopravní nehodě, aby jsme byli včas na místě a dokázali ten provoz obnovit.
1: Víkendové jízdy parních vlaků na jihu Čech pořadatelé ruší kvůli vysokým teplotám a hrozbě vzniku požárů, informovala o tom mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. V sobotu a v neděli měly vyjet parní soupravy mezi Veselým nad Lužnicí a Jihlavou, Horní Cerekví a Táborem a mezi Táborem a Chotovinami.
2: Zakoupené jízdenky lidi vrátí prostřednictvím e-shopu Českých drah. Zrušené jsou taky plánované vlaky dopravce Railway Capital, které měly být součástí akce. Setkání parních lokomotiv v Jindřichově Hradci plánují České dráhy uspořádat v náhradním termínu. Eva Rubská Petrová, Český rozhlas.
1: Omezený kvůli horku bude taky program festivalu Bystřička, který připravují Jindřichohradecké místní dráhy. Řada dalších organizátorů své víkendové akce zrušila kvůli vysokým teplotám. Týká se to například oslav Světového dne rybářství v Třeboni nebo koncertu Marie Rotrové ve Strakonicích. Minifestival Muzejní nota rozezní Muzeum Jindřichohradecka. Akce se uskuteční od 18 do 22 hodin v atriu muzea na Balbínově náměstí. Večer plný hudby, emocí, humoru i setkání nabízí vystoupení Pavlíny Jíšové, Ivo Jahelky a Love Song Orchestra. Jak uvedla za muzeum Marcela Kozlová, navštěvníci budou mít během večera možnost podívat se do vybraných expozic muzea nebo se taky občerstvit.
3: Počasí.
1: Na jihu Čech bude jasno až polojasno, teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách k 31. Fouká jen slabý proměnlivý vítr, biozátěž je vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Z jihu Čech teď nemáme informaci o žádné dopravní nehodě. V souvislosti s prachatickými slavnostmi solné zlaté stezky budou uzavřené ulice v centru města. Sledujte dopravní značení a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je pátek 26. června. Pro spoustu dětí jeden z nejočekávanějších dnů v roce. Většina školáků už má vysvědčení v ruce a před sebou celé dva měsíce letních prázdnin. Takže začíná období táborů, výletů, koupání, pozdní večerů a dobrodružství, na která se vzpomíná ještě dlouho, dlouho po návratu do školních lavic. Letní náladě bude přát i počasí. Dnešek i nadcházející víkend mají přinést tropické teploty, takže kdo může, bude nejspíš hledat stín, vodu anebo příjemné místo někde v přírodě, ať už vás čeká poslední školní den, pracovní pátek anebo cesta na víkendový výlet. Nezapomeňte na pitný režim a trošku času pro sebe. Na co v čase dovolených nezapomínejte, je taky cestovní pojištění. Spolehat se na kartičku zdravotní pojišťovny při dovolené, třeba jenom v Evropě, je riskantní. Cestovní pojištění pokryje nejen úraz a nemoci, ale poskytne i asistenční službu. Podrobnosti tripty probereme už za chviličku společně s naší editorkou Petrou Matouškovou. Přejeme pohodový vstup do nového dne a krásný začátek léta. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a u jihočeského dopoledne vás vítá Hanka Šoberová.

0: Dnešní díl seriálu o přípravách na dovolenou bude o cestovním pojištění. Zjednodušeně řečeno, skoro vždycky a všude se vyplatí je mít. Spoléhat se na kartičku zdravotní pojišťovny může být dneska dost nepříjemný a drahý risk. I o tom ostatně bude teď mluvit editorka Petra Matoušková, kterou tímto vítám. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Petro, proč ani v Evropě nestačí kartička zdravotního pojištění?
1: Protože ta zaručuje jenom nezbytné ošetření ve zdravotnických zařízeních placených v dané zemi státem, vysvětluje Petr Koblížek z České asociace pojišťoven.
2: Je to vždycky podle legislativy daného státu, to znamená, že jsou tam vysoké spoluúčasti za zdravotní výkony, jsou tam třeba za pobyt v nemocnici nebo za léky nebo za zdravotní pomůcky a tak dále a mohlo by nás to stát teda opravdu hodně peněz.
1: Tahle varianta pojištění taky neobsahuje převoz zpátky domů a když pro klienta musí třeba vrtulník, náklady bez pojištění přesáhnou 100 000 korun.
0: A podle čeho tedy cestovní pojištění vybrat?
1: Důležité je si říct, kam jedu a co tam chci dělat, jestli budu ležet na pláži nebo vyrazím na trek do hor. Od toho se pak odvine, jaký typ pojištění mám vybrat, říká Petr Koblížek z Asociace pojišťoven.
2: Například feraty nebo ten závěsný vodák, který je docela občas tázán, tak na to už běžné cestovní pojištění bez rizikového sportu stačit nemuselo a proto by si nad tím měli zamyslet více a ty rizikové sporty si připojistit.
1: Cena základního pojištění se pohybuje kolem 50 až 60 korun na osobu a na den. To nejvyšší, ve kterém jsou třeba taky organizované sporty, například závody, bývá dvakrát dražší. Týdenní dovolenou v Evropě zdraží pro jednoho člověka na nejvýš o tisícovku. Do zámoří je to pak zhruba o polovinu dražší.
0: Pojišťovny v rámci cestovního pojištění nabízejí asistenční službu. K čemu ji můžu využít?
1: Podle zástupců pojišťoven je to možná největší výhoda cestovního pojištění. Vlastimil Divoký z cestovní pojišťovny Ergo, dříve ERV, vysvětluje.
3: To jsou lidi, kteří když se o vašem problému dozví, tak oni vlastně velmi dobře znají to medicínské prostředí v té dané zemi, kde se člověk nachází a podle toho už naplánují ty jednotlivé kroky. Pošlou za vámi lékaře nebo vám zajistí sanitku nebo taxíka k lékaři a hlavně vás propojí s tím lékařem, který ho mají nějakým způsobem prověřenýho.
1: Důležité je asistenční službu kontaktovat co nejdřív, ne až potom, co se necháme na recepci v hotelu odkázat na místní kliniku. Podle Petra Koblížka z Asociace pojišťoven se to stává třeba v Egyptě nebo v Turecku.
0: Co by ještě mělo pojištění krýt?
1: Podle Vlastimila Divokého se vyplatí pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, ať už na majetku nebo na zdraví.
3: Někomu něco rozbijete, způsobí tomu nějakou majetkovou újmu, anebo mu třeba způsobíte nějaký problém na jeho zdraví, do někoho nedopatřením drcnete a on upadne a zlomí si ruku a bude po vás vyžadovat náhradu škody.
1: Vyplatí se také možnost připlatit si za storno zájezdu a pojištění za vozidlo, a to radši na vyšší částku, dříve obvyklých 20 000 korun, už obvykle cenu ztracených věcí nepokryje.
0: Je něco, co pojištění prostě nekryje?
1: Většina pojišťoven vůbec nepojistí třeba kaskadéry nebo krotitele zvěře. Nejčastější problémy se ale týkají chronických onemocnění, vysvětluje Gabriela Trojanová z KB pojišťovny.
4: My tam kryjeme v rámci toho chronického onemocnění, to říkáme takzvané stabilizované chronické onemocnění, kdy říkáme, že ten klient je 12 měsíců v pořádku, chodí k lékaři, léčí se, bere nějakou medikaci a jeho stav je jakoby stabilizovaný, tak bychom případný zdravotní zásah v rámci toho onemocnění kryli.
0: Výborně, tak tolik vlastně k tomuto tématu. Petra Matoušková byla hostem dnešního dopoledního vysílání. No myslím, že většina z vás asi nepatří mezi krotitele zvěře a kaskadéry, takže nebude od věci si pojištění hlavně zařídit. Jeďte opatrně, ať se nic nestane. Petro, tobě děkuju za informace a přeji hezký den.
1: Všem fajn den.

0: že v českých a moravských městech a městečkách narazíte na muzea věnovaná místní historii a památkám, to je běžná věc. Jedno takové muzeum mají i v jihočeské Třeboni, i když tohle je vlastně jiné. Jmenuje se Třeboň v Marcipánu a jak název napovídá, všechny exponáty v něm jsou vymodelovány z téhle sladké hmoty. Muzeum navštívil redaktor Filip Černý a potkal v něm provozovatelku muzea Petru Kovandovou, která zavzpomínala, jak před 10 lety z netradičního materiálu vytvářeli expozici plnou dioramat a historie i současnosti lázeňského městečka.
1: My jsme potahovali, modelovali, dekorovali všechny možné témata historické, stahující se k Třeboni a k příběhům, které vlastně vycházejí z historie, ale zadání bylo, musí to být z marcipánu, takže snad se nám to podařilo.
2: No, je tady toho spousta. Založení města, klášter augustiniánů, tady se díváme na proslulou schwarzenberskou hrobku. Vůbec, jak to je s tím marcipánem, jako nejenom tedy laskominou, ale hlavně stavebním prvkem? Je to snadné vymodelovat?
1: Určitě to není snadné. Marcipán jako sám o sobě je taková krásná ryzí hmota, kdy se spojí cukr a mandle, takže co jsou vlastně jenom tyto dvě suroviny. A my u nás tady v Třeboni máme vždycky úkol ho zahustit, obarvit a hlavně vytvarovat do nějakého příběhu, buď pohádky nebo v tomto případě historického stvárnění. A ten marcipán se vždy musí na něco nanést, takže my si pomáháme, když máme zadání třeba tady na schwarzenberské hrobky, tak my jsme si museli pomoct se dřevem, s polystyrénem, s různýma drátkama, ale potom to všechno lidské ruce poctivě rozvalují, modelují, vytvarují do toho, aby ten marcipán skutečně byl tím vizuálním prvkem a to, co vlastně tvoří tu hmotu, je ten skutečný marcipán.
2: A řekněte mi, je to skutečný marcipán, který by se teoreticky dal i sníst, anebo je třeba nějak jinak složený?
1: My to máme tak jako v sobě, v našich srdcích poctivě, takže my opravdu pracujeme s marcipánem, který je vyrobený z mandlí a je vyrobený z cukru. Ale protože potřebujeme, aby byl co nejtvrdší, nejpevnější, tak ten podíl těch mandlí je tam samozřejmě trošku menší, protože potřebujeme, aby to bylo pevné. A on ten marcipán i má takovou vlastnost, že ta hmota po nějakém čase vyschne a vlastně se stává tvrdým. Je to vlastně takový tvrdý kamínek.
2: Takže i když sliny by se mi zbíhaly, tak bych se možná zub na něm vylomil. On když vyschne, nepraská?
1: Ne, to ne, protože ty vrstvy jsou slabouké, tak nepraská, ale samozřejmě jestli tam ještě pomáháme potom tím, že to musíme barvit a různě rádílkama jako vydekorovávat, ale ta vrstva je relativně malá, takže proto ono to nepraská a fakt to vytrdne a my máme třeba exponáty 30 let staré a pořád nám hezky drží.
0: Že to tak je, se můžete na vlastní oči přesvědčit. V expozici Třeboň v Marcipánu. Najdete ji na Třeboňském Masarykově náměstí. No a otevřeno má od pondělí do neděle vždycky. No a samozřejmě nechybí tam ani možnost posezení s nějakou tou sladkostí. Teď je 9.28, jeho české dopoledne pokračuje dál, samozřejmě ani muzika nebude chybět. No a pak už se dostaneme k jeho české vlastivědě. Hořebnický most přes Trnavu vypadá nenápadně, možná ale stojíte před nejstarším železobetonovým mostem v Česku a snad i ve střední Evropě. No a právě v jihočeské vlastivědě si dneska připomeneme odvážnou stavbu mladého inženýra Stanislava Bechyněho, která překonala povodeň i více než 100 let času.

Letní prázdniny se nezadržitelně blíží a spolu s nimi taky tradičně období letních brigád. Podle odborníků ovšem brigády už přestávají být sezónní epizodou a stávají se novou standardní součástí trhu práce. Kolik si brigádníci v průměru vydělají a proč se nevyplácí práce na černo a co všechno by měla zahrnovat smlouva, zeptáme se Iva Sochovského, manažera pobočky Manpower Group v Českých Budějovicích. Naleďte si nás v pátek 26. června po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

V Jihočeské vlastivědě si připomeneme, že Hořebnický obloukový most je možná vůbec nejstarším železobetonovým mostem na našem území a ve střední Evropě. Cesta z Hořebníku do Bořetic na Pelhřimovsku musí překonat tok řeky Trnavy. V dávných dobách vedla po mostě dřevěném, později železném, který byl v květnu 1911 zničen povodní. O rok později jej nahradil most z brusu nový, 25 metrů dlouhý a bezmála 6 metrů široký, realizovaný stavební firmou humpoleckého rodáka Karla Skorkovského. Na výstavbu byl použit železobeton, který se jako stavební materiál začal tehdy u nás pozvolna uplatňovat. Projekt vytvořil stavební inženýr Stanislav Bechyně, jemuž bylo tehdy pouhých 24 let. Stal se průkopníkem v užívání železobetonu a ve 30. letech vyvinul speciální recepturu na stavbu československého pohraničního opevnění. V Hořebníku je po něm pojmenováno hlavní náměstí. Hořebnický obloukový most představuje významnou památku, hodnotnou svou architekturou, estetikou i technickým provedením a je možná vůbec nejstarším železobetonovým mostem na našem území a ve střední Evropě vůbec. Velmi podobné mosty, ale o pár let mladší, se klenou přes Malši mezi Besednicí a Pořešínem, přes Teplou Vltavu v Horní Vltavici a přes Černovický potok v Soběslavi.

0: Tak to byli Beach Boys v jeho českém dopoledni Českého rozhlasu České Budějovice a jejich California Dreaming. V seriálu o vícerčatech se teď vrátíme o 30 let zpět. To se v ostravské nemocnici narodila trojčata Tomáš, Cyril a Martin Jarošovi. Kočárek pro tři děti se rodina musela v 90. letech nechat vyrobit na zakázku. Jednorázové pleny kluci dostávali kvůli vysoké ceně jenom výjimečně. Každý měl navíc jiné kojenecké mléko.
1: Z trojčat je Tomáš Jaroš z Brněnska. Vy a vaši dva sourozenci jste narození v roce 1995 na podzim.
2: Přesně tak. Moje první váha byla 1100 gramů.
1: A jste tři bratři. Vy jste Tomáš, máte bratra Ctirada a Martina a jste vícevaječní, takže si nejste podobní.
2: My jsme každý úplně vlastně jiný.
1: Tak vy tady máte album, tady jste na gauči.
2: Bude to něco kolem toho 5. roku.
1: Máte tady na fotce tři stejné mikiny. Chodili jste stejně oblečení?
2: Aby jsme se nahádali o to, kdo má něco lepšího nebo má naopak horšího.
1: Když někde řeknete, že jste strojčat, zajímá to lidi?
2: Lidi se o to zajímají. Není to tak zas tak časté.
1: Vy tam vidíte, jaké přínosy? Měl jste si vždycky s kým hrát doma?
2: Určitě. U nás doma to bylo takové divoké. Samozřejmě jsme byli tři postele. Strašně moc hraček, takový trošku divočejší.
1: Tady jste s bratry v pokojíčku, máte krátký sestřih a vidíme, jak vypadal váš pokojíček. Byla to palanda a postel vedle.
2: A já jsem celý život spal nahoře na poschodovce. Já jsem měl svoje království.
1: Vás poslouchá maminka Martina. Jak to bylo s tím pokojíčkem? Tady vidíme tři syny na posteli. Měl třeba každý svoji skřínku, krabici s hračkami.
3: Hračky měly dohromady, oblečení měly v ložnici jakoby poskládaný zvlášť, to by už do toho pokoje nevyšlo a sdíleli spoustu věcí. Auta, nadálkové ovládání, různý prostě drahší hračky, nebo se museli domluvit, že si pořídí dohromady jednu hračku společnou jako autodráha, museli spolu spolupracovat, aby z toho jakoby vytěžili víc než každý zvlášť.
1: Ty povahové rysy jsou hodně jiné.
3: Každý vlastně má úplně jinou povahu, jinou barvu očí, jinou stavbu těla, ale navzájem sebe jakoby připomínají.
1: Tady je trojkočárek.
3: Ano.
1: Ty kluci seděli všichni tři vedle sebe?
3: Ne. Dva byli za sebou a jeden byl bokem, takže ten nejtěžší vyvažoval ty dva a měl metr na šířku, takže do autobusu nevlazl.
1: A do dveří běžných?
3: Museli se otevřít obě dvě křídla.
1: Teď vidíme fotku, kde už jste starší a máte tři různě barevné, ale typově stejné zimní bundy. Třikrát to stejné oblečení šlo sehnat?
3: Něco jsme ušili, něco babičky napletly.
1: Vy si vybavíte tu chvíli, kdy jste se dozvěděla, že jsou na cestě trojčata?
3: Přesně si ji pamatuju a budu si ji pamatovat celý život. Tím, že jsem dlouho nemohla mít děti, tak jsem byla ráda, že jich bude taková hromada.
1: Kluci se narodili v říjnu 1995. Od té doby jste byla hodně v jednom kole?
3: První rok si nepamatuju. Stalo se mi, že jsem se ráno vzbudila, měla jsem u postele tři flašky od mlíka, každý měl jiný mlíko a já si nepamatuju, že bych jim dala správný mlíko a ještě, že bych ho i ohřívala.
1: Takže totální mlha.
3: Ano.
1: Tomáši, jak se vám to poslouchá?
2: Z pohledu jako syna, tak je to obdivující maminku, že to vlastně zvládla, protože to asi bylo peklo, no.
1: Bylo to někdy na nervy?
3: To, když hráli schovku ve skříních i s dětma od sousedů a dveře vypadly, tak to bylo na zabití, ale jako vždycky všechno, co jde spravit, tak vlastně není důležitý.
1: Říká maminka trojčat Martina, Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na burek, já taky po ruce lám.

0: prachy si
1: Ano, prachy si nekoupíš. Richard Miller, Štěstí je krásná věc. 3:45. V přehradě Švihov na řece Želivce se zlepšuje kvalita vody. Přitéká do ní totiž výrazně méně pesticidů. Důvod je jednoduchý. Zemědělci snížili používání této látky na ochranu rostlin. O kolik? Tak to řekneme už za chvilku.

0: jsme si připomněli jeden trošku pozapomenutý hit, nahrávku z konce 80. let, duet Jsme stálí, naspívala Petra Janů společně s Jiřím Barešem, který je zároveň autorem hudby. Zajímavé je, že Bareš později působil taky jako člen doprovodné kapely Petry Janů. Píseň tak zachycuje období, kdy jejich spolupráce teprve začínala a přinesla jeden z jejich nejznámějších společných duetů. Ale teď už k tématu, které jsem avizovala před chvilkou. Voda v přehradě Švihov, kterou lidé znají spíš jako Želivku, je čistější. Ukázaly to závěry pilotního projektu Ministerstva zemědělství a povodí Vltavy, do kterého se zapojilo 18 zemědělských subjektů. Během posledních 7 let dostávali farmáři za omezení pesticidů kompenzace. Výsledky představili přímo u přehrady.
1: Setkání zástupců povodí Vltavy a ministerstva zemědělství se koná u vodního domu, protože ten slaví zrovna tady o tomto víkendu 10 let a připomíná důležitost vody a taky její ochranu. Přehradu mám na dohled, stejně jako ředitel povodí Petr Kubala. Pojďme začít tím, když se podíváme na výšku té vodní hladiny, tak jak je aktuálně přehrada naplněná?
2: Je naplněná velmi dobře, máme ji naplněnou mezi 80-90%, takže lze s jistotou říct, že budou zajištěny veškeré požadavky na odběry pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Pokud se podíváme na její kvalitu, tak je také velmi dobrá v tomto období.
1: A my se tak rovnou dostáváme k tématu, kvůli kterému se tady scházíte, a to je tedy zlepšení kvality vody v přehradě. K tomu měl přispět projekt, který začal v roce 2019 a byl tedy na dobrovolné spolupráci zemědělců, kteří začali snižovat množství pesticidů. Zapojilo se do toho celkem 18 podniků. Tak jak se to tady projevilo?
2: Projevilo se to tak, že za celé to období na základě pravidelného monitoringu tak jsme snížili přísun znečištění do vodárenské nádrže Švihov na Želivce z toho povodí, které bylo předmětem toho pilotního projektu, o 6,5 tuny, což znamená, že přísun znečištění se nám snížil zhruba o 27%, což znamená, že je vidět, že to funguje, je to velmi účinné opatření.
1: Na setkání dorazil taky Vít Havel, jednatel zemědělského podniku z nedalekých Dolních Kralovic. I vy jste se zapojili tady vlastně do toho projektu šetrnějšího hospodaření v okolí přehrady. Jak vy to vnímáte a jak se to třeba projevilo nějakým způsobem na těch výnosech a tak?
3: Na výnosech se to neprojevilo, dá se říct. Je to náročnější organizačně a samozřejmě finančně, protože vybíráme pesticidy, které jsou třeba dražší, ale nechají se do toho pásma použít. Prostě je to složitější pro ty zemědělce, ale funguje to a ta voda je pro všechny tady.
1: Zemědělci v okolí Švihova dostávají za omezení pesticidů ročně kompenzace v součtu za 50 až 60 milionů korun. Jak řekl na setkání u přehrady ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD, kromě ochrany vody je důležité taky budovat nové nádrže. Do roku 2050 by se jich mělo postavit 20, protože s rostoucím počtem suchých roků by stávající zdroje už nestačily.
4: Nejblíže nám je dokončení nádrže v Hřminovech, což je rok 2033 a myslím si, že Vlachovice tam máme někdy plus minus 4 roky nebo 5 poté, jo, takže asi tadyhle to jsou dvě nádrže, které budou nejdříve.
1: Následovat by měla vodní nádrž Kryry na Lounsku. Od přehrady Švihov Věra Hájková, Český rozhlas.

0: české písničky, které si zaspíváte.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
0: Deset hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Kriminalisti našli 12-letou dívku z Českých Budějovic, je v pořádku. Dětem začínají prázdniny, policie dohlédne nad bezpečím školáků poblíž silnic. Sídliště Hvězdárna v Jindřichově Hradci čeká v příštích letech proměna. Dnes naměříme tropických 630 stupňů a bude se dál oteplovat. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré dopoledne. Českobudějovičtí kriminalisti našli pohřešovanou dívku z krajského města. O pátrání po ní informoval ráno mluvčí policie Miroslav Šupík. Dívka je podle něj v pořádku a veřejnosti děkují za spolupráci. Žáci a studenti si dnes převzali závěrečná vysvědčení a ze škol odcházejí dřív než obvykle. Na jejich zvýšený pohyb v ulicích budou dohlížet hlídky. Krajská policie zároveň apeluje na řidiče, aby na silnicích dbali zvýšené opatrnosti a zohlednili pohyb dětí, vysvětluje policejní mluvčí Vysočiny Dana Čírtková.
5: Aby zejména při průjezdu kolem školských zařízení, kolem škol, kolem školních družin, aby byly ohleduplní a aby se dětem, které přecházejí přes silnici, nic nestalo.
4: Parkování, cesty nebo zeleň na sídlišti Hvězdárna v Jindřichově Hradci by se v budoucnu mohly změnit. Zastupitelé schválili studii, která navrhuje další rozvoj této části města. Architekti ji připravili na základě podnětů místních obyvatel. Vznik studie popisuje starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár z Hnutí ANO.
6: V soutěži, kdy byl vybrán tým architektů a zahradního architekta, který na tom začal pracovat, proběhlo dotazníkové šetření, byla prohlídka na místě, že se prošlo celé sídliště, zpracovávali to i z hlediska urbanistického a dopravního řešení, potom bylo veřejné projednání, připomínky, vypořádání připomínek a potom ještě opětovná prezentace.
4: V Prachaticích začínají slavnosti solné zlaté stezky. Dnes vyjde historický soumarský pochod z libínského sedla. Sraz účastníků bude ve 13 hodin. Půjde se do Prachatic k dívčímu internátu a poté dál k městské bráně. Na Velkém náměstí pak v 17 hodin uvede celé slavnosti. Evropské země se dál potýkají s extrémním vedrem. To výrazně zasáhlo Francii. V Paříži jsou podle tamní policie kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město dnes zakáže odpoledne i v noci prodávat alkohol a pít ho na veřejných místech.
7: Výjimku ze zákazu budou mít podle stanice BBC jen restaurace a bary. Stejné opatření pak bude platit i zítra. Záchranná služba v Paříži

0: Fouká slabý proměnlivý vítr a biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Policie vyšetřuje nehodu dvou aut v Českých Budějovicích v Havlíčkově kolonii na křižovatce Dukelské ulice s ulicí Marie Vidrové. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Deset hodin, čtyři minuty jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje dál. Děti si dneska převzali ve škole vysvědčení, prázdniny jim začaly, tak já myslím, že stav ideál. Přeji, užijte si to, milé dětičky, a hlavně ve zdraví, v pohodě a v klidu, a nejen vy, ale taky rodiče. Jinak ten začátek letních prázdnin totiž bývá na silnicích pravidelně jedním z krizových období. Už o tomto víkendu na dovolenou vyrazí velké množství rodičů. Jak se na cestu připravit a kde se vyhnout opravám silnic podle policie, tak to už vám povíme za malou chvíli.

0: Začínají letní prázdniny, na cestu se tak v příštích dnech vydá velké množství lidí. Řidiči by tak měli podle policie počítat nejen s velkým silným provozem, omezí je taky uzavírky a rekonstrukce.
1: Letní prázdniny jsou tím nejrizikovějším obdobím roku z pohledu bezpečnosti, z pohledu bohužel těch úmrtí a těžkých zranění.
2: Říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
1: Vlastně každoročně je to skoro 90 lidí, kteří vlastně přijdou o život o prázdninách. To hlavní, když se dám do auta, je bezpečně dojet do cíle. To klíčové je se soustředit na řízení a ne na něco jiného, jako je mobil nebo navigace. Nejčastější ty nehody na dálnicích jsou právě to nedobržďování do těch kolon.
2: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD bude na začátku prázdnin na silnicích víc policistů.
3: Řidičům poskytujeme posílení hlídek, ať pomůžou, když se něco stane, nebo asistenčních služeb, ať tam je dostatek pitného režimu.
2: Policie plánuje na začátku prázdnin víc kontrol na silnicích, stejně tak i o následujícím prodlouženém víkendu. A podle policejních statistik letos přišlo při dopravních nehodách o život 171 lidí. To je meziročně o 5% víc. Náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch připomíná nejčastější příčiny dopravních nehod.
4: Pokud se budeme o těch nejzávažnějších dopravních nehodách, to znamená s těmi tragickými následky, stále dominuje nevěnování se plně řízení.
2: Ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl uvedl, že stavbaři omezí na začátku prázdnin opravy.
5: Znamená zejména o tom prvním víkendu, který teďka nastane, potom i 6. července na svátek Jana Husa a i na konci vlastně prázdnin omezíme veškeré práce z týče údržby, abychom neomezovali provoz třeba do jednoho pruhu.
2: Mezi dvě stavby, které v létě nejvíc omezí dopravu v Česku, je oprava mostu Šmejkalka na 23. kilometru dálnice D1 a stavba dálniční křižovatky u Brna. Radek Duchoň, Český rozhlas. We'll be right back.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pokud si tak přemýšlíte, kam po práci, po vysvědčení nebo jenom tak za letním večerem, tak pro vás máme hned několik typů z jižních Čech. V Prachaticích v 17 hodin začnou městské slavnosti, a to slavnosti solné stezky, historické průvody, hudba, řemesla i připomínka času, kdy městem putovala vzácná sůl, oživí velké náměstí, parkán i okolní parky. Na pár hodin se tak můžete vrátit o několik století zpátky. Taky na Hluboké začne v 17 hodin slavnostní víkend. Národní myslivecké slavnosti nabídnou v areálu Národního zemědělského muzea v Ohradě ukázky tradic, program pro děti i setkání s přírodou, která se vejde mezi zámecké zdi i okolní lesy. V Českém Krumlově tam začíná festival komorní hudby, v 19 ho otevře večerní šlechtická slavnost s německou zpěvohrou plnou Čar a kouzel, barokní noc na zámku Český Krumlov. No a když už budete v Krumlově, můžete se vypravit třeba i na večerní představení. Otáčivé hlediště od 8:30 večer uvede Ztracený svět. Zámecká zahrada se promění v dobrodružnou scénu, kterou žádné divadelní kulisy nenahradí. V Dačicích tam v 17 začne v kině Beseda rodinné odpoledne s animovaným filmem Mimoni a Monstra. Ideální příležitost, jak oslavit začátek prázdnin v pohodlí kina. No a večer, tak ten můžete zakončit v Bělčicích. Pouťové dny tam ve 21 hodin 15 minut otevře letní kino na školním hřišti s komedií Někdo to rád v Plzni. Film podle hvězdami, nebo pod hvězdami, má ostatně svoje kouzlo, které žádný televizor doma nenabídne. Tak ať už si vyberete hudbu, divadlo, historii, hvězdy nad hlavou, anebo obyčejně neobyčejný letní večer, tak vám přejeme, aby začátek prázdnin stál za to.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Myslivost, to dneska není jenom lov, patří k ní péče o krajinu, práce se psy, sokolnictví i vzdělávání veřejnosti. Co nabídne jubilejní 25. ročník ohradských národních mysliveckých slavností a proč může zaujmout i lidi, kteří myslivci nejsou, tak na to se zeptáme ředitelky pobočky národního nebo ředitele pobočky Národního zemědělského muzea Ohrada Václava Kinského. A to už za chvilku.

0: Národní zemědělské muzeum Ohrada u Hluboké nad Vltavou zve na jubilejní 25. Ohradské národní myslivecké slavnosti. Třídenní program nabídne ode dneška ukázky práce loveckých psů a dravců, taky mistrovství ve vábení jelenů, mysliveckou gastronomii i novou expozici věnovanou sokolnictví. Akce každoročně přitahuje tisíce návštěvníků a stále výrazněji se zapojuje i zahraničí, co všechno letos návštěvníky čeká a jak se proměňuje pohled veřejnosti na myslivost, tak o tom si budeme povídat s ředitelem pobočky Národního zemědělského muzea Ohrada panem Václavem Kinským, kterého tímto vítám. Pěkné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Pane Kinský, Ohradské národní myslivecké slavnosti letos slaví, jak už zaznělo, 25 let. Jak se za tu dobu proměnili?
1: No, proměnili se tak, jak se proměňuje doba, jak se proměňuje náhled právě, jak jste už říkala, na myslivost. Nicméně my se snažíme rozšiřovat, co se týká obsahu, oproti třeba těm minulým předchozím počátečním ročníkům, protože to vzniklo jako Ohradské slavnosti a v podstatě se z toho staly jako Ohradské národní myslivecké slavnosti čistě, to znamená oslavujeme myslivost, protože my jako muzeum se máme za úkol starat o tradice české myslivosti.
0: Když se podíváte na letošní program jako celek, na co byste návštěvníky pozval především? Co všechno můžou během 3 dnů zažít?
1: No, je to hlavně teda sobota, neděle. Dneska otevíráme stálou expozici sokolnictví, k tomu se možná ještě dostaneme. Nicméně jako celek je to atmosféra. To je věc, která tady na Ohradě je jaksi zakódovaná už, dejme tomu, po staletí, protože z Ohrady, nebo respektive z Hluboké nad Vltavou, pochází jeden z prvních impulzů o spolčování se myslivců, to je takzvané hosínské bratrstvo. No a v kombinaci s dnešním nebo budoucím počasím, tak vlastně ty stinné aleje dubové, tak dokreslují atmosféru všech těch slavností.
0: Vy letos otevíráte novou expozici sokolnictví. Proč jste se rozhodli věnovat právě tomuto tématu a čím je ta expozice výjimečná?
1: No, my říkáme, že je největší v České republice, současná, kterou otvíráme dneska. Nicméně sokolník Milan Zaleš, který s námi spolupracuje na tvorbě té expozice, to je sokolník, který dal na Hradě rabí a má obrovskou jako sbírku de facto sokolnickou obsahově, tak říká, že to je největší v Evropě. My se sokolnictví chceme věnovat i v tom smyslu, co jsem říkal v předchozí větě, že je to vlastně naše nemateriální dědictví a naše muzeum má se starat o tyto obory nemateriálního dědictví, to znamená myslivost, sokolnictví a poroplavba. To znamená, je to věc, kterou my de facto považujeme za svou čest. Sokolnický lov je o svobodě a o spolupráci dravce s člověkem, takže je to taková ušlechtilá záležitost, kterou prostě my chceme představit veřejnosti, protože to není starý způsob lovu, není to jenom historie. Ale ty dravci nám pomáhají v současnosti velmi a my chceme právě veřejnost jakoby učit i co vlastně to sokolnictví, jak je pro naši společnost prospěšné.
0: Na slavnostech se představí sokolníci, kynologové, myslivci, přátelé přírody. Ukazuje to podle vás, pane Kinský, na to, že myslivost dneska vypadá jinak, než si mnoho lidí představuje?
1: No, myslivost samozřejmě vypadá jinak než ve zlatých dobách například baroka, to znamená mění se hlavně způsob lovu a mění se přístup myslivců ke zvěři i krajině, ale my právě pořádání těch slavností chceme měnit náhled veřejnosti na myslivost a myslivce, na tu potřebnou činnost toho myslivce v krajině, protože my se setkáváme zejména teda s mladou generací, která tvrdí prostě, když se jí zeptám, kdo je myslivec, tak tvrdí, že myslivec zabíjí zvěř. To není vůbec pravda. Ten lov je povinná součást samozřejmě té práce, nicméně tvoří mizivé procento toho objemu, který myslivec v té krajině jako dělá a stará se. A to si myslím, že je důležité, aby jsme vlastně pořádání takovýchhle akcí i jiných edukativních jako měnili, protože jinak ta tradice té české myslivosti zahyne na nezájmu a na naivitě jako veřejnosti.
0: Jinak součástí programu budou taky ukázky využití dronů při vyhledávání srnčat. Jak podobné technologie pomáhají chránit zvěř v krajině?
1: No, je to ten dron de facto. To mírové využití dronu je vlastně mnohovrstevnaté, není to jenom vyhledávání těch srnčat. Dneska už víme, že ty drony nám můžou pomocí termovize vlastně sčítat stavy zvěře. Můžeme lokalizovat zvěř, kterou prostě potřebujeme odlovit, například černá zvěř, že jo, nebo dančí ve velkých tlupách, tak vlastně ten dron nám v tom může nějakým způsobem pomoci, ale zároveň nám pomáhá i de facto při práci v té krajině, protože myslivci třeba zakládají remízy a potřebují znát přesně hranice, vyměřit v reálu, takže to všechno jako ten dron nám pomůže.
0: Hlavním tématem letošního roku je pes a lov. Co všechno jste pro návštěvníky k tomuto tématu připravili?
1: My jsme se rozhodli, že budeme tenhle ten cyklus celoročně provozovat i v dalších letech, protože otázka loveckých psů a jejich výcviku je poměrně důležitá. Takže jsme připravili dvě velké výstavy, jednu v muzejních sálech a jednu ve venkovním areálu a v naší výstavní chodbě. To je Adam Simandl, známý fotograf zvěře, který nám fotil vyloženě jenom nebo poskytl fotografie krásně zobrazených psů, to jsou vyloženě poetické obrazy. No a pak máme výstavu stejnojmenou Pes a lov, která spíš zase mapuje tu historii de facto užití psů při lovu. No a hlavně de facto to vystoupení těch kynologů bude taky směřovat k tomu, aby jsme představili národní plemena, protože máme několik velmi zajímavých českých národních plemen a pochopitelně návštěvníci uvidí i ukázky výcviku. Dokonce jsme spojili sokolnictví s kynologií, takže přijede sokolník Budera, který má dva české fousky a bude ukazovat vlastně výcvik toho psa při spolupráci s dravcem.
0: Jinak velký zájem pravidelně budí mistrovství ve vábení jelenů. Co rozhoduje o úspěchu soutěžících a poznal by třeba laik podle vás rozdíl mezi průměrným a špičkovým výkonem?
1: No, já se přiznám, že v tomhle jsem i já laik, já jako nevábím zvěř a rád si poslechnu jako opravdu dobrý vábiče. Myslím si, že je to poznat, protože ty nejlepší v tom memoriálu Honzy Kupky, který soutěží každoročně u nás, tak je opravdu znát, že to mají dobře naposlouchané. To je totiž právě o pobytu v přírodě a o náslechu vlastně jelenů v říji, protože to je to jako důležité přizpůsobit se hlasem a vydáním vlastně toho vábení těm opravdovým jelenům v té opravdové říji.
0: Jinak součástí slavností budou taky ochutnávky zvěřiny a různých rybích specialit. Jak se podle vás daří vracet tyhle tradiční suroviny na český stůl?
1: Naše muzeum se do toho docela jako zapojilo s iniciativou Ryby a zvěřina. Rozhodli jsme se, že budeme pro to dělat daleko víc, než jsme doposud dělali, protože si myslíme, že tyhle produkty hospodaření v krajině jsou důležité i pro jakoby poznání těch oborů. To znamená, nově tady máme rybářskou fakultu s rybími výrobky, rybářství nechvátal a další rybáře. To je úplná novinka. Uvidíme, jak nám dovolí počasí ty produkty taky prezentovat. Bude tady Markéta Hrubešová, která vlastně ukazuje zpracování zvěřiny a ryb. No a budeme spolupracovat i s Národní asociací kuchařů a cukrářů, aby jsme de facto přinesli a zvěřinu nejen na stůl spotřebitele, ale aby jsme naučili mladé kuchaře zpracovávat tyhle produkty tak, aby to bylo chutné a zajímavé.
0: Já vám děkuji moc za informace. Snad jen doplním, že na 25. Ohradské národní myslivecké slavnosti, které potrvají ode dneška až do neděle, nás pozval ředitel pobočky Národního zemědělského muzea Ohrada, pan Václav Kinský. Děkujeme za to, ať se vše vydaří podle vašich představ. Mějte se hezky a pěkné léto. Naslyšenou.
1: Já taky děkuji a lesu a lovu zdar.
0: Tak přátelé, pozvánka využijte. Já myslím, že to bude program nejen pro dospěláky, ale že i děti si přijdou na své. No a v tuhle chvíli si v jeho českém dopoledni přijdou na své milovníci aby. Následuje totiž písnička Super Trooper. Zajímavý název. Super Trooper nebyl totiž člověk, ale výkonný koncertní reflektor. Právě světla, koncerty a život na cestách inspirovali text téhle slavné skladby z roku 1980. Pro Abu se navíc stala jedním z největších hitů kariéry a jejich poslední jedničkou v britské hitparádě. Tak si ji pojďme poslechnout.

Když se dneska řeknou Karlovy Vary, většina lidí si vybaví filmový festival, jenže právě tady se před 130 lety odehrála i jiná filmová premiéra. První promítání v českých zemích. O okamžiku, který změnil dějiny zábavy, uslyšíte v našem vysílání už za malou chvilku. Předtím ale hit, který asi všichni dobře znáte, Olympik, taky jsem se narodil bos. Připomíná jednoduchou pravdu, že na začátku života jsme si všichni rovni. Možná i proto si tenhle optimistický song našel cestu k posluchačům už před téměř 50 lety a dodnes nestratil své kouzlo. Pojďme si ho poslechnout.

0: Dneska už stačí pár kliknutí a film si pustíme i v telefonu. Před 130 lety naopak stačilo několik vteřin pohyblivého obrazu a publikum žaslo. Právě tehdy se v českých zemích poprvé promítaly filmy a začal příběh domácí kinematografie a vrací se k němu i letošní Karlovarský festival.
1: Léto roku 1896. Karlovy Vary jsou plné lázeňských hostů. Po kolonádách se procházejí dámy s krajkovými slunečníky, pánové v kloboucích debatují o politice a léčivých pramenech. Tentokrát se ale ve městě nemluví jen o lázních. Do tehdejšího Kurhausu dnešních lázní 3 dorazila totiž novinka, která krátce předtím ohromila Paříž. Kinematograf bratří Lumiérů. Jak vypadalo takové první promítání, připomíná také snímek Báječní muži s klikou režiséra Jiřího Mencla.
2: Tak jsem třeba točil hrnčíře, tři práce. Prý na to není nikdo zvědavý.
1: O poznání lepší techniku pak měli přesně o 50 let později organizátoři prvního filmového festivalu u nás, který uspořádali právě v Mariánských Lázních a Karlových Varech.
3: České Lány se připravují na první poválečný filmový festival v Československu.
4: Kromě teda toho, že se jednalo vyloženě o symbolické umístění, tak i to prostředí těch Mariánských Lázní, které bylo, řeknu, noblesnější, luxusnější, bylo samozřejmě taky poznamenáno válečnými událostmi, ale třeba ne tolik, jako když by ten festival chtěl být situován třeba v Plzni nebo Praze.
1: Komentuje Tomáš Hubáček z Národního filmového archivu. Společně s ním stojíme před plátnem v pražském kině Ponrepo a promítáme si týdeník z roku 1946.
4: Ty Mariánské Lázně nabízely dostatek ubytovacích kapacit z hlediska té lázeňské rekreace. Jednak je to poměrně malé město, takže ta kompatibilita těch přesunů tam byla jako mnohem lepší, ale v první řadě, proč bych řekl, že to tam bylo situováno a ukazují to i archivní materiály, tak je opravdu ten význam jako z hlediska toho poválečného vybudování toho nového československého státu.
5: Karlovy Vary se letos opět staly dějištěm mezinárodního filmového festivalu.
1: Festival v Karlových Varech je druhou nejstarší filmovou přehlídkou na světě. Starší je jenom festival v italských Benátkách, který začal už v roce 1932. Přestože najdete na letošním červenobílém festivalovém plakátu, že jde o 60. ročník, ve skutečnosti slaví akce už 80 let od svého vzniku. Od 50. let se totiž musel střídat s přehlídkou v Moskvě.
5: U Hřídla jsme potkali sovětskou delegaci, ve které jsou i známí režiséři Arnstam a Zarchy.
1: A to se změnilo až v polovině 90. let, kdy odjeli do Ruska umělecká ředitelka akce Eva Zaoralová a herec Jiří Bartoška.
6: Vlastně já jsem tvrdil, že 30. června pro mě skončil festival a 1. července jsem tady jako host. To byl takový bonmot, jakože se už festival mě netýká. Je pravdou to, že mám tady několik sjednaných schůzek, jednak se sponzory, kteří přispěli na tento festival, a jednak se sponzory latentními, které oslovují, vysvětlují jim, provádí mě festivalem, aby viděli prostředí, jak se koná a jak se to povedlo, tento festival, a přesvědčuje, aby do 30. ročníku vstoupili penězma.
1: A od roku 1994 tak festival vítá diváky a filmové nadšence každý rok. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: jeho české dopoledne s vámi, 10 hodin 54 minuty. Nejvyšší čas, abychom vás pozvali k programu, který vás čeká po hodině 11. A proto už je se mnou ve studiu Matěj Vodička. Hezké dopoledne, Matěj.
1: Krásné páteční dopoledne.
0: Kdo je tvým dnešním hostem a o čem budete společně mluvit?
1: Tak já prozradím to jméno. Do studia za chvíli přijde Ivo Sochovský, manažer českobudějovické pobočky společnosti Manpower Group. No, protože dnes máme vlastně poslední školní den, rozdávají se vysvědčení, možná už se rozdala, jak jsem koukal z okna, když jsem jel dnes ráno do studia, tak jsem viděl už spoustu dětí s vysvědčeními, takže vysvědčení už jsou asi, už se šlo domů, přesně tak. No, myslím, že třeba deváťáci, nebo obecně středoškoláci, ale i vysokoškoláci, mnozí určitě přemýšlejí, jak si přes léto vydělat nějakou tu korunu. Samozřejmě letní prázdniny jsou obdobím letních brigád, no a to bude přesně téma, které podrobně probereme s naším dnešním hostem. Budeme se bavit třeba o tom, na co si dát pozor, proč se nevyplácí práce na černo, o jaké brigády je třeba zájem na jihu Čech a tak dál.
0: Ráda si to poslechnu po 11. hodině s Matějem Vodičkou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Babské rady.
3: Pocení je zcela přirozený proces, bez kterého by lidské tělo nedokázalo regulovat svoji teplotu. Potní žlázy produkují tekutinu, která se odpařuje z povrchu pokožky a tím organismus ochlazuje. Průměrný člověk má 2 až 4 miliony potních žláz. Jejich počet je dán geneticky a během života se výrazně nemění. Samotný pot tvoří z více než 99% jen voda. Zbytek představují minerální látky a další stopové složky. Zajímavé je, že ženy se obvykle potí méně, ale mají více aktivních potních žláz než muži. Při intenzivním sportu nebo vysokých teplotách může člověk vypotit i více než 2 litry tekutin za hodinu. Proto je důležité dodržovat pitný režim. Mnoho lidí se domnívá, že pot sám o sobě zapáchá. Ve skutečnosti je téměř bez zápachu. Nepříjemný pach vzniká až tehdy, když bakterie na pokožce rozkládají látky obsažené v potu. Proto je hygiena a pravidelná výměna oblečení důležitější než samotné množství vypocené tekutiny.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Prezident potvrdil termín komunálních voleb, budou 9. a 10. října. Obyvatelé Českých Budějovic diskutovali o nové podobě územního plánu. Zemědělcům v Česku začínají žně, úrodu zřejmě ovlivní suché jaro. Na jihu Čech počítejte s teplotami až u 630 stupňů. Příjemné dopoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolu podepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby jsou jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů nebo částí. Návrh nového územního plánu Českých Budějovic má za sebou první veřejné projednání. Na představení a následnou debatu přišli ve čtvrtek do Domu kultury Slávie přes 200 obyvatel. Část připomínek místních mířila přímo na konkrétní lokality. Na jednání přišel i obyvatel Pětidomí Luboš Bartl. Přítomné architekty a zástupce radnice upozornil na podobu dopravního koridoru, který se protíná s jeho domy ve Vodní ulici.
2: Jsou tam 2 vily v mém vlastnictví, no, je to takový jediný urbánní prostor do 5 domů. To jde středem našich domů, které chtějí zbourat, nechají tam teda zřejmě toalet a udělají tam opravdu cestu. A ještě tam mám teda zázemí zahraniční firmy. Takže 2 dcery s rodinama a já s bydlením.
0: Náměstek primátorky Lubomír Bureš z hnutí Naše Česko místním přislíbil, že se pokusí najít jinou trasu koridoru. Část dotazů mířila i na nově vymezené výškové hladiny budov. Ty podle spoluautora plánu Jana Šímy ze studia MAP počínají v některých lokalitách až s 15-patrovými budovami. Obyvatelé města můžou posílat připomínky k návrhu územního plánu do 10. července. Do polí vyjeli kombajny, začaly žně. V prvních dnech sklízely hlavně plodiny, jako je vojtěžka nebo jetel. Teď výjíždějí i do polí s ječmenem nebo pšenicí. Podle mluvčí Agrární komory České republiky Barbory Pánkové letošní výnosy zřejmě ovlivní suché jaro.
3: Už nyní je zřejmé, že porosty obilovin a řepky ovlivnila kombinace několika nepříznivých faktorů. Dubnové mrazy vystřídalo výrazné sucho, které patřilo k nejhorším od začátku měření. Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit.
0: Suché a horké počasí dělá problémy taky drobným farmářům a ovocnářům. Na Vysočině ohrožuje nedostatek vláhy kanadské borůvky. Ty budou brzy dozrávat a bez masivního zalévání se neobejdou, popisuje pěstitel František Papež ze Samšína na Pelhřimovsku.
4: Byli by malí a v těchto vedrech, kdy týden neprší, tak si myslím, že by i borůvky vadly. Že by možná to ohrožovalo i ty keře samotný. Nejen sklizeň, ale i samotný keře. Vodu scháníme, kde se dá. Když už zaprší, tak nic moc, jo, to máme všechny okapy stažený do studny. Jo, studnu máme vyloženě jenom na farmu.
0: Malíř Valentin Horba, rodák z Radomyšle u Strakonic, má novou výstavu v Elnářích. S názvem Maličkosti je osobně otevře vernisáží v 17 hodin v galerii a

0: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Policie vyšetřuje nehody ve Strakonicích v Bezděkovské ulici a v Českých Budějovicích v Havlíčkově kolonii na křižovatce ulice Dukelská a Marie Vidrové. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Dnes se po celém Česku rozdává, nebo spíš už možná se rozdalo vysvědčení. Spolu s nadcházejícími letními prázdninami se logicky nezadržitelně blíží i období letních brigád. Ty už ale zdaleka nejsou jen doménou mladých lidí. Stále častěji fungují jako most mezi zaměstnáními pro ty, kteří se ocitnou bez práce, a také jako flexibilní forma zapojení pro seniory. Téma brigád i se zaměřením na jihočeský region už za chvíli detailně probereme s Ivem Sochovským, manažerem českobudějovické pobočky společnosti Manpower Group. Zvu vás k poslechu a přeji dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví a krásný pátek přeje Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Ivo Sochovský, manažer českobudějovické pobočky společnosti Manpower Group, je naším dnešním dopoledním hostem. Pane Sochovský, díky za váš čas, přeji dobré páteční dopoledne.
2: Dobrý den, díky za pozvání.
1: Tématem toho našeho dnešního rozhovoru, jak už jsem předeslal, jsou letní brigády. A jak už jsem taky zmínil v úvodu, dneska máme poslední den školního roku. Rozdalo se vysvědčení. Pevně věřím, že už se všechna vysvědčení rozdala. No a třeba takový, řekněme, deváťáci, středoškoláci, ale i třeba vysokoškoláci teď určitě přemýšlí nad nějakým tím letním přivýdělkem, nebo určitě část těchto studentů a žáků. Podle tiskové zprávy vaší společnosti z letošního května přestávají být ty letní brigády sezónní epizodou a stává se z nich nový standard trhu práce. Proč to tak je?
2: Hlavním důvodem je dlouhodobý nedostatek pracovníků. Firmám chybí lidé a brigády už dnes neslouží jen jako krátkodobá výpomoc během léta, ale stávají se běžným nástrojem, jak pokrýt provoz, sezónní výkyvy nebo náhlé potřeby zaměstnavatelů. Zároveň se mění i samotný trh práce. Roste význam flexibility, zaměstnanci chtějí větší volnost a firmy potřebují rychle reagovat na změny poptávky. A brigády proto dnes využívají nejen studenti, ale i lidé při práci a seniori.
1: Se k velkým nedostatkem lidí, respektive tedy té pracovní síly, se firmy a zaměstnavatelé aktuálně potýkají.
2: Podle našich dat pociťuje nedostatek pracovníků přibližně 60% zaměstnavatelů. Největší problém je dlouhodobě u technických profesí, IT specialistů, kvalifikovaných řemeslníků nebo pracovníků v logistice. Paradoxem současně je, že firmy chtějí nabírat. Pro třetí čtvrtletí plánuje rozšiřovat stavy 37% zaměstnavatelů, ale často nemají koho přijmout.
1: No, to je právě ta otázka, jestli se vyplatí zaměstnavatelům pracovní síla, kterou můžou využít jenom krátkodobě, bez dlouhodobého závazku. To se týká samozřejmě jak těch studentů, tak i těch seniorů třeba.
2: Ve spoustě případů ano. Pro firmy je v současnosti důležitá flexibilita. Když potřebují pokrýt sezónní špičku, dovolené zaměstnanců nebo krátkodobý projekt, brigádník je často efektivnější řešení než nábor zaměstnance na plný úvazek. Navíc řada firm využívá brigády i jako způsob, jak si budoucí zaměstnance nejprve vyzkoušet v praxi.
1: No, škála pozic, které můžou brigádníci obsadit, je určitě velmi široká a pestrá, ale předpokládám, když se budeme bavit o našem regionu, zde na jihu Čech převládají především nabídky z oblasti gastronomie či turismu, nebo samozřejmě bych to očekával, protože Jihočeský kraj patří dlouhodobě k nejnavštěvovanějším tuzemským regionům během letních prázdnin. Tak ta paleta právě, co se týče cestovního ruchu, gastronomie, turismu obecně, je to vlastně ta nejširší nabídka, které mohou potenciální brigádníci tady na jihu Čech využít?
2: V letních měsících ano, jelikož, jak jste zmínil, jižní Čechy patří mezi nejnavštěvovanější regiony, takže hotely, restaurace, kempy, turistické atrakce, to jsou standardně instituce, které hledají hodně brigádníků. Vedle toho ale vidíme poptávku v logistice, maloobchodu, výrobě, administrativě. Brigády už nejsou jenom o roznášení jídel nebo obsluze stánku.
1: Máte pro uchazeče nějaký tip, kde se dají brigády nejlépe a nejsnáze sehnat?
2: Já bych doporučil kombinovat více zdrojů. V tuhle chvíli ideální pracovní portály, personální agentury, sociální sítě. Důležité ale je začít hledat včas. Ty nejzajímavější brigády bývají často obsazené už před začátkem prázdnin.
1: Jinými slovy, my se bavíme v den, kdy začínají letní prázdniny, tak když nějaký deváťák nebo středoškolák začne dnes až hledat nějakou brigádu, musí počítat s tím, že ta nabídka asi nebude tak široká.
2: Bude to už asi lehce probráno, ale úplně bych neházel flintu do žita, ty nové nabídky se budou stále objevovat.
1: Vy jste zmínil ty portály, pořád je to něco, co řekněme je platné pro ty lidi, pořád je tam ta nabídka nejpestřejší?
2: 100%. Je tam pořád ta nabídka poměrně veliká. Říkám, teď v sociální sítě mají větší dopad, než tomu bylo dřív, ale určitě bych je nezatracoval.
1: Ivo Sochovský je z českobudějovické pobočky Manpower Group, je naším dnešním hostem.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Teď možná důležitá informace, pokud nás nějací zájemci o brigády poslouchají. Kolik si, když to zprůměrujeme, kolik peněz si brigádníci dnes vydělají a jak moc se výdělek liší třeba v hlavním městě a v ostatních regionech, jako jsou právě jižní Čechy?
2: V Praze se běžně hodinové sazby pohybují někde zhruba mezi 150-170 korunami za hodinu. U náročnějších nebo urgentních směn to může vyskočit až na 250 korun za hodinu. V regionech je to někde okolo 135 až 160 korunami za hodinu. Tudíž ten rozdíl stále existuje, ale už není tak markantní, jako tomu bývalo dříve.
1: No, když si vzpomenu na to, když já jsem býval na střední škole nebo na vysoké škole a býval jsem brigádník, tak je to vlastně nárůst o 100, možná 150%, co si budeme povídat. Samozřejmě chápu, že doba se mění, ale každopádně vy jste zmiňoval, pokud jde o nějaké náročnější směny. Co si pod tím termínem představit?
2: Náročnější, buď to bude fyzicky náročnější, anebo to bude směna, která je nutně urgentně obsadit. To znamená, zaměstnavatele tlačí čas a potřebuje toho zaměstnance najít velmi rychle. V tu chvíli je ochoten dát za tu hodinu mnohem více peněz.
1: Co všechno by měla zahrnovat taková smlouva, když jdu k někomu na brigádu nebo moje dítě?
2: Uchazeč by měl vědět, jakou práci bude vykonávat, za jakou odměnu, v jakém rozsahu a na jak dlouho. Ve smlouvě by měla být jasně uvedena výše odměny, pracovní doba, způsob výplaty a také podmínky ukončení spolupráce. Nikdy není dobré nastoupit pouze na základě ústní dohody.
1: No a na co si dát pozor, pokud se jedná o práci zprostředkovanou přes nějakou agenturu? My jsme zmínili, že samozřejmě nejvíc těch pozic lze najít na nějakých portálech, ale jak rozlišit třeba opravdu takovou nabídku na nějakém portálu od nějaké agentury, která už může být třeba problematická?
2: V první řadě je dobré si ověřit, že jde o agenturu s platným povolením ke zprostředkování zaměstnání. To je krok číslo jedna. Uchazeč by měl přesně vědět, kdo je jeho zaměstnavatel, kdo mu bude vyplácet mzdu a na koho se obrátit v případě jakéhokoliv problému. Seriózní agentura nikdy nebude mít problém vám tyto informace sdělit a bude 100% transparentní.
1: To se vracíme zase zpátky k tomu, jak ošetřit nebo jak má vypadat správná smlouva. Proč se nevyplatí práce na černo? Na co by uchazeči o brigádu v tomto ohledu měli myslet? A jaké pokuty případně hrozí tomu zaměstnavateli, ale možná i tomu brigádníkovi, to se přiznám, že nevím.
2: Práce na černo může na první pohled vypadat lákavě hypoteticky, ale zaměstnanec přichází o základní právní ochranu. Nemá jistotu výplaty, není pojištění a v případě, nedej bože, úrazu může jít o velmi vážný problém. Pro zaměstnavatele, jak jste zmiňoval, navíc hrozí poměrně vysoké pokuty, které můžou jít až do milionových částek.
1: A hrozí nějaká pokuta třeba i tomu samotnému brigádníkovi? Pokud prostě přijme to, že jde na brigádu na černo, nechá se zaměstnat na černo, je spolu zodpovědný trochu vlastně za ten problém?
2: Pokutu dostane pouze zaměstnavatel. Ten brigádník jako takový tu pokutu nedostane, ale samozřejmě už to, že vědomě pracuje na černo, z logiky věci není úplně ideální situace.
1: A vy jste zmínil tu pokutu, jestli jsem dobře slyšel, až do 10 milionů korun?
2: V milionových částkách, přesně tak.
1: Tak to je docela dobrá motivace. Každopádně je ta nelegální práce u nás častým problémem?
2: Není to masový jev, ale samozřejmě stále existuje. Nejčastěji se to objevuje v odvětvích s vysokým podílem sezónních pracovníků, jako je gastronomie, stavebnictví nebo logistika. Právě proto je důležité trvat na té řádné smlouvě a jasně nastavených podmínkách.
1: Říká Ivo Sochovský z českobudějovické pobočky společnosti Manpower Group, který je s námi dnes ve studiu. Bavíme se o tématu letních brigád, je krátce po čtvrt na 12 dopoledne. My si teď v Jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice poslechneme písničku a za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ivo Sochovský ze společnosti Manpower Group je stále se mnou ve studiu. Posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice 8 minut před 11:30. Pane Sochovský, my jsme se tady bavili o těch rizicích spojených s prací na černo, jestli taky je u nás nelegální práce častým problémem. Je vlastně mezi uchazeči o brigádu na jihu Čech velká konkurence, tím pádem třeba často i mnozí potom přemýšlí nad tím, že by někam pracovat na černo?
2: Já bych spíše řekl, že dnes soutěží firmy o kvalitní uchazeče, než naopak. Jižní Čechy dlouhodobě patří mezi regiony s nejnižší nezaměstnaností v republice a kvalitní a spolehlivý brigádník má v tuhle chvíli na trhu práce velmi dobrou pozici.
1: No a jak vůbec k těm brigádám dnes mladí lidé přistupují? Jinými slovy, ta známá generace Z má třeba brigádu jako automatickou letní volbu, nebo už pro ní existují i nějaké jiné alternativy, a nebo vůbec třeba už o ty brigády nemají mladí lidé, nebo ti nejmladší, kteří mohou samozřejmě jít někam na brigádu, třeba už o to ani vůbec nestojí?
2: Trendy se samozřejmě mění. Už to není jako dřív. Generace Z se při výběru práce více zaměřuje na smysluplnost, flexibilitu a možnost získat zkušenost, která bude využitelná v budoucí kariéře. Mladí často preferují odbornou praxi nebo práci v oboru, který je jim blízký, před klasickou brigádou, která jim nic dalšího, kromě toho rychlého výdělku na prázdniny, nepřinese.
1: Příhraniční regiony, jako je třeba Českokrumlovsko, Prachaticko nebo Jindřichohradecko, se dlouhodobě potýkají s odlivem pracovní síly do Rakouska a do Německa, kde jsou ty finanční podmínky samozřejmě nesrovnatelné. Myslíte si, že právě ty sezónní brigády v Rakousku či Německu jsou třeba lákadlem i pro místní středoškoláky, vysokoškoláky?
2: Je to velké lákadlo. Pro mnoho studentů představuje Rakousko nebo Německo možnost vydělat si během několika měsíců výrazně více peněz než v Česku. Tam se ty mzdy pohybují okolo 12 až 18 eur za hodinu. Ale už zase není tam rozhodující pouze ta mzda. Mladí získají jazykovou praxi, získají zkušenosti ze zahraničí a případně nějaké kontakty, které můžou využít do budoucna.
1: Vy jste zmiňoval 12 až 18 euro za hodinu. Když bychom to vzali podle té minimální výše odměny, kterou jsme zmínili tady v Česku, to bylo nějakých 120, 140 korun, jestli se nepletu.
2: 134, 40 je v tuhle chvíli vlastně minimální hodinová mzda, takže ten odskok je poměrně výrazný.
1: Tak je to nějaký dvojnásobek, trojnásobek možná?
2: Přesně tak.
1: To už je velká motivace. Jak jste zmiňoval sám už před chvílí, Jižní Čechy patří dlouhodobě k regionům s nejnižší nezaměstnaností v celé České republice. Očekáváte, že si tuto pozici udrží třeba i v následujících 12 měsících?
2: Pokud nedojde k nějakému výraznému ekonomickému ochlazení, očekával bych, že ano. Firmy jsou aktuálně poměrně optimistické, náborové plány pro druhou polovinu roku rostou. Jižní Čechy navíc těží z kombinace průmyslu, služeb, cestovního ruchu, přeshraniční ekonomické aktivity, proto předpokládám, že region zůstane mezi oblastmi s nejnižší nezaměstnaností i v příštím roce.
1: Možná můžeme teď posluchačům na závěr našeho dnešního rozhovoru ještě povědět, jakým způsobem třeba společnost Manpower Group zprostředkovává právě letní brigády pro zájemce.
2: Všechny naše brigády máme na našich webových stránkách, kde se samozřejmě můžete podívat. Stačí kontaktovat naše konzultantky, oni s vámi projdou všechny možnosti, které jsou v tuto chvíli k dispozici, dají vám veškeré informace, nebo se samozřejmě můžete zastavit přímo v naší pobočce, která je v Krajinské ulici, a osobně na to můžeme kouknout.
1: No a obrací se na vás hodně uchazečů, hodně zájemců?
2: Máme poměrně dost zájemců o letní brigády.
1: Tak to je dobře. 11 hodin 25 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dnešním dopoledním hostem naší stanice byl Ivo Sochovský ze společnosti Manpower Group, se kterým jsme podrobně a stručně a jasně probrali téma letních brigád. Pane Sochovský, díky moc za váš čas. Hezké léto, hezké prázdniny, ať se vám daří. Naslyšenou.
2: Moc krát díky a hezké prázdniny. Naschle.
1: Vám, milí posluchači, jako vždy, děkuji za vaši přízeň a pozornost. I v poslední den školního roku pro vás máme připravený pravidelný rozhlasový sloupek. Poslechneme si ho už za okamžik, tak si na to počkejte. Krásný den a krásné léto vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Ivo Janoušek o sobě tvrdí, že je Krumlovák jako poleno a kořeny jeho rodiny sahají nejméně 250 let do minulosti. Vystudoval dějiny umění a dnes je kurátorem a šéfem paláce ilustrace na druhém zámeckém nádvoří. Svůj mimopracovní čas nejraději tráví jako otec dvou malých synů s rodinou, ale stíhá ještě hrát na klavír nebo koncertovat s kapelou. Je sice nadšeným optimistou, ale málo kdo ví, že jeho život omezují i zdravotní problémy. Povídání s Ivo Janouškem si můžete poslechnout v pořadu Jihočeši v sobotu krátce po 17. hodině. Zve vás autorka Mirka Nezvalová.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Přesně 8 minut po půl dvanácté posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Můžeme si říct, milí posluchači, je to tady. Konec školního roku. Právě dnes dostali žáci a studenti vysvědčení. A to je teprve 26. června, ale přejme jim těch pár dnů prázdnin navíc. I o tom je dnešní rozhlasový sloupek Ivana Mlse. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Opět nastává čas, kdy rodiče či prarodiče mají jednu zásadní starost navíc. Jak ocenit potomka za vysvědčení, které přinese na konci školního roku domů, aby to bylo výchovné, motivační a hlavně přiměřené. Někde si už předem stanovili jasnou finanční stupnici za dosažené výsledky a mají to vyřešeno. Jinde volí raději věcný dárek, někde nabídnou zajímavý zážitek, návštěvou nějaké atrakce počínaje a třeba obědem v Mekáči konče. I když na druhou stranu letos by se vlastně rodiče a prarodiče nemuseli nad oceněním za dobré, průměrné, popřípadě i špatné vysvědčení vůbec stresovat. O dárek školákům se postarali jiní. Dostanou ho všechny děti bez rozdílu a vědí o něm už od konce března. Právě tehdy totiž ministr školství oznámil, že letošní školní rok skončí už 26. června. Někomu tím možná naboural prázdninové plány, jiným naopak nahrál do noty, protože tak jako tak odjíždějí s dětmi na letní dovolenou už před koncem školního roku. Myslím, že 4 dny prázdnin navíc nikdo ze školáků určitě neodmítne a ocení je víc než nějaké věcné dárky za vysvědčení. Děti prostě mají pochopení pro takováto někdy nečekaná opatření, na rozdíl od dospělých. Mluvím z vlastní pamětnické zkušenosti. Pokud si dobře pamatuji, když nám v lednu 1979 kvůli vlně mrazů nečekaně nastaly dlouhé uhelné prázdniny, nikdo z mých tehdejších spolužáků neprotestoval ani náhodou. Přeji hezký den.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty ses ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčela.

Dnešní poledne ohlásí už za chvíli vyzvánění zvonu Anton, který je zavěšen ve věži kaple svatého Linharta v Chlupaté vsi u Horní Stropnice na Novohradsku. Má hlavní tón F3, průměr 27 cm a váží přibližně 12 kg. Roku 2002 ho ulil Jan Šeda v Kostelci nad Orlicí. Na plášti zvonu je nápis Anton 17. srpna léta páně 2002. Jméno zvonu připomíná pana Antona Pašera, jednoho z dobrodinců, kteří se zasloužili o jeho pořízení. Byl starousedlíkem, který v Chlupaté vsi zůstal i po druhé světové válce, kdy většina obyvatel německé národnosti musela pohraničí opustit. Zvon Anton tak není jen liturgickým nástrojem, je také připomínkou lidských osudů a pamětí místa. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: S příchodem tropických dnů výrazně přibývá výjezdů záchranářů. Ve Venezuele dál vyprošťují strosek oběti zemětřesení. Pohřešují se zřejmě desítky tisíc lidí. Jihočeští policisti na začátku prázdnin kontrolují řidiče u hraničních přechodů. Zítřejší teplotní maxima se na jihu Čech zvýší na 38 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Počet výjezdů jihočeských záchranářů se kvůli horkému počasí zvýšil až o 30%. Nejčastěji ošetřují lidi v mdlobách a po kolapsu z vedra. Například ve středu měli posádky přes 300 výjezdů. Dlouhodobý denní průměr je přitom o 70 případů nižší. Většině potíží spojených s horkým počasím se dá ale podle mluvčího záchranářů Vojtěcha Míry předejít.
2: Fungují jednoduchá opatření, dostatečný pitný režim, omezení fyzické zátěže přes poledne, ochrana před sluncem a udržování chladu v domácnosti. Při podezření na závažné přehřátí, poruchu vědomí nebo kolaps volej 155.
0: Současná vlna veder tuzemské energetické sítě neohrozí. Častější spouštění klimatizací zvýšilo spotřebu elektřiny oproti normálu v období provozní špičky zhruba o 1 až 2 %. Zatížení sítí je ovšem ve srovnání se zimou o víc než třetinu nižší. Provozovatelé soustavy proto zvláštní opatření nepřipravují. Mluvčí distribuční společnosti EGD Lubomír Budný informoval, že během teplých dnů nepřicházejí špičky, které by síť hodně zatěžovaly. Mluvčí společnosti ČES Ladislav Kříž uvedl, že v odpoledních časech provoz klimatizací v její síti krátkodobě zvedne spotřebu o procento, maximálně o dvě. Venezuela zatím potvrdila 235 obětí silného středečního zemětřesení. Neoficiální web zřízený venezuelskou opozicí ale registruje skoro 50 tisíc pohřešovaných lidí. Silné zemětřesení zdevastovalo hlavní město Caracas a jeho okolí. Pomoc Venezuele slíbily země z celého světa, včetně Česka. Není ale ještě jasné, jak a kdy odborníci na vyprošťování z USAR týmu odletí. Policie pátrá po pohřešované 13-leté dívce. Hledaná Natálie Špačková-Stachovská má světlé rovné vlasy, zelené oči a měří asi 170 cm. Naposledy ji viděli včera okolo 15. hodiny v místě jejího bydliště. Na sobě měla růžové tričko a černé kraťasy. Fotografie dívky je na serveru iRozhlas. Pokud o ní máte jakékoliv informace, volejte na linku 158. Policie na jihu Čech dnes kvůli začátku prázdnin posílila hlídky na silnicích. Kromě hlavních tahů kontroluje řidiče na hraničních přechodech. Policisté se zaměřují hlavně na doklady, užití návykových látek nebo povinnou výbavu. Podrobnosti z přechodu v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku u hranic s Rakouskem má reportér Michal Bělský.
3: Policisti řidiče tady nedaleko hranic s Rakouskem na Mátkově zastavují už od 10 hodin. Kromě klasické kontroly dokladů a testů na návykové látky se zajímají například

0: Bude jasno až polojasno, teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách k 31. Fouká jen slabý proměnlivý vítr. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. V noci budou teploty mezi 19 a 16 stupni. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů Celsia, na horách naměří mezi 31 a 34 stupni. Vítr bude slabý jižních směrů, biopředpověď stále ukazuje trojku, zátěž bude nejvyšší.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Policie vyšetřuje nehodu v Táboře na křižovatce ulic Husova a Údolní. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
3: Věřím, že jste zasedli v klidu a v pohodě ke svým rádím, protože venku přece jenom už máme tropy a tak myslím, že zůstat někde doma pěkně v chládku je ten nejlepší nápad, který můžete uskutečnit. A pěkné poledne vám od mikrofonu u písniček pro radost přeje Hanka Šoberová. První gratulace pro mladého pána Libora Sokola z Valtic na Moravě, který dneska slaví 22 let. Milý Liborku, zdraví, štěstí, spokojenost, ať se máš dobře, ať se ti líbí v práci, ať se ti líbí v HC Břeclav, kde hraješ hokej, a ať se ti splní vše, co si v těchto letech přeješ. Život je stále krásnější a tak přejeme všechno nejlepší, a to mamka Lenka, taťka Jarek, bratr Jirka s přítelkyní Adélkou, dědeček Pepík, babička Jarka, teta a strýc Benovi. K přání se též připojují Vlasta a Pepa Nejedlých a všichni, co tě mají rádi. No a písnička, která by měla zaznít, se jmenuje V jednom polském městě a hrají Babouci.

společnost Motorikov myslí na své zaměstnance, hlídá jejich narozeninové dny, no a když nastanou, nechá jim zahrát, alespoň některým tady předpokládám. Těmi vyvolenými dnes jsou Filip Chrt a Pavla Šimková. Oběma vám přejí k životnímu jubileu hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. A přání je zahrát vám Jižany tou píseckou branou.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Obecní úřad Záhoří nás žádá o písničku pro paní Markétu Majerovou z Jamného a paní Jaroslavu Fouskovou z Dolního Záhoří. Obě dámy mají narozeniny, jedny kulaté, jedny polokulaté, a přeji vám, dámy, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. A ještě jedno přání pro paní Pavlu Michalcovou z Ledenic. Má taky krásné kulatiny. Všechno nejlepší, hodně radosti, štěstí a hlavně zdraví přejí dcera Nikol, přítel Michal, brácha Petr a taťka Vlastimil. A vám všem hraje Valdoufinka Slepičku kropenatou.

Dohrála Valdoufinka, připravená už je v tuto chvíli další písnička, a to v podání Třeboňské dvanáctky. Ale je důležité zmínit, pro koho že je určena. Dne 26. června totiž oslaví 61. narozeniny trumpetista této kapely Petr Mráček. Peťo, přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody. To ti přejí kamarádi z Třeboňské dvanáctky s kapelníkem Vláďou Štelnerem. Prosíme o zahrání Suchdolské polky, no a my rádi tohle přání plníme.

A jdeme na další oslavence. Těmi jsou třeba pan Jiří Koreš z Benešova u Prahy. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody vám přeje strýc Josef s rodinou. A písničku posíláme i do Litvínovic, konkrétně tedy do Šindlových dvorů. Rádi bychom nechali zahrát pěknou písničku pro paní Marcelu Fedorovou, která dneska oslaví 70. narozeniny. Na další cestě životem mnoho zdraví, pohody, životního optimismu a spokojenosti v kruhu svých nejbližších přejí za obec Litvínovice pan starosta a členky sociální komise. Iglovanka, písnička Šifařská.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
3: Právě dneska oslavuje 70. narozeniny paní Helena Šestáková z Českých Budějovic a má přání v dnešních písničkách pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. Tak slyšte, paní Šestáková, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho pěkných chvil strávených se svými nejbližšími. Upřímně přeje celý kolektiv zaměstnanců domova pro seniory Máj v Českých Budějovicích. No a o dva dny později, 28., tedy v neděli, slaví významné životní jubileum paní Jindřiška Havlátková z Chřešťovic. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let vám přeje obecní úřad v Albrechticích nad Vltavou. A vám oběma dámy hraje Doubravanka jeho českého spůdky.

Narozeniny dneska slaví také paní Marta Sýkorová z Byňova u Nových Hradů. Paní Sýkorová, máte tu přání z města. Do dalších let vám za město Nové Hrady přejí všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody. Úřad městyse Bernardice blahopřeje panu Václavu Ťupovi z Bernardic ke krásným 75. narozeninám a přeje hodně zdraví a pohody do dalších let. Hraje vám veselka.

No a i v dnešních písničkách bych vás ráda pozvala za nějakou tou kulturou, i za písní, anebo i za tanečkem. Vydat se můžete na jihočeskou pouť do Radomyšle. Takže když se dívám na program, tak v sobotu od 13 hodin vás tam čeká odpoledne s harmonikou a country v Sokolovně. A v neděli potom 10:45 dopoledne taneční vystoupení baráčníků. Jdeme dál, Lomnická pouť a zároveň sraz rodáků, pokud i vy byste měli chuť zajet do Lomnice, nemáte to třeba daleko a navíc patříte mezi příznivce dechovky, pak si určitě udlejte čas v sobotu o 14. hodiny na Farské louce, tam zahraje k tanci i k poslechu Ševětínka. Omlouvám se, je to neděle, tak ještě jednou upravte si to, je to tady tak trošičku zmatené, ale ano, je to neděle, takže ještě jednou Ševětínka, Lomnice nad Lužnicí, neděle, 14. hodina, Farská louka. A ještě jedna akcička, město Chýnov vás zve na další setkání. Harmonik a heligonek koná se v sobotu od 13 hodin v kulturním domě Chýnov. No výborně, tak snad tam bude chladno, venku byste to asi nevydrželi. No tolik pozvání za písní a pokud se někam nevypravíte, tak si poslechněte třeba pěknou písničku u nás v pořadu mezi 12 a 13 hodinou, který je k tomu určený. Hrát budeme taky konkrétním oslavencům. Dneska slaví 80. narození paní Jana Hovorková z Vlachnovic. Hodně štěstí, zdraví a osobní pohody vám přejí paní Hovorková, zastupitelé obce Jílovice. No a v neděli 28. pak oslaví naše nejlepší maminka, babička a prababička paní Pavla Tomanová z obce Miletice své životní jubileum 80 let. Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Ať i nadále vydrží svůj elán a ať ti vydrží tvůj elán a chuť do života. Všichni tě máme moc rádi a moc ti děkujeme za tvoji lásku a pomoc při všem. Ze srdce ti to přejí dcery a syn s rodinami, taky švagrové a švagr, nejmilejší vnoučata a pravnoučata. A k přání se připojuje celá rodina Syrovátků. A písničku, kterou byste rádi nechali zahrát paní Tomanové a my ji pošleme i paní Hovorkové, tak ta se jmenuje Na krásné Šumavě a hraje Nektarka.

Milé rádio České Budějovice, chtěli bychom vás touto cestou požádat o předání hudební gratulace pro našeho kamaráda a kolegu z bývalých škodových závodů zde z krajského města, pana Petra Lutra, k jeho významným 80. narozeninám. Široká sportovní veřejnost Peťana zná z fotbalového prostředí, té je Škoda a poté ze Čtyř dvorů. V současné době je jeho sportovní činnost přesměrována na tenis a poté si rád zajde na dobré pivečko. Chceme mu popřát hodně štěstí v životě, pohodu, spokojený a klidný život spolu s manželkou Irenkou. V kolektivu byl a je vždy oblíbený člověk pro jeho dobrou povahu. Jako hudební gratulaci bychom si pro Petra přáli od babouků písničku Zvonění pravdy. Za vyřízení děkuje pan Jirka Turek. No a tady už je vámi zvolená píseň Zvonění pravdy.

Prosíme, zahrajte naší sestře, paní Ludmile Pavlíkové ze Svrabova, která dne 26. června oslaví své krásné 86. narozeniny. Milá sestřičko, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v kruhu svých nejbližších. To ti přejí sourozenci s rodinou. Danuška, Máňa, Pepa a Jirka. Děkujeme a prosíme o písničku od Březovské desítky Krajinou snů. Zahrajeme, ale ještě ji pošleme panu Františkovi Žákovi do Horního Záhoří, kterému obecní úřad v Záhoří přeje do dalších let všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

0: 6 vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ano, požádat o písničku pro někoho blízkého můžete jednak na adrese u Třílbů 1 České Budějovice, ale úplně nejsnažší je to prostřednictvím webového formuláře. To znamená, že nalistujete naše stránky budějovice.rozhlas.cz, tam najdete záložku pořady, v ní potom písničky pro radost. Jednoduše tam najdete kalendář, kliknete na konkrétní datum, no a tam už potom vyplníte jednoduchý formulář a pošlete žádost o gratulaci. Pokud vám to políčko nepůjde rozkliknout, znamená to, že den je obsazený, tak zvolte nejbližší možný termín. A nebo pište hodně s časovým předstihem, protože přece jenom o zahrání v písničkách je poměrně velký zájem. Zvládnete to sami, když ne, určitě vám rád někdo z vašeho blízkého okolí pomůže. Poslední dvě přáníčko a poslední jedna písnička zahrají Pražská kapela, ale komu že bude hrát? Rádi bychom nechali zahrát pěknou písničku paní Aně Malovcové z Mokrého, která dne 26. června oslaví 85. narozeniny. Na další cestě životem mnoho zdraví, pohody, životního optimismu a spokojenosti v kruhu svých blízkých přejí za obec Litvínovice pan starosta a přidávají se členky sociální komise. No a poslední, už 100% poslední přání dnešních písniček. Prosíme o zahrání písničky Co jste hasiči pro sbor dobrovolných hasičů v Černovicích, okres Pelhřimov. V tomto roce slaví hasiči v Černovicích 150. výročí od svého založení. Při této příležitosti děkuje vedení sboru všem minulým i stávajícím členům sboru a jednotky za práci odvedenou pro sbor, město i Černovický hasební okrsek. Zároveň děkuje za dlouhodobou podporu městu Černovice a všem sponzorům. Zítra 27. června proběhne velkolepá oslava v Černovicích, na kterou všechny srdečně zveme. Za sbor dobrovolných hasičů Černovice je podepsán starosta David Štěpán. Tak to bylo zároveň i s pozvánkou do Černovic. Hezky si to tam užijte. Co jste hasiči?

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Na silnicích bude hlídkovat víc policistů, začínají letní prázdniny. Pražská veřejná doprava zítra přejde do prázdninového režimu. Čekáme slunečno s teplotami do 37 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Policie posiluje na začátku letních prázdnin dohled na silnicích. Dnes a zítra budou provoz sledovat stovky dopravních policistů. Zaměří se například na překračování povolené rychlosti, držení telefonu při řízení, ale i používání bezpečnostních pásů a pití alkoholu před jízdou. Konec školního roku a odjezd na prázdniny patří na cestách podle náměstka policejního prezidenta Tomáše Lercha k nejkritičtějším obdobím.
2: Jsme vyhlásili celorepublikovou dopravní bezpečnostní akci, se zaměříme zejména na ty hlavní silniční tahy, kde chceme to svou přítomností přispět nejen k bezpečnosti, ale také k plynulosti silničního provozu, pokud už dojde k nějaké mimořádné události, dopravní nehodě, aby jsme byli včas na místě a dokázali ten provoz obnovit.
0: Zítra začíná prázdninový provoz pražské MHD. Metro, tramvaje i autobusy budou jezdit v delších intervalech. Školní autobusové linky a spoje nepojedou vůbec. Prázdninový provoz skončí 28. srpna, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
3: U metra budou prodloužené intervaly ve špičkách pracovních dnů, třeba na lince A zhruba od minutu. Cestující také musí počítat s několika výlukami, například o prodlouženém víkendu na začátku července nepoje do metro C mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání.
0: Jak už bylo řečeno, začínají letní prázdniny a dovolené a část lidí tak bude volno trávit třeba s plouváním řek. Námi oslovení provozovatelé kempů a půjčoven lodí si zatím sezónu pochvalují. Třeba Sázava od Vysočiny do Týnce je dobře sjízdná, potvrzuje vedoucí instruktorka půjčovny Bisport Monika Nováková.
4: Tak v tuhle chvíli máme nesjízdný úsek Týnec-Pikovice, ale na vyšších úsecích řeky ta sjízdnost je ještě relativně dobrá, jezdit se určitě dá. Všem vodákům bych doporučila opravdu jako plastové kánoje, vynechala bych nafukovací plavidla a hlavně teda rafty. Sport.
0: Aktuálně nejlepší český tenista Jiří Lehečka zahájí Wimbledon proti Australanovi Popirinovi. Jakub Menšík vyzve na úvod travnatého Grand Slamu Brita Samuela. Mezi ženami je hned v prvním kole na programu duel Češek Karolíny Plíškové a Terezy Valentové. Kompletní los prvního kola zveřejnil Wimbledon na svém webu. Počasí. Páteční odpoledne bude jasné, naměříme mezi 33 až 37 stupni. Na víkend meteorologové varují před extrémními teplotami. Zítra můžou překročit i 37 stupňů Celsia, v neděli se pak můžou vyšplhat až ke 40 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 zpomalte za sjezdem na Loděnici. Na 9. kilometru se dojíždí do fronty kamionů, ta pokračuje až na Pražský okruh Ořechu na 19. kilometr. Vekbelské směrem do Hloubětína už se podařilo odklidit následky nehody před sjezdem na prosek kolona. Z D8 je od sjezdu na Zdiby a pomalu se dává do pohybu. Tolik informace z dopravy, jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Vítejte u dalšího dílu. My jsme se na vás moc těšili. Tady je Patrik Rozehnal.
6: A doktorka Kateřina Cajthamlová. Je to díky tomu, že jste nám poslali velkou spoustu dotazů na téma
5: vložky do bot, ty špatné, anebo možná poradit i s těmi dobrými.
6: Tak.
5: Když už jsme u těch vložek a nohou. Mami, děti se mi smějou, že mám velké nohy. Ale nemáš. Dej si boty do garáže a pojď obědvat.
1: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. My se v tom dnešním dílu vracíme k vložkám do bot. Už jsme to před časem řešili, ale stále vás to trápí. Zůstalo mnoho dotazů a tak se jim budeme postupně věnovat. Než k tomu dojde, budeme si povídat o tom, že moderní vložky do bot přináší úlevu od bolesti i pohodlí při dlouhém stání. Kolik druhů vložek vlastně existuje? Na to se naše redaktorka Bára Kvapilová ptala fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Důvody, proč si lidé pořizují speciální vložky do bot, se různí a tak existuje i mnoho druhů nejrůznějších vložek pro nejrůznější účely. To, čemu bychom mohli říkat obecně zdravotní vložky do bot, bych rozdělil podle materiálu, ze kterého jsou vložky vyrobené, na vložky buď pěnové, gelové, korkové nebo kožené.
2: Které jsou nejobvyklejší?
1: Každý materiál má svoje výhody a nevýhody a je skvělé, že máme možnosti si dnes vybrat, co potřebujeme. Osobně se nejvíce setkávám s pěnovými vložkami do bot, které jsou lehké, dobře tvarovatelné, ale ne už tak vhodné třeba pro korekce délky končetin.
2: Prý jsou i písmenné kategorie šířky chodidel.
1: Ano, šířka chodidel se dá rozdělit na standardní šířku označenou písmenem G, užší označenou písmenem F, širší pod písmenem H a extra širokou pod označením K. Pokud by někdo chtěl tyto kategorie použít pro výběr bot bez předchozího vyzkoušení, úplně bych to nedoporučoval. Výrobci si často určují šířky bot podle svých norem a tak nezbývá, než si boty stejně osobně vyzkoušet.
3: Proč jsi přišla?
4: Přišla jsem za tebou kvůli nohám. Jsou
3: ploché.
4: Jo.
3: To jsem ještě neviděla.
4: Vážně?
3: Bleh.
4: No a uměla bys je opravit?
2: Panenka Barbie se s problémem plochých nohou obrátila ve filmu na specialistku.
1: Nechci, aby to znělo jako kliše, ale pravdou zůstává, že pokud si někdo plánuje vložky do bot pořídit z těch zdravotních důvodů, pak vždy doporučuji se nejdřív poradit s odborníkem. Je taky důležité mít na paměti, že i slavní lidé, slavní běžci, například Usain Bolt, má ploché nohy a tomu to výrazně nevadí.
5: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci.
2: Co říkáte tomu, že pánové si dávají do bot vložky, aby vypadaly vyšší, třeba o 3, o 4, o 5 centimetrů?
1: No, řekl bych, že je vidět, že stále platí rčení, že pro krásu se musí trpět. Z pohledu zdraví bych však takové vložky doporučoval používat obezřetně.
2: Co veselého se komu stalo s vložkami do bot?
1: Když připravuju vložky na míru pro své klienty, zvnitřku bot vždy vysypávám nečistoty, zejména u dětí se stává, že i přes velké úsilí rodičů zůstává

0: Labutě pod původní vložkou značná část pískoviště, což bývá velké překvapení.
1: Vesele a zdravě.
2: Slyšeli jsme reportáž, chcete k tomu, paní doktorko, něco dodat?
3: No, vzhledem k tomu, že minule jsme povídali o těch typech vložek a povídali jsme, jak je správně vybrat, tak dnes bych se trošku věnovala té ploché noze, která dominuje tomu vlastně povídání.
2: Proč takže máme ty vložky?
3: Ano, takže ona je plochá noha, je to deformita, která vlastně vzniká v období růstu a je to vinou toho, že vazy, které jsou strašně četné v té klenbě nožní, se povolí a dochází k oploštění buď podélné klenby a pak dochází k tomu, že se vykloní naše patní kost. To znamená, že máme ty ploché nohy podélně ploché, to je ta nejčastější diagnóza. A pak jsou ploché nohy, ta příčná klenba, a to zase nejčastěji mají nositelky lodiček, protože v tu chvíli, kdy chodí pořád po špičkách, tak ta klenba nohy, která je za prsty vlastně, to je ta příčná, tak ta se zhroutí a dojde k takzvanému vzniku toho palce vbočeného, který vlastně se snaží jako těm ostatním prstům a zbytku té klenby pomoci. Klinické projevy, pokud dojde ke snížení podélné klenby nožní, tak se projevují tím, že máme patu, která je vykloněná směrem ven. Další, co se děje, tak vlastně často ta chůze na plochých nohách je taková trošku kachní, tak tam už jsou potřeba ortopedické vlastně vložky.
2: A o vložkách bude řeč v našem pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
1: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Téma našeho dnešního pořadu nám opět připomene básničkou posluchač Petr. My moc děkujeme.
1: Před očima mžitky skáčí z toho, jak mě v botách tlačí. Asi nemám správné vložky, když tak rýjí do pokožky.
0: Vracíme se dnes ve Vesele a zdravě k vložkám do bot, abyste zvolili ty správné a ty špatné třeba zahodili. Je to proto, že spousta otázek nám z předchozího dílu takto věnovanému zbylo a my se chceme ještě věnovat vašim otázkám. Za malou chvíli, než na to dojde, tak bych rád vyspovídal doktorku Kateřinu Cajdamovou k tomuto tématu dnes.
2: Ano.
0: Jak vlastně ty vložky do bot fungují? Oni mají něco jako přizvednout nebo zabránit nějakým otlakům, něco stimulovat?
2: Ano, báječná otázka. Zaprvé se velmi přikláním k tomu, co říkal pan doktor na začátku, čili je potřeba udělat nejprve vyšetření plantogramem anebo podoskopem, to znamená zjistit, jak fakt chodíme. A vlastně je vidět, kde ta noha tlačí na tu podložku víc, než by měla. A v tu chvíli ta vložka ji odlehčuje, protože ten problém s plochou nohou není jenom problém chodidla, jak by se zdálo, nebo prstů, ale protože ta šlapka naše je nosná část celého těla, tak se to velmi brzy začne projevovat výš. A nejčastěji kolenní kloub, kyčelní kloub, postavení pánve, postavení dokonce celé páteře.
0: Prostě to, jak chodíme, kývavě, šmajdáme, někdy ano. Máme špatné otaky, může to mít vliv třeba i na orgány, protože já nevím, čínská medicína pracuje s tím, že na chodidlech je spousta bodů.
2: No jasně, no to víte, že
0: jako,
2: jo.
0: Že když budeme chodit třeba vykloněni nějak na stranu s těmi šlapkami, no, tak budeme mít třeba problém, já nevím, s játry nebo se srdcem.
2: No, spíš budeme mít problém s pánevními orgány, to ano. Znamená, může ta pánev poklesat, může dojít ke změnám vlastně inervace vinou toho, že ta páteř se vlastně jakoby zakloní, udělá skoliózu, prostě skřiví se a zmáčkne kořeny některých nervů, které jdou do vnitřního prostředí. To znamená, může to působit zácpu, změny peristaltiky střeva, může to změnit funkci třeba pánevních orgánů.
0: No a může to tedy mít i vliv na to, že třeba dámské a pánské vložky budou vypadat trochu jinak?
2: To ne. To ne. Naštěstí ne. Tady vložky jsou teda bez nějakého specifika sexuálního. Ano, on teda, promiňte mi, ani prsa, ani penis tolik neváží, aby to muselo změnit.
0: No ne, vy jste říkala, že to může mít vliv na oblast pánevního dna, tam každý ano, máme něco jiného, že?
2: To je sice pravda, ale to držení, to pánevní dno dělá stejně. Ta hmotnost těch orgánů není tak rozhodující.
0: Jinak se zeptám, bude se lišit výběr dobrých vložek u dětí a u dospělých?
2: To určitě ano, protože jsme povídali, že vlastně zhruba od 2 let už je vidět, že tam je plochonoží a v tomto okamžiku se nedávají úplně vložky, ale nejdřív se dělá cvičení. Plus se musí zkontrolovat botičky, protože řada dětských botiček má už tu vložku integrovanou, to jsou ty takzvané ortopedické. To znamená,
0: a je to dobře?
2: No právě, pokud to povolí ortoped, tak ano. Ale u dítěte s plochonožím, kde vlastně rodič jako nepřemýšlí o tom, jak ty boty, kde ty boty, tak může dojít k problému. Já bych tady doporučovala, jakmile to dítě začne šmajdat, tak se poradit nejprve s pediatrem, protože celé držení těla těch dětí, zejména ve chvíli, kdy už chodí, proto se to projevuje.
0: Rozhoduje o tom, co bude v dospělosti.
2: Rozhoduje o tom, jak bude páté, jak bude držení těla, jaký bude i třeba sebevědomí a jaký bude styl chůze a jak dlouho nám vydrží ty klouby. Hmm. Ať už kotníky, ať už kyčle, ať už kolena. To znamená, je to strašně důležité podchytit to včas.
0: Myslíte si, že jsou lidé i dospělí, kteří nosí třeba vložky do bot zbytečně?
2: No, ono totiž, když byste nosil vložky do bot zbytečně, tak vás leccos začne bolet. Jo, začne vás bolet hlava. Jedna z věcí, pokud mám tu klenbu v pořádku, to znamená ty všechny vazy a svaly mi fungují dobře, tak ta noha funguje dynamicky. Kdykoliv já tam dám nějakou oporu, ono to je trošku jako sádra, to znamená, že to jako uleví těm částem, které by jinak byly propadlé a tlačily by příliš, ale ono to zároveň jako neposiluje tu svalovou hmotu.
0: Takže preventivně to nepůsobí?
2: Nepůsobí, tam je důležité, důležité, pokud chceme něco dělat preventivně, zásadně cvičení.
0: Už za chvíli se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou budeme věnovat vašim dotazům na to dnešní téma. Řešíme vložky do bot.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Po písničce se vracíme do studia pořadu Veselé a zdravě za doktorkou Kateřinou Cejdamovou a teď i za vámi a vašimi dotazy.
1: Dobrý den, paní Jana z Plzně. Chtěla jsem se zeptat, jestli paní doktorka neví, když mám lymfatické otoky, plochou nohu a potřeba bych ušít boty. Můžu normálně jako ve zdravotních potřebách a nějakých jako jsou boty jako v obě dvě stejný. Jelikož mám tu levou nohu jako širší, dole ty otoky, tak se do těch bot nevejdu. A potom je to přes léto, je to ještě horší, ty lymfatické otoky kolem jako dokola kolem kotníků a dole. A ta bych potřebovala ty boty ušít. A tady nikde v Plzni jako není žádný obuvník, který by ty boty ušil. A říkají, že pouze vložky do bot. Ale když ty boty nemám, tak nemůžu ty vložky chtít, abych potřebovala ty vložky ušít na každou tu nohu jako jinak, aby se mi dobře chodilo. A potom, když ty nohy otékají, tak jednou je to ta levá, s tou levou se pak nemůžu nikde obout ani do těch šněrovacích bot.
2: Tohle je každá rada drahá. Většinou ortopedická obuv, která se dělá na míru, je obuv, která je doporučená přímo tím ortopedem, který člověka má v péči. A já se domnívám, že existuje možná možnost ve zdravotnických potřebách sehnat ty boty, které mají tu velikost K, protože ta velikost, která je dostupná v normálním obchodě, je do H, ale pokud by to bylo to K, tak tam už se ty vložky dají dát a obecně boty, které se přizpůsobují svou velikostí, jsou ty, které mají takový ten suchý zip, to znamená, že já tu botu můžu rozšířit nebo ji můžu jako stáhnout. Jsou to boty často, které jsou sportovní a jsou z tkaniny, nikoli z kůže a tyhle ty bych jako to přechodné řešení teda velmi doporučovala.
0: Své dotazy jste nejenom volali na záznamník, ale psali i přes stránky veseleazdravie.cz.
2: Paní Pavla se ptá, ráda bych se zeptala, jaké koupit vložky do kopaček pro 12-letého syna. Často ho po zápasech bolí paty a celkově nohy, někdy má puchýře na malíčkách. Prosím pěkně, paní Pavlo, vemte syna k ortopedovi. Vzhledem k tomu, že synovi je 12, má před sebou exponenciální fázi růstu, to znamená tu, kdy ty děti rostou až o 10 cm za rok. A tam je strašně důležité, aby ty vložky byly naprosto perfektně sedící a ten ortoped může udělat vyšetření a může i doporučit individuálně udělané vložky. Takže zejména, protože fotbal je strašně náročný sport, kde se hodně běhá a já předpokládám, že když má kopačky, hraje fotbal, tak doporučuji opravdu k ortopedovi.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamlová poradí i dalším, kteří nechali vzkaz na našem záznamníku nebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde se můžete věnovat zdravotnické tématice.
3: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.

0: Posloucháte stále Veselé a zdravě. Připomínám, že se obracíte na nás s mnoha dotazy a často i po skončení pořadu na nějaké téma. Stalo se tak i u vložek do bod, proto se k ním vracíme v této chvíli a odpovídáme na další dotazy. Ty telefonní.
1: Dobrý den, tady Vajdíková. Je mě 80 let. Mám problém s nohama. Prostě ve spod, jako to mám tak, jak kdybych měla desky. A bolí mě ty nohy ke kotníkům. Na levé noze prsty prostě jako těžko ohnu. Mám teda cukrovku, užívám glyklazín, folgin, glukopán. A to prostě ty nohy mě nějak neslouží. Chodím, jak kdybych měla desky na spod. Hlavně na té levé straně, ale nemám jich opuchlé. Prosila bych vás, co s tím teda mám dělat?
2: Tak tadyhle to zní jako typický vlastně komplikující faktor cukrovky a je to takzvaná polyneuropatie. Paní říká, že cítí, jako by měla desky na nohách. Polyneuropatie znamená, že onemocní nervy dolních končetin, mění se vlastně citlivost těch nohou. A tohle to teda zase bez porady s ortopédem samotné vložky nemusí úplně řešit. Mohlo by to řešit lepší léčení cukrovky vzhledem těch prášků, co paní říkala, slyšela jsem tam glukofáž, takže je možné, možná, že by paní potřebovala stabilizovat víc hladinu inzulínu, případně brát vitamíny skupiny B na regeneraci těch nervů. Čili to není úplně o vložkách, pokud vložky, tak opravdu až po poradě s ortopedem a spíš pěnové.
0: Další dotaz přes stránky Veselé a zdravě, CZ dorazil.
2: Paní Valerie se ptá velmi stručně, jestli existují ortopedické vložky na patní ostruhy, takže existují, ale nejsou to celé vložky, ale je to vlastně taková jako vložka do boty, která zabraňuje tomu, aby ta ostruha se dotýkala spodku. To znamená, že je to vlastně takový oblouček, který
0: takový
2: se...
0: jako kruh, jak na plavání?
2: Ano, něco jako kroužek, který se vkládá. Někdy to mají, měli by to mít ve zdravotnických potřebách a mohou to mít tam i ve formě vložky, na které už to je udělané.
0: Vykroužený otvorek.
2: Čili zeptat se ve zdravotnických potřebách.
0: Dejme prostor dalšímu telefonátu.
3: Dobrý den. Já mám vnuka, který nosí botičky takový s tou tenionkou, podrázkou, říkají, že to strašně zdraví, protože když chodí po nějakých kamínkách, tak znova se mu dobře tvaruje, že je to v pořádku. Myslíte si, že je to opravdu v pořádku, že ty děti tady tyto boty mají nosit? Děkuji vám, nashledanou.
2: V dnešní době je moderní takzvané bosonohé chození, což se chodí právě v takových těch tenoučkých botičkách, které mají tu pevnou část, nebo ona není pevná, ona je spíš gumová, aby se neporanili. No, pokud je to človíček, který nemá problém s páteří, konkrétně se skoliózou, tak je to ideální trénink, protože my jsme původně bosonozí. To, že nosíme nějaké boty, tak to vlastně tu klenbu spíš zhoršuje. Čili určitě, pokud od malička se chodí, ať už na boso, říká se, že pro rehabilitaci svalů a vazů v oblasti toho chodidla je dobré chodit třeba po trávě na boso. Tam je jediný problém, pokud takhle chodím v těchto botách, po pevném povrchu, zejména teda po asfaltu, tak to úplně tak jako není ono. Ta stimulace je lepší, když chodím po površích nerovných, čili třeba říkávalo se chodit po kamíncích v potoce nebo chodit po nějaké trávě a podobně. Takže určitě ano.
0: Další dotazy ještě zbývají a odpovíme na ně velmi rádi po písničce, která je nachystána.
4: Veselé a zdravě. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jste s námi v pořadu Veselé a zdravě, je tu hlavně doktorka Kateřina Cajdamlová a připomínám téma, které dnes posloucháte a my jsme ho do vysílání zvolili na základě vašich přání a žádostí, protože dotazů bylo hodně, vložky do bot. Ptáte se, tady je další dotaz telefonní.
1: Dobrý den, jmenuji se Marie, jsem ze Zlína a mám takový dotaz na paní doktorku. V různých časopisech a novinách se objevují inzeráty, nedávno to bylo v Metru, vložky od profesora Kaneka, které mají nějaké magnety přímo v těch vložkách a tvrdí, že 5 feritových biomagnetů zlepší naše zdraví, krevní oběh, klouby, všechny možné stimuluje samogeneraci tkání a tak dále a tak dále. Máme vůbec my v Česku nějaké informace o těchto výrobcích a doporučila byste to?
2: Kdykoliv chceme ověřit nějakou věc takovéhohle typu nebo třeba různé kouzelné preparáty na hubnutí a podobně, tak doporučuji stránky www.sukl.cz anebo www.szu.cz. Sukl je Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten se týká víc těch preparátů, které užíváme vnitřně, a Státní zdravotní ústav je právě i pro tyhle ty kouzelné věci. Já bych doporučila, pokud byste měla zájem, protože tam je otázka, jestli opravdu jako jsou magnetické, to bych jako zkusila s něčím, jestli to něco přitahuje.
0: Paní je spíš zvažuje se vůbec pořídit, asi je nemá, aby to zkontrolovala.
2: No, to zjistíte, jestli něco je magnetické.
0: No to jo, ale musíte je mít doma, paní, jestli je třeba chce zvažuje objednat.
2: No tak si k tomu přidám, jo takhle, objednat. No tak prosím, po internetu bych to nekupovala, ale my máme 30 dní, ovšem ne všichni internetoví prodejci dodržují český zákon, jo, takže my máme normálně 30 dní na vrácení, takže když to domů přijde, zkusila bych k tomu přiložit nějaký kovový předmět, jestli to teda magnetuje nebo ne. Jináč ta věc, která funguje, tak je určitá akupunktura, kterou dělá nějaký člověk, který to vystudoval, anebo nějaké formy vlastně čínské medicíny, ale je to vždycky renomovaný člověk a je dobré, když má nějaký certifikát. Takže ten vám i poradí, protože se může stát, že vy si budete něco stimulovat vložkou a bude vám hůř než líp. Jo? Takže pokud má něco účinek, může to mít bohužel i vedlejší.
0: Ptali jste se dál, paní doktorka má přichystán dotaz z našich stránek internetový.
2: Ano, pan Radim píše, že má čitelné nohy, píše, že je má do O, jenom jsem chtěla říct, ty ploché bývají častěji do X, taky jsou čitelné. A poslední dobou cítí, jak špatně našlapuje a nohy ho bolí i při kratším chození. Ano, on si zatěžuje víc tu vnější klenbu. V okamžiku, kdy ty nohy jsou do O, tak vlastně stojí víc na té vnější klenbě. Někde se takhle projevují vlastně poruchy v oblasti třeba kolenního kloubu. Takže já bych doporučovala, než on píše, že se snaží naslapovat lépe, ale tím je bolest silnější, uvažuje o vložkách do boty, já bych nejdřív nechala vyšetřit kolenní klouby a zašla bych za ortopédem a zeptala bych se, jestli je v mém věku vhodné a jakými vložkami korigovat, ale ta korekce je potřeba dělat velmi pomalu. A spíš tady asi budou nějaké spíš ty měkčí vložky, které by pomohly odfiltrovat tu přílišnou zátěž na té vnější klenbě.
0: Ještě nějaký dotaz?
2: Ano, ještě pan Jan, ten se ptá, mohl by mi někdo vysvětlit vložky do bot, proč a kdy je potřebuju? V minulosti jsem se nikdy neobtěžoval vyměňovat vložky do bot za nějaké specifické, vždycky jsem používal ty, co byly, vyměnil je, když se opotřebovali. Ano, toto je správný postup, to znamená, v okamžiku, kdy nemáme problém, tak je zbytečné ho řešit. Už jsme tady na začátku říkali, že preventivně nic takového nefunguje, a říká, že vlastně to poskytuje lepší odpružení, podporu pro nohu, to se týká pouze o sportovní obuvi a ty vložky, které mají být odpružovací, tak musí být měkké, nesmějí být pevné, tvrdé. Tady jenom doporučuju, že pokud ho bolí nohy na dlouhých turách, jak píše, a spíš vepředu než na patě, ale nakonec obojí, vždycky si myslel, že je to normální součástí turistiky. Ano, je to normální součástí turistiky. A tady bych normálně spoléhala jenom na běžné měkké vložky do sportovních bot, které už tam dává ten, kdo je vyrábí. Čili asi má nohy v pořádku, nosí boty Kintargy, protože to byly jediné, které mu v obchodě seděly na širší nohu. A myslím si, že děláte všechno správně, pane Jane.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Závěrečné povídání v pořadu Vesele a zdravě shrne to dnešní téma vložky do bot, na co tedy hledět, čeho si všímat, případně možná říci, jaké jsou nejčastější chyby, které paní doktorko Cajdamlová děláme, když si vložky vybíráme.
1: Nejčastější chybou je, že si vybereme příliš tvrdé vložky a potom nás vlastně ta vložka jako kdyby nese, to je jak ta sádra, a může nám nějakým způsobem změnit držení těla. Další, co za chybu velmi často slyším, že lidé dělají, že bez porady se svým lékařem, který by zkontroloval páteř, začnou chodit to bosonožství a pak je začne páteř bolet. Protože v okamžiku, kdy vlastně začneme chodit jiným způsobem, což s tou bosou nohou chodíme jinak, no tak zatěžujeme jiné části páteře než předtím.
0: Je to tak, že už jsme si, vy jste říkala, v dětství zvykli na určitý typ chůze, že už se jako nepředěláme v té dospělosti takhle?
1: Jako předěláme, ale někdy to dost bolí, takže bych doporučovala to bosonožství zkoušet vždycky přidávat třeba
0: chvíli.
1: Jako každý den třeba půl hodiny a pak zase po týdnu třeba to prodloužit na 3/4 hodiny a koukat, jestli se nám nerozjedou bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti kyčlí nebo kolen.
0: Jak poznáme, že jsme zralí na vložky do bot?
1: No tak většinou víme, že máme buď teda nějakou ortopedickou vadu, nebo nás začne bolet páteř, nebo se nám začne dělat skolióza, nebo prostě doktor řekne, hele, pravděpodobně začíná plochonoží, protože si všimne toho vbočeného palce. To znamená, buď si toho můžeme všimnout my sami, a to je nějaká bolest, nebo nějaká změna držení těla, jedno rameno výš, nebo šikmá pánev podobně, nebo začne bolet nějaké koleno. Nejčastěji to bývá po úrazech. To znamená, pokud máme zlomeninu té dolní části, tak může docházet k tomu, že potom potřebujeme třeba na přechodnou dobu na jednu stranu, třeba na tu bývalou zlomenou nohu, nějaké odlehčení a tu vložku.
0: Ale vždycky k lékaři a poradí ano. Vám, co a jak a jaké vložky jsou ty nejlepší.
1: Ano.
0: Vrátit se k tématu můžete i na našem webu veseleazdravie.cz, najdete nás a můžete být i fanoušky našeho pořadu na Facebooku, na stránce Vesele a zdravě, a ve vysílání jsme každý pátek v tomto čase, tak se na vás zase za týden těšíme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Děkuji moc.
1: Já taky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Prezident bude v úterý s ministrem Klempířem řešit veřejnoprávní média. Až tisícové pokuty hrozí za koupání v některých pískovnách na Třeboňsku, jsou to totiž zdroje pitné vody. Aktuálně nejlepší český tenista Jiří Lehečka zahájí Wimbledon proti Australanovi Popirinovi. V sobotu vystoupí teploty na jihu Čech k 38 stupňům. Se zprávami je o mikrofonu Pavlína Fendeková. Prezident Petr Pavel se v úterý setká s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Jednat budou mimo jiné o změně financování Českého rozhlasu a České televize. Předložený návrh zákona kritizují obě média i opozice. Pavel ve čtvrtek na valném shromáždění Evropské vysílací unie řekl, že nevidí ke zrušení poplatků důvod. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, že by měl návrh vést k ovlivňování veřejnoprávních médií. Lidé v některých pískovnách na Třeboňsku porušují zákaz koupání. Znečišťují tím zdroje pitné vody. Například pískovna CEP 2 zásobuje vodou Chlum u Třeboně. Za porušení zákazu koupání hrozí až tisícové pokuty.
2: Policisté na Suchdolsku provádějí v blízkosti pískoven kontroly.
3: Říká policejní mluvčí Věra Mžiková.
2: Za parkování v chráněné krajinné oblasti mohou řidičům uložit pokutu až do výše 1500 korun. Koupání v pískovnách je oznamováno jako přestupek příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.
3: Jak věc dál řeší báňský úřad, ví jeho mluvčí Jiří Frölich.
4: Ze zákona může báňský úřad fyzické osobě uložit sankci až do výše 15 000 korun.
3: Kromě pískovny CEP 2 slouží jako zdroj pitné vody také pískovna Halámky. Bez zákazu se lidé mohou vykoupat například v pískovně Tušť. Střeboňská Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Desítky lodí se dnes ráno vydaly na třídenní etapový závod po Vltavě z Českých Budějovic do Prahy. Účastníci během maratonu překonají vzdálenost více než 180 kilometrů. Musí se připravit i na vysoké teploty, které podle pořadatelů v historii tohoto vodáckého závodu nemají obdobu, potvrdil ředitel závodu Petr Mojžíšek. Jde o 43. ročník maratonu. Po více než 50 leté pauze byl závod obnoven v roce 2010. Dnešní etapa je dlouhá 80 kilometrů, závodníci večer dorazí na Orlík. V sobotu budou pokračovat úsekem 69 kilometrů do slabského autokempu Ždáň.
1: Sport.
0: Aktuálně nejlepší český tenista Jiří Lehečka zahájí Wimbledon proti Australanovi Popirinovi. Jakub Menšík vyzve na úvod travnatého Grand Slamu Brita Samuela. Mezi ženami je hned v prvním kole na programu duel Češek Karolíny Plíškové a Terezy Valentové. Kompletní los prvního kola zveřejnil Wimbledon na svém webu.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je převážně jasno, místy přechodně až polojasno s teplotami mezi 33 a 36 stupni Celsia, na horách do 31. Vítr je slabý, zejména východních směrů. V noci budou teploty mezi 19 a 16 stupni, v údolích mohou klesnout ke 14. V sobotu očekávejte jasno až skoro jasno, teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 34. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, zátěž opět vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují u střetu motorky s osobním autem mezi Blatnou a Sedlicí na Strakonicku. Silnice číslo 20 je u Hněvkova uzavřená, policisté dopravu odklání. Nehody se vyšetřují také v Písku v Otavské ulici, na silnici 154 u Šalmanovic na Českobudějovicku, v Českých Budějovicích v Suchovrbenské a u Horních Kněžekladů na Vltavotýnsku na silnici 3. třídy. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 14 hodin a 5 minut. Počasí je dnes jako u moře, bohužel chybí to podstatné, a to příjemný chladivý vánek a již zmiňované zvlněné moře. Pozitivním faktem ovšem je, že víkend už klepe na dveře. Pohodové, tropické páteční odpoledne z Českého rozhlasu v České Budějovice. Posloucháte jeho české odpoledne, které vám i dnes nabídne zajímavé publicistické příspěvky z regionu i ze světa kolem nás. Za chvilku se trochu ochladíme. Ovšem ne ve vodě, ale ve Volarském muzeu, kde mají kromě stálých expozic letos i jednu zajímavou sezónní výstavu. Nový městský park a také víc zeleně. S tím počítá nový územní plán Českých Budějovic. Zástupci města a projektantů ho představili lidem včera v Domu kultury Slávie. Místní se autorů ptali hlavně na řešení.

0: památky, které nestárnou. První veřejné projednání má za sebou návrh nového územního plánu Českých Budějovic. Na představení a následnou debatu přišlo včera dopoledne do Domu kultury Slávie přes 200 obyvatel města. Závěrečná diskuse se protáhla na víc než 3 hodiny. Část připomínek místních mířila přímo na konkrétní lokality.
1: Toto řešení je přímém rozporu se všemi proklamovanými zásadami.
2: Jsou tam dvě vily v mém vlastnictví. No, je to takový jediný urbání prostor do 5 domů.
3: Na jednání přišel i obyvatel Vodní ulice Luboš Bartl. Přítomné architekty a zástupce radnice upozornil na podobu dopravního koridoru, který se protíná s jeho domy.
2: Na to jde středem našich domů, který chtějí zbourat, nechají tam teda zřejmě toalet a udělají tam opravdu cestu. A ještě tam mám teda zázemí zahraniční firmy. Takže dvě dcery s rodinama a já s bydlením.
3: Nově vymezenou silnici hájil na jednání náměstek primátorky Lubomír Bureš z Hnutí naše Česko. Místním nicméně přislíbil, že se pokusí najít jinou trasu.
4: Budeme hledat to řešení, protože na jednu stranu zejména suchovrbeňáci potřebují k tomu, aby mohli mít plynulý příjezd a odjezd z tunelu. A na druhou stranu rozhodně není naším cílem někomu brát majetky, dělit rodiny. To nebylo naším cílem, takže bude se tím opravdu vážně zabývat.
3: Část dotazů mířila i na nově vymezené výškové hladiny budov. Ty podle spoluautora plánu Jana Šimy ze studia MAP počítají v některých lokalitách až s 15-patrovými budovami.
5: Náš cíl byl se soustředit vlastně na zahušťování té zástavby a omezovat rozpínání toho města do volné krajiny. Proto jsme zvolili ty 4 výškové hladiny. Myslím si, že budeme muset pracovat s tím ještě více a třeba tu výškovou hladinu doplnit nebo nějakým způsobem upravit.
3: Autoři návrhu navíc vedle Stromovky počítají s vytvořením dalšího velkého městského parku v Husově kolonii. Jak potvrzuje Jan Šíma, s většími zelenými plochami v lokalitě počítá už současný územní plán.
5: Navíc nám to ještě váže na tu soustavu rybníků a na ty potoky, které vlastně v lokalitě jsou. Tam bude potřeba uzavření nějaké plánovací smlouvy s těma investorama, domluvit se s městem, kdo co za jakých podmínek by měl realizovat. Takže v nějaké kooperaci investor město by ten park mohl vzniknout.
3: Vedení radnice je podle náměstka Lubomíra Bureše s celkovým konceptem rozvoje města spokojené. Ten si chválí právě důraz na zeleň a její zachování.
4: Silnou stránkou je umožnění rozvoje toho města, které není ovšem na úkor nezastavěných ploch, nestavíme někde na polích, na loukách, ale vlastně transformuje to město v těch místech, kde vlastně už neslouží ke svému účelu, ať jsou to různé průmyslové areály, které nejsou využité.
3: Obyvatelé města můžou posílat připomínky k návrhu územního plánu do 10. července. Ty už na magistrát v posledních dnech chodí ve velkém, říká náměstek.
4: Budeme k ním přistupovat určitě poctivě. To jsme si řekli, ať už sami ve zpracovatelskému týmu i na radnici a říkám to i těm lidem, kteří za mnou chodí, že ať tu připomínku dají a že opravdu jednotlivě detailně budeme zkoumat možnosti, jak s tou připomínkou pracovat.
3: Tým projektantů bude mít 3 měsíce na jejich zapracování do další verze plánu. Tu zástupci města představí na dalším projednání příští rok na jaře. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Letní prázdniny jsou tady a spolu s nimi taky tradičně období letních brigád. Podle odborníků ovšem už přestávají být sezónní epizodou a stávají se novou standardní součástí trhu práce. Co všechno by měla zahrnovat smlouva brigádníka? Nejen o tom jsme si v našem vysílání povídali dnes dopoledne. Část rozhovoru uslyšíte už za okamžik.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dnes se po celém Česku rozdávalo vysvědčení, spolu s nadcházejícími letními prázdninami se blíží i období letních brigád. Ty už zdaleka nejsou jen doménou mladých lidí, stále častěji fungují třeba jako flexibilní forma zapojení pro seniory. Téma brigád i se zaměřením na jihočeský region jsme detailně v našem dnešním dopoledním vysílání probírali s Ivem Sochovským, manažerem pobočky společnosti Manpower Group v Českých Budějovicích. Moderátor Matěj Vodička se ho například zeptal, co všechno by měla zahrnovat brigádnická smlouva.
1: Uchazeč by měl vědět, jakou práci bude vykonávat, za jakou odměnu, v jakém rozsahu a na jak dlouho. Ve smlouvě by měla být jasně uvedena výše odměny, pracovní doba, způsob výplaty a také podmínky ukončení spolupráce. Nikdy není dobré nastoupit pouze na základě ústní dohody.
2: No a na co si dát pozor, pokud se jedná o práci zprostředkovanou přes nějakou agenturu? My jsme zmínili, že samozřejmě nejvíc těch pozic lze najít na nějakých portálech, ale jak rozlišit třeba opravdu takovou nabídku na nějakém portálu od nějaké agentury, která už může být třeba problematická?
1: V první řadě je dobré si ověřit, že jde o agenturu s platným povolením ke zprostředkování zaměstnání. To je krok číslo jedna. Uchazeč by měl přesně vědět, kdo je jeho zaměstnavatel, kdo mu bude vyplácet mzdu a na koho se obrátit v případě jakéhokoliv problému. Seriózní agentura nikdy nebude mít problém vám tyto informace sdělit a bude 100% transparentní.
2: To se vracíme zase zpátky k tomu, jak ošetřit nebo jak má vypadat správná smlouva. Proč se nevyplatí práce na černo? Na co by uchazeči o brigádu v tomto ohledu měli myslet? A jaké pokuty případně hrozí tomu zaměstnavateli, ale možná i tomu brigádníkovi, to se přiznám, že nevím.
1: Práce na černo může na první pohled vypadat lákavě hypoteticky, ale zaměstnanec přichází o základní právní ochranu. Nemá jistotu výplaty, není pojištění a v případě, nedej bože, úrazu může jít o velmi vážný problém. Pro zaměstnavatele, jak jste zmiňoval, navíc hrozí poměrně vysoké pokuty, které můžou jít až do milionových částek.
2: A hrozí nějaká pokuta třeba i tomu samotnému brigádníkovi? Pokud prostě přijme to, že jde na brigádu na černo, nechá se zaměstnat na černo, je spolu zodpovědný trochu vlastně za ten problém?
1: Pokutu dostane pouze zaměstnavatel. Ten brigádník jako takový tu pokutu nedostane, ale samozřejmě už to, že vědomě pracuje na černo, z logiky věci není úplně ideální situace.
2: A vy jste zmínil tu pokutu, jestli jsem dobře slyšel, až do 10 milionů korun?
1: V milionových částkách, přesně tak.
2: Tak to je docela dobrá motivace. Každopádně je ta nelegální práce u nás častým problémem?
1: Není to masový jev, ale samozřejmě stále existuje. Nejčastěji se to objevuje v odvětvích s vysokým podílem sezónních pracovníků, jako je gastronomie, stavebnictví nebo logistika. Právě proto je důležité trvat na té řádné smlouvě a jasně nastavených podmínkách.
0: Celý rozhovor s Ivem Sochovským je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Aktuální téma nabídneme i v pondělí. S Tomášem Beckem ze společnosti Vindicia si Matěj Vodička popovídá o rizicích tématu bezpečného cestování v zahraničí. Rozhovor si můžete naladit jako vždy po 11. hodině.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: tahle píseň potěší v jakoukoliv denní či noční dobu. Electric Light Orchestra a Don't Bring Me Down. Posloucháte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Na tradiční setkání mužských a ženských volejbalových týmů v areálu Lokomotivy České Budějovice u Malého Jezu nebo na běh okolo Jordánu vás vezme sportovní pozvánka Kamila Jáši.
1: Sport na víkend. Dobrý den, je tady sportovní pozvánka. Teploty budou šplhat hodně vysoko, tak určitě bude stát za to výlet kamkoliv k vodě. Nabízíme pár tipů, které můžete spojit třeba právě s koupáním. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Sport na víkend. V neděli můžete vyrazit na běh okolo Jordánu, bude to už 13. ročník. Závod organizuje spolek kondičních a rekreačních běžců Evy Pláničkové v Táboře. Vydat se můžete jen tak do přírody nebo na volejbalový turnaj, který se jmenuje Memoriál Jitky Valentové a Jaroslava Rožbouda. Tradiční setkání mužských a ženských týmů v areálu Lokomotivy České Budějovice u Malého Jezu. Na Antuce bude určitě zase k vidění spousta kontroverzních situací. Dohadování, jestli balon dopadl do kurtu, na lajnu nebo do autu.
2: Tady máš ten mokrý míček.
3: Přijde toho fouknout.
4: Kamile, jo?
1: Tak co, dobrý? Dobrý, ne? Ředitelem turnaje je Marek Schneider, který před 2 lety upřesňoval ročník a počet týmů.
5: Týmu letos 13, krásných 13 týmů. 6 chlapských. 56. ročník.
1: A tak i letos v roce 2026, kdy se bude hrát už 58. ročník, se dá očekávat účast nejlepších krajských volejbalových týmů. Sport na víkend. Nezapomeňte, že na této stanici v pondělí odpoledne krátce po 14:30 začnou sportovní ozvěny. U jejich mikrofonu se na vás bude těšit Kamil Jáša.
6: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

hudba laskavá.

Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Jak vypadal fotografický ateliér v první polovině 20. století? Tak to poznáte ve Volarském muzeu na Prachaticku. Tam se dnes vypravil náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Tady ve Volarském muzeu, které zřizuje přímo město Volary, doplňují každý rok své stálé expozice nějakou sezónní aktuální výstavou. No a letos jí věnovali fotografování a konkrétně českokrumlovskému fotoateliéru Seidl. Návštěvníci tady tak uvidí historické snímky z Volarska, které pořídili Josef a František Seidlovi, ale je tady taky dobová technika a jedna speciální část výstavy. A jak vznikla, to už mi popisuje vedoucí Volarského kulturního informačního centra Jaroslav Půlkrábek.
3: Když jsme ji připravovali, tak jsme skáněli materiál a naše paní uklízečka řekla, já mám po dědovi doma něco na půdě a tam byla fotokomora, komplex zařízená, vlastně on ten její dědeček fotil už někdy od 20. let až někdy do 50. let, tam byly fotografie, veškeré vybavení, filmy, skleněné destičky, fotoaparáty, zvětšováky, prostě kompletní vybavení, takže to jsme použili a je to, myslím si, docela unikátní a nádherná výstava. Je tam takový, jakoby, dá se říct, obraz z figurín, kde je vidět vlastně, jak se ta fotografie, jak vzniká od vyvolávání, leštění, celý ten vývoj a je tam samozřejmě spoustu té dobové techniky.
1: Petře, už jsme naznačili, že ve Volarském muzeu jsou stále expozice. Co všechno tam návštěvníci poznají?
2: Zajímavou expozicí pro děti i pro dospělé je ta nazvaná Volary, srdce šumavských železnic. Přibližuje dobu, kdy se z nenápadného šumavského městečka stal jeden z nejvýznamnějších železničních uzlů celé Šumavy, tedy mluvíme o druhé polovině 19. století. No a další expozice je věnovaná zbraním a militáriím a historii Volar. No a velmi silná je výstava o volarském pochodu smrti. Ta připomíná tuhle známou událost z května roku 1945, kdy přes město prošel pochod smrti žen z koncentračního tábora Helmbrechts. Spoustu vězenkyň cestu nepřežili a 95 z nich je dnes pohřbených na Volarském hřbitově. Další jsou na těch hřbitovech v okolí. A expozice prostřednictvím fotografií, dokumentů i osobních příběhů tak připomíná jednu z nejtemnějších kapitol historie Šumavy.
1: Ale stejně zajímavá jako exponáty je i samotná budova muzea, že?
2: Je to tak, to Volarské muzeum sídlí v unikátním roubeném alpském domě z roku 1794. Podobné stavby jsou v České republice naprostou raritou a připomínají právě to, že tady ve Volarech a na Volarsku to osidlovali přistěhovalci z Tyrolska a Štýrska a přivezli si sem sebou vlastně tyto vlivy. I proto se dříve Volarům říkávalo alpská vesnice nebo alpské městečko. No a já ještě doplním, že Volarské muzeum, kde je tady opravdu můžu potvrdit docela příjemných chládek, tak je po celé léto otevřené každý den, kromě pondělí.
1: Tak ten chládek závidíme, říká náš regionální stopař Petr Kubát. Pěkné odpoledne.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu.

co by tě šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Ladíte jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami, všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct likérové řezy s broskvemi a šlehačkou od Aleny Doskočilové z Drnovic. Recept ze 3. místa roku 2022, cukrář Josef Maršálek. Patrik Rozehnal se ho ptal, jaké je to péct podle někoho.
1: Jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím.
2: Ty máš novou troubu, ne?
1: A jde do ní vidět.
3: No,
1: konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější.
2: Radost nám při pečení udělala i ta obyčejná domácí žlutá vejce.
1: To domácí? K Peťovi babičky. Letos snáší hodně. Nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas.
2: Pepu rozesmálo i moje komentování pudinkového krému.
4: To je, když tam padá silikon.
1: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment.
2: Ale byl i dojatý. To když kvůli nám musel koupit polohrubou mouku. Protože z ní on nikdy nepeče.
1: Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No tak, takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď!
4: Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl.
0: A tyto likérové řezy jsou lehounké, šťavnaté a také krásné. Opravdu se povedly. Cukrář Josef Maršálek je naučí i vás. Stačí si poslechnout už tuto neděli po 10. hodině pořad Pochoutkový rok. Recept najdete už nyní na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní likérové řezy budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čech.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Za útok na vánoční trh před 2 lety padlo v Německu doživotí. Plánované jízdy parních vlaků v jižních Čechách o víkendu se ruší kvůli horkému počasí. Letní olympiádu dětí a mládeže, kterou hostilo hlavní město, vyhráli sportovci z Prahy. Jihočeský kraj byl 7. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 38 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Doživotní vězení dostal v Německu muž, který vjel před 2 lety do lidí na vánočním trhu v Magdeburku. Zemský soud konstatoval zvlášť závažné provinění. 51-letý pachatel původem ze Saúdské Arábie podle něj jednal z osobních pohnutek.
4: Zvlášť těžké provinění taky znamená, že soud nemusí za 15 let rozhodovat o propuštění na podmínku. Odsouzený se přiznal k činu i k tomu, že ho plánoval. Odmítl ale, že by do lidí najížděl cíleně. Skutek nebyl podle soudu motivován ideologicky. Jeden z posudků konstatoval u pachatele narcistickou poruchu osobnosti a zvýšenou potřebu pozornosti. Taleb A byl naposledy zaměstnaný jako vězeňský psychiatr. Před 2 lety nabral ve vypůjčeném autě rychlost skoro 50 km v hodině a zabil 6 lidí na trhu v Magdeburku a další stovky zranil. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Pořadatelé ruší víkendové jízdy parních vlaků na jihu Čech. Důvodem jsou vysoké teploty a riziko vzniku požáru. Informovala o tom mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. V sobotu a v neděli měly vyjet parní soupravy mezi Veselým nad Lužnicí a Jihlavou, Horní Cerekví a Táborem a mezi Táborem a Chotovinami.
5: Zakoupené jízdenky lidi vrátí prostřednictvím e-shopu Českých drah. Zrušené jsou taky plánované vlaky dopravce Railway Capital, které měly být součástí akce. Setkání parních lokomotiv v Jindřichově Hradci plánují České dráhy uspořádat v náhradním termínu. Eva Rubská Petrová, Český rozhlas.
3: Na letišti Čápův dvůr v Táboře začíná dnes festival Mighty Sounds. Třídenní přehlídka zaměřená na punk rock, hardcore nebo reggae slaví 20. ročník. Hlavními hvězdami budou zahraniční interpreti jako Pennywise nebo Skinred. Pořadatelé kvůli horku posílili zastínění areálu, doplňuje mluvčí festivalu Markéta Broumová.
6: Veškerá voda v areálu je pitná, takže lidé mohou libovolně doplňovat vodu do svých vlastních nádob. Povolíme mimořádně také malé skládací deštníky, které mohou sloužit jako ochrana proti slunci a na barech budou k dostání elektrolitové tablety pro lepší hydrataci. Ale apelujeme na všechny návštěvníky, aby se mazali krémem, měli pokrývku hlavy a důsledně hydratovali. Sport.
3: Letní olympiádu dětí a mládeže, kterou letos poprvé hostilo hlavní město, vyhráli sportovci z Prahy. Jako jediná krajská výprava překonali Pražané hranici 600 bodů. Na druhém místě se umístil Jihomoravský kraj, na třetím pak Středočeský. Jihočeský kraj byl 7. Mladí sportovci získali podle informací na olympijském webu 13 zlatých, 8 stříbrných a 10 bronzových medailí. Cenu za fair play převzal stolní tenista František Tlustý ze Středočeského kraje. Ve vypjatém okamžiku finále družstev za stavu 1-1 a 6-6 upozornil rozhodčí na to, že jeho soupeř zahrál míč o hranu stolu, přestože bod byl původně přisouzený jemu.
0: Počasí.
3: Na jihu Čech je převážně jasno, místy přechodně až polojasno, s teplotami mezi 33 a 36 stupni Celsia, na horách do 31. V noci budou teploty mezi 19 a 16 stupni, v údolích mohou klesnout na 14. V sobotu očekávejte jasno až skoro jasno, teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů, na horách maximálně ke 34. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, biozátěž bude opět vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Po střetu motorky s osobním autem je omezený provoz na silnici číslo 20 mezi Blatnou a Sedlicí na Strakonicku u Hněvkova. Nehody se vyšetřují také na silnici 154 u Šalmanovic a silnici 39 u Kosova na Českobudějovicku. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Příjemné páteční odpoledne z Jihočech. V 15 hodin na téměř 5 minut pokračuje svou druhou hodinou Jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Tedy čas, kdy se společně budeme opět věnovat zajímavým tématům. Už se vám někdy stalo, že jste šli za svědka na svatbě dvou dívek, které vůbec neznáte? Právě toto zažil náš zvláštní zpravodaj na fotbalovém mistrovství světa cestou na takzvaný Pride zápas do Seattlu. Na svatbu vás vezmeme v dalším zápisníku z turnaje. S rubrikou Co v učebnicích nebylo se dnes vydáme do Českého středohoří. Zavedeme vás k jedné dýmající hoře. A samozřejmě necháme zaznít také písničky, které nestárnou. Ať už si užíváte páteční odpoledne v klidu a chladu domova, u vody, ve stínu pergoly na zahrádce, nebo na cestách, příjemný poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.

0: pořádku, Voldemare, ladíte i o české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice s začátkem letních prázdnin. Už dnes vyráží spousta rodin na dovolenou k moři. Policisti čekají silnější provoz hlavně u hraničních přechodů, jako třeba v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku. Právě tam dnes hlídka kontrolovala řidiče osobních aut i obytných vozů. Zaměřila se hlavně na kontrolu dokladů a alkohol za volantem.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a rádio vašeho kraje. Školáci se dnes radují, začaly jim letní prázdniny. Spousta rodin proto už teď vyráží na dovolenou k moři. Hlídky policistů se kvůli tomu zaměřily na kontrolu u hraničních přechodů.
1: Dobrý den, policie. Já vás požádám o prokázání totožnosti, takže ideálně si máte občanský průkaz.
2: Máme namířeno na Formuli 1 do Rakouska, do Spielbergu. Jedeme z Nového Boru, to jsou severní Čechy.
3: Jan Kluger vyrazil z Libereckého kraje na víkendovou dovolenou se svou ženou. Na cestu v obytném voze se pro jistotu vydali s předstihem.
2: My jsme jeli jakoby na dvakrát, my jsme vyjeli už včera a dneska jakoby pokračujeme, tak to máme třeba 200 a 300 kilometrů dohromady. No. Budeme tam do pondělí.
3: Kontrolu dokladů a dechovou zkoušku na česko-rakouských hranicích u Dolního Dvořiště podstoupil i Michal Chalupa z Týna nad Vltavou. Ten se vydal k moři s celou svou rodinou.
1: Na jeden nádech, jo? Tak prosím. Tak, tohle v pořádku, na ústek si odeberte.
4: Pojedeme do chorvatského Murteru, na Murterský ostrov, do jezera, ve své podstatě ACI Marina jezera, kde máme loď a budeme 14 dní na lodi a pak týden s bydlíkem ve Slovinsku.
3: Na několik set kilometrů dlouhou cestu se podle svých slov připravil perfektně.
4: Pořádně se vyspat, pořádně to zbalit, děti přinesly jedničky a jsme spokojení, můžeme vyrazit.
3: Jeho čeští policisti budou řidiče kontrolovat až do sobotní půlnoci. Jak připomíná jeho český policejní mluvčí Milan Bajcura, hlídky budou řidiče mimo jiné upozorňovat na rizika spojená s jízdou pod vlivem alkoholu v zahraničí.
5: Aby nepodceňovali svou ostražitost a když se budou myslet, že zahraničí platí určitá možnost množství alkoholu, tak můžeme mít potom problémy jako Čech v zahraničí, že třeba by některé státní orgány na to nemohly nahlížet a mohly by to řidiče sankcionovat.
3: Pozor by si ale podle něho měli dát i řidiči, kteří na dovolenou vyrazí s nosičem kol. Kontrolovat budou i úložné prostory na střeše, tedy takzvané rakve.
5: Tak aby je měli řádně upevněné a upevněné i v tom správném směru jízdy, protože mnohdy vidíme, že třeba ty rakve jsou obrácené, tím pádem se zvyšuje odpor vzduchu a může dojít následně pádu na vozovku a třeba vzniku rizikových situací nebo dopravní nehody.
3: Hlídky v těchto dnech nekontrolují pouze hraniční přechody. Jak připomíná mluvčí Milan Bajcura, policisti vyrážejí častěji třeba na dálnice a silnice první třídy a zaměří se i na další časté prohřešky za volantem.
5: To budou nejenom řešeny dopravní policisty, ale i pořádkoví policisty, protože se chceme zaměřit jak na té hlavní tahy, tak pochopitelně i ve městech a výjezdech z měst, ale taky různé dopravní přestupky, které se lidé dopouštějí při řízení různých vozidel, ať se jedná o motorová či nemotorová vozidla.
3: Jihočeští policisti se ke kontrolám bezpečnosti řízení vrátí v posledním srpnovém týdnu, kdy se lidé nejčastěji vrací ze zahraniční dovolené. Z Dolního Dvořiště Michal Bělský, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Gott ve vysílání jihočeského odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. S pravidelnou rubrikou Co v učebnicích nebylo se právě teď vydáme do Českého středohoří. Martin Písařík vás tam zavede k jedné dýmající hoře.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem, probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí. Nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a u paty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříž.

já však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžky milí.

0: 15 hodin a 35 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V americkém Seattlu se chystá takzvaný Pride zápas mezi Egyptem a Iránem. Lokální pořadatelé zahrnuli toto utkání fotbalového mistrovství světa do programu tamního festivalu na podporu sexuálních menšin. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji se na tento duel naladil už cestou do Seattlu, a to dost bizarním způsobem. Na tichomořském pobřeží v Oregonu se náhle a nečekaně ocitl v roli svědka při svatbě dvou amerických dívek.
1: Zastavil jsem, abych si trochu odpočinul na dlouhé cestě do Seattlu u silnice tady na pobřeží Oregonu.
2: This is technically the ceremony, so we just did it.
1: A dvě dívky ve svatebních bílých šatech mě náhle požádali, jestli bych se jim nepodepsal jako svědek jejich svatby.
2: My name is Hayley.
1: Hayley and
2: Miranda.
1: Svůj sňatek jsem přiletěli uzavřít až ze Severní Karolíny, tedy z úplně opačného konce Spojených států.
2: We're from all the way on the East Coast. We just wanted to go somewhere beautiful.
3: Chtěli jsme se vzít na místě, kde je to krásné, a chtěli jsme to udělat sami, bez rodin. Nestáli jsme o to, aby nás příbuzní viděli, jak se líbáme. Chtěli jsme se soustředit jen jedna na druhou. Začali jsme to plánovat před rokem. Sehnali jsme si tady Amy, naši fotografku, a ta řekla, že nejlepší místo je Oregon. Tak jsme tady.
1: Směje se Hayley na divoké pláži nedaleko hranice Oregonu s Kalifornií. Ve Spojených státech se každoročně objevují stovky návrhů zákonů, které jsou podle kritiků namířené proti právům sexuálních menšin. Americká unie pro občanské svobody jen letos napočítala přes 500 takových návrhů, z toho přes 30 už bylo uzákoněno, výhradně v republikány řízených státech.
3: I tady, ve velmi liberálním státu, je to nervy drásající, žádat takhle někoho, aby nám šel za svědka. Nikdy nevíte, jestli ten člověk bude schvalovat, co děláme. Stejně tak, když jsme si dělali fotky nedaleko v sekvojovém lese, tak jsem měla strach. Naštěstí všichni tu byli skvělí, ale nesu si tohle trauma z dětství. Jsem z malého města, z nábožensky založené rodiny, a tam nebylo v pořádku být lesba.
1: Vypráví mi Hayley, která spolu s Morandou žije ve městě Raleigh v Severní Karolíně, tedy jižanském státě s demokratickým guvernérem a republikány řízeným zákonodárným sborem.
3: Manželství pro gay páry je federálně chráněno, takže jsme v pohodě ve všech 50 státech. A LGBT komunita je více zastoupená, zlepšilo se to. Ale pořád nejsem v klidu, pořád mě to znepokojuje. Politicky se to může změnit během několika let, takže si držíme palce, aby všechno zůstalo, jak to je, aby takováto manželství zůstala legální.
2: Everything stays the same, it will stay legal.
1: Federálně chráněné jsou sňatky stejnopohlavních párů na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2015. V současném složení už tento soud přehodnotil a zrušil federální ochranu interrupcí a republikánští zákonodárci třeba v Idahu, Jižní a Severní Dakotě i dalších státech otevřeně volají po zrušení práva gayů a lezeb uzavírat manželství.
2: We picked a really good spot.
4: Do you by chance follow the World Cup or play soccer or something?
1: Zkouším lehčí téma, tedy fotbal. Sport novomanželky moc nezajímá, ale světový šampionát zaregistrovali. Nedaleko jejich města mají tréninkovou základnu Norové. A nakonec je možná i nalákám ke sledování mundialu, když říkám, že mířím do Seattlu na Pride zápas Egypta s Iránem.
3: Budeme zrovna na líbánkách, takže bychom se mohli aspoň podívat v televizi. Máme za sebou dost cestování, tak třeba to bude dobrý relax, sednout si a podívat se na mistrovství světa. A možná získáme novou zálibu.
1: Směje se Miranda a se svou novou manželkou začíná chystat večerní táborák a na piknikové dece také svatební dort. Z pláže Lone Ranch na pobřeží Oregonu, Jan Kaliba, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

0: Jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Vypadá jako přírodní koupaliště, ale vstup do vody je tam zakázaný. Pískovna CEP 2 u Třeboně zásobuje vodárnu, která vyrábí pitnou vodu pro velkou část Třeboňska. Přesto tam lidé dál chodí plavat, venčit psy a nebo rybařit.
1: Zdeněk Král ze společnosti Čevak odemyká závoru, která je na cestě podél pískovny CEP. Vedle ní vidím ceduly pozor dobývací prostor, zákaz koupání, nebezpečí úrazu. To není jediný důvod, proč by lidé neměli tady chodit do vody.
2: Když překročíme tady tu závoru, tak se dostaneme k milánské studni, která zásobuje úpravnu vody Hamr, kde vyrábíme pitnou vodu pro převážnou část Třeboňska.
1: Kolem jezdí cyklisti, někteří jsou i v plavkách.
2: Koupou se, berou sebou psy, lodičky, rybáři krmení pro ryby, všechny opalovací krémy a všechny repelenty a všechny látky se potom vyluhují do té vody v jezeře.
1: To není úplně představa vody, na kterou bych měla chuť.
2: Když si představíte, že se doma vykoupete ve vaně, přijdete zvenku, ze zahrady, jste špinaví, použijete šampon, mýdlo a tak dál a tak dál. A když pak vypouštíte tu vodu, tak na té vaně zůstane kolem dokola taková ta hnědošedá linka. Tak to jsou v podstatě všechny ty látky, které zůstávají v té vodě.
1: To, že je pískovna využívána i k rekreačním účelům, k čemuž není určená, tak staví před vodohospodáře nové výzvy, protože ve vodě se nacházejí látky, které se tam dřív vlastně nedostaly.
2: Pro některé ty látky ještě do posud legislativy nejsou stanoveny meze, které nesmí překračovat.
1: Z pískovny CEP a úpravny vody Hamr bere pitnou vodu například městy Chlum u Třeboně. Znečišťování vody tady potom působí problémy, říká nezávislá starostka Jitka Bednářová.
3: Zatím se nám daří přes úpravnu vody tuto vodu upravovat tak, aby opravdu z kohoutků tekla kvalitní pitná voda. Nicméně rozbory, které už jsou dlouhodobé, tak ukazují, že skutečně koupání v CEPu má velký vliv.
1: Jsme na břehu pískovny a ta voda opravdu úplně láká. Je krásně průhledná, je vidět na dno.
2: Určitě, voda je jako vysoce průhledná. Stojíme tady v kořenech takové rozložité borovice a tady vedle nás jsou vidět jako vyležená a vyšlapaná místa. Vidíme plechovku od piva a papírky od sušenek. To znamená, místo je určitě hodně navštěvováno a před námi je vidět v písku to vyšlapané místo do nádrže.
1: Tím, že pískovna CEP 2 není určena k rekreačním účelům, také není v okolí žádné zařízení pro rekreanty jako veřejné záchody a podobně.
2: Na základě analýz víme, že v té surové vodě je zvýšené množství fosforu, o kterém si můžeme myslet, že vlastně pochází z moči.
1: A problémem jsou také auta. Za parkování v chráněné oblasti může policie udělit pokutu až 1500 korun. Koupání na zakázaných místech hlásí policie báňskému úřadu, který to řeší jako přestupek. Z Třeboňska Eva Marvanová, Český rozhlas.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Počasí na dnes nabízí modrou oblohu, slunce a bohužel i úmorné vedro. A to přes víkend s teplotami má být údajně ještě horší.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás ale skutečně čeká, to už je otázka pro meteorologa Petra Friebauera. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno a beze strážek. Od jihozápadu k nám bude i nadále proudit tropický vzduch. Teploty budou vysoké, ty maxima budou vyšší než dnes, mezi 35 až 38 stupni Celsia, na horách kolem 33 stupňů Celsia. Noc bude poměrně teplá také. Minima se budou pohybovat mezi 19 až 16 stupni Celsia a v údolích se mohou pohybovat kolem 14 stupňů. Vítr bude zítra slabý, východních nebo jižních směrů do 4 metrů za sekundu a v noci a ráno může být i bezvětří. A biopředpověď pro zítřek je na trojce vysoká zátěž vzhledem k vysokým teplotám.
0: Ta čísla jsou opravdu krutá. Jaká bude další červnová neděle?
2: V neděli nás ty teploty potrápí ještě více. Ty maxima se budou pohybovat kolem 38 stupňů Celsia a v těch nejnižších polohách v kraji se mohou vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Minima se budou pohybovat kolem 18 stupňů. V první polovině dne bude jasno, odpoledne oblačnosti začne přibývat a k večeru bude polojasno a místy se mohou vyskytovat potom přehánky i bousky. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a v přehánkách nebo bouřkách přechodně zesílí.
0: Co nám přinese start příštího týdne?
2: Pondělí nás ovlivní rozpadající se studená fronta od západu. V první polovině dne bude polojasno, místy s přehánkami nebo s občasným deštěm. Odpoledne bude od západu oblačnosti i srážek přibývat a místy se navíc mohou tvořit bousky, a to i silné. Minima se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia a maxima už se nám trošku ochladí, ale stále budou relativně teplé kolem 31 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, odpoledne mírný, převážně západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách opět přechodně zesílí.
0: A jaké počasí máme očekávat v úterý?
2: Úterý bude zataženo nebo skoro zataženo. Na většině území s deštěm nebo s přehánkami a místy se opět mohou tvořit bouřky a opět i silné. Minima kolem 19 stupňů Celsia a maxima kolem 29 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, severních směrů do 4 metrů za sekundu a opět v bouřkách může zesílit.
0: Tolik Petr Friebauer, kterému děkujeme, přejeme pěkný den a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Sněmovna přijala hlasy vládní koalice zákon o státních zaměstnancích. Návrh teď projedná Senát. Jihočeští policisté posílili hlídky při odjezdech řidičů na dovolenou do zahraničí. Úzkokolejka mezi Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí začíná prázdniny festivalem Bystřička. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 38 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Poslanci schválili ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Normu má nahradit současný služební zákon. Podle vládní koalice by se mělo zaměstnávání státních úředníků přiblížit soukromé sféře, a to díky zjednodušení zaměstnávání i propouštění. Opozice se změnou nesouhlasí a snažila se ji ve sněmovně blokovat. Podle ní jde o politizaci státní správy. Návrh teď dostane k projednání Senát. Jihočeští policisté až do sobotní půlnoci budou kontrolovat řidiče poblíž hraničních přechodů. Zaměřují se hlavně na doklady, jízdu pod vlivem návykových látek nebo povinnou výbavu. Hlídky budou kontrolovat mimo jiné nosiče jízdních kol nebo takzvané rakve na střechách. Pokračuje mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura.
2: Tak aby je měli řádně upevněné a upevněné i v tom správném směru jízdy, protože mnohdy vidíme, že třeba ty rakve jsou obrácené, tím pádem se zvyšuje odpor vzduchu a může dojít následně pádu na vozovku a třeba vzniku rizikových situací nebo dopravní nehody.
0: Festival Bystřička na úzkokolejce mezi Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí nabídne koncerty i doprovodný program. Pořadatelé ho připravili u příležitosti obnovení provozu na trati. Vlaky tam po několikaleté přestávce znovu vyjeli letos v dubnu. Pořadatel Albert Fikáček k programu festivalu dodává.
3: Začínat budeme v pátek odpoledne ve stanici Nová Bystřice. V sobotu budou ve stanici Jindřichův Hradec koncerty, drážní hasiči, drezíny a spoustu dalšího programu. Večer se potom přesuneme do Hůrek, kde budou další koncerty. V neděli uzavřeme festival koncerty ve stanici Kunžaglomy.
0: U Českého Rudolce na Jindřichohradecku hoří les. Jihočeští hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Informovala o tom jejich mluvčí Monika Kocinová. Hoří plocha o rozhloze zhruba 100x150 metrů. Kromě profesionální jednotky z Dačic je na místě i několik cisteren dobrovolných hasičů.
1: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 19 a 16 stupní, v údolích mohou klesnout na 14. V sobotu očekávejte na jihu Čech jasno až skoro jasno, teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 34. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na silnici 39 u Kosova na Českobudějovicku a na silnici 121 u Zvíkovského Podhradí na Písecku. Pozor také na silnici číslo 19 v Drhovicích na Táborsku na vozovku, tam spadl balík sena.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne, především Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny, ať jste kde jste.
2: Senky, písničky, výhry, humory, vedru navzdory, dáme.
3: No jistě, samozřejmě, a možná přijde i kouzelník.
2: Ne, přijde Jirka Korn a bude zpívat. Žal se odkládá.
3: No, tak co nám
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začala právě teď. Aleš Cibulka dorazil, má takový, jak by se to řeklo, fresh sestřih. Sluší ti to, omlazen si.
1: Já ti děkuji.
0: Zapomeň už na ty patky a trvalý. Ne, tohle.
1: To prosím tě, není můj nápad. Já jsem 26 let věrný své kadeřnici Blance Haškové, která mě střihá opravdu už dlouhá léta, ale Michal má svého barbera, ke kterému chodí a který vždycky jak jako upraví vousy a ty vlasy a všechno tak jako...
0: A řekl, udělej mi něco s tím
1: to
0: Alešem. Tomu,
1: a on, ne to vůbec ne, ale on vždycky, mladý barber, vždycky vzkazuje Kuba a říká, no a kdyby přišel pan Cibulka, já bych mu to ostřihal úplně jinak, já bych mu to vzal víc nakrátko a vždycky, když Michal přijde od toho barbera, tak říká, tak Kuba ti vzkazuje, že by to jako ostřihali ještě víc nakrátko a teď já jsem doprovázel Michala, prvně jsem ho viděl a Kuba Paško mě zase viděl a říká, no já bych vám to ale ostřihal víc nakrátko a protože bylo před prázdninama a protože jsem měl čas, tak jsem říkal, tak víte co? Jdem na to, udělejte, co jako myslíte. Je mi to úplně jedno, co budu mít na hlavě. A tohle to mi vyrobil, ale já jsem si říkal, a teď to mám konečně jako ty mladý. A teď jsem se koukal po těch mladých a oni jak nosí ty květáky strašně
0: no,
1: na hlavě.
0: Vepředu,
1: furt si to upravují,
0: no,
1: ty čupřiny, že jo, no, furt to tak
0: do mobilu, tam se vidějí, že jo.
1: Tak oni se češou prostě úplně neskutečně. Uh-huh. Tak jsem zjistil, že to nemám jako mladý, ale jako my, ty padesátníci, který chceme vypadat jako mladý, rozumíš tomu, takže uh-huh. Ale je to
0: tak tam zajdu taky, myslím, že tam poradí s tím.
1: Já myslím, že s tím, co máš na hlavě, ale je to na tohle to strašně praktický.
0: Jo, nechám mu vousy předělat nějak.
1: No, hezký. Ale to je, hele, a my jsme tam prodělali i masáž hlavy. Oni tam mají úžasnou slečnu, která tohle to nám ukázala. Jsem nikdy nic takového nezažil. To je, to seš hodinu v ráji.
0: Jo, teď na to koukám, máš i tu hlavu trošku.
1: No, jenom, no, to je taková, která jsem zkroutila blahem právě.
0: Hele, milí blažený, řekni nám, ano. Vy jste měli akci Rozhlas jede v Čelákovicích, ano. Teď to bylo ve středu, mm-hmm. Tuším, a posluchači to uslyší, právě ti, co nás teď poslouchají, mm-hmm. Můžou si užít tuhle tvoji rozhlasovou show, kdo tam byl a kdy to uslyšíme.
1: Já si myslím, že to bude stát za to a tentokrát, protože nám budou začínat prázdniny, to bude už tenhle ten víkend, takže v tradičním čase v sobotu večer od 20 hodin a v neděle od 13 hodin na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Rozhlas jede za vámi z Čelákovic, pan hrabě Kinský tam byl, Světlana Vitovská, Libor Dvořák, samozřejmě náš pan generální ředitel Michal Jagelka, soutěžilo se, bylo tam veselo, no a dobrá zpráva pro ty, kteří teď poslouchají, my během roku vysíláme Rozhlas jede za vámi tady na regionech, ale vždycky slibujeme, že během léta to bude i na dvojce, takže kdo třeba něco propásl, na dvojce Českého rozhlasu během léta, protože tam, na rozdíl od vás, kdo posloucháte regiony, to ještě neslyšeli, to budou mít šanci slyšet včera, dnes a zítra.
0: Já bych zůstal tady na regionech, protože to je lepší signál než na té dvojce.
1: To je no jistě, vy jste stereo, to je úplně samozřejmě no jistě.
0: Tak prosím tě, co nabídneme posluchačům na začátek?
1: Já jsem se díval do toho seznamu a vybral jsem muž, kterého jsem dlouho neslyšel a který by před pár dny, proto jsem na něj vzpomínal i na dvojce, oslavil 85. narozeniny a to je Jan Vodňanský. Ano. Na toho by bylo dobré nezapomenout, takže máte-li tam něco, budu pro.
0: Máme tam něco a dokonce i to začne znělkou, kterou všichni pamětníci dobře známe.
1: Bude plum plum.
0: Bude plum.

0: Běží liška k táboru. Běží liška k táboru, odolává náboru.
1: Ani celé, ani spola. Ani celé, ani spola nebudu vám dělat vola.

0: Jak se Napoleon zove? Jak se Napoleon zove? Bonaparte Kutuzove.
1: Řekl kobyl kobyle. Řekl kobyl kobyle, budem bydlet ve vile. Řekl jí to ve stáji, ještě teď tam chlastají.
0: Kurník, kurník, kurník, hraješ jako hurník. Jako hurník Ilja, za dvě, za tři kilja.
1: Malíř zabývá se malbou, kulomet ho kryje palbou. Až tu malbu dodělá, tak ho taky oddělá.
0: Běží zajíc z Rakous požádat k nám o azyl. Někoho tam zakous a nerad by narazil.
2: Tady hraju právě ty předěly takový, abyste věděli, kde je konec, protože někdy se to nepozná. Někdy, jak říká kolega, titul tvoří až 50% básně. Deporučík z kasáren, to je taky jedna z těch delších básní. Deporučík z kasáren, hlavu plnou prasáren. To právě ještě není konec. Deporučík z prasáren, hlavu plnou kasáren.
0: Naléhavé upozornění těm, kteří dosud plýtvají elektrickou energií. Jenom beznadějný kripl zapne to, co jiný vypl.
3: Zábava z Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Jan Vodňanský pro tuto chvíli. Můžeme s ním pokračovat, když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, budeme v Pidivajzlicí. To je taková vesnice, Aleši, ale ty už si to zažil tady, ne? Pidivajzlice ještě ne.
5: Ne, Pidivajzlice, to je nádherný a moc se mi to líbí.
4: Ano, a navíc má zajímavé obyvatele Josefa Hlinomaze, Vlastimila Bedrnu, Jiřího Líra.
5: No,
4: je to ze Silvestra 64. Bývají zábavní chlapci z našeho archivu. Mm-hmm. Tak si vyberte, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Je tady páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví ze studia. Na telefon zveme všechny, kdo chtějí přidat své hlasy, a to buď pro Jana Vodňanského, nebo pro, a teď se Aleš zase zasměje, pídívaj z lice. Dobré odpoledne. Haló.
4: Miroslav z Karviné.
5: Hezký den, pane, hezký den.
4: Dobrý den, Ivan Pavle.
3: Dobrý den.
4: Pro pidi vajzlíte.
3: No vidíte, jak to hezky říkáte.
5: Mně už stačí tohle, to se musí
3: povědět. Děkujeme. Naslyšenou, hezký víkend. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pánové. Zdraví vás Standa Zimník.
5: Zdravíme.
6: Jsi pod velkým vaským ořechem, teplota plus 35 stupňů. Mm-hmm. Tak dejte pidi vajzlíce.
5: Ano.
3: 35 ve stínu, tak to je tedy dost. Zůstaňme svěží. Dobrý den. Haló.
7: Haló, haló.
5: Haló, haló.
7: Starže Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý
7: jestli
3: den.
7: Jestli vám můžu poradit, jaký můžete použít taky sestřih, jestli znáte finskou skupinu Leningrad Cowboys.
5: No.
7: Když se na ně podíváte, ty mají správný takový kohouty na hlavě.
5: Aha.
7: Skupinu znáte.
5: Vidíte, tak na to se hned podívám.
7: Stálo, ta sranda.
3: Mm. Jo, a pak už jenom uniformu z fundusu a je to.
5: No.
3: Tak jo, děkujeme pěkně. A, Ačko, Bčko?
7: Posádku v humoriádě.
5: Děkujem.
7: A dáme si Ačko.
3: Je to tam, děkujeme.
5: Děkujem.
3: Hezký víkend, dobré odpoledne. Ozvěnu slyšíme,
5: ano.
3: Ale vás ne. Je tam někdo? Tak nebudeme čekat.
5: Není
3: čas ztrácet čas, jak se říká. Dobrý den. Dalšímu.
8: Dobrý den, tady Milan ze Sobiesuk, já vás zdravím.
5: Zdravíme taky.
8: Chtěl bych hlasovat pro ty píšvajzlice.
5: Ano.
8: Chtěl jsem jenom poprosit pana Cibulku, jestli by mě mohl říct, nebo všem teda, co je jeho nejoblíbenější herec té první republiky? To mě zajímá. A co tak mu dělá největší radost z těch první republiky z té herce?
3: Tak já jdu na svačinu, alež budu jmenovat všechny.
5: Jako hercu. Děkujeme, děkujeme. Ano, až bude chvilka, tak odpovím.
3: Řekni.
5: Určitě. Ráno. Můžu rovnou říct.
3: No,
5: no, pokud jde o herce, já miluju herecké kreace Hugo Haase. Hugo Haase je pro mě král komiků, Vlasta Burian snad promine, ale pokud jde o ty chlapy Hugo Haase, Oldřich Nový samozřejmě. No a pokud by to bylo celkem i s dámami, tak vítězí Nataša Golová.
3: No, tak to je jasné. Vždyť
5: no,
3: si on napsal jako... nejednu knihu, dvě
5: ano,
3: nebo tři?
5: Ano, tři, no, tři, ale tak jako, dokonce jsme otevřeli sál Nataši Golové v Sulické v domově seniorů, takže té zůstávám věrný.
3: Hmm. Tak jeho jsem se zamyslel, zazpomínal jsem
5: já
3: si.
5: Koukám,
3: ale
5: já koukám, ano.
3: Máme součet?
5: No.
3: Víš, kam jdeme?
5: Do Pidi Vajzlic.
3: Přivítání Shakespearea v Pidi Vajzlic.
5: Je.
9: Dotančit. Já prosím plesový výbor, aby poděkoval dámám. Opakuju. Nechte být ženský a poté sem. Svolávám vás k důležitý schůzi. Vítám zástupce zdravotnického střediska. Vítám zástupce místního národního výboru. A vítám taky zástupce našich pidivajzlických obětavých požárníků.
10: Moment! Jste si vědomi toho, že když já tady schůzuju, že je v pidivajzlicích puštěnej červený kout ze řetězu?
9: Co Samozřejmě, soudruhu. Samozřejmě.
7: Děkuji vám.
9: Proto taky ta schůze bude krátká, na nejvíc tak do půlnoci. Tak. O co nám vlastně jde?
11: No, já myslím, že musíme lépe, radostněji a s větším úsilím...
9: Ale počkej tou druhou. Já myslím, o co nám jde teď momentálně?
11: No tak to nás neučili, já to znám jenom vyhlídkově.
9: Soudruzi, helejte, jde o tohle. Dostal jsem telefonát z okresu, že máme taky u nás v Pidivajzlicích přivítat pana Shakespeara. Teď jde o to. Za A. Jak ho přivítáme? A za B. Kdo to vlastně je?
11: Ne.
9: No.
11: Hele, moje holka něco říkala o nějakým anglickým umělcovi.
10: Ojeje! My máme noc patali s našima umělcena, že nám pijou a budeme se starat ještě o nějaký anglický alkoholiky.
9: A vidíš to. Ovšem, soudruzi, já myslím, že to žádný umělec nebude.
11: Proč myslíš?
9: Já mám takovej dojem, že to bude nějaký šejk, ten pan Spír. My jsme jim tam asi postavili cukrovár, tak jsme jim za to zavázaný.
11: Ať je to, kdo je to, když to přišlo z okresu, tak musíme dát najevo svou radost, jak je nám... Jak je nám ten člověk vzácný, jo, že přijede, protože jinak by nám zvýšili dodávky.
9: Správně, tohle myslím, že je velmi správně nanesený, soudruzi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak v Pidivajzlicích probíhají velké přípravy na přivítání Shakespeara. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Pokud zvolíme Ačka, pokud dáme Bčka, tak tady bude Richard Genzer s Karlem Šípem a téma Prodavač palačinek. Na co máš chuť? Na palačinky nebo Pidivajzlice?
5: No, palačinku bych si dal, ale Pidivajzlice mě naprosto dostali, tak bych, myslím, potřeboval vědět nutně, jak tahle ta schůze skončí. Takže kdybych měl hlas, jakože ho nemám, tak jsem pro Shakespeara v Pidivajzlicích, protože to je geniální nápad.
3: To je Ačko, humor mezera A, SMSka pro Pidivajzlice, Bčko, humor mezera B, Richard Genzer, prodavač palačinek, 90 011 04, číslo pro SMS, telefonáty směřujete na 731 800 900, tak Sindel X zpívá dřevo.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje právě teď. Než vám dáme slovo, vybíráte si Pidi Vajzlice nebo Richarda Genzera. Aleši, co ty a léto?
2: Já léto miluju. Letošní léto. Letošní léto, no, zdá se mi poněkud horké, ale jako my Češi, jak pořád na něco nadáváme, když zase byla zima, když bylo to loňské léto. Ne, takhle je to ideální. Ale zrovna nedávno jsme vzpomínali s Michalem doma, jak to bylo zvláštní, když byla polovina 80. let. My jsme byli někde na letním táboře, já si to vybavím jak dneska, a hlásili, že bude 30. Že bude 30 stupňů Celsia. A to vím, že jsme jako čekali během toho dne, co se stane, co se bude dít, protože to jsme nezažili do té doby, nebyly to běžné teploty a teď je 40 naprosto jako úplně běžné.
1: Ale většinou taky po tom horkém dni, no, po tom dusnu, ano, večer, odpoledne už přicházely ty
2: bouřky. Byla bouřka, no jistě, no jistě.
1: Takže se to vyčistilo ten vzduch a zase na novo.
2: To je to globální den. Oteplování.
1: No, tak...
2: Teď jsem trefil
1: úplně tam, kde jsme nechtěli být. Jdeme do Pidi Vajzlic nebo za prodavačem palačinek. Ptáme se našich posluchačů, tak uvidíme, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den. Haló.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Tady Pepa ze Štětí.
2: Zdravíme.
3: Číslo 2. Já to říkám všude, kamarád říká jedničku a chtěl bych Pidi Vajzlice.
1: Dobře, děkujeme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Ano, hezké odpoledne, i když horké odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, Aleši, přeji vám, Pavle, a
1: děkujeme.
4: Srdečně zdravím vás, Aleši, teda.
2: Děkuji moc.
4: Zdravím, ráda vás poslouchám a přeji vám hodně osobních i pracovních úspěchů.
2: Děkuji moc.
4: Ano, a dám si Ačko.
1: Máme zapsáno. Děkujeme, hezký víkend. Vám. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já bych prosila Bčko. Mm-hmm. A děkuju, že nám v těch horkých dnech takto se snažíte to odpoledne zpestřit. A jestli pak víte, že je dneska takové zajímavé datum, 26.6.26.
2: Ano,
1: numerovačka,
2: jenom dvojky a šestky,
1: nám to připomíná.
2: No jistě.
5: Mějte se pěkně.
1: Děkujeme pěkně, hodně štěstí, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Jirka z Brodku Upřerova.
2: Dobrý den.
6: Mezera a přeji krásný odpoledne všem.
1: Ano, a Genzera, jsem zaslechl správně. Dobře, máme zapsáno a já už bych to sečet, ať osvěžíme posluchače dalším humorem.
2: Tak povídej.
1: Doděláme toho Shakespeara.
2: Fakt jo, no, výborně. Dokončíme. Omlouváme se panu Genzerovi příště.
1: Ano. A nebo možná ještě dneska.
2: Jo, to je vlastně pravda. Ano, když zbyde. Čas.
1: Nezbyde, protože máme ještě soutěž a máme losování, máme toho hodně, Aleši.
2: Ano, tak Genzer nebude.
1: Bude Shakespeare.
7: Tak koukněte, co, druzi, já myslím, že po úvodním přípitku bychom mu jako mohli ukázat náš kravín. Co vy na to?
8: No jo, ale kde jsou ty 4 čistý krávy, které vždycky delegacím ukazujeme?
9: No ty jsme půjčili do Hunťákovic, mají prej tam delegaci afrických pionýrů.
7: Jo, tak hele, já navrhuju, aby jsme umyli další 4 krávy.
8: Hele, co to? Vodou se musí šetřit kvůli požáru. Já navrhuju, aby jsme ho místo toho krajina vzali k nám do sklípu na jednu u nás v Pidi Vajzlicích pálenou.
7: Tak to je schváleno. Tak za druhý si myslím, že by se třeba taky rád podíval na naše muzeum místních památek.
9: Nice, kam dáme ty slepice?
7: Ale to slepice, co ta nová slepičárna?
9: A to by nám moc zaneřádili, znáš, že te slepičák záděj, ne?
7: No jo, to je
8: no, tak já navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali do našeho sklípku na ještě jednu skleničku.
7: Ano, správně, schváleno, soudruzi. No a teď si myslím, helejte, soudruzi, co vy na to, jestli mě podpoříte v tomhle tom, co ho vzít takhle mezi lidi? Myslím také na tancovačku. Aby ho provedla některá z našich ženských.
9: Je, ale která?
7: Hele. Co Mirovická z Mlíkárny.
10: No jo, to ano.
7: Že jo, no jo, počkej, ta je sice moc hezká, to víme, že ano, ale ona to zase nemá moc politicky dobře jako ujasněný.
10: Aha, no jo, no. Hele, tak v tom případě bych navrhnul
7: Barkalovou ze svazu.
11: No vidíš to, to je dobré. To má sice politicky jasno. No a teď jde zase o to, jestli pan Shakespeare pozná, že to je vůbec ženská.
8: No tak já navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali na ještě jednu skleničku.
11: Správně, ano. Schváleno, soudruzi. Tak a helejte, teď se zamysleme, jestli se u nás opravdu nenajde něco pozoruhodného, něco, co by stálo za to.
8: No, pozoruhodný je u nás to, že když je suchý rok a neurodí se, tak je s tím problém. A když je mokrý rok a urodí se, tak je ještě větší problém. To je teda pozoruhodný.
11: Ale já myslím něco hmatatelného.
7: Hmatatelného, jo?
11: No.
7: Tak v tom případě jedině Mirovická.
11: Ale soudruzi, co pak se u nás nenajde něco opravdu kulturního, něco zajímavého?
8: No tak já navrhuji, aby jsme místo toho vzali na ještě jedno skleničku.
11: To je správně, ano. Schváleno, soudruzi.
7: Ale moment, já tady nejsem přes čísilka, jo, to já ne. Ale jak tak počítám ty frťánky, tak mám dojem, že ten dotyčnej bude rád, když najde svýho šoféra.
11: No jo.
8: To je jasný. To, aby se nestalo, jako tady byl ten delegát přes ty lidský práva, po čtvrtém frťánku nám honil zootechnika po návsi rozporku.
11: No právě. No.
8: To je starost.
11: Já vám děkuju, že jsme se s tím tak brzy vyrovnali.
9: Prosím.
11: A vítám tímto pana Shakespearea u nás v Pidivajzlici.
12: Ať žije pan Shakespeare! Ať žije pan Shakespeare!
0: Humoriáda.

0: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli. Čas na soutěž. Přátelé, víte, že hrajeme o knihy z edice Humoriády podle vašeho výběru. Jednu z nich si můžete vybrat. Máme tady Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou. A navíc dneska ještě v závěru bude losovačka o digitální rádio. Aleš Cibulka s napětím sleduje. Je zvědavý na soutěžní otázku, která se ho bude týkat.
1: Samozřejmě. Já jsem napětý, protože může nastat varianta, že nebudu vědět správnou otázku na odpověď o mně.
0: To by bylo špatné.
1: To by bylo
0: ale
1: špatné.
0: Já to tady mám napsané.
1: Jo, ty máš odpověď, výborně, to se mi velmi ulevilo.
0: Všechno
1: tak
0: vím, prýma. Já tě zachráním. Tak 731-800-900, kdo tam? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zdravíme, paní Jiřinku. Tak jste připravená, slyšíme se dobře?
2: Ano.
0: Ano, tak spouštím otázku. Aleš Cibulka se stal v létě roku 2014 kmotrem za A. Aleši...
1: Já nic nekomentuji.
0: Žádné zvuky.
1: Ne.
0: Za A. Nové odrůdy jarní cibulky, za B. Rozhledny cibulky.
2: Ajta, trajta.
1: Já nesmím ani naznačovat.
0: Ne.
1: A vy jste z Plzně, mojí milované, krajské, vám bych napověděl, ale nesmím.
0: Takže, Jiřino.
2: Můžu ještě jednou, prosím.
0: Nová, Aleš se stal kmotrem nové odrůdy jarní cibulky anebo rozhledny cibulka.
2: Já bych typovala, protože jsem zahradnice, tak tu cibulku.
3: A je to úplně blbě.
1: Vy jste mě neviděla, jak nenápadně kejvu, jakože ne?
0: Aleš se držel, seč mohla, ani obočím se nesnažil
1: ne,
0: naznačit.
1: Ani brvu jsem sklidnil, ano.
0: Tak to je mi líto. No, tak jo, tak se mějte hezky.
2: Hodně vás tam zdravím.
0: No, my vás a zůstaňte nám věrná i přesto, že jsme vám to takhle zkazili.
1: Ne, paní posluchačka z Plzně už cibulku nepoužije ani v kuchyni, ani na
0: rozhlednu nepůjde. Ale my přesto můžeme pozvat na tu rozhlednu. Všechny posluchače jsou prázdniny, můžou si udělat výlet na šibeniční vrch u Oloví na Sokolovsku.
1: Ano, nedaleko mého rodiště, kóta 666 a je to nádherná opravdu rozhledna, můžete se podívat po okolí a mě udělalo velkou radost, že právě postavili rozhlednu a tu po mně pojmenovali. To mě prostě úplně jako fascinuje, protože toho se běžně nedočkáš za života, nebo tak,
0: a
1: jako,
0: jak na tebe
1: že
0: přišli,
1: máš
0: jak to spojili,
1: rozhlednu.
0: Jako...
1: Prosím tě, řeknu ti pravdu. Ta rozhledna na začátku se mnou neměla vůbec nic společného, ale v Oloví na tomhletom místě na šibeničním vrchu rozhledna bývala, ta nějakým způsobem už dosloužila a byla vypsána jakási architektonická soutěž. Mladá paní architektka vyhrála a ona udělala tu rozhlednu tak, že nahoře opravdu je taková báň jako by cibulka a to je to místo, kde se člověk rozhlíží. Proto vypadala ta rozhledna jako cibulka, pojmenovala jí cibulka a někoho v Oloví napadlo, že když už se ten cibulka narodil v Sokolově a je ten jakoby místní rodák, mohl by být kmotrem, takže jsem kmotrem rozhledny cibulka. Taková malá zajímavost, ve chvíli, kdy jsme ji pokřtili, opravdu jsme vzali tu flašku šampaňského a tak se jako šouplo, že se rozbila. Rozhledna byla pokřtěná a trvalo asi týden, než místní obyvatelé rozkradli všechno, co nebylo přimontováno. Dřevěná madla, kusy té rozhledny musela být zavřena a zrekonstruována už asi po týdnu. Čech, jak někde něco vidí na tom šibeničním vrchu, už to bylo pryč.
0: A to nemuseli být místní třeba, abychom zase nedělali zlou krev.
1: Jakože to bylo nedaleko hranic, že to ukradli z Německa. Já myslím, že ty nemají nic jiného na starosti, než přebíhat na šibeniční vrch. No prostě to někdo tak jako vzal a já jsem si nenechal vůbec nic jako suvenír. Ale už je v pořádku, zajďte se tam podívat.
0: Krimi případy vysíláme jindy.
1: Já to řeknu Vanírovi, ano.
0: Dopovím ještě oficiální informaci. Tato 30 metrů vysoká vyhlídková věž nabízí panoramatický výhled na Krušné hory, Slavkovský les i Karlovy Vary.
1: Ano, no, no.
0: Až tam budete, takže cibulka u Olovy.
1: Zde zajďte se podívat, pak to stojí za to.
0: Tak aspoň tip na výlet, když už nevýhra. No a teď nám došlo k zajímavé situaci, přátelé. My to nebudeme natahovat. Vy, co posloucháte každý den, podle pravidel máme z týdenních výherců vylosovat jednoho. A my v tomto týdnu máme jenom jednoho.
1: Ano.
0: Pod číslem 3 ve středu vyhrá Milan z Rokytnice v Orlických horách, takže abychom všechno dodrželi, Aleši, vylosuj.
1: Já právě jednoho. Jsem chtěl říct, že to nemůžeme odfláknout, ale že budeme losovat, čili jenom pro rozhlasové posluchače. Mám před sebou skleněnou mísu, která je tak velká,
0: to nemají
1: že
0: nikde.
1: Tam bych mohl rozdělat na tři chleby. A v ní je tedy míček s číslovkou trojka. Byla připravená i ta pětka.
0: Ano, kdyby Jiřina uhodla.
1: Tak já se nedívám a jenom takhle, aby bylo. Já to promíchám, aby to bylo.
0: Myslím, že pan Milan je úplně napnutý.
1: Si připadám jak v té soutěži buď, anebo jak se tam šahli a vytahli pračku nebo nic, nebo všechno.
0: Tady je, tak, vytáhneš digitální rádio.
1: Tak pozor, mám v ruce pingpongový míček a je to číslo, ještě budu chvilku napínat, je to číslo 3.
0: Já jsem netušil, že to stvárníš až tak dramaticky. Každopádně pan Milan má digitální rádio.
1: To jsem nečekal.
0: Může nás poslouchat bez šumů, naprosto čistý signál. Tak gratulujeme a rozhlas jede.
4: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Tak na řadě je náš dnešní host Aleš Cibulka se svým výběrem.
1: Ano, a protože jsem u vás dostal opět dobrou kávu, chtěl bych ukázku s názvem Marša, tedy Jiří Labus.
0: Ale ta naše nebyla stuchlá, či co?
1: Není mi po ní úplně dobře. Ne, byla výborná, nebo už nikdy nic nedostanu.
0: Konec komedie, teď si dáme Jirku Labuse Marša. A scénku Marša.
5: Bílý nebo černý? Jsou ti černý?
6: Černý, měnej. Sváděla jsi to?
5: Zapomněla jsem.
6: Od koho je káva?
5: Od Žida.
7: Od Žida?
6: A proč ne ze spolku?
5: Měli zavříno tehda, no to rozumí.
7: Měli zavříno.
6: Tohle je stuchá, nebo co?

0: otrávila.
1: Otrávila? A já taká děvočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada...
2: Babi!
1: Co je?
2: Proč nemám dědečka?
1: Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem...
2: Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle.
1: Která?
2: Mariša.
1: Bože, kdybych do toho kamenia mluvila, spíš by se ustrnul.
2: Cože?
1: Vidličky a nože. Jako ti sršni. Všichni se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo, až čípajo, až už čípajo.
2: Co to meleš?
1: Kávu. Kávy není nikdy dost. A neřáde jeden. Celý Francek.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Stejně vím, jak to bylo s dědečkem.
1: Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
1: Dáš si kávu?
2: Dáš si čaj.
1: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
2: A od koho je káva?
1: Od Žida.
2: A proč ne ze spolku?
1: Měli zavříno.
2: Tahle je stuchláči, co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný. Babi!
1: No?
2: Jdu do toho stohu.
3: Non-stop, já chci žít non-stop.
0: Děvči, co nešťastná, to ti jeden vávra nestačil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik možná přijde i kouzelník Jiří Lábus, Oldřich Kaiser. Závěrečné hlasování Jiří Lábus nebo Iva Janžurová by se vám hodili v tomto horku. Kdo vás osvěží víc, volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 01 04 posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Hlasování ukončeno, Aleš Cibulka bedlivě sledoval všechno a může vyhlásit toho, kdo nám to vyhrál. Kdo
2: ano,
1: tak to je?
2: Ano, mohu vyhlásit Jiří Lábus, tentokrát s Karlem Šípem, s panem profesorem Pirkem a změříme si tlak.
3: Tak Jirko, já vím, že ty o svoje zdraví pečuješ.
4: Jak to víš?
3: To se tak jako říká o tobě, ano. Jakým způsobem? Jako chodíš pravidelně na kontroly, měříš si tlak?
4: Chodím pravidelně na kontroly, měřím si tlak.
3: Sám doma si měříš
4: tlak? Sám doma, já mám tlakoměr. Mm-hmm. A já se měřím třeba, když mám takový jako záchvat péče, tak se měřím třeba 10x za hodinu. Skutečně. A to je člověče velmi zvláštní. Ono to lítá, teda musím říct, když takhle to... I když jsem četl, že se to vlastně nemá měřit hnedka za sebou, že jo? To, že se to má měřit po pauzách dosti velkých, že jo? Tlak.
5: Ne.
4: Ne?
5: Ne, naopak. Když přijete k doktorovi, tak jste rozčílený, no, tak vám změří tlak a za chvilku vám má změřit hned znova, už máte lepší.
4: No, já jsem si to myslel.
3: Takže to děláš dobře.
4: No, tak to dělám nakonec vlastně dobře. No.
3: A ty si to píšeš nějak, nebo ty si pamatuješ ty hodnoty?
4: Já si pamatuju ty hodnoty a pak volám lékařům a jako co mám dělat a SOS a pak beru léky a takhle. No.
3: A už se stalo, že ti to vylítlo někam, kde jsi to neznal, ty čísla vůbec? A co v takovém případě?
4: No já, když jsem si ho začal měřit, tak jsem zjistil,
3: mluvíme
4: že
3: mluvíme o tlaku pořád,
4: no. No, mluvíme o tlaku. Tak se veče, já jsem zjistil, že jako je dost větší, než jsem slyšel. Skutečně. Tak jsem říkal, Hergot, s tím bych měl něco dělat. Tak jsem zavolal kamarádovi lékaři,
3: ano.
4: A on řekl, že jo, tak jsem k němu přišel a vlastně já beru opravdu, že asi tak 3 nebo přes 3 roky léky na tlak a už se mi to srazilo, už to... A ty se musí brát celý život, víte, pane profesore, ty léky už potom.
5: Asi ano.
4: Na tlak? No, na tlak.
3: Tyhle ty tlakový se berou potom
4: už celý život, tyhle ty tlakovky. A já jsem tlakař.
3: Ty jsi tlakař.
4: No, já jsem tlakař.
3: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
4: Já mám právě vysoký tlak, měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
4: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
4: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No,
5: zdravej člověk.
3: Zdravej člověk, ano.
4: Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
1: Tlak směřen jsme ve finále, Aleš Cibulka, Pavel Kučera se loučí.
2: Ano, a mě to připomnělo, že v 5 beru prášky, prosím tě, já už musím jít a taky jsem si ho dneska ještě nezměřil.
1: Dej si ty správné, ano.
2: Výborně, ano.
1: Krásné léto všem a těšíme se na slyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký den.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Primátor Karviné Wolf nepůjde do vazby, rozhodl o tom soud. V Táboře začíná festival Mighty Sounds. Pořadatelé posilují opatření proti horku. Fotbalisté Patrik Šik a také Tomáš Holeš po mistrovství světa ukončili reprezentační kariéru. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 38 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Okresní soud v Ostravě propustil primátora Karviné Jana Wolfa, obviněného v korupční fotbalové kauze. Státní zástupce pro něj žádal vazbu. Obával se, že by Wolf mohl ovlivňovat svědky. Soudkyně ale po čtyřhodinovém jednání důvody neuznala a primátor tak bude stíhaný na svobodě. V kauze je kvůli podvodnému sázení a ovlivňování výsledků utkání obviněno 32 lidí. Wolf jakoukoliv vinu odmítá. Na letišti Čápův dvůr v Táboře začíná dnes festival Mighty Sounds. Třídenní přehlídka je zaměřená na punk rock, hardcore nebo reggae. Hlavními hvězdami budou zahraniční interpreti jako Pennywise nebo Skinred. Pořadatelé kvůli horku posílili zastínění areálu, doplňuje mluvčí festivalu Markéta Broumová.
2: Veškerá voda v areálu je pitná, takže lidé mohou libovolně doplňovat vodu do svých vlastních nádob. Povolíme mimořádně také malé skládací deštníky, které mohou sloužit jako ochrana proti slunci a na barech budou k dostání elektrolitové tablety pro lepší hydrataci. Ale apelujeme na všechny návštěvníky, aby se mazali krémem, měli pokrývku hlavy a důsledně hydratovali.
1: Počet výjezdů jihočeských záchranářů se kvůli horkému počasí zvýšil až o 30%. Nejčastěji ošetřují lidi v mdlobách a po kolapsu z vedra. Například ve středu měli posádky přes 300 výjezdů. Dlouhodobý denní průměr je přitom o 70 případů nižší. Většině potíží spojených s horkým počasím se ale dá podle mluvčího záchranářů Vojtěcha Míry předejít.
3: Fungují jednoduchá opatření, dostatečný pitný režim, omezení fyzické zátěže přes poledne, ochrana před sluncem a udržování chladu v domácnosti. Při podezření na závažné přehřátí, poruchu vědomí nebo kolaps volej ze 155.
1: Program 40. ročníku Festivalu komorní hudby v Českém Krumlově nabídne dnes a zítra komediální operu Caro aneb Megeřin druhý díl. Dílo skladatele Vencla Millera a libretisty Jáchyma Perineta plné scénických efektů bude hostit Českokrumlovský zámek při barokní noci, informovala ředitelka festivalu Hana Pelcová. Festival potrvá do 5. července. Sport. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. 30-letý útočník to oznámil na svém Instagramu s tím, že nejde o impulzivní rozhodnutí a v českém fotbale by se měla změnit řada věcí. Hráč německého Leverkusenu nastoupil za národní tým naposledy na závěr skupiny mistrovství světa proti Mexiku. Reprezentační kariéru končí také obránce Tomáš Holeš. 33-letá opora pražské Slávie to oznámila na sociální síti Instagram. Za národní tým odehrál Holeš 43 zápasů. Kromě světového šampionátu nastoupil i na dvou mistrovstvích Evropy. Počasí. V noci budou teploty mezi 19 a 16 stupni, v údolích mohou klesnout ke 14. V sobotu očekávejte na jihu Čech jasno až skoro jasno, teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 34. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, biozátěž bude vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu, jezděte ale opatrně a v souvislosti se začátkem prázdnin a odjezdy na dovolenou počítejte na hlavních tazích se silnějším provozem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Krátce po páté posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. A i v této hodině nabídneme vydatnou porci zajímavé publicistiky a přidáme další písničky, které nestárnou. Průzračná voda a písčité břehy lákají ke koupání. V pískovně CEP 2 u Třeboně je ale vstup do vody zakázaný. Jednak kvůli těžbě písku a taky proto, že odtud vodárna bere pitnou vodu pro velkou část Třeboňska. Přesto tam lidé míří dál. Detaily už za chvíli. Tisíce kvetoucích růží, přednášky, tvůrčí dílny a koncerty zaplní Blatnou na Strakonicku. Začíná tam další ročník výstavy Růží Art Festival. Co při něm návštěvníci zažijí, si poslechneme v této hodině. A jaká bude hudba, chybět nebude folková skupina Brontosauri, také The Bangles. A právě teď přichází píseň Dívka Gloria zaspívat Pavel Bobek. Pěkné odpoledne, od mikrofonu přeje Radek Diviš.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: dívka Gloria na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. To vedro je opravdu obrovské. To jste mohli slyšet i potom, co místo Vítězslava Vávru jsem ohlásil Pavla Bobka. Nicméně správně byla verze a ladíte den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice. A vedle ve studiu už je připravena kolegyně Pavlína Fendeková s pátečním zpravodajským přehledem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Návrh nového územního plánu Českých Budějovic má za sebou první veřejné projednání. Na představení a následnou debatu přišli včera do Domu kultury Slávie přes 200 obyvatel. Část připomínek místních mířila přímo na konkrétní lokality. Na jednání přišel i obyvatel Vodní ulice Luboš Bartl. Přítomné architekty a zástupce radnice upozornil na podobu dopravního koridoru, který protíná jeho pozemek se dvěma vilami.
3: To jde středem našich domů. Tady chtějí zbourat, nechají tam teda zřejmě toalety a udělají tam opravdu cestu. A ještě tam mám teda zázemí zahraniční firmy.
2: Náměstek primátorky Lubomír Bureš z hnutí Naše Česko místním přislíbil, že se pokusí najít jinou trasu koridoru. Obyvatelé města mohou posílat připomínky k návrhu územního plánu do 10. července. Pořadatelé ruší víkendové jízdy parních vlaků na jihu Čech. Důvodem jsou vysoké teploty a riziko vzniku požárů. Informovala o tom mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. V sobotu a v neděli měly vyjet parní soupravy mezi Veselým nad Lužnicí a Jihlavou, Hornice Rekví a Táborem a mezi Táborem a Chotovinami. České dráhy plánují akci uspořádat v náhradním termínu. Začaly prázdniny a první lidé už míří na dovolenou do zahraničí. Jihočeští policisté až do sobotní půlnoci budou kontrolovat řidiče poblíž hraničních přechodů. Zaměřují se hlavně na doklady, jízdu pod vlivem návykových látek nebo povinnou výbavu. Hlídky budou kontrolovat mimo jiné nosiče jízdních kol nebo takzvané rakve na střechách. Pokračuje mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura.
4: Tak aby je měli řádně upevněné a upevněné i v tom správném směru jízdy, protože mnohdy vidíme, že třeba ty rakve jsou obrácené, tím pádem se zvyšuje odpor vzduchu a může dojít následně pádu na vozovku a třeba vzniku rizikových situací nebo dopravní nehody.
2: Festival Bystřička na úzkokolejce mezi Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí nabídne koncerty i doprovodný program. Pořadatelé ho připravili u příležitosti obnovení provozu na trati. Program začíná dnes na nádraží v Nové Bystřici, říká pořadatel Albert Fikáček.
5: V sobotu budou ve stanici Jindřichův Hradec koncerty, drážní hasiči, drezíny a spoustu dalšího programu. Večer se potom přesuneme do Hůrek, kde budou další koncerty.
2: A v neděli festival skončí ve stanici Kunža Klomy. Desítky lodí se dnes ráno vydali na třídenní etapový závod po Vltavě z Českých Budějovic do Prahy. Účastníci během maratonu překonají vzdálenost více než 180 kilometrů. Jak uvedl ředitel 43. ročníku závodu Petr Mojžíšek, večer dorazí na Orlík. Zítra pak budou pokračovat do slabského autokempu Ždáň.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Se začátkem letních prázdnin už dnes vyráží spousta rodin na dovolenou k moři. Policisté čekají silnější provoz hlavně u hraničních přechodů, jako třeba v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku. Právě tam dnes policejní hlídka kontrolovala řidiče osobních i obytných vozů. Zaměřila se především na kontrolu dokladů nebo alkohol za volantem.
1: Dobrý den, policie. Já vás požádám o prokázání totožnosti, takže ideálně si máte občanský průkaz.
2: Máme namířeno na Formuli 1 do Rakouska, do Spielbergu. Jedeme z Nového Boru, to jsou severní Čechy.
3: Jan Kluger vyrazil z Libereckého kraje na víkendovou dovolenou se svou ženou. Na cestu v obytném voze se pro jistotu vydali s předstihem.
2: My jsme jeli jakoby na dvakrát, my jsme vyjeli už včera a dneska jakoby pokračujeme, tak to máme třeba 200 a 300 kilometrů dohromady. No. Budeme tam do pondělí.
3: Kontrolu dokladů a dechovou zkoušku na česko-rakouských hranicích u Dolního Dvořiště podstoupil i Michal Chalupa z Týna nad Vltavou. Ten se vydal k moři s celou svou rodinou.
1: Na jeden nádech, jo? Tak prosím. Tak, tohle v pořádku, na ústek si odeberte.
4: Pojedeme do chorvatského Murteru, na Murterský ostrov, do jezera, ve svý podstatě ACI Marina jezera, kde máme loď a budeme 14 dní na lodi a pak týden s bydlíkem ve Slovinsku.
3: Na několik set kilometrů dlouhou cestu se podle svých slov připravil perfektně.
4: Pořádně se vyspat, pořádně to zbalit, děti přinesly jedničky a jsme spokojení, můžeme vyrazit.
3: Jeho čeští policisti budou řidiče kontrolovat až do sobotní půlnoci. Jak připomíná jeho český policejní mluvčí Milan Bajcura, hlídky budou řidiče mimo jiné upozorňovat na rizika spojená s jízdou pod vlivem alkoholu v zahraničí.
5: Aby nepodceňovali svou ostražitost a když se budou myslet, že zahraničí platí určitá možnost množství alkoholu, tak můžeme mít potom problémy jako Čech v zahraničí, že třeba by některé státní orgány na to nemohly nahlížet a mohly by to řidiče sankcionovat.
3: Pozor by si ale podle něho měli dát i řidiči, kteří na dovolenou vyrazí s nosičem kol. Kontrolovat budou i úložné prostory na střeše, tedy takzvané rakve.
5: Tak aby je měli řádně upevněné a upevněné i v tom správném směru jízdy, protože mnohdy vidíme, že třeba ty rakve jsou obrácené, tím pádem se zvyšuje odpor vzduchu a může dojít následně pádu na vozovku a třeba vzniku rizikových situací nebo dopravní nehody.
3: Hlídky v těchto dnech nekontrolují pouze hraniční přechody. Jak připomíná mluvčí Milan Bajcura, policisti vyrážejí častěji třeba na dálnice a silnice první třídy a zaměří se i na další časté prohřešky za volantem.
5: To budou nejenom řešeny dopravní policisty, ale i pořádkoví policisty, protože se chceme zaměřit jak na té hlavní tahy, tak pochopitelně i ve městech a výjezdech z měst, ale taky různé dopravní přestupky, které se lidé dopouštějí při řízení různých vozidel, ať se jedná o motorová či nemotorová vozidla.
3: Jihočeští policisti se ke kontrolám bezpečnosti řízení vrátí v posledním srpnovém týdnu, kdy se lidé nejčastěji vrací ze zahraniční dovolené. Z Dolního Dvořiště Michal Bělský, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Tisícovky růžových květů provoní nadcházející víkend historické centrum Blatné na Strakonicku. Letošní ročník výstavy růží Art Festival začne dnešní komentovanou prohlídkou floristických expozic od 21 hodin. O dalším programu se dnes v našem ranním vysílání bavila ředitelka kulturní plantáže Blatná Jana Jurčová s kolegyní Adélou Jirkalovou.
1: Hlavním symbolem letošní výstavy se stala pnoucí růže, Blatenská královna. Můžete ji představit?
2: Určitě. Blatenská královna je pnoucí růže, kterou vyšlechtil Jan Bém v roce 1934. Má obrovské dvoubarevné květy, které jsou ze spodní části tmavě sytě růžové a uvnitř pak světle růžové. Tvoří až 2,5 metru dlouhé mohutné výhony se 3 až 6 poupaty a kvete bohatě od jara až do podzimu. Je to nádherná růže, která se hodí k pnutí pergol nebo pro vysokokmeny.
1: Zájemci si prohlédnou růže například v kostele Na Nebevzetí Panny Marie. Kterých dalších míst ve městě se festival týká?
2: Týká se vlastně skoro celé Blatné, ale důležité je zmínit, že floristické expozice oživí místa, kam se veřejnost po většinu roku nedostane. Návštěvníci se budou moci podívat do farní zahrady, kostelního ambitu nebo do kobek v budově muzea a knihovny. Hlavní sobotní program pak bude probíhat v ulici Na Příkopech. A dalším místem, které stojí za zmínku, je rozárium Jana Béma, které se v sobotu slavnostně otevře a lidé se k němu dostanou po stezce Blatenských královen. Vlastně po celé Blatné pokvete hrozně moc růžových keřů.
1: Návštěvníci výstavy se můžou účastnit tvůrčích dílen nebo si poslechnout také hudebníky. Co z programu by si neměli nechat ujít?
2: Tak kromě sobotních tvůrčích dílen, kde si budou moci vyrobit například květinovou čelenku, růžové koření či květinový zápisník, by si určitě neměli nechat ujít taneční vystoupení nebo sérii odborných přednášek nejen o růžích, ale například o přírodních zahradách nebo o tajemství trvalkových záhonů. Dále v sobotu proběhne premiéra dokumentárního filmu Jan Bém, král růží. Jsou připravená divadelní představení pro nejmenší. Z hudebních vystoupení můžu zmínit například Sestrioli, Soul Sisters nebo koncert skladatele a klavíristy Václava Chalupského. Sobotní program vyvrcholí koncertem skupiny Vesna. V neděli pak budou k vidění floristické expozice, výstava Mezi řádky a lístky růží a návštěvníci se budou moci projít po růžových stezkách. Program je velmi rozsáhlý a věřím, že si každý najde to své.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: 17 hodin a 32 minut, 90ková píseň na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, Jennifer Rush a Tears in the Rain. Na první pohled vypadá jako přírodní koupaliště, doslova láká ke koupání, ale vstup do vody je tam zakázaný. Pískovna CEP 2 u Třeboně zásobuje vodárnu, která vyrábí pitnou vodu pro velkou část Třeboňska. Přesto tam lidé chodí dál plavat, venčit psy nebo rybařit.
1: Zdeněk Král ze společnosti Čevak odemyká závoru, která je na cestě podél pískovny CEP. Vedle ní vidím ceduly pozor dobývací prostor, zákaz koupání, nebezpečí úrazu. To není jediný důvod, proč by lidé neměli tady chodit do vody.
2: Když překročíme tady tu závoru, tak se dostaneme k milánské studni, která zásobuje úpravnu vody Hamr, kde vyrábíme pitnou vodu pro převážnou část Třeboňska.
1: Kolem jezdí cyklisti, někteří jsou i v plavkách.
2: Koupou se, berou sebou psy, lodičky, rybáři krmení pro ryby, všechny opalovací krémy a všechny repelenty a všechny látky se potom vyluhují do té vody v jezeře.
1: To není úplně představa vody, na kterou bych měla chuť.
2: Když si představíte, že se doma vykoupete ve vaně, přijdete zvenku, ze zahrady, jste špinaví, použijete šampon, mýdlo a tak dál a tak dál. A když pak vypouštíte tu vodu, tak na té vaně zůstane kolem dokola taková ta hnědošedá linka. Tak to jsou v podstatě všechny ty látky, které zůstávají v té vodě.
1: To, že je pískovna využívána i k rekreačním účelům, k čemuž není určená, tak staví před vodu hospodáře nové výzvy, protože ve vodě se nacházejí látky, které se tam dřív vlastně nedostaly.
2: Pro některé ty látky ještě do posud legislativy nejsou stanoveny meze, které nesmí překračovat.
1: Z pískovny CEP a úpravny vody Hamr bere pitnou vodu například městy Chlum u Třeboně. Znečišťování vody tady potom působí problémy, říká nezávislá starostka Jitka Bednářová.
3: Zatím se nám daří přes úpravnu vody tuto vodu upravovat tak, aby opravdu z kohoutků tekla kvalitní pitná voda. Nicméně rozbory, které už jsou dlouhodobé, tak ukazují, že skutečně koupání v CEPu má velký vliv.
1: Jsme na břehu pískovny a ta voda opravdu úplně láká. Je krásně průhledná, je vidět na dno.
2: Určitě, voda je jako vysoce průhledná. Stojíme tady v kořenech takové rozložité borovice a tady vedle nás jsou vidět jako vyležená a vyšlapaná místa. Vidíme plechovku od piva a papírky od sušenek. To znamená, místo je určitě hodně navštěvováno a před námi je vidět v písku to vyšlapané místo do nádrže.
1: Tím, že pískovna CEP 2 není určena k rekreačním účelům, také není v okolí žádné zařízení pro rekreanty jako veřejné záchody a podobně.
2: Na základě analýz víme, že v té surové vodě je zvýšené množství fosforu, o kterém si můžeme myslet, že vlastně pochází z moči.
1: A problémem jsou také auta. Za parkování v chráněné oblasti může policie udělit pokutu až 1500 korun. Koupání na zakázaných místech hlásí policie báňskému úřadu, který to řeší jako přestupek. Z Třeboňska Eva Marvanová, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte páteční den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice a zda se máme počasí na jihu Čech během noci o víkendu i po něm obávat nebo se těšit, se dozvíme právě teď.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás ale skutečně čeká, to už je otázka pro meteorologa Petra Fribauera. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno a beze strážek. Od jihozápadu k nám bude i nadále proudit tropický vzduch. Teploty budou vysoké, ty maxima budou vyšší než dnes, mezi 35 až 38 stupni Celsia, na horách kolem 33 stupňů Celsia. Noc bude poměrně teplá také. Minima se budou pohybovat mezi 19 až 16 stupni Celsia a v údolích se mohou pohybovat kolem 14 stupňů. Vítr bude zítra slabý, východních nebo jižních směrů do 4 metrů za sekundu a v noci a ráno může být i bez větří. A biopředpověď pro zítřek je na trojce vysoká zátěž vzhledem k vysokým teplotám.
0: Ta čísla jsou opravdu krutá. Jaká bude další červnová neděle?
2: V neděli nás ty teploty potrápí ještě více. Ty maxima se budou pohybovat kolem 38 stupňů Celsia a v těch nejnižších polohách v kraji se mohou vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Minima se budou pohybovat kolem 18 stupňů. V první polovině dne bude jasno, odpoledne oblačnosti začne přibývat a k večeru bude polojasno a místy se mohou vyskytovat potom přehánky i bouřky. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a v přehánkách nebo bouřkách přechodně zesílí.
0: Co nám přinese start příštího týdne?
2: Pondělí nás ovlivní rozpadající se studená fronta od západu. V první polovině dne bude polojasno, místy s přehánkami nebo s občasným deštěm. Odpoledne bude od západu oblačnosti i srážek přibývat a místy se navíc mohou tvořit bouřky, a to i silné. Minima se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia a maxima už se nám trošku ochladí, ale stále budou relativně teplé kolem 31 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, odpoledne mírný, převážně západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách opět přechodně zesílí.
0: A jaké počasí máme očekávat v úterý?
2: Úterý bude zataženo nebo skoro zataženo. Na většině území s deštěm nebo s přehánkami a místy se opět mohou tvořit bouřky a opět i silné. Minima kolem 19 stupňů Celsia a maxima kolem 29 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, severní směru do 4 metrů za sekundu a opět v bouřkách může zesílit.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: prázdninová píseň v podání americké zpěvačky Madony. Dnes se po celém Česku rozdávalo vysvědčení, nadcházející letní prázdniny jdou ruku v ruce s brigádami. Ty už nejsou zdaleka jen doménou mladých lidí, stále častěji se osvědčují jako flexibilní forma zapojení pro seniory. Téma brigád i se zaměřením na jihočeský region jsme detailně v našem vysílání dnes probírali s Ivem Sochovským, manažerem pobočky Manpower Group v Českých Budějovicích. Matěj Vodička se ho například zeptal, co všechno by měla zahrnovat brigádnická smlouva.
1: Uchazeč by měl vědět, jakou práci bude vykonávat, za jakou odměnu, v jakém rozsahu a na jak dlouho. Ve smlouvě by měla být jasně uvedena výše odměny, pracovní doba, způsob výplaty a také podmínky ukončení spolupráce. Nikdy není dobré nastoupit pouze na základě ústní dohody.
2: No a na co si dát pozor, pokud se jedná o práci zprostředkovanou přes nějakou agenturu? My jsme zmínili, že samozřejmě nejvíc těch pozic lze najít na nějakých portálech, ale jak rozlišit třeba opravdu takovou nabídku na nějakém portálu od nějaké agentury, která už může být třeba problematická?
1: V první řadě je dobré si ověřit, že jde o agenturu s platným povolením ke zprostředkování zaměstnání. To je krok číslo jedna. Uchazeč by měl přesně vědět, kdo je jeho zaměstnavatel, kdo mu bude vyplácet mzdu a na koho se obrátit v případě jakéhokoliv problému. Seriózní agentura nikdy nebude mít problém vám tyto informace sdělit a bude 100% transparentní.
2: To se vracíme zase zpátky k tomu, jak ošetřit nebo jak má vypadat správná smlouva. Proč se nevyplatí práce na černo? Na co by uchazeči o brigádu v tomto ohledu měli myslet? A jaké pokuty případně hrozí tomu zaměstnavateli, ale možná i tomu brigádníkovi, to se přiznám, že nevím.
1: Práce na černo může na první pohled vypadat lákavě hypoteticky, ale zaměstnanec přichází o základní právní ochranu. Nemá jistotu výplaty, není pojištění a v případě, nedej bože, úrazu může jít o velmi vážný problém. Pro zaměstnavatele, jak jste zmiňoval, navíc hrozí poměrně vysoké pokuty, které můžou jít až do milionových částek.
2: A hrozí nějaká pokuta třeba i tomu samotnému brigádníkovi? Pokud prostě přijme to, že jde na brigádu na černo, nechá se zaměstnat na černo, je spolu zodpovědný trochu vlastně za ten problém?
1: Pokutu dostane pouze zaměstnavatel. Ten brigádník jako takový tu pokutu nedostane, ale samozřejmě už to, že vědomě pracuje na černo, z logiky věci není úplně ideální situace.
2: Vy jste zmínil tu pokutu, jestli jsem dobře slyšel, až do 10 milionů korun?
1: V milionových částkách, přesně tak.
2: Tak to je docela dobrá motivace. Každopádně je ta nelegální práce u nás častým problémem?
1: Není to masový jev, ale samozřejmě stále existuje. Nejčastěji se to objevuje v odvětvích s vysokým podílem sezónních pracovníků, jako je gastronomie, stavebnictví nebo logistika. Právě proto je důležité trvat na té řádné smlouvě a jasně nastavených podmínkách.
3: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji. Ten kratičký sen.

0: Kratičký sen se mi kránu až zdál před probuzením a já...
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést. A František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál Vyprávěj. ČT2. Láska nebo zákon? Catherine Deneuvová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Až tisícové pokuty hrozí za koupání v některých pískovnách na Třeboňsku, jsou to totiž zdroje pitné vody. Oprava lávky nad výběhem vlků v Srní na Šumavě bude stát 2,5 milionu korun. Tenistka Vondroušová dál přemýšlí o odvolání proti čtyřletému zákazu činnosti. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 38 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Lidé v některých pískovnách na Třeboňsku porušují zákaz koupání, znečišťují tím zdroje pitné vody. Například pískovna CEP 2 zásobuje vodou Chlum u Třeboně. Za porušení zákazu koupání hrozí až tisícové pokuty.
4: Policisté na Suchdolsku provádějí v blízkosti pískoven kontroly.
5: Říká policejní mluvčí Věra Mžiková.
4: Za parkování v chráněné krajinné oblasti mohou řidičům uložit pokutu až do výše 1500 korun. Koupání v pískovnách je oznamováno jako přestupek příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.
5: Jak věc dál řeší báňský úřad, ví jeho mluvčí Jiří Frölich.
6: Ze zákona může báňský úřad fyzické osobě uložit sankci až do výše 15 000 korun.
5: Kromě pískovnice dva slouží jako zdroj pitné vody také pískovna Halámky. Bez zákazu se lidé mohou vykoupat například v pískovně Tušť. Střeboňská Eva Marvanová, Český rozhlas.
2: Správci Národního parku Šumava opravují lávku nad výběhem vlků v Srní. Smrkové nosné sloupy byly po zhruba 10 letech provozu schnilé. Lávka je kvůli tomu od loňského léta uzavřená. Její oprava teď přijde na 2,5 milionu korun, říká mluvčí parku Jan Dvořák.
7: Ty konstrukční prvky byly při té stavbě dělány ze smrku. Dnes tedy je nahrazujeme, jsou to ty podpěry a děláme je z modřínu. To znamená, že ta životnost by měla být o několik let delší. V těch podmínkách, které tady jsou, i to množství sněhu, které určitě má vliv třeba na ty spodní části konstrukce, tak se budeme bavit o nějakých 15, třeba 18 letech.
2: Ve výběhu je aktuálně 10 vlků. Správci chtějí lávku znovu zpřístupnit v polovině července. Maximální povolené ceny paliv o víkendu mírně stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín oproti dnešku zdraží o 4 haléře litr. Lidé za litr zaplatí až 40 korun a 46 haléřů. Za naftu si řidiči v Česku připlatí 18 haléřů litr, budou čerpací stanice prodávat maximálně za 36 korun a 40 haléřů. Ceny pohonných hmot chce stát regulovat do konce června. Jestli bude opatření pokračovat i v červenci, rozhodne vláda v pondělí.
8: Sport.
2: Tenistka Markéta Vondroušová dál zvažuje odvolání proti čtyřletému zákazu činnosti od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu. 26-letá hráčka dostala trest za to, že loni v prosinci neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Právník vítězky Wimbledonu z roku 2023 Jan Exner pro Český rozhlas uvedl, proč Vondroušové odvolání doporučí.
9: Protože je to jediná možnost, jakým způsobem ten verdikt zvrátit. A já si zároveň myslím, že existuje šance na to, aby buď trest nepřišel žádný, anebo aby aspoň ten zákaz činnosti nebyl tak dlouhý.
8: Počasí.
2: V noci budou teploty mezi 19 a 16 stupni, v údolích mohou klesnout na 14. V sobotu očekávejte na jihu Čech jasno až skoro jasno, teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 34. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, biozátěž opět vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody se vyšetřují na silnici 29 u Bernardic na Písecku, také na okraji Českého Krumlova v ulici U Kasáre. Na pozor na dálnici D3 u Tábora se pohybuje cyklista směrem na České Budějovice. Na Jindřichohradecku počítejte kvůli radouňské relíz uzavírkami silnic v okolí Nové Včelnice, Horní a Okrouhlé Radouně. Sledujte dopravní značení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut začínají vaše oblíbené melodie podvečera. Vy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky. A to na telefonním čísle 221 55 44 11. Zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice, jsme rádi, že posloucháte. Příjemný letní podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Vysílejte Český rozhlas České Budějovice a já mám na telefonu první dnešní volající a to je paní Věra. Příjemný podvečer.
1: Hezký podvečer přeji i vám, pane Radku, a prosila bych vás o hezkou písničku.
0: Tu jste vybrala.
1: Dneska má narozeniny Vašík Katky Hálové v Trhových Svinech. Je mu dneska 11 roků, jistě přines mamce hezké vysvědčení a tak mu přeji všechno nejlepší, hezké prázdniny a hodně štěstíčka, zdravíčka, ať dává na sebe pozor a přeje mu to teta Věra. Včera měl svátek váš kolega pan Ivan Mls, takže jemu přeji všechno nej. A v sobotu budou mít svátek Láďové, takže máme dva Ládi na Šumavě. Láďa Blků ve Dvorci na Šumavě a Ládík Blků v Libotyni na Šumavě. Takže oběma přeji všechno nej, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radost rodiny a přeje jim to teta Věra ze Čmelín. Chtěla bych moc pozdravit Ivanku ze Sousedovic a všechny moje kamarádky, všechny známé a hodné lidi. A vám taky pochopitelně. Mějte se hezky a děkuji vám za všechno.
0: Vy taky, děkujeme za zavolání. Posíláme krásnou písničku, kterou jste vybrala všem oslavencům a těm, o kterých jste mluvila. Léto je léto a Helena Vondráčková. Naslyšenou.
1: Děkuji.

škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

0: Páteční melodie podvečera, 18 hodin a 20 minut. Český rozhlas České Budějovice a já teď zdravím paní Ivanu. Příjemný podvečer.
1: Krásný podvečer, ale horký podvečer. Vám přeju a posílám písničku hlavně sama sobě, protože se mě líbí. Pozdravuju Renatku do Kájova a Věrku do Čmelín a Jarušku do Radomyšle. Všem zdraví, zdraví a holky, hlavně v chládku a někde u vody. To vám přeje kamarádka Ivana. Holky, a zdravím jinak všechny ostatní, co mě znají. Vám děkuju, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
0: Jedeme dál.
1: Jedeme dál.
0: Naslyšenou.

0: trénu Petr Janda. Jedeme dál a my jedeme také dál. A já teď přeji příjemný podvečer paní Marcele.
1: Dobrý podvečer, já přeju taky vám a vaší redakci a všem, co poslouchají. A hlavně bych chtěla poslat panu Janu Kopřivovi do Prachatic hezkou písničku, protože je Jan Kopřiva a vy máte redaktora Jana Kopřivu, takže je to tatínek se synem. A přeju jim hodně zdravíčka, štěstíčka, protože jsou oba dva úžasní a my jsme s mladším Janem natáčeli zvony tady na Prachaticku. My jsme tři obce, takže už máme natočený všechny tři zvony, takže za to moc děkuju. Takže si myslím, že si taky zaslouží tu písničku, protože každý poledne nám dělá velkou radost a vlastně známe tady celý okolí našeho český, takže za to taky velký dík. Takže já přeju všem krásný poslech a ať si pozvednou skleničku, dají si dobrou nějakou slivovičku nebo vínečko a k tomu je ta krásná písnička. Takže pohodový večer vám všem a ať se vám daří.
0: Děkujeme za zavolání.
1: Naschledanou.
0: Naslyšenou.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Už 35 let prázdniny začínají v Třeboni. Od 26. června do 6. července vystoupí na festivalu Okolo Třeboně divadlo Járy Cimrmana, Nezmaři, Asonance, Epidemie, Pavel Šporcl, Luboš Pospíšil, Ivo Jahelka, Bárka, velký narozeninový koncert Bárny a přátelé plný překvapení, nejspíš i pro nás. Festival Okolo Třeboně. okolotřeboně.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas České Budějovice.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, buďte srdečně pozdraveni na vaší oblíbené stanici na Českém rozhlase České Budějovice. Nastal čas pro příjemnou swingovou potažmo jazzovou náladu. Moje jméno je Jiří Kasel a na začátek jsem pro vás dnes vybral z českých swingových luhů a hájů nahrávku orchestru Karla Vlacha, skladby autorů Jaroslava Dřevikovského, od jehož narození letos v dubnu uplynulo 90 let, a Josefa Vobruby z roku 1963 s názvem Periskop.

Periskop podle optického zařízení, které umožňuje boční posun přijímaného světelného paprsku, dostala název skladba autorů potom renomovaných kapelníků Jaroslava Dřevikovského a Josefa Vobroby, kterou v roce 1963 natočil orchestr Karla Vlacha. Dave Pell, tento brooklynský rodák, patřil k hvězdám cool jazzu a jeho oktet byl především v 50. letech pojmem. Dave Pell miloval způsob hry na tenor saxofon Lestera Younga. Jeden jeho nástroj dokonce vlastnil a také na něj hrál. I když tenor saxofon byl hlavní jeho instrument, hrál Dave také na altku a bariton saxofon. Jako mladík prošel několika dobrými orchestry, avšak pak se přestěhoval do Kalifornie, kde hrál v kapele Boba Crosbyho, ale nakonec se na 8 roků zabydlel v populárním skvělém orchestru Lese Browna. Ještě v době, kdy hrál s Brownem, založil Dave Pell zmíněný oktet. Bylo to v roce 1953. Během let se v něm vystřídala taková esse jako Pepper Adams, Penny Carter, Mel Lewis nebo Marty Page. Mimo svůj oktet natáčel Dave Pell s Bennym Goodmanem, Jeanem Krupou nebo Shortym Rogersem a také natáčel s vokálními soubory. Teď mířím k pozoruhodnému vinylovému albu z roku 1963 nazvanému Jazz Voices in Video, tedy doslova jazzové hlasy ve videu. Z něj vám nejdříve pošleme prostřednictvím rozhlasových vln dvě skladby. Nejprve to bude Sing Along, zpívejte spolu.

Loic Young jako mladý, tento jazzový hit autora virtuózního klaviristy André Previna, který jej také s orchestrem dalšího skvělého pianisty Davida Rose na konci 50. let natočil, byl silněji zpět s televizní show legendárního tanečníka i zpěváka Freda Astera, zatímco skladba Sing Along, zpívejte, byla v první půlce 60. let znělkou velmi sledované zpěvácké show slavného kapelníka, sbormistra a producenta Mitcha Millera. Oboj natočila vokální skupina s orchestrem saxofonisty Davea Pella pro album Jazz Voices in Video, jazzové hlasy ve videu. Jak název jemně napovídá, koncept tohoto alba spočívá v jazzových aranžmách tehdejších populárních televizních znělek a témat, přičemž specifickým prvkem byly bezeslovné vokály, takzvané wordless vocals, doprovázené Pellovým orchestrem. Každá z 12 skladeb na desce odkazuje na televizní pořad spojený s hvězdou zábavy své doby, jako písnička This Could Be the Start of Something z televizní show Steve'a Allena, tedy slavného komika, herce, spisovatele, hudebníka a také skladatele a autora tohoto standardu, jehož zhodnotili interpretace Bobbyho Darina nebo Ellie Fitzgerald. Zde je však podání vokální skupiny a orchestru Davea Pella. This could be the start of something, to by mohl být něčeho začátek.

Dream along with me, I'm on my way to a star. Sni se mnou, jsem na cestě ke hvězdě. Tak to byla písnička autora Carla Sigmana, původně silně svázána se slavným zpěvákem mechového hlasu Perrym Comem a s jeho televizní show, neboť byla její znělkou. Jazzová vokální verze podle aranžma Boba Florence v podání vokálního souboru Dave Appella z roku 1963 působí i v současnosti svěže. Nyní ke smutnějšímu tématu. 15. června zemřel ve věku 91 let tichý obr jazzového piana, jak byl v jednom nekrologu pojmenován jeho Afričan Abdullah Ibrahim, kterého velký bojovník proti apartheidu a jeho africký prezident Nelson Mandela popsal jako národní ekvivalent Mozarta. Tento výjimečný hudebník se narodil v kapském městě jako Adolf Johannes Brandt. Začal se učit hrát na klavír v 7 letech a šel ve stopách své matky, která hrála na tento nástroj v místním kostele. V 15 letech vystupoval profesionálně pod přezdívkou Dollar Brandt. Koncem 50. let založil skupinu Jazz Epistles po boku později světoznámého trumpetisty Hugha Masekely a v lednu roku 1960 skupina nahrála první jazzové album čistě černošského jeho afrického jazzového souboru. Kvůli apartheidu Ibrahim uprchl ze země v roce 1962 a usadil se ve švýcarském Curychu. Právě zde se setkal s Dukem Ellingtonem, který tam byl v té době na turné. Ellington ho viděl hrát v jednom klubu a byl natolik ohromen, že dohlížel na novou nahrávku Dollara Branda, jenž v roce 1968 konvertoval k islámu a přijal nové jméno Abdullah Ibrahim. Pod nímž pořídil své nejslavnější nahrávky. Tvorba tohoto pianisty byla vždy propojena s hudbou afrického kontinentu, kterou odvážně mísil s vlivy jazzu a swingu, jako v jedné ze svých nejznámějších a nejlepších skladeb nazvané podle jeho afrického tance Marba Blue a Abdullah Ibrahim.

Maraba Blue to byla působivá balada věhlasného jeho afrického jazzového pianisty Abdullaha Ibrahima z roku 1997. I finální dnešní hudební vstup bude souviset s odchodem slavného jazzmana, v tomto případě amerického kytaristy Joe Negreho, který zemřel letošního 30. května necelé dva týdny před svými stými narozeninami. Bude to jeho oblíbená melodie ze vzdělávacího televizního seriálu Mr. Rogers, což je jméno jeho moderátora Freda Rogerse. It's a beautiful in the neighborhood, je to krásné v sousedství i s kytaristou Joem Negrim, jenž se v tom seriálu také objevil. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za zájem a poslech a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho dobrého. Buďte námi swingu, potažmo jazzu, nadále věrni.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rádio vašeho kraje.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele už je téměř 600. Do země vyráží na pomoc český záchranářský tým. Jihočeští policisté posílili hlídky při odjezdech řidičů na dovolenou do zahraničí. Desítky lodí se dnes ráno vydali po Vltavě z Českých Budějovic do Prahy. Třídenní etapový závod měří více než 180 kilometrů. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 38 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Zemětřesení, které ve středu zasáhlo Venezuelu, má zatím nejméně 589 obětí a téměř 3000 zraněných. Desítky tisíc lidí se pohřešují a čísla stále rostou. Do Venezuely míří mezinárodní pomoc z desítek zemí a svůj těžký záchranářský tým vysílá i Česko. Lidem ve Venezuele navíc pomáhají sbírky českých humanitárních organizací.
4: Lidé pátrají po svých blízkých. Americký geologický úřad USGS ale varuje, že konečné číslo obětí může dosáhnout i desítek tisíc. Záchranářům komplikují práci další otřesy a nedostatek techniky. Trosky tak na mnoha místech odklízejí sami obyvatelé. Pomoc do Venezuely posílají v desítky zemí a do postižené oblasti odlétá i český hasičský tým o 68 lidech. Sbírky vyhlásili Člověk v tísni, Charita i Adra. Americká vláda uvolnila v přepočtu přes 3 miliardy korun a dočasně zmírnila sankce, aby šly peníze na pomoc bez problémů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Jihočeští policisté až do sobotní půlnoci budou kontrolovat řidiče poblíž hraničních přechodů. Zaměřují se hlavně na doklady, jízdu pod vlivem návykových látek nebo povinnou výbavu. Hlídky budou kontrolovat mimo jiné nosiče jízdních kol nebo takzvané rakve na střechách, pokračuje mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura.
5: Tak aby je měli řádně upevněné a upevněné i v tom správném směru jízdy, protože mnohdy vidíme, že třeba ty rakve jsou obrácené, tím pádem se zvyšuje odpor vzduchu a může dojít následně pádu na vozovku a třeba vzniku rizikových situací nebo dopravní nehody.
3: Desítky lodí se dnes ráno vydali na třídenní etapový závod po Vltavě z Českých Budějovic do Prahy. Účastníci během maratonu překonají vzdálenost více než 180 kilometrů. Jak uvedl ředitel 43. ročníku závodu Petr Mojžíšek, večer dorazí účastníci na Orlík. Zítra pak budou pokračovat úsekem dlouhým 69 kilometrů do slabského autokempu Ždáň.
0: Počasí.
3: V noci klesnou teploty na 19 až 16 stupňů, v údolích až ke 14. V sobotu očekávejte na jihu Čech jasno až skoro jasno, teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 34. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehody se vyšetřují na silnici 29 u Bernardic na Písecku a na okraji Českého Krumlova v ulici U Kasáren. Pozor také na dálnici D3 u Plané nad Lužnicí na Táborsku. Ve směru na České Budějovice stojí porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, pamatujete si, jak jsme před časem rozebírali slovo pinožitce?
2: Pamatuju, nahlíželi jsme do etymologického slovníku.
1: No a vy jste si tehdy říkala, že najdete ještě nějaké slovo na pi, na p a měkké i. No a našla jste, dnes si ho rozebereme, protože to si taky často říkáváme, odkud to slovo je. Můžu ho říct já nebo ho řeknete vy?
2: Jen si ho užijte, já ho pak taky ráda řeknu.
1: Protože zas tak často si ten komfort říct takové slovo do vysílání nemůžu dovolit.
2: Opravdu, tak si pak řekneme proč.
1: Pitomí.
2: Pitomí, tak. A víte co, kdybychom byli v ruskojazyčném rozhlase, tak to slovo můžete říkat pořád.
1: To snad ani ne, prosím vás.
2: A zcela regulérně a já vám hned řeknu proč. Etymologicky vývojem významu toho slova šlo původně o to, že se tak označoval někdo, kdo byl krotký, vychovaný, pěstovaný, zkrátka někdo, kdo měl veškerou péči. A pozorováním zvířat, která byla chována v zajetí, se dospělo k tomu posunu významu. Původní tedy bylo odchovanec, někdo, kdo je opečováván. Ale ta zvířata v zajetí ztratila svoje běžné instinkty, jako že nebyla schopná bojovat o život, nebyla dost bystrá, ostražitá. Dokonce se v tom slovníku etymologickém uvádí, že tyto instinkty ztratila zvláště, když stučněla.
1: Takže když si to tak rozebereme, podle jednotlivých podvýznamů dá se říct, tak když se řekne pitomí, tak si představím, že je to někdo hloupý, kdo neumí myslet. Nebo
2: tak
1: nemá
2: se to dneska nejčastěji užívá, ano.
1: Možná ještě někdo, kdo není soudný.
2: Nebo hloupý, omezený, to se taky uvádí ve slovníku jako ty hanlivé významy. Kdo si, kdo je bezvýznamný, bezcenný, nebo něco, co je bezcenné.
1: Taky omámený, otupělý možná, já jsem z toho úplně pitomý, řeknu. Třeba z nějakého prášku, který si vezmu na bolest zad.
2: Vy možná, já bych řekla, kdybych byla muž, že jsem pitomej, protože...
1: No jasně, já jsem chtěl dodržet tu korektnost jazykovou vysílání.
2: Což je u těch slov s příznakem citovým potom poměrně legrační.
1: Tak jste mi povolila ještě to, co vůbec nemůžu říkat ve vysílání, ani nechci, protože jsme normotvorní, ale teď to řeknu, já jsem pitomej. No a pak taky o zvířeti se to dá říct. Ten pes je úplně pitomej.
2: No a dneska tím samozřejmě myslíme právě, že je trošku už zblblej, ale ten původní význam by byl ochočený. Právě díky tomu, že byl odchován v zajetí a je krotký, chová se jinak, nemá ty instinkty. Takže teď zpátky k té ruštině. V ruštině si to slovo původní význam stále zachovalo, takže nedávno jsem například měla v ruce cvičebnici ruského jazyka a tam byla fráze pitomec našeho fakultěta, jako absolvent naší fakulty.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem, probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí, nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a u paty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Vedra lámou teplotní rekordy, o víkendu může být až 41 stupňů. Český tým hasičů a záchranářů zítra odletí pomáhat do Venezuely. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Na třetině stanic v Česku dnes padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili 38,1 stupně. Ve středočeském kraji mají nové rekordy 4 stanice. Nejvyšší teplotu zaznamenala Tuháň na Mělnicku, a to 38 stupňů. Rekordy padly také v Poděbradech, Čáslavi a Hulicích. Vedra budou pokračovat i o víkendu. V sobotu může být ve středních Čechách až 39 stupňů. V neděli víme až 1,40. Začínají letní prázdniny a dovolené. Část lidí bude volno trávit splouváním řek. Námi oslovení provozovatelé kempů a půjčoven lodí si zatím sezónu pochvalují. Třeba Sázava od Vysočiny do Týnce nad Sázavou je dobře sjízdná, potvrzuje vedoucí instruktorka půjčovny Bisport Monika Nováková.
3: Tak v tuhle chvíli máme nesjízdný úsek Týnec Pikovice, ale na vyšších úsecích řeky ta sjízdnost je ještě relativně dobrá, jezdit se určitě dá. Všem vodákům bych doporučila opravdu jako plastové kánoje, vynechala bych nafukovací plavidla a hlavně teda rafty.
2: Na začátku sezóny upozorňuje finanční úřad na povinné odvody z prodeje hub, lesních plodů nebo přebytků ze zahrad. Podrobná pravidla zveřejnil na svém webu. Zásadní je 50-tisícový limit pro tuto formu přivýdělku, vysvětluje mluvčí finanční správy České republiky Patrik Madle.
4: Pro správné zdanění si musí každý nejprve posoudit, jestli se u něj jedná o činnost příležitostnou nebo nahodilou. Pokud ano a zároveň jeho celkové příjmy z takových činností za celý rok nepřesáhnou 50 tisíc korun, žádnou daň z nich nezaplatí.
2: Do zemětřesením zasažené Venezuely vyrazí český tým hasičů a záchranářů zítra dopoledne. Z letiště Václava Havla odletí armádní Airbus. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není jasné. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
5: Jádro týmu tvoří příslušníci hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin. A součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice policie České republiky.
2: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Zemřelo skoro 600 lidí a asi 3000 je zraněných. Dalších 50 tisíc lidí úřady pohřešují.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů, na horách bude kolem 16, sobota bude slunečná a velmi teplá, teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36. V nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D11 ve směru na Prahu leží u 12. kilometru větší předmět ve vozovce, na D1 u 267. kilometru ve směru na Ostravu se auto srazilo se Srnou. A v Bílovci v Jereminkově ulici havarovala dvě auta, na silnici vytekly provozní kapaliny. Na všech místech projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
6: Vítejte u dalšího dílu. My jsme se na vás moc těšili. Tady je Patrik Rozehnal.
7: A doktorka Kateřina Cajthamlová. Je to díky tomu, že jste nám poslali velkou spoustu dotazů na téma
6: vložky do bot, ty špatné, anebo možná poradit i s těmi dobrými.
7: Tak.
6: Když už jsme u těch vložek a nohou. Mami, děti se mi smějou, že mám velké nohy. Ale nemáš. Dej si boty do garáže a pojď obědvat.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. My se v tom dnešním dílu vracíme k vložkám do bot. Už jsme to před časem řešili, ale stále vás to trápí. Zůstalo mnoho dotazů a tak se jim budeme postupně věnovat. Než k tomu dojde, budeme si povídat o tom, že moderní vložky do bot přináší úlevu od bolesti i pohodlí při dlouhém stání. Kolik druhů vložek vlastně existuje? Na to se naše redaktorka Bára Kvapilová ptala fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Důvody, proč si lidé pořizují speciální vložky do bot, se různí a tak existuje i mnoho druhů nejrůznějších vložek pro nejrůznější účely. To, čemu bychom mohli říkat obecně zdravotní vložky do bot, bych rozdělil podle materiálu, ze kterého jsou vložky vyrobené, na vložky buď pěnové, gelové, korkové nebo kožené.
2: Které jsou nejobvyklejší?
1: Každý materiál má svoje výhody a nevýhody a je skvělé, že máme možnosti si dnes vybrat, co potřebujeme. Osobně se nejvíce setkávám s pěnovými vložkami do bot, které jsou lehké, dobře tvarovatelné, ale ne už tak vhodné třeba pro korekce délky končetin.
2: Prý jsou i písmenné kategorie šířky chodidel.
1: Ano, šířka chodidel se dá rozdělit na standardní šířku označenou písmenem G, užší označenou písmenem F, širší pod písmenem H a extra širokou pod označením K. Pokud by někdo chtěl tyto kategorie použít pro výběr bot bez předchozího vyzkoušení, úplně bych to nedoporučoval. Výrobci si často určují šířky bot podle svých norem a tak nezbývá, než si boty stejně osobně vyzkoušet.

0: plochy no hypotetě a fantazí po svém strýci.
1: Co říkáte tomu, že pánové si dávají do bot vložky, aby vypadaly vyšší, třeba o 3, o 4, o 5 cm?
2: No, řekl bych, že je vidět, že stále platí rčení, že pro krásu se musí trpět. Z pohledu zdraví bych však takové vložky doporučoval používat obezřetně.
1: Co veselého se komu stalo s vložkami do bot?
2: Když připravuju vložky na míru pro své klienty, zvnitřku bot vždy vysypávám nečistoty, zejména u dětí se stává, že i přes velké úsilí rodičů zůstává v botě pod původní vložkou značná část pískoviště, což bývá velké překvapení.
3: Vesele a zdravě.
4: Slyšeli jsme reportáž, chcete k tomu, paní doktorko, něco dodat?
5: No, vzhledem k tomu, že minule jsme povídali o těch typech vložek a povídali jsme, jak je správně vybrat, tak dnes bych se trošku věnovala té ploché noze, která dominuje tomu vlastně povídání.
4: Proč takže máme ty vložky?
5: Ano, takže ona je plochá noha, je to deformita, která vlastně vzniká v období růstu a je to vinou toho, že vazy, které jsou strašně četné v té klenbě nožní, se povolí a dochází k oploštění buď podélné klenby a pak dochází k tomu, že se vykloní naše patní kost. To znamená, že máme ty ploché nohy podélně ploché, to je ta nejčastější diagnóza. A pak jsou ploché nohy, ta příčná klenba, a to zase nejčastěji mají nositelky lodiček. Protože v tu chvíli, kdy chodí pořád po špičkách, tak ta klenba nohy, která je za prsty vlastně, to je ta příčná, tak ta se zhroutí a dojde k takzvanému vzniku toho palce vbočeného, který vlastně se snaží jako těm ostatním prstům a zbytku té klenby pomoci. Klinické projevy, pokud dojde ke snížení podélné klenby nožní, tak se projevují tím, že máme patu, která je vykloněná směrem ven. Další, co se děje, tak vlastně často ta chůze na plochých nohách je taková trošku kachní, tak tam už jsou potřeba ortopedické vlastně vložky.
4: A o vložkách bude řeč v našem pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Téma našeho dnešního pořadu nám opět připomene básničkou Posluchač Petr. My moc děkujeme.
1: Před očima mžitky skáčí z toho, jak mě v botách tlačí. Asi nemám správné vložky, když tak rýjí do pokožky.
0: Vracíme se dnes ve Vesele a zdravě k vložkám do bot, abyste zvolili ty správné a ty špatné třeba zahodili. Je to proto, že spousta otázek nám z předchozího dílu takto věnovanému zbylo a my se chceme ještě věnovat vašim otázkám. Za malou chvíli, než na to dojde, tak bych rád vyspovídal doktorku Kateřinu Cajtamlovou k tomuto tématu dnes.
2: Ano.
0: Jak vlastně ty vložky do bot fungují? Oni mají něco jako přizvednout nebo zabránit nějakým otlakům, něco stimulovat?
2: Ano, báječná otázka. Zaprvé se velmi přikláním k tomu, co říkal pan doktor na začátku, čili je potřeba udělat nejprve vyšetření plantogramem anebo podoskopem, to znamená zjistit, jak fakt chodíme. A vlastně je vidět, kde ta noha tlačí na tu podložku víc, než by měla. A v tu chvíli ta vložka ji odlehčuje, protože ten problém s plochou nohou není jenom problém chodidla, jak by se zdálo, nebo prstů, ale protože ta šlapka naše je nosná část celého těla, tak se to velmi brzy začne projevovat výš. A nejčastěji kolenní kloub, kyčelní kloub, postavení pánve, postavení dokonce celé páteře.
0: Prostě to, jak chodíme kývavě, šmajdáme, někdy ano. Máme špatné otlaky, může to mít vliv třeba i na orgány, protože jenom čínská medicína pracuje s tím, že na chodidlech je spousta vodů.
2: No jasně, no to víte, že
0: jako,
2: jo.
0: Že když budeme chodit třeba vykloněni nějak na stranu s těmi šlapkami, no, tak budeme mít třeba problém, já nevím, s játry nebo ze srdce.
2: No, spíš budeme mít problém s pánevními orgány, to ano. Znamená, může ta pánev poklesat, může dojít ke změnám vlastně inervace vinou toho, že ta páteř se vlastně jakoby zakloní, udělá skoliózus, prostě skřiví se a zmáčkne kořeny některých nervů, které jdou do vnitřního prostředí. To znamená, může to působit zácpu, změny peristaltiky střeva, může to změnit funkci třeba pánevních orgánů.
0: No a znamená, může to tedy mít i vliv na to, že třeba dámské a pánské vložky budou vypadat trochu jinak?
2: To ne. To ne. Naštěstí ne. Tady vložky jsou teda bez nějakého specifika sexuálního. Ano, on teda, promiňte mi, ani prsa, ani penis tolik neváží, aby to muselo změnit.
0: No ne, vy jste říkala, že to může mít vliv na oblast pánevního dna, tam každý ano, máme něco jiného, že?
2: To je sice pravda, ale to držení, to pánevní dno dělá stejně. Ta hmotnost těch orgánů není tak rozhodující.
0: Jinak se zeptám, bude se lišit výběr dobrých vložek u dětí a u dospělých?
2: To určitě ano, protože jsme povídali, že vlastně zhruba od 2 let už je vidět, že tam je plochonoží a v tomto okamžiku se nedávají úplně vložky, ale nejdřív se dělá cvičení. Plus se musí zkontrolovat botičky, protože řada dětských botiček má už tu vložku integrovanou, to jsou ty takzvané ortopedické, to znamená...
0: A je to dobře?
2: No, právě, pokud to povolí ortoped, tak ano. Ale u dítěte s plochonožím, kde vlastně rodič jako nepřemýšlí o tom, jak ty boty, kde ty boty, tak může dojít k problému. Já bych tady doporučovala, jakmile to dítě začne šmajdat, tak se poradit nejprve s pediatrem, protože celé držení těla těch dětí, zejména ve chvíli, kdy už chodí, proto se to projevuje.
0: Rozhoduje o tom, co bude v dospělosti.
2: Rozhoduje o tom, jak bude páté, jak bude držení těla, jaký bude i třeba sebevědomí a jaký bude styl chůze, ať dlouho nám vydrží ty klouby. Hmm. Ať už kotníky, ať už kyčle, ať už kolena. To znamená, je to strašně důležité podchytit to včas.
0: Myslíte si, že jsou lidé i dospělí, kteří nosí třeba vložky do bot zbytečně?
2: No, ono totiž, když byste nosil vložky do bot zbytečně, tak vás leccos začne bolet. Jo, začne vás bolet hlava. Jedna z věcí, pokud mám tu klenbu v pořádku, to znamená ty všechny vazy a svaly mi fungují dobře, tak ta noha funguje dynamicky. Kdykoliv já tam dám nějakou oporu, ono to je trošku jako sádra, to znamená, že to jako uleví těm částem, které by jinak byly propadlé a tlačily by příliš, ale ono to zároveň jako neposiluje tu svalovou hmotu.
0: Takže preventivně to nepůsobí?
2: Nepůsobí, tam je důležité, důležité, pokud chceme něco dělat preventivně, zásadně cvičení.
0: Už za chvíli se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou budeme věnovat vašim dotazům na to dnešní téma. Řešíme vložky do bot.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Po písničce se vracíme do studia pořadu Veselé a zdravě za doktorkou Kateřinou Cejdamovou a teď i za vámi a vašimi dotazy.
1: Dobrý den, paní Jana z Plzně. Chtěla jsem se zeptat, jestli paní doktorka neví, když mám lymfatické otoky, plochou nohu a potřeba bych ušít boty. Můžu normálně jako ve zdravotních potřebách a nějakých jako jsou boty, jako už i v obě dvě stejný. Jelikož mám tu levou nohu jako širší, i dole ty otoky, tak se do těch bot nevejdu. A potom je to přes léto, je to ještě horší, ty lymfatické otoky kolem jako dokola, kolem kotníků a dole. A ta bych potřebovala ty boty ušít. A tady nikde v Plzni jako není žádný obuvník, který by ty boty ušil. A říkají, že pouze vložky do bot. Ale když ty boty nemám, tak nemůžu ty vložky chtít. Já bych potřebovala ty vložky ušít na každou tu nohu jako jinak, aby se mi dobře chodilo. A potom, když ty nohy otékají, tak jednou je to ta levá, s tou levou se pak nemůžu nikde obout ani do těch šněrovacích bot.
2: Tohle je každá rada drahá. Většinou ortopedická obuv, která se dělá na míru, je obuv, která je doporučená přímo tím ortopedem, který člověka má v péči. A já se domnívám, že existuje možná možnost ve zdravotnických potřebách sehnat ty boty, které mají tu velikost K, protože ta velikost, která je dostupná v normálním obchodě, je do H, ale pokud by to bylo to K, tak tam už se ty vložky dají dát a obecně boty, které se přizpůsobují svou velikostí, jsou ty, které mají takový ten suchý zip, to znamená, že já tu botu můžu rozšířit nebo ji můžu jako stáhnout. Jsou to boty často, které jsou sportovní a jsou z tkaniny, nikoli z kůže a tyhle ty bych jako to přechodné řešení teda velmi doporučovala.
0: Své dotazy jste nejenom volali na záznamník, ale psali i přes stránky veseleazdravie.cz.
2: Paní Pavla se ptá, ráda bych se zeptala, jaké koupit vložky do kopaček pro 12-letého syna. Často ho po zápasech bolí paty a celkově nohy, někdy má puchýře na malíčkách. Prosím pěkně, paní Pavlo, vemte syna k ortopedovi. Vzhledem k tomu, že synovi je 12, má před sebou exponenciální fázi růstu, to znamená tu, kdy ty děti rostou až o 10 cm za rok. A tam je strašně důležité, aby ty vložky byly naprosto perfektně sedící. A ten ortoped může udělat vyšetření a může i doporučit individuálně udělané vložky. Takže zejména, protože fotbal je strašně náročný sport, kde se hodně běhá a já předpokládám, že když má kopačky, hraje fotbal, tak doporučuji opravdu k ortopedovi.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i dalším, kteří nechali vzkaz na našem záznamníku nebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde se můžete věnovat zdravotnické tématice.
3: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Posloucháte stále Veselé a zdravě. Připomínám, že se obracíte na nás s mnoha dotazy a často i po skončení pořadu na nějaké téma. Stalo se tak i u vložek do bod, proto se k ním vracíme v této chvíli a odpovídáme na další dotazy. Ty telefonní.
1: Dobrý den, tady Vajdíková. Je mě 82 let. Mám problém s nohama. Prostě ve spod jako to mám tak, jak kdybych měla desky. A bolí mě ty nohy ke kotníkům. Na levé noze prsty prostě jako těžko ohnu. Mám teda cukrovku, užívám glykalazín, folgin, glukopán. A to prostě ty nohy mě nějak neslouží. Chodím, jak kdybych měla desky na spod. Hlavně na té levé straně, ale nemám jich opuchlé. Prosila bych vás, co s tím teda mám dělat?
2: Tak tadyhle to zní jako typický vlastně komplikující faktor cukrovky a je to takzvaná polyneuropatie. Paní říká, že cítí, jako by měla desky na nohách. Polyneuropatie znamená, že onemocní nervy dolních končetin, mění se vlastně citlivost těch nohou a tohle to teda zase bez porady s ortopédem samotné vložky nemusí úplně řešit. Mohlo by to řešit lepší léčení cukrovky vzhledem těch prášků, co paní říkala, slyšela jsem tam glukofáž, takže je možné, možná, že by paní potřebovala stabilizovat víc hladinu inzulínu, případně brát vitamíny skupiny B na regeneraci těch nervů. Čili to není úplně o vložkách, pokud vložky, tak opravdu až po poradě s ortopedem a spíš pěnové.
0: Další dotaz přes stránky Veselé a zdravě, CZ dorazil.
2: Paní Valerie se ptá velmi stručně, jestli existují ortopedické vložky na patní ostruhy, takže existují, ale nejsou to celé vložky, ale je to vlastně taková jako vložka do bot, která zabraňuje tomu, aby ta ostruha se dotýkala spodku. To znamená, že je to vlastně takový oblouček, který
0: takový
2: se...
0: jako kruh, jak na plavání?
2: Ano, něco jako kroužek, který se vkládá. Někdy to mají, měli by to mít ve zdravotnických potřebách a mohou to mít tam i ve formě vložky, na které už to je udělané.
0: Vykroužený otvorek.
2: Čili zeptat se ve zdravotnických potřebách.
0: Dejme prostor dalšímu telefonátu.
3: Dobrý den, já mám vnuka, který nosí botičky takový s tou tenionkou podrázkou, říkají, že to strašně zdraví, protože když chodí po nějakých kamínkách, tak znova se mu dobře tvaruje, že je to v pořádku. Myslíte si, že je to opravdu v pořádku, že ty děti tady tyto boty mají nosit? Děkuji vám, nashledanou.
2: V dnešní době je moderní takzvané bosonohé chození, což se chodí právě v takových těch tenoučkých botičkách, které mají tu pevnou část, nebo ona není pevná, ona je spíš gumová, aby se neporanili. No, pokud je to človíček, který nemá problém s páteří, konkrétně se skoliózou, tak je to ideální trénink, protože my jsme původně bosonozí. To, že nosíme nějaké boty, tak to vlastně tu klenbu spíš zhoršuje. Čili určitě, pokud od malička se chodí, ať už na boso, říká se, že pro rehabilitaci svalů a vazů v oblasti toho chodidla je dobré chodit třeba po trávě na boso. Tam je jediný problém, pokud takhle chodím v těchto botách po pevném povrchu, zejména teda po asfaltu, tak to úplně tak jako není ono. Ta stimulace je lepší, když chodím po površích nerovných, čili třeba říkávalo se chodit po kamíncích v potoce nebo chodit po nějaké trávě a podobně. Takže určitě ano.
0: Další dotazy ještě zbývají a odpovíme na ně velmi rádi po písničce, která je nachystána.
4: Veselé a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Spíš.

0: Jste s námi v pořadu Veselé a zdravě, je tu hlavně doktorka Kateřina Cajdamlová a připomínám téma, které dnes posloucháte a my jsme ho do vysílání zvolili na základě vašich přání a žádostí, protože dotazů bylo hodně, vložky do bot. Ptáte se, tady je další dotaz telefonní.
1: Dobrý den, jmenuji se Marie, jsem ze Zlína a mám takový dotaz na paní doktorku. V různých časopisech a novinách se objevují inzeráty, nedávno to bylo v Metru, vložky od profesora Kaneka, které mají nějaké magnety přímo v těch vložkách a tvrdí, že 5 feritových biomagnetů zlepší naše zdraví, krevní oběh, klouby, všechny možné stimuly, samogeneraci tkání a tak dále a tak dále. Máme vůbec my v Česku nějaké informace o těchto výrobcích a doporučila byste to?
2: Kdykoliv chceme ověřit nějakou věc takovéhohle typu nebo třeba různé kouzelné preparáty na hubnutí a podobně, tak doporučuji stránky www.sukl.cz anebo www.szu.cz. Sukl je Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten se týká víc těch preparátů, které užíváme vnitřně, a Státní zdravotní ústav je právě i pro tyhle ty kouzelné věci. Já bych doporučila, pokud byste měla zájem, protože tam je otázka, jestli opravdu jako jsou magnetické, to bych jako zkusila s něčím, jestli to něco přitahuje.
0: Paní je spíš zvažuje se vůbec pořídit, asi nemáme to zkontrolovala.
2: No, to zjistíte, jestli něco je magnetické.
0: No to jo, ale musíte je mít doma, paní, jestli je třeba chce zvažuje objednat.
2: No tak si k tomu přidám, jo takhle, objednat. No tak prosím, po internetu bych to nekupovala, ale my máme 30 dní, ovšem ne všichni internetoví prodejci dodržují český zákon, jo, takže my máme normálně 30 dní na vrácení, takže když to domů přijde, zkusila bych k tomu přiložit nějaký kovový předmět, jestli to teda magnetuje nebo ne. Jináč ta věc, která funguje, tak je určitá akupunktura, kterou dělá nějaký člověk, který to vystudoval, anebo nějaké formy vlastně čínské medicíny, ale je to vždycky renomovaný člověk a je dobré, když má nějaký certifikát. Takže ten vám i poradí, protože se může stát, že vy si budete něco stimulovat vložkou a bude vám hůř než líp. Jo? Takže pokud má něco účinek, může to mít bohužel i vedlejší.
0: Ptali jste se dál, paní doktorka má přichystán dotaz z našich stránek internetový?
2: Ano, pan Radim píše, že má čitelné nohy, píše, že má do O, jenom jsem chtěla říct, ty ploché bývají častěji do X, taky jsou čitelné. A poslední dobou cítí, jak špatně nás šlapuje a nohy ho bolí i při kratším chození. Ano, on si zatěžuje víc tu vnější klenbu. V okamžiku, kdy ty nohy jsou do O, tak vlastně stojí víc na té vnější klenbě, někde se takhle projevují vlastně poruchy v oblasti třeba kolenního kloubu. Takže já bych doporučovala, než on píše, že se snaží naslapovat lépe, ale tím je bolest silnější, uvažuje o vložkách do bot, já bych nejdřív nechala vyšetřit kolenní klouby a zašla bych za ortopédem a zeptala bych se, jestli je v mém věku vhodné a jakými vložkami korigovat, ale ta korekce je potřeba dělat velmi pomalu. A spíš tady asi budou nějaké spíš ty měkčí vložky, které by pomohly odfiltrovat tu přílišnou zátěž na té vnější klenbě.
0: Ještě nějaký dotaz?
2: Ano, ještě pan Jan, ten se ptá, mohl by mi někdo vysvětlit vložky do bot, proč a kdy je potřebuju? V minulosti jsem se nikdy neobtěžoval vyměňovat vložky do bot za nějaké specifické, vždycky jsem používal ty, co byly, vyměnil je, když se opotřebovali. Ano, toto je správný postup, to znamená v okamžiku, kdy nemáme problém, tak je zbytečné ho řešit. Už jsme tady na začátku říkali, že preventivně nic takového nefunguje, a říká, že vlastně to poskytuje lepší odpružení podporu pro nohu, to se týká pouze o sportovní obuvi a ty vložky, které mají být odpružovací, tak musí být měkké, nesmějí být pevné, tvrdé. Tady jenom doporučuju, že pokud ho bolí nohy na dlouhých turách, jak píše, a spíš vepředu než na patě, ale nakonec obojí, vždycky si myslel, že je to normální součástí turistiky. Ano, je to normální součástí turistiky. A tady bych normálně spoléhala jenom na běžné měkké vložky do sportovních bot, které už tam dává ten, kdo je vyrábí. Čili asi má nohy v pořádku, nosí boty Kintargy, protože to byly jediné, které mu v obchodě seděly na širší nohu. A myslím si, že děláte všechno správně, pane Jane.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Závěrečné povídání v pořadu Vesele a zdravě shrne to dnešní téma vložky do bot, na co tedy hledět, čeho si všímat, případně možná říci, jaké jsou nejčastější chyby, které paní doktorko Cajdamlová děláme, když si vložky vybíráme.
1: Nejčastější chybou je, že si vybereme příliš tvrdé vložky a potom nás vlastně ta vložka jako kdyby nese, to je jak ta sádra, a může nám nějakým způsobem změnit držení těla. Další, co za chybu velmi často slyším, že lidé dělají, že bez porady se svým lékařem, který by zkontroloval páteř, začnou chodit to bosonožství a pak je začne páteř bolet. Protože v okamžiku, kdy vlastně začneme chodit jiným způsobem, což s tou bosou nohou chodíme jinak, no tak zatěžujeme jiné části páteře než předtím.
0: Je to tak, že už jsme si, vy jste říkala, v dětství zvykli na určitý typ chůze, že už se jako nepředěláme v té dospělosti takhle?
1: Jako předěláme, ale někdy to dost bolí, takže bych doporučovala to bosonožství zkoušet vždycky přidávat třeba
0: chvíli.
1: Jako každý den třeba půl hodiny a pak zase po týdnu třeba to prodloužit na 3/4 hodiny a koukat, jestli se nám nerozjede u bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti kyčlí nebo kolen.
0: Jak poznáme, že jsme zralí na vložky do bot?
1: No tak většinou víme, že máme buď teda nějakou ortopedickou vadu, nebo nás začne bolet páteř, nebo se nám začne dělat skolióza, nebo prostě doktor řekne, hele, pravděpodobně začíná plochonoží, protože si všimne toho vbočeného palce. To znamená, buď si toho můžeme všimnout my sami, a to je nějaká bolest, nebo nějaká změna držení těla, jedno rameno výš, nebo šikmá pánev podobně, nebo začne bolet nějaké koleno. Nejčastěji to bývá po úrazech. To znamená, pokud máme zlomeninu té dolní části, tak může docházet k tomu, že potom potřebujeme třeba na přechodnou dobu na jednu stranu, třeba na tu bývalou zlomenou nohu, nějaké odlehčení a tu vložku.
0: Ale vždycky k lékaři a poradí vám, co a jak a jaké vložky jsou ty nejlepší.
1: Ano.
0: Vrátit se k tématu můžete i na našem webu veseleazdravie.cz, najdete nás a můžete být i fanoušky našeho pořadu na Facebooku, na stránce Vesele a zdravě, a ve vysílání jsme každý pátek v tomto čase, tak se na vás zase za týden těšíme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Děkuji moc.
1: Já taky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona na září. Hasiči prohledávají spáleniště po požáru střechy hotelu v centru Prahy. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona a zabývat se s ním bude až po prázdninách. České televizi to dnes řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon má zrušit televizní a rozhlasové poplatky a financování veřejnoprávních médií převést pod státní rozpočet. To silně kritizuje opozice. Podle Šťastného lze proto očekávat, že její projednávání zdrží prosazování jiných zákonů.
3: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
2: Vláda chce zákon schválit do konce roku. Platit by tak mohl už od 1. ledna 2027. Hasiči už uhasili požár střešní terasy hotelu v Pražské ulici Hybernská. Teď prohledávají spáleniště kvůli případným skrytým ohniskům. Českému rozhlasu to řekl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Při požáru podle něj nikdo nebyl zraněný. Terasa začala hořet před 6. hodinou odpoledne. Hasiči vyhlásili 3. stupeň poplachu. Tež už většina jednotek z místa odjela. Zůstává tam ale autobus, ve kterém se kvůli vysokým teplotám ochlazují evakuovaní lidé. Pomoc nabídl i Červený kříž, který před hotelem rozdává pitnou vodu a jídlo. Plzeň spustila kampaň Na kole bezpečně. Důvodem je nárůst cyklistů ve městě, a to i díky nové službě sdílených elektrokol. Kampaň je zaměřená především na mladé cyklisty. Připomíná například důležitost helmy. Náměstek plzeňského primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar ze starostů k hlavním bodům kampaně dodává.
4: Názornými nápisy a vzkazy i ilustracemi upozorňujeme, že kdo jede na kole, nesmí pít alkohol, není dovolena jízda na kole po chodnicích a po přechodech pro chodce, že je důležité mít na kole základní výbavu, odrazky a v noci i přední a zadní světlo.
2: Lidé v některých pískovnách na Třeboňsku porušují zákaz koupání. Znečišťují tím zdroje pitné vody. Například pískovna CEP 2 zásobuje vodou Chlum u Třeboně. Za porušení zákazu koupání hrozí až tisícové pokuty.
5: Policisté na Suchdolsku provádějí v blízkosti pískoven kontroly.
6: Říká policejní mluvčí Věra Mžiková.
5: Za parkování v chráněné krajinné oblasti mohou řidičům uložit pokutu až do výše 1500 korun. Koupání v pískovnách je oznamováno jako přestupek příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.
6: Jak věc dál řeší báňský úřad, ví jeho mluvčí Jiří Frölich.
7: Ze zákona může báňský úřad fyzické osobě uložit sankci až do výše 15 000 korun.
6: Kromě pískovny CEP 2 slouží jako zdroj pitné vody také pískovna Halámky. Bez zákazu se lidé mohou vykoupat například v pískovně Tušť. Střeboňská Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Před námi je jasná noc, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů, na horách bude kolem 16, sobota bude slunečná a velmi teplá. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36. V nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 ve směru na Brno se tvoří kolona mezi 80. a 84. kilometrem. U kilometru 168 blokuje nehoda dvou aut levý pruh. U Lhoty na Praze východ se srazilo auto s motocyklem, na D3 pak u 89. kilometru ve směru na České Budějovice stojí porouchané auto na odstavné krajnici. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: dnešním country oslavníku se podruhé a naposled vrátím ke skupinám, které se na naší scéně objevily v roce, kdy se narodili letošní padesátníci a padesátnice. V úvodu to byla ještě nedávno aktivní hradecká dělová koule. S vyznáním Františka Špágr Špačka sedím za volantem rád, zatímco náčelník dělové koule Karel Charlie Drtina prozradí, že v Texasu je ode všeho kousek.
1: V Texasu je ode všeho kousek.

Písničkou Vítr zpíval rád z dílny excelentního baladyka Toma T. Halla se připomněli další padesátníci. Kutnorští brzdaři se solovým Zdeňkem Leberou. I dnes vás pochopitelně zavedu mezi zámořské novinky. I když to zase nějak velká novinka není. Objevila se v diskografii Williho Nelsona už v roce 1994 pod názvem 6 hodin v Pendrenails. Před měsícem vyšla pod jiným názvem Fredici a otevírá jí konstatování: nic se nezměnilo, všechno je při starém.

Karel Charlie Detina, který stál v roce 72 u kolébky dělové koule, a klasické kalifornský blues Jimmyho Rogerse. A zase na chvíli za kutnohorskými brzdaři. Ti vám teď nabídnou bluegrazovou klasiku bratrů Stanleyových If That's The Way You Feel s českým textem Veroniky Lebedové Podzim.

Klasika z dílny Williho Nelsona je po Mejdanu The Party's Over, kterou s ním naspíval v roce 1994 Curtis Potter. Dlouholetý kormidelní kluků z údolí Brazos, western swingového velikána Henka Thompsona, který v roce 61 přivedl do hitparády renovovanou verzi Oklahomský hor Jacka Guthrieho.

Skladatel, pianista a v tomto případě i zpěvák Jaroslav Ulíř a jeho Severní vítr, protkaný zřetelnou atmosférou country. O 7 let později, tedy v roce 88, se k ní vrátil v přiznání: mám nejhoršího koně.

Písničkou Je cizí se připomněli další letošní padesátníci, trapeři z Rakovníka Vítězslava Vondráška, a hned po nich se hlásí o slovo opět Willie Nelson s dokonale swingujícím Curtisem Pottem a prosbou Nech mě být, ať si můžu zaswingovat.

klasika Johnnyho Cashe I Still Miss Someone v živé nahrávce rakovnických traperů, kteří se sice někdy kolem roku 1984 rozešli, ale tu a tam si stále ještě rádi zahrají. A naposled do alba z roku 1994, které se původně jmenovalo Six Days at Pendernails, ale čerstvě se vrací pod názvem Willie Nelson s mimořádným hostem Curtisem Potterem.

Poslední ze skupin, které letos stále aktivně oslavují 50. výročí vzniku, jsou Holátka, Standy, Michigan a Horníčka ze Šumperka. Nabídli vám jedničku Johna Michaela Montgomeryho Výprodej chlapů a přidají dokonale zvládnutý Další den ze zpěvníku Dona Williamse.

0: Díky všem, kteří jste si se mnou zaspomínali na skupiny, které přišly na scénu naší Country před půl stoletím, a příjemný zbytek večera se zprávou Dělové koule odjíždím do Kalifornie. Tak dobrou noc.
1: Mami.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
3: Sněmovna finálně schválila změnu pravidel zaměstnávání státních zaměstnanců. S příchodem tropických dnů výrazně přibývá výjezdů záchranářů. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Zaměstnávání státních úředníků by se mělo víc přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Počítá s tím novela, kterou odpoledne schválila sněmovna. Snažší by nově mělo být třeba propouštění úředníků. Třetí čtení dnes koalice kvůli dlouhým opozičním projevům předčasně ukončila zařazením pevného hlasování.
4: O novele, která se má dotknout zhruba 70 tisíc úředníků, jednali poslanci skoro půl roku. Změny přibližuje za předkladatele Zuzana Ožanová z Hnutí ANO.
5: Přinese to zrychlení pracovně právních procesů. Prostě i státní zaměstnanci ve většině věcí pojedou podle zákoníku práce, tak jako každý jiný občan.
4: Skončit má třeba takzvaný bazén, tedy tříměsíční doba, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by měli odcházet rovnou. Normu kritizují samotní úředníci i opozice. Podle Karla Dvořáka z Hnutí STAN povede k politizaci státní správy.
6: Bude mnohem jednodušší se nějakého státního úředníka zbavit, a to až na úroveň referentů.
4: Novela teď zamíří k posouzení do Senátu. Platit má od listopadu. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Jihočeští záchranáři mají kvůli horku až o třetinu víc výjezdů. Nejčastěji ošetřují lidi po kolapsu z vedra nebo v mdlobách. V červnu zasahovali také u 4 případů ušknutí hadem. 3x šlo o děti, nikdo ale nebyl ve vážném stavu. Záchranáři připomínají, že většině potíží z horka se dá předejít. Lidé mají dost pít, vyhýbat se přímému slunci a dávat pozor hlavně na děti, seniory a chronicky nemocné. Další doporučení přidá mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
7: Fungují jednoduchá opatření, dostatečný pitný režim, omezení fyzické zátěže přes poledne, ochrana před sluncem a udržování chladu v domácnosti. Při podezření na závažné přehřátí, poruchu vědomí nebo kolaps volejte 155.
3: Nová turbookružní křižovatka u sídliště Kunratická v Liberci bude kompletně hotová 30. června. Jde o teprve druhý turbokruhový objezd v libereckém kraji. První je v Jestřebí na Českolipsku. Řidiči si ještě před vjezdem musí vybrat směr, kterým chtějí jet. V křižovatce už nepůjde přejet z pruhu do pruhu, což by mělo zrychlit její průjezd. Na kruhovém objezdu přibylo i čtvrté rameno k napojení nového sídliště Kunratická. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta stavbaři na křižovatce dokončují práce.
8: To je od Jablonce, když se jede, tak ten prostřední pruh, který umožní projet rovnou dolů do Liberce, tak vlastně tam dochází ještě k doplnění obrusné vrstvy a zhotovitel bude do konce týdne finalizovat jak vodorovný značení, tak svislý, aby to do toho 30. června bylo.
0: Počasí.
3: V sobotu bude slunečno a velmi horko. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36, v nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 u 85. kilometru ve směru na Bohumín je po hromadné nehodě zastavený provoz. Srazila se dodávka, nákladní auto a 3 osobní auta. Na místě jsou záchranáři, policie a hasiči. Kolona se tvoří i v opačném směru na Brno, zhruba mezi 74. a 84. kilometrem. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, vážení a milí. Bajky, povídky a příběhy, kde hrají důležitou roli zástupci zvířecí říše, ale hlavně a především bohatě naplněných příštích více jak 50 minut. To je to dnešní divadlo pro vaše uši. Jako vždy klidný a ničím nerušený poslech přeje autor pořadu Robert Tamchina.

0: Například ježek.
1: Ezop, La Fontaine nebo třeba Krylov, ruský pajkář, to je asi tak ve stručnosti ta velká trojka v literatuře těch nejmenších příběhů, které často bývají tak správně nastaveným zrcadlem mnoha lidským vlastnostem. Bajky, literární miniatury, které čtenáře baví odedávna. A taky vyprávění, v němž se zvířata chovají vlastně jako lidé a z toho vždycky nakonec plyne nějaké poučení. Některé z těch ezopovských bajek nám dnes připomenou Vojta Dyk, Jiří Lábus a taky Táňa Vilhelmová, která celé to vyprávění otevírá příběhem o polní a městské myši.
2: Myš z města pobývala několik dní u přítelkyně na venkově. Bydlení v noře jí připadalo nepohodlné, strava jednotvárná, zábava žádná. Když se s polní myší loučila, politovala ji. Moje milá, nezávidím ti. Do pelíšku ti prší, fouká, k jídlu máš jen trochu zrní a ještě k tomu ta strašná venkovská nuda. Víš co? Pojď se mnou do města, a? Ať vidíš, jak se dá žít v blahobytu a pohodlí. A pokud se ti tam bude líbit, můžeš u mě zůstat. Polní myš byla zvědavá a tak se dala přemluvit. Když došli do města, byla už noc. Město myšku z venkova okouzlilo. A což teprve dům, kde měla domov její městská přítelkyně. Střecha nad hlavou, teplo u kamen a těch dobrod ve spíži. Maso, škvárky, klobásy, špek, sýr, chleba, koláče, zelenina, marmeláda, máslo, med. Ber si, kolik chceš, pobízela jí myš domácí. U nás je všeho dostatek. Ale s jednou věcí se polní myš nedovedla smířit. Kdykoliv klaply dveře a objevil se člověk, museli se myšky honem schovat do díry v podlaze a počkat, až bude zase čistý vzduch. A zvlášť, když se přihnala ta obrovitá, chlupatá a zubatá obluda, totiž kocour. Po několika dnech napětí a strachu se polní myš raději rozloučila. Milá přítelkyně, závidím ti dobré bydlo, ale na ten každodenní strach bych si nezvykla. Měj se tu dobře, já se vracím na chudý a nudný venkov. A když konečně došla domů, řekla si, ať mi fouká do pelíšku. Ať mám k jídlu jen trochu zrní, hlavně, že se nemusím nikoho bát. Novida, taková malá myška a měla víc rozumu než miliony lidí.
3: O psu a vlku, aneb svoboda nebo blahobyt. Potkali se vlk a pes. Vlk byl zubožený, kost a kůže, za to pes byl dobře živený a dobře naložený. Jak to děláš, kamaráde, divil se vlk, že jsi tak vypasený, zatímco na mě plandá kůže a kručí mi v břiše. Hlídám člověku jeho dům před zloději, vysvětloval pes, a pán mě za mou službu dobře krmí. Spím v teple, mám střechu nad hlavou a každou chvilku si přilepším tím, co lidem spadne pod stůl. Tomu říkám dobré bydlo, uznale zaskučel vlk. Co já bych za to dal, kdybych si mohl žít jako ty, v pohodlí a bez hladu? Nic ti nebrání, štěkl pes. Pojď se mnou a budeš se mít zrovna tak jako já. Mile rád? Však jsem si živoření v divočině užil dost a dost. Děkuji ti za velkorysou nabídku, kamaráde. A ještě mi řekni, od čeho máš tak odřený krk?
4: To nic není, mávl pes tlapou.

0: myška, která dosud žila v myší skrýši pod dozorem své maminky, zatoužila podívat se do světa.
1: Maminko, myslím, že už jsem dost velká a rozumná. Ráda bych se podívala ven, na dvůr a poznala i jiná zvířata, než jsme my, myši.
0: Prosila maminku.
1: Ty hloupoučka, raději zůstaň ještě doma, jsi neskušená a venku na tebe číhá mnoho nebezpečí.
0: Varovala ji stará myš. Ale malá myška neměla doma stání. Když maminka odběhla sehnat něco k snědku, myška vystrčila hlavu z myší díry a rozhlédla se po dvoře. Byl bílý den a sluníčko pěkně hřálo.
1: Je tady krásně a teploučko. Trochu se proběhnu a hned budu zpátky. Maminka nic nepozná.
0: Řekla si myška a vyběhla na dvůr. Rozhlédla se kolem sebe a náhle uviděla nádherné zvíře. Leželo na zápraží, vyhřívalo se na slunci, oči mělo zavřené a nejspíš spalo. Mělo čtyři nohy s měkoučkými tlapkami, hedvábný kožíšek a kulatou hlavu s malými oušky. Myška si všimla, že má u nosu legrační vousky. Pomyslela si,
1: s takovým milým zvířetem by bylo hezké kamarádit.
0: Náhle se ozval hrozivý křik. Myška se ohlédla a skamenila strachem. Před ní se objevil strašný netvor. Měl vysoké nohy zakončené ostrými drápy, byl porostlý pestrobarevným peřím a na hlavě měl krvavě rudý hřeben. Právě otvíral špičatý zobák a znovu strašným hlasem zakřičel Kikriki! Myška už na nic nečekala a dala se na útěk do své myší díry. Doběhla, sotva popadala dech. Maminka už byla doma.
1: Pro pána, kde jsi byla a co se ti přihodilo?
0: Ptala se.
1: Maminko, neposlechla jsem tě a vyšla jsem si sama na dvůr, nezlob se na mě.
0: No a jaké to tam bylo?
1: Je tam hezky, světlo a teplo.
0: A co ještě jsi tam viděla?
1: Viděla jsem dvě zvířata, jedno hrozné a druhé krásné. Hrozné zvíře strašně křičelo, mělo velké drápy, barevné peří a ostrý zobák. Raději jsem před ním utekla.
2: Myško, myško, vidíš, jak jsi neskušená? To byl přece kohout. Od něho ti žádné nebezpečí nehrozí. Nedělá plno křiku, ale neublíží.
1: A jaké bylo to druhé zvíře? Také tě tolik vyděsilo? Maminko, to bylo krásné. Mělo sametový kožíšek, měkoučké tlapky, malá ouška a směšné vousky. Vyhřívalo se na slunci.
2: Dítě nešťastné, měla si velké štěstí, že tě to zvíře nespozorovalo. To byl kocour, náš největší nepřítel.

0: pět, vždyť by se to nerýmovalo.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: V pohádkách ze zoologické zahrady, v pohádkách ze zoo a taky v fantaskním vyprávění Zelená psům nesluší, se svého času potkali takhle přes zvířátka manželé Libuše Šafránková a Josef Abraham, tedy potkali. Ono je to vlastně trochu jinak. Jsou to dva samostatné příběhy, ale my si je dnes zařadíme vedle sebe, jako by totiž patřili do jedné rodiny. A dřív, než se vydáme za malým budoucím králem zvířat do zoologické zahrady, začneme prvním dílem z cyklu pohádek, které napsala sestra Josefa Abrahama, paní Boca Abrahamová, o tom, jak plavčík Honza našel kamaráda.
3: Plavili jsme se onehdy po tom nejhlubším ze všech hlubokých oceánů a byl moc krásný den. Moře bylo klidné, obloha modrá, vítr s námi hezky pohupoval, až si kdekdo liboval, jaká je to prýma plavba. A že bylo tak hezky, dal mi vrchní plavčík rozkaz, abych místo do kuchyně šel škrabat brambory na palubu. Seš bledej, jdi si trošku na sluníčko. A jestli ty brambory oškrábeš hodně rychle, můžeš si po bramborové službě na hodinu pouštět draka. Vzal jsem hrnec, pytel brambor, přibrousil kudlu a usadil se na nejzadnější zádi. Bylo to proti předpisům, protože házení odpadků do moře se trestá, ale já jsem chtěl konečně dopadnout toho, kdo to v moři rád brambory a kůrky chleba a mrkev. Už mockrát jsem si všiml, že vždycky v moři zmizely, jako by se po nich země slehla. Protože země byla daleko a slehávat se nemohla a protože jsem po každé ve vodě zaznamenal tmavé podezřelé stíny. Rozhodl jsem se, že aspoň jednoho mořského hladovce přistihnu a přísně vyspovídám, kdo je, čím je a proč se živí bramborama. No a tak sedím a oškrabuju a aby mi to šlo lépe do ruky, zpívám si písničku, která se taktem hodí k bramborám. Skákal pes, čtvrtka brambory čistá, přes oves, druhá čtvrtka čistá, přes zelenou lounku, šup s bramborou do hrnce. Šel za ním. Prosím vás, pane, co to je louka? Povídá najednou někdo. Někde. Ale kde? Koukám, nic nevidím. No, tak jedeme dál. Šel za ním myslivec. Hej, vy tam, plavčíku. Ptal jsem se, co je toho louka. Teď už to bylo jasné. Někdo chce vědět něco o louce. Ale kdo? A hlavně, kde je ten kdo? Řeknu vám, co vím o louce, až se mě ukážete a slušně představíte. Prosím, beze všeho. Jenomže si mě musíte vytáhnout z mouře. Nakloním se tedy přes zábradlí, táhnu a dost jsem se překvapil. To, co jsem vytáhl, vypadalo jako pes. Irský teriér, se jim tuším říká. Jo, byl to Irčan, ale byl vám celý zelený, jako mořská tráva. A jestli jste mořskou trávu někdy viděli, tak víte, jak vypadal ten pes. Vypadáte udiveně, pane plavčíku. Chcete říci, že jste ještě nikdy neviděl zeleného psa? Tak to jsem tedy neviděl, myslím si. Ale raději jsem mu to neřekl. Třeba opravdu zelení psi jsou. A třeba jsme se o nich ve škole učili. Ale třeba já jsem zrovna tenkrát chyběl, že jo? Jmenuji se Larry, povídá zelený pes. Vyslovujte to prosím přesnos. Moje babička si na to potrpí. Je totiž Angličanka. Těší mne Honza, plavčík. Babička i celá rodina jsou z Čech. How do you do? To je jako těší mě. A jak se má Praha? Tak Praha se má fajn. Já taky, ale prosím vás, kde jste se vzal v moři, Larry? Plavčíku Honzo, neříkejte mi, že nevíte, že v moři žijí hospodářská a domácí zvířata. Kdo si myslíte, že vám baští slupky od brambor a mrkev a chleba? Jo, tak to jste byl vy? No, já mrkev nerad. Mrkev a brambory jí mořské prase. O mrkev se ostatně dělí s mořským koníkem, který jí také chleba a dává vždycky půlku mořským psům. Mořské prase, mořský koník, mořský pes, teď to je jako u nás na dvoře v Radějovicích. Byl jsem z toho celý vyjevený. A Larrymu jsem nevěřil. Ani slovo. Určitě si to všechno vymyslel. Ach ano, ovšem samozřejmě, že mořské prase. Spěchal jsem, abych nevypadal nezdvořile. Promiňte mi, na chviličku si odskočím. Mohu vám zatím nabídnout svůj chleba se sádlem? Sádlo neznám, ale děkuji vám. Rád na vás počkám. Proběhl jsem lodí, vyšplhal na kapitánský můstek a vklouzl do kabiny kamaráda telegrafisty. Pepiku, prosím tě, honem mě zavolej Prahu. Na nic se neptej, jde o čest naší školy. Pepik viděl, že věc je vážná a spojil mne s Prahou. Slečno, informace, ale rychle prosím. Přepojím, řekla slečna. Ve sluchátku to zacvakalo a začalo pípat. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp, píp. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp. A tak to šlo několikrát za sebou, až se ozvala jiná slečna a chtěla vědět, co chci já. Uklidněte se, plavčíku Honzo. Mořské prase, mořský koník a mořský pes existují. Přečtu vám, co se o nich píše v naučném slovníku. Ale na to už jsem nečekal. Poděkoval jsem telegrafistovi Pepíkovi a uhánil zpět na záď, za Larrym. Zelený pes však zmizel. Že by přece jenom mořští psi nebyli? Ale ta slečna v Praze přece řekla, že jsou zapsaní i ve slovníku. No a tak jen smutně koukám na pytel brambor, na draka, na kterého už nebude čas, když v tom jste tam, plavčíku Honzo, tady vpravo, ve vodě, byl tam mořský koník, živý, se zakrouceným ocasem. Vzkazuje vám, Larry, že jsem za váma zítra zase přijde. Dnes už nemohl déle čekat, slíbil sousedovic mořským štěňátkům pohádku na dobrou noc. Tak jim ji teď povídá, tak zítra, jo,
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. A proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček, jmenoval se Vláďa, neměl žádného brášku, tak od malička věděl, že ho králování nemine. Budeš vládcem zvířat, Vláďo, šeptala mu jeho maminka lvice do oušek a hladila ho na krku tam, kde mu v budoucnu měla vyrůst mohutná královská hříva, ta vznešená lví ozdoba. Už aby to bylo. Zatím však pořád ještě královal tatínek lev a na jeho vládu si nikdo nestěžoval. Ale maminka lvice se už předem usmívala. Jen počkejte, až bude vládnout Vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, Vláďo. Ano, mami, sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš. Takhle. A teď začneme spolu docela tichounce. No přidej, přidej. No vidíš, že ti to jde. A nakonec se spolu rozchechtáme. Jen se nestyď, Vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? Potom, a o tom maminka lvice také nevěděla, si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem, slonem. Samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou. Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Bof, vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa, skákal jako opice. Skoro, skoro jako opice, vřeštěli opice, skoro, protože tak jako my nikdo skákat nedovede, ani malý lev, který jednou bude naším králem. Tak mě skákat naučte, loudil lvíček. Jste přece taky moje kamarádky. Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť. My si s tebou někdy třeba pohrajeme, ale určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas. To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byly zkrátka najednou všechny ty tam. Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se, jako opice. Já bych tě možná skákat naučila, Vláďo. Malý lev se zaradoval. Tak to bys byla má nejlepší kamarádka.
5: Ale napřed mě musíš přinést roh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila.
4: A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ? Vyptával se lvíček.
5: Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové, přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice.
4: Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky si mě ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ.
5: Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš. A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš?
4: Na cestu se vydal Vláďa časně ráno. Rozčilením nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec, hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný.
6: Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne a blížil se večer.
4: Co pak asi dělá kamarádka hyena? A co slon? A kde jen může být ten nosorožec, co když ho nenajdu, uvažoval.
6: V tom se ozvalo hrozné dunění, funění, praskání a mlaskání. Křoví se rozhrnulo a z něho vylezl veliký, mrzutý nosorožec.
7: Uhni, tohle je moje cesta,
6: huhňal a ošklivě se mračil.
4: Je, to jste vy, konečně. Přišel jsem si pro váš roh, dobrý den, pípl nesměle lvíček, dobrý večer.
7: Pro můj roh, nasupil se nosorožec. Slyšel jsem dobře.
4: Pro váš starý roh, abyste si na neděli mohl vzít ten nový, ten hezčí, pomoc!
6: A víc už malý lev říct nestačil. Nosorožec ho hnal rštím, trním, močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
7: Abys věděl, ty uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu.
6: Vykřikoval vztekle nosorožec a málem to taky udělal. Rozhněvaný nosorožec dokáže běžet hodně rychle. Rychleji než malý lev. Jenže naštěstí neumí skákat. Už šimral svým rohem lvíčka na ocásku, když budoucí král zvířat poprvé skočil.
4: Pak ještě jednou a pak znovu. Skákal a skákal, až byl tak daleko, že už ho nosorožec nedohonil. Teprve potom se mohl zastavit a rozhlédnout se. Tenhle nosorožec neměl moc dobrou náladu. A nebyla s ním vůbec řeč? A já teď ani nevím, kde jsem. Mám hlad, mám žízeň, nohy mě bolí a domů netrefím.
7: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku,
6: řekl slon a objal ho chobotem.
7: Neboj se, já tě domů donesu.
8: Hehe, u potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu.
4: Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se Lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
8: O, nosorožci už jsou takový. Dobrou náladu obyčejně nemývají. S tím musíš vždycky počítat, řekl slon.
4: Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky. Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou Lvíčka Vládi nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý Lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat. Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech. Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi, až na nosorožce. A on měl rád je.

0: To není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo.
1: No.
0: Ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu před chvílí mluvil o bajkách a bajkařích, zapomněl jsem vedle té svaté trojice zvoleného literárního žánru ještě na Rudyarda Kiplinga, který vedle té proslavené knihy Džunglí a taky Mauglího dal světu i tenonkou knížku nazvanou Bajky i nebajky. Ostatně posuďte sami, co je a není bajka v příbězích, které teď vyprávějí a čtou Miloš Kopecký a Jiří Lábus. A přidám ještě vzkaz, který mi tuhle napsala paní Renata, jedna z našich posluchaček. Ani nevíte, jak se těším na další pohádky na dobrou noc. Totiž čím je člověk starší, tím víc je potřebuje a taky ocení. Dobré dny, přátelé.

Proč má nosorožec zvarhanělou kůži? Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře Pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten Pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A Pars je dal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíp z něj. Ale právě v té chvíli, kdy se Pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl: aha. A Pars hned nechal koláč koláčem a vylezl až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláč kutálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu Pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které Pars si peče, trestu neuteče. A v těch verších bylo víc, než myslíš. Za 5 týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na 3 knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny. Kůži nechal na břehu. Pars šel právě kolem a spatřil kůži. Usmál se a smích mu přeběhl 2x po tváři. Pak 3x obtančil kůži a mnul si ruce. Vrátil se do tábora a naplnil si klobouk drobty z koláčů. Pars totiž jedl jen koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě několik spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na 3 knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a dřel a dřel a dřel se o ně. Dřel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky, ty odřel, a do několika záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanělou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží.
Pár sleze s pálemi s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantarivu,

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. V dávných a dávno minulých dobách děti sloni neměli chobot. Měli černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jenom vrtět se strany na stranu. A tehdy žilo také sluně, které bylo nemožně zvědavé a neustále se na něco vyptávalo. A protože to byly velmi nejapné dotazy, ptalo se třeba tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami. Měli toho všichni dost a nakonec mu většinou naplácali. Ale to v něm zvědavost vůbec nepotlačilo a vyptávalo se dál a dál. Jednou si to nenasytné sluně vymyslelo novou otázku. Co mívá krokodýl k obědu? Všechny s tím obtěžovalo, až byli celý uzoufaní a nakonec ho poslali k řece Limpopo, aby se o tom samo přesvědčilo. Sluně si nabralo na cestu spoustu banánů, otep cukrové třtiny a 17 melounů, rozloučilo se s celou rodinou a šlo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Šlo a šlo, až přišlo k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. První věc, kterou tu uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajta, ovinutá kolem skály. A protože děti sluně až do této chvíle nikdy krokodýla nespatřilo a vůbec nevědělo, co je to za tvora, právě proto byl jeho dotaz tak nevhodný. Zeptalo se krajty co nejzdvořileji. Promiň, ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla? Zda jsem viděla krokodýla, opakovala dvoubarevná skalní krajta hrdým a hrozivým hlasem. A na co pak se budeš ptát potom? Sluně se omlouvalo. Odpusť, ale potom bys mi mohla říci, co mívá k obědu. A krajta se rychle rozvinula a pleskla sluně šupinatým ocasem. To je divné, myslilo si sluně. Doma mě všichni plácali za mou nenasytnou zvědavost a tohle bude asi také ten případ. A raději šlo dále, až na kraji široké řeky Limpopo šláplo na něco, co pokládalo za kládu. Ale byl to zatím krokodýl, děti, a jenom zamrkal jedním okem. Promiň, ptalo se ho sluně co nejzdvořileji, viděl jsi někdy v tomto malebném kraji krokodýla? Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Sluně co nejzdvořilej ustoupilo, protože se bálo dalšího plácnutí. Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci? Odpusť, řekl sluně, ale už mi skoro všichni naplácali za mou nenasytnou zvědavost a to nepočítám dvoubarevnou skalní krajtu, která to udělala před chvílí a já už netoužím po dalším výprasku. Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl. A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. A tu si sluně radostně oddechlo a kleklo si na břeh. Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu. Pojď blíž, maličky, lákal ho krokodýl. Já ti to pošeptám. A sluně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamně, ježící se tesáky, a krokodýl ho popadl za malý nos, který do této minuty nebyl větší než bota. A pak procedil mezi zuby. Myslím, že dnes budu mít k obědu sluně. Téhle řeči se děti sluně velmi polekalo a zahuhňalo nosem asi takhle. Dech bde, to bojí. Tu sjela na břeh dvoubarevná skalní krajta a pravila. Mladý příteli, Nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj nalezený známý v koženém kabátě tě stáhne do proudu Limpopo dřív, než řekneš švec. A sluně si sedlo a tahalo a tahalo a tahalo, až se mu z toho začal natahovat nos. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil jí mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos slůněte se natahoval stále víc a víc. A krokodýl se opíral o ocas a táhl. Při každém zatáhnutí se nos slůněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to, je mináčku. A když už mělo slůně nos dlouhý přes metr, začaly mu ujíždět nohy. Kdyby mu byla skalní krajta nepomohla tím, že se mu ovinula kolem zadních nohou a táhla, bylo by to s ním zle skončilo. Když konečně krokodýl pustil nos se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopo, slůně tvrdě dosedlo na břeh. Poděkovalo dvoubarevné skalní krajtě a začalo ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo si ho do chladivých banánových listů a osvěžovalo ho ve vodách Limpopo. Proč to děláš? Ptala se krajta. Promiň, ale můj nos se dostal zle z formy a já čekám, až se zase zcvrkne. Krajta se zatvářila pobaveně. To se načekáš. A pak dodala, někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré. Sluně čekalo a čekalo a najednou přiletěla moucha a štípla ho do ramene. Než si sluně uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo nos, tedy vlastně už chobot, a mouchu jeho koncem rozpláclo. Výhoda číslo jedna, řekla krajta. To by si s tím svým dřívějším šmidli nosánkem nedokázalo. A teď se zkus najíst. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a nacpalo do tlamy. Výhoda číslo dvě, řekla krajta. Tím svým bývalým šmidli nosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce? Sluně souhlasilo a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou čepičku. Výhoda číslo tři, řekla krajta, a uvidíš, že tvůj nos se bude hodit ještě k mnoha jiným věcem. Sluně se tedy vydalo domů, skotačilo a mávalo si chobotem. Konečně jednou za soumraku došlo až k své drahé rodince. A když mu chtěli naplácat za jeho nenasytnou zvědavost, ukázal jim svým chobotem, zač je toho loket. A nakonec je to dopálilo tak, že jeden za druhým spěchali k široké šedozelené řece Limpopo, věnčené zimnicovými keři, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, děti, všichni sloni, které kdy uvidíte, nebo také neuvidíte, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé sluně. Dobrou noc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeji vám pěkný páteční večer, milí přátelé. Začíná noční linka Českého rozhlasu. A jako vždy, v její téma by mělo spojovat vaše příběhy, které buď napíšete, nebo zatelefonujete. Napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na 731 800 900. Od mikrofonu vás po 14 dnech pauzy zdraví z brněnského studia Borek Kapitánček. A zřejmě se shodneme v tom, že než nárazové hubnutí do plavek před tou právě začínající letní sezonou, je lépe se soustředit na změnu celého životního stylu, díky které budete mít celý rok ten krásný pocit a jako příjemný bonus ztratíte nějaké to nepotřebné kilo. Ale přesto, pokud se vám před letními prázdninami ježily vlasy při pohledu na plavky a plánovali jste schodit nějaké to kilo, tak řekněte, jakou cestu jste k tomu zvolili, nebo stále ještě, jakou cestou kráčíte. O metodách udržitelných, vyzkoušených i drastických možná budete chtít promluvit v té právě začínající noční lince. Opakuju, telefon je 731 800 900. No a budu se dívat i na web rozhlas.cz/linka, kam můžete psát. A vidím, že někteří už v tom mají jasno. Cituju, kočku v plavkách, tak to se podepsala. Přeje vám příjemný poslední červnový víkend a dodává, dnešní noční téma mě doslova ohromilo. Opravdu někdo někdy hubl do plavek? Tady si dovolím svou vlastní suvku, to byste kočko koukala. Ale pokračuj dál. Na pláži najdete hezčí, štíhlejší a sebevědomější, takzvanou menší polovinu lidstva. A pak jsou to otesánci, co sedí doma, polikají jeden knedlík za druhým a u toho sledují atraktivní štíhlé kočky a playboye na obrazovce. Tihle jedlíci se do plavek svlékají maximálně vzadu na zahradě. Možná by to chtělo je pustit k vodě. V úvozovkách. Krásné léto přeje kočka v plavkách. Konec citátu. 2 minuty po 23. hodině můžeme začít. Tématem noční linky jsou kila dolů, nejen do plavek.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když o tom tak teď přemýšlím, tak tahle písnička s názvem Ještě se mi směj k tomu dnešnímu tématu noční linky kila dolů, nejen do plavek, zrovna dvakrát nepasuje. No tak zkusím to napravit tou další, ale rozhodně vás čekají příběhy na téma o tom, jak jste třeba nejen do plavek hubnuli a jak se vám to povedlo nebo nepovedlo. Jsem ten poslední nebo možná předposlední, kdo by mohl kázat o zdravém životním stylu. Za mnou by možná ještě byl kocour Garfield, ale přece jenom pár rad jsem si taky přichystal, samozřejmě na základě toho, co jsem jednak vyzkoušel na sobě, ale taky, co jsem našel třeba na internetu. Nicméně, ty nejpodstatnější jsou vaše příběhy. Paní Libino, přeju vám dobrý večer, ten váš bude první.
1: Dobrý večer, pane Borku. První řadě bych chtěla pozdravit Marušku Kudrkovou, která mě na to upozornila, že tam budete. Tak jsem to honem hned zkoušela a hned se mi to povedlo na poprvý.
0: No tak toho si vážíme všichni.
1: A jinak zdravím úplně všechny, kdo poslouchají noční linku. A já jako zhubnou do plavek, no.
0: No tak se chlupte, už to zkoušíte před nastávající letní sezónou?
1: To jako já neskouším vůbec, ono to jde samo teď, poslední dobou. Já totiž piju jenom vodu, obyčejnou, žádný sladký věci nejím a takovýhle věci, protože jsem byla dost jako taková nemocná, tak ono to šlo samo.
0: Aha. No tak...
1: Ale potřebovala bych ještě hodně zhubnout teda. Ale jako tolik, co jsem měla, to už zaplať pánbu nemám.
0: Nebudu z vás tahat jakékoliv číslovky, to je samozřejmě čistě vaše věc a já chci být diskrétní, ale měl bych takových pár tipů pro diety, když už tedy takzvaně hubneme do plavek, ale znovu opakuju, je lepší zamávat s celou svojí životosprávou, upravit ji a potom jako hezký bonus ty kila dolů možná taky půjdou. Je dobré si naplánovat jídlo dopředu, abyste měla prostě pravidelný čas, kdy snídáte, kdy obědváte, kdy večeříte, případně něco mezi tím, ale aby to bylo pravidelné a aby třeba to poslední jídlo bylo v určitou dobu, která není tak blízko usnutí. Vsadit na zdravé potraviny se samozřejmě taky vyplatí. No a zelenina, ta prostě nesmí chybět. A když si jí dáte dvojitou porci, no tak to pomůže. To už taky máte vyzkoušeno, že jo?
1: No právě protože teď jsem začala hodně jíst zeleninu, hlavně hlávkovej salát a takovýhle. A taky taková nějaká práce mě totiž přivedla k tomu. Teď jsem vyloupala slupky z těch hrachu. Dalo mi to práci, byl toho plná taška a mám toho plnou jízdu. Tak budu muset to dát do mrazáku potom a taky takhle, no prostě mi to nějak, jsem prostě zhubla, že jsem si musela opatřit úplně nový šatník. A koupila jsem si tam i ty plavky právě té velikosti, co teď mám a jsem opravdu štíhlejší trošičku.
0: No tak já vám můžu jenom gratulovat. A děláte dobře s tou vodou. Právě při dietách je dobré úplně zapomenout na slazené nápoje, i když nám mnohdy
1: já
0: tak chutnají.
1: Já nepiju sladký nápoje, mě to nechutná, mě pálí potom žáha.
0: No prosím, tak to máte o to jednodušší.
1: No, a já si dám ale takové jako, my jezdíme do studánky a ta studánková voda, ta je snad asi dobrá. Protože normální voda svou kohoutku tam je moc nevyhovuje, protože poslední dobou, co nám to tady dělali, tak ona není tak nějak moc dobrá. Ale ta z té studánky, ta je dobrá a my ji přineseme asi, já nevím, kolik litrů, 4-8 litrů přineseme si z toho, z té studánky. No a z toho vařím, všechno dělám, piju to. No a žádný sladký věci nejím, teda někdy si dám třeba něco sladkého, ale aby to bylo moc sladký, to ne, to já nemusím sladký věci jíst.
0: Víte, že nejhorším nepřítelem při hubnutí při dietách bývá stres? Stres z toho, že se věci a kila hýbou pomalej, než jste třeba doufala, paní Libino?
1: No, já si myslím, že to třeba může být, ale já jako byla ve stresu hodně, protože teď jsem byla dvakrát na operaci a teďka asi si myslím, že je ta operace hodně pomohla.
0: Já vám děkuji za váš telefonát, díky za váš příspěvek do dnešní noční linky a ať jdou kila dolů, ale zdravě a vytrvale. Je lepší ztratit kilo za měsíc
1: salát, tak
0: a udržet
1: si
0: to.
1: Udělat salát, si chci zítra udělat.
0: Já už mám naplánováno, co udělám zítra na oběd. Rozhodně k tomu bude řecký salát choriatiky.
1: No já obyčejný salát, takovej ten... Jak...

0: Ona říkala, dnes musíš poslouchat, bude tam kapitánčík. Já říkám, no jestli to stihnu vyloupat, tak to budu poslouchat. Akorát jsem to doloupala, byly 2 minuty, půjdu.
1: Máte štěstí, nejenom s kily dolů, ale i s tím hráškem. Paní Libino, děkuju a mějte se hezky.
0: 8
1: Naslyšenou.
0: Hodin jsem to loupala, 8 hodin jsem to loupala.
1: Tak dlouho trvat noční linka nebude, ale gratuluju. Mějte se hezky a dobrou noc. 23 hodin a 12 minut. A první příběh na téma kila dolů je za námi. Ty další můžete přidat na čísle, které za chvilku uslyšíte, anebo napsat na rozhlas.cz/linka. Podobně jako Bedřich, který napsal: dobrý večer, stačí trochu pohybu, aspoň každý den 30 minut. V tom má Bedřich pravdu. A já bych si dovolil dodat, že i ti, kteří nejsou založením sportovci, což platí i na mě, tak pro ty a vlastně pro nás všechny je důležitá chůze. Nezapomeňme na to. Možná se k tomu ještě za chvilku vrátíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám si, vážení přátelé. A jako na objednávku je tu další telefonát a říkám to tedy

0: objednávce proto, že už tak trošku vím, o čem Luboš bude chtít mluvit. Zdravím vás, Luboši.
1: Dobrý večer, chtěl bych vám pozdravit všechny posluchače a také vás.
0: Děkuji moc krát.
1: Jenom říci, že velice důležitý je pohyb. Přirozená chůze.
0: Když chceme kila dolů.
1: Která je často podceňovaná. A chtěl bych jen říct ještě jednu takovou věc k té přirozené chůzi. Podívejte se každý den na sebe ráno do zrcadla a řekněte si, že jste krásní. Pochválte se. Nikdo to za vás lépe neudělá, než vy sami. Opravdu pochválte se a nedejte na nikoho, kdo vám bude říkat, nemá to cenu, si tlustý, si tlustá. Ano?
0: Vy jste
1: tak,
0: tím prošel?
1: A hodně zdraví všem.
0: Vy jste tím prošel, že vám někdo něco takového říkal?
1: Ne. Jenom to říkám ze svého pohledu zdravotníka. Ano?
0: Takže jste zdravotník. Já se na to chtěl zeptat v další otázce. Luboši, já vám moc krát děkuju, když jsem říkal, že je to jako na objednávku. Já ten předchozí vstup končil právě tou výzvou k chůzi, jako k nejpřirozenějšímu pohybu. A co si budeme povídat? Ne všichni jsme rození sportovci. A konec konců v každém z nás je, řekl bych, tak trošku lenosti, ale když využijeme každou chvilku, když třeba při sezení u počítače procvičíme pánevní dno, já se tady lososím u mixážního pultu taky, anebo když si dáme jenom 2-3 dřepy po té, co si vyčistíme zuby, tak máme aspoň nějaký pohyb.
1: Ano, jistě, to je pravda a mohu potvrdit. Nejnovější výzkumy nám vlastně říkají, že pohyb je to nejjednodušší a nejprostší, co pro sebe můžeme udělat, ale že je velkou roli u vlastně naší, jak bych to řekl, váhy, může hrát i genetika. Ano? Genetika plus onemocnění štítné žlázy. Takže ne všichni jsme takzvaně tlustí od toho, že jsme přežraní, takzvaně, že jsme přejedení. Ano?
0: Ano, rozumím.
1: Proto říkám, že mějte se rádi a pokud vám nepůjde hubnout přirozenou cestou, nestyděte se navštívit lékaře. Ano? A prosím pěkně, je to nefrolog, je to vlastně lékař vnitřního lékařství interní a je to lékař, který se stará o ledviny, ano? O ledviny a v tom je vlastně, dá se říct, takový základ, ano?
0: Takže já si píšu, nestyďte se zajít za lékařem, konkrétně za nefrologem, ano?
1: Ano, za nefrologem, ano.
0: Děkuji moc krát,
1: Luboši. Mějte se krásně a přeju všem štěstí a hlavně nenechte se ničím odradit a vzhůru do toho, ano? A pochválme se. Pochválme se opravdu, nikdo to lépe neudělá, než my sami. A nenechme se odradit.
0: Děkuji vám a přeju dobrou noc, Luboši.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc. Je to vlastně jedna z těch rad, která se nachází v seznamu rad pro hubnutí na mnoha místech na internetu. Já tady zrovna mám otevřenou jednu stránku AlphaFit, tady vidím, mějte rádi sami sebe. Ano, to jsou slova, která pronesl Luboš do vysílání. Cituju, na co byste rozhodně neměli zapomínat, je mít rád svoje tělo a být sám na sebe hodný. Podstatné je žít spokojený život. Zbytečný stres a nervy kvůli každému nezdravému jídlu vám bude v hubnutí jenom bránit. Takže povolte si občas nějaký ten prohřešek a uvidíte, že vám to pomůže a hubnutí půjde mnohem lépe. A vytrvalost a motivace těch věcí, které jsou ve zmíněném seznamu, je trošku víc, ale já si je zatím budu dávkovat po kouskách. Vám samozřejmě taky po písničce Františka Nedvěda a po dalším telefonátu na čísle 731 800 900 do noční linky na téma kila dolů, nejen do plavek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O hubnutí a nejen o hubnutí do plavek si povídáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Jestli pak i paní Zdena prošla nějakým martýriem, nějakou dietou, aby se vešla do plavek. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás.
1: To teda nemusím prodělat, ale protože si udržuju docela, mám více nebo to je jedno, ale není
0: no, nemusíte
1: to,
0: říkat čísla, ale řekněte, jak to děláte.
1: Ale, no, já jsem byla teďka v Lázních, Poděbradech a bylo to po operaci srdce. Tak jsem musela do Poděbrad, i když teda já propaguju pořád Hodonín a já nevím, ty Lázně jsou všechny nádherný, jo, a jsou to Karlovy Vary, ale to je takový město, když to ten, ty Poděbrady, to je příroda. Mm-hmm. To je tak nádherný, ten Lázeňský park a okolo ty kavárničky, vodotrysky a to právě tam probíhá, já jsem za mě tam probíhala soutěž, mezinárodní soutěž v chůzi.
0: Mm-hmm. Takže jsme znovu u chůze.
1: Ano, 15 zemí světa. 15 zemí světa tam byly a probíhalo to celý den. Já jsem měla Lázeňský dům naproti, jestli někdo zná Poděbrady, tam jsou ty hodiny květinový. Takže naproti jsem měla ten Lázeňský dům, tak jsem všechno viděla, tam to vlastně začínalo, byla tam velká obrazovka, kde ty pěši chodili a oni ten park obíhali nebo chodili asi pětkrát nebo nějak a vždycky před náma to tam ty se dávali ty medaile a vyhodnocovali všechny. Ale co to poprvé, co se stalo, začínalo to v 8 hodin ráno do 9 do večera. A když to bylo poprvé letos, bylo, že tam že udělali taky soutěž pro seniory. A v 8 hodin vlastně ráno jsme vyšli a podle celého parku, a je to kilometr, že my jsme šli jednou, když to ti mezinárodní soutěžící ti tam prošli třeba pětkrát. A tak jsem okolo toho šla, přišla jsem na místo, dostala jsem medaily. Chůze pro zdraví. Je to krásná medaile, kde je vlastně jsou Poděbrady, že je znak a pod druhé strany je napsaný chůze pro zdraví pro seniory. Poděbrady 2026. Tak to udělali letos poprvní pro ty seniory a potom pro děti. Takže pro ty seniory tam vlastně šla nejstarší občanka nebo 102,5 roku měla.
0: Tak to je úctyhodné. Ale po téhle souhrné zprávě o tom, co se dělo v Poděbradech, nám řekněte, jestli jste vlastně někdy v životě měla vůbec problémy s nadváhou.
1: Tak trochu jsem měla, protože já jsem se s manželem měla strašně dobře, my jsme měli všechno, všude chodili, takže jsem tu měla. Ale tak nějak to tak... To, že jsem, já chodím teda do jogy, cvičit, byla jsem sokolka, že jsem si tak nějak potom udržovala nebo udržuji tu váhu.
0: No vlastně podle mého jste zvolila ten nejlepší možný recept.
1: No,
0: to znamená pohyb,
1: ano,
0: aby se výdej rovnal příjmu potravy.
1: A chodím pořád teda do jogy, máme pořád tu jogu.
0: Tak tomu pokračujte. Paní Zdeno, ať jste zdravá.
1: A to si každý ráno dělám, cvičím, tady tím cvičím z té jogy. Ale tam to teda to bylo tak bezvadný, to se mě tak líbilo. A opravdu 15 zemí světa. Oni začali v 8 hodin, jsme začali, všechno to měli oproceny tam okolo celého tam těch lázní a v 9 hodin to skončilo večer a v 11 oni to skončili a ráno tam nebylo už památka, nic, všechno čistý, všechno uklizený. Říká, ty Poděbrady jsou nádherný teda. A je to na chůzi výborný, protože je to na rovině. Takže tam jsem chodila všude, jsem mohla chodit ať na zámek, k Labi, do přístavu, do všech ulic. Takže to bylo všechno na rovině a blízko. Takže to jsem si
0: no, začala jste hezky
1: teda.
0: Letní prázdniny. Paní Zdeno, ano. Děkuji vám za váš telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky, děkuji, dobrou noc.
0: Telefonáty na čísle, které za chvíli uslyšíte a taky vaše psaní na webu rozhlas.cz/linka dává dohromady tyhle dvě hodiny povídání na určité téma. No a protože dnes jsou to kila dolů, ovšem nejen do plavek, tak si dovolím další váš krátký příběh. Napsal je Jaroslav. Dobrý večer. S hubnutím a různými dietami, včetně pohybových aktivit, jsem bojoval snad 15 let. Nic nepomohlo. Stejně jsem dostal chuť na sladké, a to byl konec diet. Až nyní jsem za jeden rok zhubnul 22 kg. A to díky určitým injekcím na hubnutí. Je to opravdu tak, píchám si je jedenkrát týdně, ale je nutné, aby tato léčba probíhala pod dohledem lékaře. Látka obsažená v injekcích vám ovlivní různé orgány vašeho těla, včetně mozku. Že prostě nemáte na jídlo tak velkou chuť. Zmenšuje se o dost objem žaludku a tak dále a následuje hubnutí. Tedy u mě 2 kilogramy za měsíc. To je vše. Ještě dodám, že bohužel to neplatí žádná zdravotní pojišťovna. Mějte se dobře a klidnou noc přeje stálý posluchač Jaroslav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, přeju vám klidný závěr tohoto pátku s datem 26. června a možná i trošku inspirace, pokud jste zrovna těmi, kterých se ta kila dolů týkají. Před dovolenou, předtím, než si oblečeme loňský model plavek, anebo se rozhodneme pro nákup nového modelu, když to prostě nepůjde dolů, ale ono to hubnutí samo o sobě je jedna věc a druhá věc je změna celého životního stylu. A potom, když se to takzvaně přepne v hlavě, říkají mnozí, potom už jdou ta kila dolů vlastně sama. Tedy říkají to ti, kteří tomu rozumí. Já se tedy přidávám a žádám o další rady o tom, tedy k tomu, jak kila dolů, paní Ludmilu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Kolik diet už jste držela, paní Ludmilo?
1: Já jsem jako dítě byla lenošná, ale nebyla jsem baculata, to ne. A vydržela jsem to až tak do 55, jo?
0: Jako ale... lenošná, že jste až do 55.
1: Jako by jsem neměla nadváhu.
0: Jo.
1: Nadváhu.
0: Jo.
1: No ale potom jsem prodělala tu operaci páteře. A jako závažně, ale zjistili mi, že mám úzký páteřní kanál a měla jsem dvě plotínky, takže po operaci jsem držela dietu, no ani ne dietu, ale držela jsem se tu váhu tak stejně.
0: Jo, abyste odlehčila páteři, jestli tomu správně rozumím.
1: Ano. Ale potom teda jsem najednou začala být, já jsem na houby chodila do kopců sama. Všechno. A cvičit teda ne, to ne, ale tohle pohyb jsem měla. No ale oni mě říkali, že čím budu starší, tím to bude s tou páteří horší. A měli pravdu. Teďka je mě 74 roku, já ujdu 100 metrů a musím se zastavit, musím se předklonit, mě se ten páteřní kanál jako rozšíří. A zase ujdu kousek a zase se mě crkne. Takže bolesti mám, takže to ne, žádný sport, oni mě, proto já jsem od 40 roků v důchodě, protože oni mě doporučovali, abych měla v zaměstnání takový, aby chvilku stát, chvilku sedět a chvilku ležet. Takový neexistuje.
0: To, s tím ležením tam se to určitě nepotkalo, no? V zaměstnání, to chápu, no.
1: No a takže jsem teda byla v důchodě a tak jsem pomalu nabírala. Ale nejsou jako, že bych neoblíkala věci normální konfekční nebo něco, to ne. Ale problémy mám. A dostala jsem aj cukrovku, takže diabetička. A na tu páteř beru léky už přes 20 let. A to je to, že to mě pomáhá, abych měla taky tu neuropatii, mám trošku. Takže to mě taky jako brzdí. A teďka teda ten cukr.
0: Takže tady by se, já už to...
1: Před rokem a půl... No, jsem byla, jako chodím každé 3 měsíce, nemám cukrovku takovou, která třeba bych měla 20 nebo 15, to ne. Mám tak do 10, jo. A oni mě nabídli mě píchání Ozempic. To můžu říct, protože to týká frčí všude. Ozempic.
0: Já jsem to někde zaslechl, nevím sice k čemu to je, ale...
1: No tak ono to udržuje tu hladinu cukru za jedno, proto já jsem to nemusela platit a zhubla jsem teda za půl roku jsem zhubla 12 kilo.
0: No tady by se teď hodila paní doktorka Cajthamlová, všem bohužel pro dnešek už je vyčerpáno s vysíláním Vesele i zdravě. Ta by vám řekla něco konkrétního a přímo na vaši míru, protože já už to říkal, já nejsem žádný odborník, který by mohl plnými hrstmi rozhazovat rady ohledně zdravé výživy a hubnutí obecně. Tady by to chtělo odbornou lékařskou konzultaci, řekl bych. No ale paní Ludmilo, pokud vy jste takovou konzultací prošla, pokud vám to takhle pomohlo a ulehčilo to, v tomto případě ani nejde o to, abyste byla hezká v plavkách, ale o to, abyste se mohla s tím svým, s tou svojí diagnózou hýbat, s tím zúženým míšním kanálkem, říkám to doufám správně.
1: Ale můžu vám říct, pane Borku, že to má i moje dcera, která je zdravotní sestra a přišli na to tak, že v prvním ročníku zdravky na lyžích spadla a oni začali píchat to inzulin, ne, píchali ty jehličky, aby ona spíš myslela na ty bolest od těch jehliček, než od těch zad. A zjistili ji v 17 letech, že má taky ten páteřní kanál.
0: Takže je to
1: ona
0: genetické,
1: má,
0: se ptám.
1: Ona má 40 kilo, 48 kilo měla. A ona normálně podstoupila 5 operací. Byla zdravotní sestra a chtěla, která je, nedoporučovali ani těhotenství, protože můj spolužák je přednosta kliniky Bohunicích neurologie.
0: To už zabíháme do hodně velkých podrobností, ano.
1: No, ale, no a tak, má to po mně, jo? Teď má 44 roku, má dvě děcka, dělá zdravotní sestru, ale můžu vám říct, že bolesti má pořád. A cvičí, jezdí na kole, každý den cvičí, od rána do večera je v práci a říká mami, já když přijdu domů, já se plížím, děcka na mě, říkají velmi, kvůli mi nechce, aby se umřela. A není to těma kilama vůbec, jo?
0: No, musí děti trošku víc pomáhat s domácími pracemi. No, takhle bych to viděl já.
1: Jo, to jo.
0: Ludmilo, děkuji moc krát za váš telefonát. Jsem rád, že jste se dovolala, by to bylo hodně specifické.
1: Ohledně toho Ozempiku. No a tak,
0: to bych raději nechal bokem, on by to někdo mohl vnímat jako nevyžádanou reklamu. Omlouvám se, paní Ludmilo, nebudeme o tom mluvit, ano?
1: Takže já jsem to musela vynechat tam, mě ty kila šly zpátky hned, jakmile jsem to přestala víte co?
0: Rozumím,
1: to
0: rozumím. Jojo efekt se dostavil, i když trošku jiný, než je obvykle myšleno. Děkuji paní Ludmilo a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já vám taky. Naschledanou, dobrou.
0: Kila dolů, nejen do plavek, to je téma noční linky, kterou posloucháte. Píšete do ní a Pavel napsal na web rozhlas.cz/linka. Tak je to asi tak rok a půl, co jsem opravdu hodně přibral. A vždycky jsem měl kolem 68 kg a najednou mám 1,90 a mám teda pěkný bříško. Ale nejsem úplně proti, ale taky si to úplně neschvaluji. Kamarádka mi poslala švihadlo, už jsem s ním byl dvakrát před bytečkem a párkrát jsem si zaskákal, ale jinak jsem se k tomu ještě vůbec nedostal. Ale mám to v plánu. To je tak jediný, co bych tak mohl dělat, protože určitě nebudu běhat ani plavání mocné a takže asi to švihadlo a jsem tam po ránu trošku si zacvičit, jakože jen tak ruce a nějaký pohyby, což mě asi kila moc neschodí. Ale to je teďka momentálně jediný, co pro sebe dělám, takže snad se to do budoucna trošku podaří schodit, budu si fandit. Přeji všem dobrou noc. Pavle, my vám držíme palce, pěsti a všechny končetiny, ať se vám to podaří. No a pokud napíšete, jak to dopadlo, třeba za půl roku, po plavkové sezóně, tak to bude fajn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: svět.
1: Přeju dobrý večer či klidnou noc všem, kteří jsou správně naladěni a poslouchají noční linku Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jak těžké nebo jak je to možná lehké pro některé z vás dostat nadbytečná kila dolů. A platí to zejména před tou takzvaně plavkovou sezónou. No prostě před letními prázdninami to na mnohé z nás přijde. Je, tady je nějaká okrasná pneumatika. Ale Luboš říkal, že bychom měli mít rádi svoje tělo. A já, když už jsme tak u toho, říkám, že s tím, čemu říkáme kila dolů, tedy s tím hubnutím, nám může pomoct i dostatečný spánek. Pravidelně bychom měli chodit spát v určitou dobu a probouzet se také ve stejnou dobu. A ono s tím souvisí ještě něco. Naposledy bychom měli jíst, mě osobně se to osvědčilo, 2 hodiny před zalehnutím do postele. Já si v tu chvíli dávám třeba ještě jablíčko. Ale teď už jsou připraveny další rady v podání paní Evy. Zdravím vás k Břeclavi.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Všechny posluchače. No, já se mývala také hodně nadváhu a pár diet mám za sebou. Nejhorší byla, když po porodu, to jsem zhodila 20 kilo, a já jsem měla vajíčkovou dietu a od té doby vajíčka nemocí.
1: Vylečilo vás to, jo?
2: Ano, ne, ale tak jako průběžně také jsem se snažila jezdit hodně na kole, jako cvičit jsem chodila, ale tak jsem měla trochu nadváhy. Ale teď, jako jsem, mám špatnou stabilitu a jako už mám vozík. A každý rok jezdím teď s kamarádkou do lázní. A to si platíme za deset dní. Ale teď jsme se dozvěděli, že nám nemůžou dát otevírací vanu do naše ministerstvo zdravotnictví, že nás budou pouštět do té vany na šibenici, a nebo musíme mít míň než 80 kilo.
1: Takže je před vámi důležité rozhodnutí, jestli se budete nechat spouštět tím kladkostrojem, vy jste řekla šibenici, ono to zní docela hrozně, tak proto jsem použil tohle slovo, a nebo budete muset jít po těch 80 kilo.
2: Ne, ale já jako jsem právě onemocněla a ono ty kila šly, za ten rok mám dole ale 7 kilo. Takže je to dobrý.
1: No, to je sice dieta hodně drastická, tedy v tom smyslu, že to zavinila nemoc.
2: A mě bolel žaludek a já už jsem si teď zvykla, ten žaludek se tak jako spravil, že už nežeru jenom jim.
1: Ano, rozumím tomu, co říkáte, i když to možná někomu přišlo až příliš hrubé. Já vám rozumím.
2: Ale
1: moc dobře.
2: Ještě můžu, ale já hodně chodím. Já každý den ujdu tak 2-3 kilometry, chodím s vozíkem a je výhoda, když mám ten vozík, třeba tady chodím kolem rybníku, si vždycky sednu chvíli, odpočinu si a mažu dál. A opravdu mě to chození pomáhá, jako na udržení váhy i na to, jako na tu stabilitu.
1: Znovu tedy potvrzujete to, co jsme si říkali už s naším posluchačem Lubošem, mimochodem zdravotníkem. My jsme tady vychválili chůzi, respektive pohyb jako takový. No a vy jste toho jasným potvrzením. Tak doufám, že poslouchá třeba i moje máti, která má už taky to chodítko, vozítko s těmi kolečky, ale zatím je to jenom ta chodba je to chodba paneláku.
2: Já mám ještě další problém. Mě hodně, jako já úplně stuhnu. Nikdo neví proč, takže já opravdu musím jako chodit, třeba někdy i v noci se zbudím a musím se jít rozchodit. To je i ze zdravotních důvodů, víte?
1: Nesouvisí to třeba s úbytkem kostní hmoty? Nebo s takzvanou osifikací?
2: Halo?
1: Ano, já vás poslouchám. Ptám se, jestli to nesouvisí, jestli třeba jste to nezmínila před vaším lékařem.
2: Já na žádný doktorom nepůjdu.
1: Nepůjdete?
2: Už jsem to všechno zdala a snažím se tak, abych se o sebe postaral.
1: No, to je sice chválihodné, ale nemůžu s tím úplně souhlasit. Asi byste měla vyhledat lékaře. pokud máte tenhle problém.
2: Tak jo.
1: Paní Jovo, to jsem vás nepotěšil, já vím. Takže nejhorší byla ta vajíčková dieta po porodu. Od té doby se nemůžete podívat na vajíčka, jo?
2: Ale už jo, trochu. Ale to už je víc než 50 roků.
1: No, ale tak o takových receptech si můžeme povídat, pokud fungovaly.
2: No,
1: děkuji. Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Dobrou noc přeji všem.
1: Kila dolů, nejen do plavek. Tak zní téma noční linky, kterou právě posloucháte. A nebyla by to noční linka, aby do ní nenapsal František, samozřejmě. Nikdy jsem neřešil svou postavu. Jedl jsem třeba dva obědy, večer jsem se taky nacpal a vážíval jsem tak kolem 70 kilo při výšce 180. Ale musím připomenout, že moje fyzické zatížení tak do 60 roku bylo abnormální. Jako zedník jsem toho volna moc neměl. Po nástupu nového systému se mě změnil denní režim a začalo se to na mě projevovat. Kila šla nahoru, a to až na 115 kilogramů. V současnosti je moje váha okolo 108. Na plovárny se nechodím chlubit se svojí postavou. František ze Židlochovic. Františku, děkuju.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a za 3 minuty tady bude nový den. To už bude sobota 27. června. Ale i v té první hodince příštího dne bude platit téma kila dolů, tedy při našem povídání v Noční lince. A já v ní vítám paní posluchačku Jitku. Dobrý večer. Teď jsem si sám zakryl vaše jméno. Jitko, vy telefonujete odkud?
1: Z Brna.
0: Přímo? No tak sousedka.
1: Přímo z Brna.
0: Tak nám
1: ano,
0: řekněte.
1: Nejen... Bydlím tady pod Kraví horou.
0: No, malý kousíček, malý kousíček. Řekněte ovšem všem, kteří poslouchají v celé republice a nejen v ní, co vám pomohlo zhubnout do plavek, protože tématem jsou kila dolů.
1: No, já vím kila dolů, ale já jako postava se mě trošku měnila, ale nemusela se měnit čatník. Bylo údobí, že jsem trošku byla baculatější, ale všechno mám. Co jsem si pořídila za mlada, tak ještě pořád nosím a jsem 41. ročník, na Silvestra dokonce.
0: No teda, vy ušetříte za oblečení.
1: No, já fakt nosím všechno a je mě delší teďka. Protože rostu do země.
0: No, to je tím, jak se nám sesedá páteř. Takže vy jste nikdy neměla problém s tím, že byste třeba se do něčeho nevešla?
1: Ne, neměla. Říkám, já jsem měla tři domácnosti.
0: A jak to děláte? Manžel
1: byl ze Slovenska, tam jsme měli chalupu, ubytoše jsme měli chalupu a domácnost, takže jsme to prostě, měla jsem pohyb, zahrádku, pěstovali jsme všechno možné, vypěstovali, zavařili, usušili, cukroví jsem dělala celé rodině. No,
0: takže
1: tak
0: fyzická aktivita,
1: pořád.
0: To je podle vás
1: to bylo
0: návod, jak se udržet váhu.
1: A teďka teda jsem sama už dlouho a chodím na procházky, nemusím ani hůlky nosit zatím, ale rostu do země trošku. No, protože mě je všechno delší trošku, ale tak nic, zatím je to všechno dobrý.
0: Tak to trošku zapošijete a bude to dobrý, no nějaká sousedka vám s tím hofne.
1: Ne, ono se to tak nosí, tak ta móda je pořád stejná, takže to jde.
0: No,
1: já říkám, já už jsem 41. ročník, takže už to není tak hrozný, no. Horší je ta samota, no, že už manžel odešel a že jsou tady sama.
0: Tomu rozumím. A záviděli vám třeba kamarádky, že se nemusíte starat o svoji štíhlou nebo prostě přiměřenou postavu, když jste byla třeba mladší?
1: Naštěstí mám kamarádku, která je tak stejně stará, jak já a nemá taky problémy s váhou.
0: No to se vám to žije, když se vám nikdo nesměje.
1: No, žádnou vaculku kolem sebe nemám, takže nevím, nemám ty zkušenosti.
0: A tak je dobře, že jste se nám aspoň pochlubila. Paní Jitko, děkuji moc krát.
1: Hlavně
0: a
1: hodně zdravíčka.
0: V té fyzické aktivitě.
1: Děkuji. No, chodím. A přeji moře zdravíčka, mějte se krásně a buďte pořád tak veselej.
0: Děkuji, mějte se hezky.
1: Dobrou
0: já díky
1: noc.
0: Vám.
2: Noční linka.
0: Dámy a pánové, vítejte v novém dni. Je sobota 27. června, svátek mají Ladislavové a Ladislavy a já nositelům a nositelkám tohoto jména gratuluju ze srdce. U mikrofonu je Borek Kapitánček, otvírám další hodinu noční linky na téma kila dolů, ovšem nejen do plavek. S vašimi radami a třeba i návody pro ty, kteří při pohledu na plavky před odjezdem na dovolenou mírně zašíleli. Tak co byste jim tak nejvíc poradili? Aby si plánovali jídlo dopředu? Aby vsadili na zdravé potraviny? Aby jedli hodně zeleniny? Aby jedli v klidu a pohodě? A bez stresu? Aby nehltali? To všechno jsou rady, které se opravdu hodí. Ale taky nezapomínejme na pohyb. Už několikrát to tady bylo zmíněno, že ten je klíčem k tomu, aby nás nebolelo tělo, aby nám bylo dobře, no a jako bonus ztratíme sem tam nějaké to nadbytečné kilo. Nezapomeňte na to, že pít vodu je velmi dobré při případném hubnutí a taky na to, že to je o motivaci a o vytrvalosti. Teď se mi to tam nějak dostalo, asi si budu muset otevřít okno. To horko je i ve studiu. Tak doufám, že jste přežili včerejší horký den a jste připraveni na hodně horký víkend. Pokračuje Noční linka na téma kila dolů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přál bych si, abyste nezůstali sami v tom problému, kterému říkáme mírná nebo i větší nadváha. Abyste načerpali sem tam nějakou tu radu během dnešní noční linky. Její vysílání je totiž dnes na téma kila dolů. A byl tady sice už jeden muž, zdravotník Luboš, se kterým jsme mluvili o tom, co je nejpřirozenějším způsobem shazování kilogramů, konkrétně o přirozené chůzi, ale teď přichází po několika dámách další telefonát od muže, posluchače. Lumíre, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Marku, zdravím i všechny posluchače. A já jsem zhubl, no, dalo by se říct 30 kilo. Když jsem s váma mluvil v lednu, tak už si pro mě chystal Charon loďku, že mě převeze na druhý břeh, protože jsem měl těch chorob trošku víc, kolaboval jsem na plicní embolii, no, zjistili mě chudokrevnost a bohužel dost velký nádor na tlustém střevě. Takže jsem začal hubnout, dá se říct, únor. No, já jsem začal hubnout už v loni. A to jsem se snažil hubnout takzvaně řízeně, že jsem hubl zhruba ledna, února loňského roku tak kilo, kilo a půl za měsíc. Což si myslím, že ty odborníci docela doporučujou, aby nenastal ten jeho efekt. Ovšem potom se to hubnutí začalo zrychlovat a já jsem to zřejmě podcenil, až jsem prostě se sesypal na ulici 28. listopadu. No tak následovalo dvoz do nemocnice a tam teda kompletní vyšetření, které odhalilo právě tyhle ty problémy, že jo, hlavně toho nepřítele ve střevě. No, takže následovaly vyšetření, nechuť k jídlu a tohle, takže jsem hubnul. Moje maximální váha, jestli se pamatujete, když jsme se viděli před 2 lety, tak jsem měl břicho, jako kdybych byl v 9. měsíci.
0: No tak byl jste to, čemu v Itálii říkají uomo di rispetto, muž s respektem.
1: No, no a takže prostě následovali vyšetření a 24. února mě teda úspěšně odoperovali, za což teda musím děkovat lékařům, sestřičkám a všechno. 24. února mě operovali a 4. března, den po narozeninách, mě pustili dom a byl jsem docela fit. No a teď mám trošku opačný problém, protože s tou váhou mi odešel nejenom přebytečný špek, ale částečně i svalovina. Takže to se musím snažit prostě dostat zase to svalstvo trošku zpátky, což v tomhle vyšším věku už není tak jednoduchý. S nohama už je to v pohodě, každý den si zapínám krokoměr, no a kromě těchhle těch veder, tak se snažím kolem těch 10 000 a více kroků, zatím jsem udělal rekord kolem 17-18 000 kroků, což je tak 10-11 kilometrů. No a asi takových 7-8 kilo jsem dostal zpátky, no, takže jsem tam, jsem docent, jsem tam, mi tu docenturu odeberou, no a takže se snažím teda jíst střídmě, jo, měl jsem teda vždycky rád rajčata, hlavně teda lečo, ale i tak syrový, ano, to je dobrý i na tu organickou vodu, jo, takže to pomáhá s tím pitným režimem. No a takže doporučit někomu, aby zhubl díky nemoci, to samozřejmě nelze, že jo. To bych nikomu nepřál ani za nic a sám už bych si to taky zopakovat nechtěl. No ale prostě těch mých bývalých 125 až 130 kilo, tak teďka si právě uvědomuji, jak jsem byl tak trošku blout, že jsem s tím nedělal nic dřív. Asi bych se nevyhnul tomu velkému problému s tím nádorem, ale teď jsem pod kontrolou, každý 3 měsíce chodím na kontrolu, takže si myslím, že když nebudu sám si to zdraví kazit, tak bych tady mohl být. Hebrejci mají krásný přípitek, já to samozřejmě hebrejsky neumím, ale oni si prý připíjejí při každé oslavě do 120.
0: Zrovna do 120? To víte?
1: No, tak jako tak dlouho asi ne. Jo. Ale s plným zdraví, proč bych se jaksi nedožil? Můj prastrýc, on teda žil v Izraeli, tak ten se dožil 100 let, zemřel před půl druhým rokem před Vánocema. Byl rok starší než můj otec, který bohužel zemřel v 45 právě na tenhle ten zdravotní problém, který já jsem s úspěchem překonal.
0: Jsem rád, že jste za tou velkou překážkou, Lumíre. Držte se a vy jste to vlastně zmínil tak trošku mimo děk. Hodně věcí se dá upravit v hlavě, přepnout v hlavě.
1: No určitě, určitě. Já prostě, když jsem se tak úspěšně z toho probíral, že jo, v úterý mě operovali, ve středu už jsem zkoušel, v úterý večer ještě po operaci, tak přišla sestra a říká, pane Habermann, zkusíme se postavit. Ale když by vás to příliš bolelo, tak nemusíte se přemáhat. No, tak samozřejmě jsem se postavil trošku se skřípěním zubů. Druhý den už jsem začal s chodítkem, samozřejmě sestra vedle mě. To bylo ve středu. Ve čtvrtek už jsem s tím chodítkem jezdil rally po recepci sám. V pátek už jsem říkal nic, už ho nechci. Chodil jsem úplně sám. V pátek mě taky dali na obyčejný pokoj z ára. A paradox bylo, že sobotu za mnou přišla fyzioterapeutka a říká, pane Habermann, budeme se učit chodit. A říkám, cože?
0: Podívejte se, jak já běhám. A hned jste to vypálil, že jo?
1: Já už chodím sám a zítra chci běžet nahoru na Andrlák. To je takový kopec kusy na trlici. No, to snad nemyslíte vážně. Já říkám, no, ten Andrlák vážně nemyslím, ale chodím sám, se zeptejte tady kolegů na pokoji pacientů.
0: No ne, důležitá motivace, asi jste ji měl, Lumíre.
1: A zhruba tak, já nevím, 14 dní, co mě pustili, tak už jsem si jezdil po výletech, no.
0: No gratuluju. Lumíre, děkuji za váš telefonát, i když to bylo hubnutí opravdu nežádoucí, tedy v tom smyslu, že to bylo zapříčiněno nemocí. Takže vám naopak přeju, abyste se dostal brzo.

0: Štíhlost neomezuje na zdraví, tak si z toho moc nedělám. Tak hezký, rozpálený večer přeje Jana.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu dnes na téma Kila dolů, nejen do plavek. Už to tady zaznělo několikrát. Ano, takovéto nárazové hubnutí právě před letní sezónou je věc jedna a věc druhá je, řekněme, o dlouhodobějším účinku změny životního stylu, která zahrnuje třeba i zdravé potraviny, sezónní potraviny, pití méně sladkých nápojů a pokud možno je vynechat úplně. Rafinovaný cukr, to je taky kapitola sama pro sebe. A jsem zvědavý, jak na kila dolů šla paní Eliška, která teď čeká na telefonu. Zdravím do Olomouce.
1: Dobrý večer, Borečku, já vás taky zdravím a musím se přiznat k jedné věci. Já jsem kdysi vážívala 53 kilo, a to teda dlouho. Mm-hmm. No samozřejmě potom po čase jsem přibrala a dnes je mě 93 let, vážím 63 kilo. A tak si musím dělat to, abych nepřibrala, protože nakonec jsem přestala chodit. To se mě stalo jedno do rána, že jsem ráno stala, nemohla se postavit na nohy, tak jsem si zavolala sanitku. Odvezli mě do nemocnice a zjistili, že ta naše generace byla zanedbaná už od mládí. A ty kosti jsou tak už ve stáří zesláblí, že stačí v noci se otočit a ono se ta páteř zlomí.
0: Aha.
1: No, a tak já jsem nesměla. No, tak jsem moc nic nedělala, ale nemohla jsem přibrat. No, tak jsem ležela chvíli v té nemocnici a pak za mnou. A je to asi, byla jsem tam asi 14 dní, tak mě nacvičovali. Kapačky jsem dostávala. Ano, a potom jsem přijela za mnou dcera, ta nejstarší, a dovezla mě z Loumína takový chodítka. Já jsem nemohla vůbec chodit, ani v té nemocnici. A ty chodítka mě přivezla a říká, mami, teď staneš, veme si ty to takové, co se přehazují předem, ty chodítka. A veme si ty chodítka, uděláš dva kroky. Já si říká, já to nedokážu. Dokážeš to. Tak jsem šla. A udělala jsem, a ono to šlo, dva kroky, a ona zase dojde tady k tomu umývadlu. Tak zase jsem došla, teď zpátky, a nacvičila mě, a pak spěchala na vlak, tak jela domů, a já si pořád nacvičovala. A víte, co jsem udělala? Já jsem se nacvičovala, že jsem přešla v nemocnici tu chodbu s tím chodítkem, a myslím si, jak ten pán přede mnou říkal, že je to v hlavě, tak opravdu, podle tady tohoto, je to opravdu všechno v hlavě. A já jsem přišla celou tu chodbu a došla jsem do jedné místnosti, kde byli ti lékaři a říkám, že já už chodím a chci jít na reverz dom. A oni kdy? A já říkám hned. Já jsem tam za půl hodiny měla sanitku, která mě dovezla doma i s tím chodítkem. A doma jsem to ještě rozkvičovala. A já jsem se pak naučila tak chodit. Tak potom je paní doktorka, když jsem přišla potom s Terou tam k neurologovi, tak on nám to vysvětloval, jak to, že to tak šlo. No tak nám ukazoval ten snímek a ukázal nám, kde ta páteř ten je tak, že úplně zlomená a že se mě narůstlo, že nemohli mě operovat, panč vysoký věk, to nešlo. No a že se mě nemusí operovat, že mě tam narůstla taková hmota a to je tím, že mám ten pohyb. Mm-hmm. A ten pohyb mě udělal hodně, takže já, potom mě paní doktorka napsala ten mozek, tak ten mám, ale chodím denně kilometr, nejenom dva, ale za každého počasí a pořád. Mě musí si dětka naša, ty moji pravnuci obdivují, co dokážu. A já si myslím, že to je, necítím, že by, a i v té stravě teda, já ráno vstávám, je tak už 9. stanu obleču se a jdu ven. A vracím se kolem poledne a nesnídám nikdy. A vracím se kolem poledne, já mám vždycky odpoledne vařívám, tak mám polivku uvařenou, dám si po 11. hodině, po 12. polivku a jsem najedená. A pak mě chytne hlad zase kolem 4. hodiny. Tak já ve 4 obědvám.
0: Vy jste jako řekyně, takhle to dělají podobně v Řecku. Oni teda jí ještě o něco později, tak zhruba v 6 si dávají tu ten začátek.
1: Taky někdy já v 6, taky. Necítím hlad. No a pořád se držím té své váhy, takže snažím se, abych nepřibrala, ale já si myslím, že ne, protože já jsem pořád v pohybu. Já se snažím, já mám takovou pevnou vůli, ale já si myslím, že už je to vypěstovaný od toho mladí. Víte, kde jsem vyrostla v Kamence? To je tam je vrch, tam je kopec v Brně.
0: Ano.
1: Takže my jsme mývali velký pohyb už jako dětka, takže mě to vůbec nedělá nějaký potíže nebo něco. Vždycky, nejenom, že teď mám pohyb. Já jsem to používala vždycky. Chodila jsem běhat, závodit, jsem viděl jenice, tam jsem závodila. Takže jsem byla pořád v takovým trapu.
0: Pořád v pohybu. A já si myslím, paní pořád Eliško, že je jenom dobře, že jste, byť je váš případ, ať už vzhledem k vašemu věku, či k vašemu zdravotnímu stavu, trošku specifický, že je dobře, že jste vlastně společně s těmi předchozími posluchači a posluchačkami udělala další kapitolu té chvály pohybu, protože ten je při udržování zdravého těla, a nemluvme jenom o kilech dolů, byť je to téma,
1: ne.
0: To nejdůležitější.
1: Já mám tak vypěstovaný svalstvo na nohou, na rukou, protože já se držím toho vozejka a to, já jsem třeba dneska šla na tramvaj a ona už přijížděla a já dokážu utíkat, ale ne pomalu, ale hodně. Vozejk se sebou a zdrhám.
0: No ale dávejte si pozor, protože v těchto vedrech se vám snadno zamotá hlava a nechci vidět ty konce. Paní Eliško, děkuji vám za váš telefonát a držím vám pěsti, ať jste pořád v pohybu. Naslyšenou.
1: Děkuji, mějte se pěkně, dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si v ní o tom, jak se vám povedlo anebo nepovedlo dostat kila dolů, nejen do plavek ovšem. Teď jsem zvědavý, který ten příběh vlastně má připraven Magdalena, jestli se jí týká to první nebo to druhé. Magdaleno, dobrý večer.
1: Já přeju všem krásný večer.
0: Povedlo se, když jste zkoušela zhubnout do plavek nebo změnit vůbec svoji postavu, nebo nepovedlo?
1: Nepovedlo, protože jsem před lety dostala covid a po tom covidu se na mě hrnula jedna nemoc za druhou. A jak jsem přestala sportovat, tak jsem začala nabírat i kila. Bohužel mě i tu moji váhu schvaluje paní diabetoložka. Říká, že lepší hubená, lepší to, co mám na sobě navíc, než hubená. A já jsem do té doby dlouho měla do 50 kilo jako už čtvrtá, pátá generace, prababička, babička, táta, já, kdy jsme opravdu vážili i spostali snad těch 50 kilo, ale pak jsem se začala rozvádět a začala jsem přibírat, ale ne moc. A protože jsem od jakživa měla sladký, tak asi jsem se přestala ovládat v tom sladkým a vynahrazovala jsem si sladký život sladkým jídlem.
0: No, to tak bývá při rozvodech. Já už slyšel mnoho o rozvodových dietách a konec konců jednu jsem zažil na sobě. Ale, takže vy jste sledovaná diabetoložkou, ano?
1: Ano, já mám těch nemocí jako víc. Byla jsem operovaná po covidu na srdce, přestože do té doby jsem sportovala. Já jsem vychodívala ještě i ráno běhat, protože bydli kousek od Labe, takže jako klaby to byly krásné rána na jaře a na podzim. A bohužel teď se přidala další nemoc s dýcháním, takže já toho moc neujdu, ale dneska jsem dostala impuls díky noční lince, že musím zatnout zuby. A přestože každý den cvičím, ale cvičím málo, jak se zadýchává, tak cvičím málo a ono to chce cvičení prostě, aby se člověk zapotil. A jakmile se nezapotí, tak to nic moc nepomáhá.
0: Říká se, tedy nevím, jestli to budu reprodukovat úplně přesně, že těch prvních 10, možná 15 minut spalujeme pouze cukry a potom teprve přijde na spalování tuku, ale pokud se mýlím, tak znovu musím říct, nejsem takový odborník, jako třeba právě už zmíněná doktorka Cajdhamlová, jo, to nejsem.
1: Asi by to tak mělo být, jak říkáte, jo? A takže asi se musím přemáhat, protože moje dcera i vnučka, když viděli, jak jsem začala přibírat a jak mi to hrozně mrzí, takže se hlídají, ale myslím, že to ani nemají zapotřeby, jako můj otec, babička, prababička to taky nikdy neměli zapotřeby. I když v jejich době, kdy žili, tak asi toho jídla nebylo moc. Ale můj táta, ten snad ještě v 80. jako blbnul s noučatama, běhal s nima, les s nima po stromech, myslím teda on na žebříku. Takže tam by to mohlo být geneticky, no ale já jsem spohodlněla tím zlomením nejdřív kotníku, kdy jsem dlouho nemohla chodit a přestože jsem si to neudělala ve sportu, tam jsem neměla nikdy žádný vážný úraz a tady jsem si zlomila kotník na umrzlým chodníku, protože jak jsem byla pořád v běhu, tak jak jsem jí běla ze schodu a umrzlý chodník, tak jsem sebou řachla, bylo to hned.
0: No, to je...
1: Mrzí mě to, protože je to moje vina, jo? Myslím si, že kdybych se hlídala a nepřeháněla to a nelitovala se, kdo... Už jsem se přestala litovat a jako říkám si, no, není to tak nejhorší. A když vidím, protože mám kousek školu, takže když jsem se sousedkama venku, takže vidím, jak ty mladí děvčata, jak bych to slušně řekla, mají ty zadečky větší než vlez do dveří a tak si říkám, ježiši, tohle to by asi nemělo být. No.
0: Vy jste mě rozesmála, protože mám zrovna teď před sebou Milanův vzkaz na webu rozhlas.cz Lomítko Linka a on píše, co mě znepokojuje, je, že obzvlášť plno mladých aj dám, takže dám, se vymódí na odiv tak, že bývají odhalené jejich kypré kila. A to si říkávám, když jdu kolem nich. Děkuju, Milane, za tenhle vzkaz. Jste v synergii s paní Magdalenou. No, paní Magdaleno, nezapomeňme na jednu důležitou věc, já to tak vidím, že všechno je v hlavě, nebo hodně věcí, které se týkají právě těch kil dolů, je v hlavě. Ale na druhou stranu, máte-li zdravotní problémy nebo dokonce souběh několika nemocí, tak o to víc je dobře, že jste sledovaná diabetoložkou a o to víc je důležitá sice soustavnost, ale nepřepínání se, protože tělo už tak dost může trpět třeba právě těmi nemocemi.
1: No, teď to skončilo těma vedrama, protože, abych vám pravdu řekla, já mám o sebe strach.
0: No, já se vám vůbec nedivím. Teď je v Brně 26 stupňů, já se dívám na teploměr a to máme po půlnoci.
1: Já jsem sice dopoledne byla venku, včera jsem byla na kontrole na plicní v nemocnici, takže já ty vedra prostě nesnáším a jako nepřeháním to, protože opravdu mám o sebe strach. A já, teď začínají prázdniny, mě přijedou, nebo nám přijedou s dcerou vnučka s dětma a já si jako jich užívám, aby neseděli u mobilu a to, takže já jako s nima dovedu blbnout, ale není to jako už to sportování, který bych jim chtěla věnovat, ale přesto takový to plavání a že je pro ženu, aby spolu soutěžili třeba v běhání a čutáme do balónu a takže takhle trochu aspoň, ale mrzí mě to prostě. Chtěla bych nějaký to kilo ještě schodit, ale jak jsem řekla, dnešní noční linka mě k tomu nakopla a opravdu se budu snažit, abych nějaký ještě to kilo schodila.
0: Moc vám držím pěsti. Paní Magdaleno, ať vám to vyjde. Nezapomeňte, že sladké byste měla omezit. Já vím, že občas člověk dostane chuť játra. Občas dávám čokoládu, jo? Tak jednou týdně minimálně. Ale když už tedy vypustíte třeba sladké minerálky, tak jste zase o krok dál.
1: Já jenom vodu a já toho sladkého moc nesním, ale neměla bych vůbec. Já jsem tam si dopřeju kousíček ty čokolády a možná dva kousíčky, tři kousíčky.
0: Ale víte, člověk si musí udělat občas i radost. Paní Magdaleno, děkuju a přeju vám hodně úspěchů. Naslyšenou.
1: Já taky hezký večer a hezký léto. Díky.
0: Na webu se kromě Milanova vzkazu objevila i tahle zpráva od, cituji, Maciny. Tak to napsáno. Dobrý večer. Jen taková zajímavost k vašemu tématu. Já přibrala 20 kilo po porodu. A vtipné je, jak vás pak okolí vnímá jinak. Teď mám 5 kilo dole a cítím se dobře. Jen ty lidi, co řeší každé kilo, ztratili i humor a nadhled.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě jednou dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. No vzhledem k tomu, že máme skoro 3/4 na 1, tak bych taky mohl vlastně popřát skoro dobré ráno. A nebo dobrou noc, ale rozhodně rád přivítám už za chvíli další posluchačku, která nám možná poví, jak to u ní šlo s těmi kily dolů. Rozumějme, kilogramy dolů. A to nejen do plavek. Už jsme tady měli několik přímo od na pohyb, taky na zdravý pohyb ve formě chůze, když bych měl být konkrétnější. A samozřejmě jsme si mockrát řekli, že důležitá je motivace a to, že to musíme mít takzvaně přepnuto v hlavě. Chceme-li nejen s těmi kily samotnými, což může být až potom ta třešnička na dortu, ale se svojí životosprávou a vůbec životem a tělem dělat. Paní Staňko, dobrý večer.
1: Já vás srdečně taky zdravím a zdravím posluchače. Dobrý večer nebo dobré ráno?
0: Nebo dobré ráno, za všechny děkuji. A ptám se rovnou, zkoušela jste někdy hodně drastickou dietu, když jste potřebovala třeba zhubnout do plavek?
1: Ne, neskoušela, i když jsem ty plavky nosila často, poněvadž jsem lítala po světě, ale nepotřebovala jsem to až po třetím dítěti. Mm-hmm. Jenže to už zase byly trošku jiné starosti, psychika, takže se to odrazilo opačným tím, že jsem kynula. No ale řeknu vám tolik, že jsem měla doma i odstrašující případ, kdy manžel měl 105 kilo a odcházel po 2 letech se svou diagnozou z tohohle světa z 35 kila. Mm-hmm. Takže jsem to brala tak jako dvousečnou zbraň. A jak tak slyším ty různé diagnozy, které vám tam jako proplouvají pod rukama, tak já jako správný zdravotník jsem si to odzkoušela na sobě, 11 operací, 2 cévní mozkové příhody a jako těžkou diabetickou neuropatii, cysty na ledvinách, ale tvrdím jedno, že jsem trošičku mrzák na nohy, ale ne na hlavu. Takže opustit supermarkety a říct si, nejsme tady proto, abychom jedli, ale jíme proto, aby jsme tu byli. A opravdu se mi teďkom daří pohybem a nechci vozíček, chodím s těmi sportovními neboli turistickými holemi, poněvadž ráda cestuji. A konstatuji opravdu, že jsem mrzák na nohy, ale ne na hlavu. A všechno je v té hlavě. Člověk opravdu musí začít ne kvůli někomu, ale kvůli sobě.
0: Mít se rád.
1: Víte, já mám 2 slabosti. Já chodím pořád v černém. Je to profesionální deformace. Když mi někdo vytýká černé hadry, tak se na něj kouknu a říkám si, blbec bude tedy chytrý člověk bude sticha a blbec mě nemůže urazit. To je jedna věc. A když mi někdo dřív řekl, že jsem silnější, nechtěl mi říct tlustá, tak si říkám radši tlustá než blba.
0: Mě říkávali kdysi dávno, a já jsem taky mýval 116 kilo, ty ses pěkně spravil.
1: Ano, přesně tak. Já jsem říkala, já pěstuji socialismus. Teď bychom mohli říct, pěstuji kapitalismus. No a není nám žádné zlé, ale já opravdu spíš proto, že jsem se rozhodla něco dělat a zprotivily se mě brambory. Teďkom k jaru ty klíčky v těch bramborech, víte? Mm-hmm. A říkám si, no tak to určitě není zdravý brambor, když to vidíte, co tam z toho všechno pluje ven. Mm-hmm. No a dala jsem se na okurky. Jo?
0: Já jsem zrovna včera večer, nemůžu říct dneska, protože už máme 3/4 na 1, zrovna včera večer jsem dělal caciky. Jogurt, okurky, kopr, ano. Česnek, trošku máty.
1: Ano, taky. A co se týče toho, tak já, dejme tomu, mám ráda guláš. Nezahušťuju moukou, cibuli. Dělám guláš výhradně z kuřecího masa, z kuřecích prs. A do toho třeba dám trikoloru, ty 3 papriky, víte? Mm-hmm. A ochutím to svým kořením a jsem s ním spokojená. Jo, A jako přílohu můžu vám říct, že ani skoro žádnou k němu nepotřebuji, poněvadž to maso je libové a zelenina, jak cibule, tak paprika zdravá, víte?
0: Paní Staňko, já vás musím zarazit, my mluvíme o kilech dolů a vy to říkáte tak krásně, že já už mám sliny v koutcích a já nemůžu jíst v jednu nebo o půl druhé, tedy když se vrátím domů. To mě nedělejte takovýhle věci.
1: Ano, a zeleninová polívka. Mražený celer, mražená mrkev a pohanka do toho. Hmm. A nepotřebujete opravdu žádné nudle, žádné vajíčka. A jde to dolů, jde to skutečně, ty kila jdou dolů, ale taky všeho s mírou, ne plný talíře, víte? Hmm. Stačí malá miska.
0: Menší porce a průmyslově ano, nespracované potraviny.
1: Ano, přesně tak.
0: Paní Staňko, děkuji za tenhle recept.
1: Mějte se krásně, opatrujte se, zdravím všechny posluchače a na světě je krásně.
0: Tak ať na něm krásně zůstane. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O tom, jak jdou nebo jak nejdou kila dolů, pokud chcete třeba zhubnout před letní sezónou do plavek, si povídáme celou noční linku a už se pomalu blíží její závěr. Možná to bude potvrzení toho, co jsme tady už několikrát říkali. Něco o pohybu, něco o přepnutí v hlavě, něco o zdravých potravinách, něco o pitném režimu, omezení cukru a tak dále, tak dále. Možná to bude ale taková kontrastní třešnička, kterou nám teď řekne Ruda. Podle toho, co naznačoval, typuju spíš tu dvojku. Rudo, zdravím do Šlapanic.
1: Ano, přesně tak. Taky zdravím všechny, co ještě poslouchají. A chtěl bych vám vyprávět můj příběh s nedobrovolným hubnutím. Mm-hmm. To jsem dělával tehda v dolech, bylo mě asi 20 let. A jak bývaly ty krásné podzimy, to babí léto, tak jsem na zahradě rýl, byl jsem spocený, tehda byly ty šumáky, tak jsem si to dal do 3-litrové konvičky od mlíka, zapichl jsem to tady do potoka, aby to bylo chladný. No a tady u nás vlastně bejvávala kdysi ta dechtochema, která zaneřádila ty spodní vody tím fenolem. Mhm. A ona, ta konvička, mě potvora povíjela z toho zapichnutí do bahna a jak ten fenol plave na hladině, tak mě částečně natekl do té konvičky, do toho šumáku. No a jak já jsem byl rozpařený a žíznivý, tak jsem to popadl. Samozřejmě jsem to hned ucítil, no ale už jsem si lokl. Takže to se mnou tak zatřepalo, že jsem za 14 dní zhubl o 7 kilo. Normálně jsem teda dělal, jako v práci a všecko, ale většinou, co jsem snědl, tak ze mě vyšlo ven, buď vrchem nebo spodem. No a po 14 dnech, když jsem se vrátil domů, tak jsem zjistil, co jsem ten den večer měl k večeři, protože chudák pések, já když mě to poprvní vzalo, tak jsem měl blíž na dvůr než na záchod, tak jsem vyběhl ven, pések mě vyběhl naproti, takže jsem to trefil na něho, no a za 14 dní jsem mu našel réžu v uších, takže jsem věděl, že ten večer jsem měl k večeři réžu.
0: No Rudo, ale řeknu vlastně... vám, to je dobře, že jste to přežil, protože to mohla být definitivní otrava taky.
1: No, je, mohla, protože bylo to při otrávení. A fungovalo to teda fakt drsně, že jsem hubl za 14 dní 7 kilo.
0: No tak no, ve světle vašich zdravotních problémů je to vlastně strašně povrchní téma, když se tady bavíme o tom, jak kila dostat dolů do plavek. No ale poslouchám vás ještě dál.
1: No, ještě to mělo dohru, havíři, když sfárajou dolů na nějaký to patro, tak pak jdou ještě ty 3 kilometry nějakýma těma chodbama a vykládajou o vším možným, co bylo třeba v televizi, nebo jak dopadl fotbal, nebo prostě se vykládá, než se jde na ty pracoviště. No a tak já jsem tam potom taky, teda byla debata o dietách, tak jsem tam přihodil tady tu moju zkušenost o těch 7 kil za těch 14 dní, jo, to zhubnutí. A zrovna jsme měli nízký rubání, jenom 50 cm, měli jsme tam novýho kluka, takového poněkud otylejšího, a on se chudák trápil, protože tam byl natěsno v těch 50 cm. Tak to poslouchal, tu debatu, jak jsme teda šli, a až jsme šli naspátek už potom domů, tak se ke mně přitočil a říká mě, ty kolego, kde se dá ten fenol koupit, já bych to zkusil taky. Yeah. Tak jsem se zhrozil, protože jsem si říkal, kdyby to někde zehnal, tak to by teda dopadlo škaredě.
0: No, tak to jste tomu dal naštěstí docela dobrou korunu, no, že neprozradil jste mu, jo, doufám, kde se to kupuje. Že stačí jenom nabrat v těch spodních vodách, jak říkáte.
1: Spucoval a hned jsem mu to vysvětlil, protože on to úplně nepochopil, jako jo, že to nebylo dobrovolný, ale že to bylo nechtění.
0: Jasně, no tak no, existují lidé, kteří se chytají každého stébla, třeba kvůli tomu, že jsou, řekněme, mírně obézní.
1: On ten fenol je částečně vlastně v uzeninách, proto lékaři doporučují toho moc nejest, protože se to vyskytuje v tým. No a jak jsme to tak měli v té havírně, tak zase bylo téma o udírnách. Tehda frčeli udírny, každý stavil udírnu, udíl, nakládal, šil jak všecko to a o tým se vykládalo. A zase teda platilo tam, že kdo vyudil, tak musel donést vzorek ukázat. A zas nový kluk, neskušený toto, ale 2 měsíce přišel a říkal, hoši, tak jsem teda taky už tu udírnu postavil, vyudil a tady je vzorek. No ono to bylo černý jak uhlí, štípalo to, pálilo to, to se nedalo vůbec jíst. Tak my jsme říkali, pro boha, co jsi to udělal? A on říká, hoši, jste břídílovi, protože vy jste vykládali, že se to udí 20 hodin a já jsem to měl za 2 hodiny vyuzený.
0: On to dal přímo do ohně. No.
1: Ne. Tak mi pav na něho, víte, kde byl ten zádrhel? Tam se na šachtě kradli buď impregnovaný pražce tím karbolínem, anebo čistý, jako ty dubový. On samozřejmě vzal ty karbolínový a to bylo to černisko, který vytvořil. A to taky, říkáme, okamžitě to vyhoď, nebo seš tady, dneska tě vidíme na poslední. Protože to muselo být prosáklý jak hrom.
0: Rudo, já vám děkuji i za tenhle odstrašující příklad, vlastně odstrašující příklady, které jste uvedl. No a přeju vám jenom šťastná kila dolů anebo nahoru a hlavně ať jste se sebou spokojený. Ono, nějaké to kilečko nahoru, víte, co se říká o ženských, jo?
1: Jo, ale já to mám dobrý, ku podivu, mě to těličko funguje fantasticky, protože já celý život mám 180 na vejšku a 80 kilo.
0: No bomba.
1: A furt plus minus přes zimu 2 kila přiberu, ale hned je zas hodím, potom úplně nádher, jsem spokojený.
0: Gratuluju, Rudo, a děkuji, že jste zatelefonoval a naslyšenou.
1: Taky, nápodobně, mějte si, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Teď už opravdu definitivně dobrou noc, protože za 22 hodin začíná další noční linka. Bude jí moderovat Honza Macon a jím tématem bude Když člověk neumí říct pravdu. U mikrofonu byl Borek, přeju vám krásné sny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
2: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
1: Proč myslíte?
2: Televize je totiž fotbal.
1: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
2: Teplo, žár.
1: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
2: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému roušek, básníkovi čistíli z papíru a neukojenému žena.
1: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
3: To jsem viděl v televizi.
1: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl. Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
1: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
2: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
2: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
0: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
2: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní. Jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Není to, nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
0: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
2: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě nechalo ho, inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mi pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
0: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
3: Co to je?
4: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
3: On nás zavřel! Otevři, Paganini, nebo co vyrazím.
4: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
3: Hajzl, ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmej.
5: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
4: Ještě minutu, chlapci.
5: Takový morbidní nápady může mít jen vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
3: Stejně neumíš hrát na housle. Ty srabe.
4: 4, 3, 2, 1.
6: Tak to vidíte, chlapci. Zbavení bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký lidé postavili.
0: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka a folklor u profesora Pecky. Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
2: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení, dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
0: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mistr GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
7: Dobrý večer, Pavel Genzer,
8: Jarda Sukány
7: a Václav Krovka vydal band.
8: Dámy a pánové, František Ringo Čech.
7: Já!

0: Díky.
1: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo, v muzice a v umění.
0: No, když jsem maturoval s Hermanovou. Skoro.
1: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
0: Geniové se objevují sami. Prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaný, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, abys je potěšil, aby si přines radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
1: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
0: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
1: Typni. Nevím, si.
0: Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
1: Textů?
0: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu? 1300 krát 4.
1: Co jde?
0: Dobrý počtář.
1: Dobře, no,

0: změkčilý civilizace. Prostě vy, kdo se neumí učesat, je kretén. To je...
1: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
2: První skupina byla právě, byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byly moje začátky, no.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: František Ringočech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympic právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže jsem, a to se mi líbilo, rock'n'roll byla živá muzika, takže jsem ji začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedenej kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles, to je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night. A tak jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten

0: Já jsem myslel, že se mi to zdá. Já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky. Jo? Právě jeden z nich je teda to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to s taky svatbou a tak dále.
1: Máš nějaký zvíře na baráku?
2: No, měl jsem, ale já mám alarm a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
1: Mikeš Botáš.
2: Jsem říkal, Mikeši musíš z baráku.
3: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
2: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
4: To byla krátká ukázka z pořadu Mistr GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
0: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí, i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí, ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě, tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
4: Dobrá, tak odteď je tedy František Ringo Čech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopy činy Karla Šípa.
5: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl by ses k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice nebo...
6: Ale to je Peter Bruegel.
5: Cože to je?
6: To je Bruegel.
5: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takovej, nevyzná se v tom člověk.
6: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
5: Ano, ale to snad není špatně.
6: To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovány ta přísloví.
5: Ano.
6: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš. Kdo jinému jámu kopá, je to tak. Ano, a pak je tady ten...
5: Chromý
6: vede slepého, holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
5: Ne, no,
6: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
5: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla.
7: A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
5: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to je dokonalá kopie, Karle.
7: Ano. A levnější než ten Bruegel.
5: A barevnější.
7: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
5: 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí ty svíčková. Já taky ne.
7: Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
6: No.
7: Tebe pochválil, tak. Vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
6: Řekni upřímně,
5: to je nádhera.
7: Co toho neumíš.
3: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
7: Ano.
6: No, prosím.
3: Karle, ty nejsi jenom goldene Stimme Ausprat. Ty jsi goldene Štětec Ausprat.
4: Majitelům obrazů Františka Ringo Čecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringo Čech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
8: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
4: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

0: A teď už budeme pokračovat další písní Františka Ringo Čecha.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl sem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídel Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když mám jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on. A prostě takže přidal mi doména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý. Ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem zpět i s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se, Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinam, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě, takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky, takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po třech letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise záporu Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam pět, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kucí, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice. Takže
4: no to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, že ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom jsem si, já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím, tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlo, Sluďka nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím Ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech. Tak všichni věděli, co je to R. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milej. Byl to můj kamarád. On miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice. Malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši a který si nejvíc vážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyři lístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlejch záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, o, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. Já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, o tamtať centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se nedá chytat.
2: Mimochodem, poté, co se František Ringo Čech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?
7: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: téhle zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
3: No tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením, většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě, já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlingrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a to oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, puč mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale to byly jen ojedinělý pokusy, já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
2: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
3: Ne, já jsem kradl.
2: Komu?
3: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlingrem, čmajznul jsem mu Schlingra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková lidra, aby jsme se na sebe nezlobili.
2: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
3: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakého Schlingra, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlingrem padli do oka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
2: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
4: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. Mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozeových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
5: No.
4: Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáším.
5: On tomu rozumí. Počítač myslíš, ne Novotný?
4: Ne Novotný může, ale ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
5: On neví, co je dum-dum.
4: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na něm vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
6: Ano.
4: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
6: Tak na té klávesnici.
4: Ano, ano. Ať vidí.
6: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
4: To je obžaloba, to je zpět.
6: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
4: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
6: Ano.
4: A já ho teda musím psát na něm.
6: Na počítači.
4: Na počítači, no a...
6: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
4: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořád mě obtěží na nově nebublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4. A já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
2: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
3: Tak ono nezapomeňte, že komik... jaksi není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma tak jako ušklívají. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistického mladého socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
4: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
2: Čeká nás tedy poslední ukázka. A ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
4: A už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku. Lásko moje milovaná.
7: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
4: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
7: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctirade, dej mi hubičku.
4: Fuj, hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... Mohla bys mít miminko.
7: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
4: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovi se spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
7: No když tě chytíš, tak co?
8: ale já tě stejně nedohoním.
7: No tak ctěrade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
8: Když tě chytím, nemůžu říct, to je hrozně zprostý.
7: Tak ctěrade, já se teda otočím,
8: tak
7: jo?
8: Tak se otoč.
7: Tak.
8: Ale je to síla, Šárko.
7: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
8: Když tě chytím, taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
7: Víš co, do toho háje si jdi sám.
8: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
7: Nikam. Budu dnes sama doma. Naši jeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
8: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma? Když jsou na řípě?
7: Na řípu jako na hradu.
8: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
7: Myslíš Germáni?
8: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vezmeme sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
7: Moudrosti toho domýšlivýho starého papriky? Nerozumím mu ani slovo, říká samý blbosti.
8: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
7: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, zvokla jste jednoho.
2: František Ringo Čech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
3: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
2: Tak já vám za ten humor, který máme my, díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
3: Děkuju a hodně štěstí všem.

tě bojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?